0: Když se nestará muž, musí žena. Zatímco byl jsem ve slivě vězení pro dlužníky, Suzana se setkala s arcibiskupem, aby s ním jednala o finanční pomoci. Arcibiskup byl informován, měl zprávy od Semových protivníků a dopis od Sema z vězení. Věděl, že káže na venkově obnovu a to se mu líbilo. Také ve vězení lidem svědčil o Bohu. Pochválil Suzanu za vedení dětí i domácnosti a dal jí obálku s obnosem peněz ze zvláštního fondu. Rodina Veslijových se dostala z nejhoršího. Po čase se narodila další dcerka a předčasně syn Charles. Sem se vrátil z vězení a zanedlouho v domě opět hořelo. Teď těsně předtím, než se hořící dům zřítil, podařilo se zachránit malého Johna. Tentokrát bylo zničeno úplně vše. Suzana se snažila být silná pro své děti i to, které očekávala, a slíbila Bohu, že se malému Johnovi, kterému říkali Jackie, bude zvlášť věnovat. Bylo jí jasné, že si ho Bůh zachoval pro nějaký speciální úkol.
1: Když se žena cítí dobře a je veselá, nepotřebuje žádné další povzbuzování. Ale když je skleslá a vidí svět plný temných mraků, je laciné hlavu vzhůru to poslední, co by chtěla slyšet. Sem laciný utěšovatel se vracel. Suzana už z dálky poznala jeho koně podle charakteristického cvalu a věděla, že to je on, aniž by se podívala. Vzpomněla si na dobu, kdy rozpoznávala poštovního koně. Svou spojku s mužem svých snů. Zahradní brankou vyběhla ven. Branka nutně potřebovala nový nátěr, neboť žárem ohně barva popraskala. Malou Kezí si přehazovala z boku na bok. Razila si cestu přes cihly a trámy, kolem pohozeného nářadí používaného na stavbě a pohleděla ke starému dubu. Přetrval staletí, teď však padl za oběť nesmyslnému požáru. Ta myšlenka ji ještě víc rozesmutnila. Došla ke svému muži, který právě sesedal z koně. Na tváři měl obvyklý úsměv. Vzal ji za ramena a řekl: obstaral jsem něco pěkného. Překvapení pro tebe. Skutečně? Byla by to vhodná příležitost k připomenutí jejich dluhů, ale zdržela se. Takové výtky nebyly dobré. Sem bude vždy rozhazovačný, ať mu to předhazuje nebo ne. Zvedl hlavu a hleděl na zedníky, jak stavěli nový komín. Ohromné dobrá práce, nemyslíš? A všechno z cihel. Už žádné hrázděné zdivo, které hoří jako trout. Příští faráři nám budou vděční. Možná by teď přece jen měla zmínit dluhy. Ohromné je, že budeme mít o 400 liber dluhů víc. Ne, miláčku. Sem ji vzal znovu za ramena. Další překvapení pro tebe. Vzpomínáš si na Johna Sheffielda? Samozřejmě. Markýz z Normanby. Hořké vzpomínky na rozdílné názory na vdovu znovu ožily. Stal se vévodou z Buckinghamu a právě přispěl značnou částkou na umoření 400 liber, které bude stát vybudování této fary. Zdaleka už nejsme tak zadluženi, jak si myslíš. Sem objal Suzana a vedl ji k poškozené zahradní brance. Chvilku stáli vedle sebe. Přála si jít někam jinam. Zahrada ji už netěšila. Sem hleděl na hnědé skvrny a na zeleň. Pravda, ztratili jsme několik rostlin, které byly nejblíže domu. Jsem rád, že tvé šípkové růže to vydržely. Ale sukovitý dub je pryč. A pochybuji, že se jabloň kdy zotaví. Ta tam vzadu, která vlivem žáru začala tak brzy kvést. Všechno je hnědé. Letos nebudou žádná jablka, ani jedno. A co to překvapení? Proč necítí větší zájem? Jako by jí už nic netěšilo. V poslední době jí bylo všechno jedno. Ach tak, mé překvapení. Najal jsem jednoho z Grimsových chlapců, ne toho malého, nýbrž toho staršího, jako pomocnou sílu. Pomůže ti v zahradě, obstará dobytek, bude dělat práci venku, která bude třeba. Někoho takového jsme přece už dlouho hledali. Tím padl výhled na další služku v domě. Nemohli si ji dovolit. Tu přiběhl Jackie jako vítr. Pověsil se na svého otce, jak ho vždy vítal, a pak začal vyprávět s neobvyklým nadšením. Měl si vidět starého Svínyho. Jel po ulici na svém valachu na tom malém koni a jeden z bratrů Jayce Hookera zapískal. Hodně nahlas. To zvíře vyskočilo a starý Svíny vyletěl do výšky. A když zase padal dolů, kůň už pod ním nebyl, takže sletěl rovnou do bláta. To byla legrace. Jayce a já jsme pukali smíchy. Najednou se zarazil. Podíval se na svou matku. Ta ohromeně zírala na syna. Jackie pokrčil rameny. No jo, bylo to legrační. To byste tam museli být a vidět to. Susan byla šokována a trvalo jí chvíli, než svůj úlek a své napomenutí projevila spořádaně. Znáš přece rozdíl mezi pečlivým a nepořádným projevem. Nechci, aby smluvil tak ledabile. To bylo naposledy. Nenazývej toho pána starý Svíny. Budeš ho oslovovat slušně a mluvit o něm s úctou. A především se nebudeš vysmívat neštěstí druhých. To vůbec není k smíchu. A ještě hlasitěji dodala, rozuměl jsi? Ano, mami. Jackie měl slzy na krajíčku a měl k tomu důvod. Kde jen zůstala jeho zdvořilost a dobré způsoby, kterým ho matka od malička učila? Nech ho, snad to není tak zlé. Vmísil se Sam, který zase jednou stál na straně svého syna. Tentokrát však Susan nepovolila. Zarazila ho. Je to dokonce ještě horší. Nejen, že se chlapec učí špatným způsobům, ale ani nemám místnost, kam bych ho mohla za trest poslat. Musíme za každou cenu dokončit stavbu domu a mít zas děti doma. Musíme. Slušnost a dobré způsoby, kterým jsem je učila, zřejmě schořely při požáru. Sam pokynul hochovi. Běž si zase hrát, Jackie. Hoch běžel zpět k Hookerům. Negramotní, necivilizovaní balíci. Mají způsoby jako tažný dobytek. Byla vyčerpaná a položila hlavu na Samovo rameno. Jeden z těchto negramotných, necivilizovaných balíků byl božím nástrojem, aby našeho chlapce zachránil z ohně Sjuky. Sam to neřekl vyčítavě. Promluvím se stavitelem, aby zapojil více lidí a dům byl dřív hotov. Sjuky, dělám si o tebe starosti. Všechna minulá neštěstí, abych tak řekl, se po tobě jenom svezla. To poslední ti zřejmě dodalo. Mám dojem, že si ještě nepřekonala ani požár, ani poslední porod. Jeho hlas bylo sotva slyšet. A nevím, jak bych ti pomohl. Sama to nevím. Je mi teď všechno jedno. Je mi jedno, zda jím nebo mám hlad, zda žijí nebo umírám. Dokonce i city k tobě už nejsou tak vroucí, ač si se nijak nezměnil. Ach, všechno je tak... Nemohla najít slova, která jí jindy plynula tak volně. Jazyk se jí najednou zadrhl. Pro pocity hořkosti a prázdnoty, které tížily její srdce, nebyl žádný přiměřený výraz. Samovi teplé ruce přitáhly její hlavu k sobě a konečky prstů masíroval její spánky. Volala k Bohu o úlevu a nic se nestalo. Kde je Bůh, když ho člověk potřebuje?

Ještě než byl dokončen nový kamenný dům, začala Susan se stěhováním. Získala malý jídelní stůl, který pak vyměnila s Crimpsovými za jejich velký. Jejich hoši jeden po druhém odešli z domu a rodina už nepotřebovala velký jídelní stůl. Susan teď měla, počítáme-li také malou Kezi, kolem stolu 9 dětí. Také dostala několik jednoduchých postelových rámů, s nimiž rodina musí vystačit, než si budou moci dovolit koupit pořádný nábytek. Objednala pár polic na knihy, i když celá knihovna padla za oběť plamenům. Ani jedna zatuchlá kniha se nezachovala. Kdykoliv Susan pohleděla na prázdné police, pocítila velký smutek. Psala dlouhé, chmurné dopisy Semimu do Londýna a popisovala mu pokrok, jak jí nastal nebo i nenastal. Naříkala nad ztrátou písemností, které během doby nashromáždila, zvláště nad ztrátou malé příručky, kterou po léta sestavovala, aby pomohla dětem následovat Boha. Jedna z jejich krav přestala dojit, dodala, a lasička vyplenila kuřata. A pak se jednoho dne všechno změnilo, aniž by Susan přesně věděla, jak a kdy. Nová chuť do života možná souvisela s překvapením, které pro ní Sam objednal a které přišlo jednoho krásného zářijového odpoledne. Z Lincolnu přijel vůz ze zahradní školky. Bez velkého rozruchu vozka zastavil u zahradní branky, vytáhl lopatu a začal v zahradě vysazovat moruše. Moruše. Susan po desetiletí snila o moruších a teď tu stály usluné zahradní stěny, i když listy visely poněkud sklesle. Dodavatel jí varoval, aby nečekala plody v nejbližších letech, dokud stromy nevyrostou. Pak skočil na svůj povoz a odjel. Co její srdce potěšilo víc než moruše, byla ta skutečnost, že si Sam po tolika letech vzpomněl na toto její přání. Jak se můžete zlobit na rozhazovačného člověka, který utrácí, aby vás obšťastnil, a to způsobem, jaký byste vůbec nečekali?

Konečně nastal den, kdy zase mohla shromáždit rodinu pod společnou střechu. Suki a Hetty, které bydleli u strýce Matthew a Blondýně, se vrátili domů. Tvrdili, že jsou zase rádi doma, avšak Susan dobře viděla, že se jim život ve městě zalíbil. Přestože bylo možné říci, že děvčata už byla ve věku 12 a 14 let rozumná, osvojila si některé způsoby a slovní obraty, které se Susan nelíbily. Strýc Matthew zřejmě nebral výchovu zdaleka tak důsledně, jak by to Susan od lékaře očekávala. A ostatní z jejího houfu? Všude objevovala posměšky, hloupé řeči, špatnou angličtinu a ještě horší chování. Svět zasel bílý do Susaniny pěstěné zahrádky a bude třeba značné námahy, než tento plevel vytrhá i z kořeny. Ale o nápravu dětí zcela jistě usilovat bude. Když ukázala dětem, kde mají své postele, shromáždila je ve své nové kuchyni. Pohleděla z jedné tváře plné očekávání na druhou. Většina z vás je ještě příliš malá, aby rozpoznala dobré od špatného a lepší od dobrého. Mým úkolem je ukázat vám tento rozdíl a chci tak činit. Aby nebyl nikdo opomenut, bude každý den přesně rozdělen podle určité metody a řádu. Většinu pravidel už znáte, ale zřejmě jste je pozapomněli. Když otevřeně přiznáte chybu a nebudete ji zakrývat, nebudete za to bity. Jakmile jste byli jednou za něco potrestány, už se o tom nebude mluvit. Bůh nám také odpouští naše viny. Nikdy nestrpím žádné hříšné činy a vy víte, co to je. Lhaní, okrádání a tak dále. Když něco slíbíte, musíte to dodržet. I vůči malé Kezi. A budete respektovat vlastnictví druhého. Bez povolení si nesmíte nic vypůjčit, slyšíš, Emílie? A když něco darujete, je to dáno jednou provždy. I kdybyste to později potřebovali, pokud jste si ovšem nestanovili takovou podmínku. Hluboce se nadechla a podívala se kolem. Měla milé děti. Zasluhují si to nejlepší vychování. Každý den jim uloží, aby si přečetli ráno kapitolu ze Starého a večer z Nového zákona a dvakrát denně žalmy. Nic se nevyrovnalo písmu při výuce dětí a ovšem i dospělých. Počínaje Jackiem se děti věnovali 6 hodin denně učení, přičemž starší děti pomáhali vyučovat mladší. Na počátku a na konci každého školního dne zpívali žalmy. S přípravou na spaní začínali v 5 odpoledne. Večeře byla v 6, osobní pobožnost byla v 7 a přesně v 8 šli spát. Domácnost začala fungovat podle přesných pravidel, tak, jak to Susan milovala. Nic si nepřeji víc, napsala svému muži, než svým životem sloužit dětem, i když velice skromným způsobem. Porodila jsem je do světa a toužím s Boží pomocí prokazovat jejich duším dobro.

jsem odjel do Londýna. Plnil povinnosti poslance své diecéze nebo prchal před domácí všedností. Susan si nebyla jista. Z jeho dopisů vyplývalo, že se snažil najít mecenáše pro své básně a že měl práci při zasedáních. Zpočátku byla Susan absence jejího muže poměrně lhostejná, pak ho však začala postrádat. Přišel rok 1710, který nepřinesl žádné novorozeně. Proti tomu neměla námitky. Vždyť Kezi byla stále ještě malá. Avšak další rok přinesl jiné problémy. Vše začalo nevinně. Z 80 liber ročně, které zůstaly na živobytí, dostal vikář sloužící za Semovy nepřítomnosti 40 liber. Tento vikář Inman, který neživil žádnou rodinu, kázal převážně o povinnosti splácet dluhy. V neděli ráno mýval kolem 20 posluchačů. Susan měla každou neděli pro své děti večerní pobožnost, které se také účastnil chlapec Grimsů a služebná. Chlapec přivedl i své rodiče a než se Susan nadála, přicházelo 30 až 40 lidí, aby na nové faře slyšeli krátký, prostý výklad určený dětem. Ubíhal měsíc po měsíci a vše se dálo podle zaběhaného řádu. Na jaře vypukly neštovice a Jackie a čtyři jeho sestry skoro zemřeli. V létě přišel sem domů a na zimu zase zmizel do Londýna. Když jsem odešel a vikář Inman předkládal prázdná slova prázdným lavicím, rozhodla se Susan pokračovat v nedělních večerních shromážděních. Toho roku připravovala modlitby a výklady daleko pečlivěji, neboť se už dávno nedalo mluvit o dětských bohoslužbách. Až 200 lidí se shromažďovalo týden co týden, v neděli večer v přízemí na faře. Pro nedostatek místa musela služebná ještě poslat mnoho návštěvníků pryč. Vlastně bych všechny ty lidi měla odmítat. Svěřila se jednou Susan Jackiemu. Neměla bych však to svědomí. Většina z nich neumí číst a náš vikář Bibli moc nevykládá. Jediné místo, kde ti lidé slyší zvěst, je zřejmě zde. Těmito argumenty nechtěla Susan uklidnit Jackieho, nýbrž sebe. Přísně vzato jen ordinovaní muži směli předkládat Bohu modlitby lidu a Susan nebyla ani jedno, ani druhé. Vstoupila do domény mužů a převzala povinnosti mužů. Muži se směli stát faráři, mohli kázat, jako laikové směli číst písmo. Ženám Bible přikazovala, aby ve shromáždění mlčeli. Ale ona se cítila v nedobrovolně začaté službě dobře. Negramotný zástup lidí, který neuměl číst Bibli, hladověl po slově a ona jim mohla dát pokrm. Respektovali ji, potřebovali ji a ona jim mohla pomoci. Pak napsal jsem. Doslechl se o tom, že provádí věci, které vypadají velice podezřele. Že to není pravda. S hořkostí v srdci si vzpomněla na výjev s Markýzovou vdovou a stále ještě byla přesvědčena, že Sem tehdy neměl pravdu. A pokud šlo o prince Oranžského, Sem také šlápl vedle. Susan se od té doby mnohému naučila. Bylo by velice snadné zase vyprovokovat Sema k tvrdému postoji. Musí svou odpověď pečlivě zvážit. Napřed Semovi připomněla, že on má odpovědnost za duchovní výuku dětí. Protože však často nebývá doma, musí tento úkol převzít ona sama. Dělá večerní bohoslužby stejným způsobem, jak je dělal Sem. A že přichází tolik lidí navíc, to jí konec konců nikdo nemůže vytýkat. Jak je může odmítnout? Uvedla, že to není žádná společenská událost. Po shromáždění jdou všichni okamžitě domů. A nikdo přece nemůže mít nic proti tomu, že ti lidé jsou vedeni k písmu, místo aby znesvěcovali den páně jako mnoho jiných lidí. Odpověděl tak, aby vyhověl oběma stranám. Bude-li pokračovat, má alespoň čtení svěřit některému muži.
jsem zřejmě nepochopil, v čem byl problém. Nebyl tu žádný muž, který by dovedl číst dost dobře. Nejlepším čtenářem byl Jackie, avšak jeho jemný sopránový hlas byl na dvě místnosti plné lidí příliš slabý. Po necelém týdnu přišel další dopis, v němž jí sem zakázal konat bohoslužby. Pastor Inman má velké obavy. Psal, že Susan udělala z fary místo neoficiálních shromáždění a jistí členové sboru to vidí stejně. Věděla, co pastorovi vadí, že k jejím večerním pobožnostem přichází 10x víc lidí než do kostela. Kdyby ona byla tím neschopným pastorem, asi by jí to také dělalo starosti. Při odpovědi na tento dopis bylo třeba mimořádné opatrnosti. Bude-li na tom sem trvat, bude muset večerní pobožnosti ukončit. Proč Susan tolik záleželo na tom, aby tato shromáždění pokračovala? Byla to starost o duchovní prospěch sousedů, před jejich špatným chováním chtěla ochránit své děti? Nebo to starý člověk Susan Ensleyové Wesleyové zvedá svou odpornou hlavu? Bylo to tak pěkné, když ji respektovali i dospělí a když byla středem tiché pozornosti. Od svých dětí tuto úctu mohla žádat, protože byla jejich matkou. Okolní svět však projevoval obdiv jen tehdy, když si ho člověk zasloužil. Velice jí lichotilo, že lidé pokládají její pobožnosti za tak cenné, že přicházejí. Ale čím více zkoumala své vlastní motivy, tím byla zmatenější. Ať tomu bylo jakkoliv, vykládat prostým venkovanům Bibli bylo přece dobré. Bylo to něco, v čem Bůh má jistě vždycky zalíbení a přece nepřestane s dobrou věcí jenom proto, že si poplašený a žárlivý vikář stěžoval svému faráři, který ani nemohl vědět, oč tady jde. Nebudu zkoumat, začala, proč se dáš ovlivňovat nesmyslným povídáním dvou nebo tří nejhorších farníků, abys odsoudil to, co jsi nedávno schválil? Až sem to bylo dobré. Teď bylo třeba podrobněji ukázat na to dobré, co z těchto večerních shromáždění vzešlo. Mnozí obyvatelé, kteří nikdy nepřekročili práh kostela, měli nyní možnost slyšet Boží slovo. Také dopodrobna vypsala, že tato shromáždění zcela změnila postoj lidí k toriovskému faráři a k jeho službě. Mezi námi je teď největší jednomyslnost, kterou si jen lze představit, napsala. To nebylo daleko od pravdy, neboť poprvé po letech ji lidé přijímali kladně. Pak, tak říkajíc, uchopila býka za rohy a na konci svého dopisu připojila, že jestliže sem trvá na tom, aby s tím skončila, žádá o jednoznačný příkaz. Nic jiného nemůže uspokojit její svědomí. Ale nevyjádřila se příliš tvrdě? Několikrát změnila znění dopisu a nakonec se rozhodla, že ponechá původní verzi. Se strachem a mnohými modlitbami dopis odeslala. A pomohlo to. Slatiny v Lincolnshire se tentokrát neotřásaly mocnými výhruškami z Londýna. Susan proto zanechala svých stálých pochybností a ty se pak zcela ztratily. Pokud se Bohu líbí, aby ji, prostou ženu, v této službě ponechal, bude ji konat. A tak shromáždění pokračovala po celou zimu, i když vikář byl stále nervóznější a rozčilenější. Když se pak sem Wesley na jaře vrátil do St. Andrews, mohl o nedělích kázat v zaplněném kostele. Vztahy se urovnaly.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Další, 14. část, otevřeme dnes 16:15 popoledni. Posloucháte Rádio 7 a my jsme rádi, že i v tomto nočním čase jste s námi.

Dozněla písnička Matta Redmana Good Forever, vyznávající, že Bůh je navždy dobrý. Na obzoru už se pomalu rýsují obrysy třetí noční hodiny, která na Rádiu 7 přinese další pořad, ve kterém postupně pročítáme knihy. Tentokrát je to Večer pod lampou, ve kterém aktuálně posloucháme knihu Davida Louly České studny a za chvíli uslyšíme její druhou část. Tak budeme rádi, když zůstanete i nadále s námi.

0: Je čtvrtek 30. července a posloucháte Rádio 7. Po týdnu vás znovu vítáme u poslechu relace Večer pod lampou, ve které postupně posloucháme knihy, které by nás neměly minout. Minulý týden jsme otevřeli titul Davida Louly České studny aneb Hloubání o české identitě, která se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický a zbožný život. Knihu nastudovali Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka a hloubavý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Janovo evangelium, 4. kapitola, 23. verš. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Žalm 96. 1. verš. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. List Židům, 13. kapitola, 15. verš.

Píseň byla v dějinách vždy znamením probuzení. Kdekoliv Pán otevřel nebe a vylil své požehnání, tam se rodila nová chvála. Kdykoliv byla lidská srdce přemožená Boží láskou, nezůstala prázdná, ale přetékala obdivem ke Kristu. Obdivování Boha našlo konkrétní podobu v nových písních Zamilovaných. Byly to písně, které se počínaly v důvěrném spojení s Pánem, v jeho posvátné přítomnosti. Proto mocně zjevovaly jeho dobrotu, milost, jeho nádherný charakter i slavné skutky. Lidé měli hluboké zjevení Ježíše a to se promítalo do písní, které tvořili. Při zpěvu se cítili prostoupení Bohem, zažívali nebe na zemi. Nevěřící lidé byli též silně ovlivněni touto chválou a uctíváním a obraceli se ke Kristu. Uctívání Boha uvolňovalo Boží moc na zemi. Podobně jako ve Skutcích apoštolských, když Pavel a Silas ve vězení chválili Boha, nastalo zemětřesení a lidem padaly okovy. Tak i v Čechách Pán otřásal po nebesím i zemí a padaly okovy hříchu, jakož i pevnosti v srdcích. Když se církev sjednotila v uctívání, v duchu a v pravdě, otevíralo se nebe. Boží působení hýbalo životy lidí.

Mistr Jan Hus rád zpíval a také druhé k tomu povzbuzoval. Byl nepřáteli osočován, že podporuje společný sborový zpěv během bohoslužeb. To však nebylo dovoleno, neboť zpívat směl pouze kněz a ještě k tomu latinsky. Aktivním zapojením věřících do bohoslužby byla ohrožována autorita církve a jejich služebníků kněží. Roku 1378 vlivem Milíčovým jedna prostá pražská služka jménem Kačka složila vlastní modlitbu, kterou si snad i zpívala. Když se na to přišlo, byla obžalována a vyslýchána, jako by se dopustila zločinu. V době Husově se již takovéto projevy osobní zbožnosti nedaly potlačit. Zcela spontánně se chvalospěvy staly součástí všedního života. V mnohých domech i vesnických chalupách se při společné práci ozývaly písně oslavující Boha a jeho skutky. Již nebyly omezeny jen na bohoslužby o nedělích a svátcích.

0: Křesťanské písně byly též velikou posilou v těžkých dobách. Vítězný společný zpěv dodával odvahy umdlévajícím. Mistr Jan Hus zpíval chvály, když šel na hranici, stejně tak jeho přítel Jeroným Pražský. Mocný zvuk společně zpívaných písní zaháněl na útěk mocná a početná vojska nepřátel Čechů. Bůh způsobil zmatek a strach v jejich srdcích, takže se obracela na ústup mnohdy i bez velkých bojů. Byla to veliká boží milost. Škoda, že se husité tak brzy od pána a jeho milosti odvrátili. Jednota bratrská od svého vzniku kladla značný důraz na uctívání Boha. Dokladem toho je několik zpěvníků, kancionálů, které vydala. Písně skládali vedoucí chval, kantoři, ale neméně i kněží a prostý lid. Nebyly to tedy staré písně, nýbrž nové, zjevující Boha nově a čerstvě. Nesmíme zapomínat na důležitý výchovný a poučný význam křesťanských písní. Nejenže Bible byla tehdy vzácným pokladem, ale stále bylo dost těch, kteří neuměli číst. Proto písně obsahovaly celé pasáže z Bible a lidé se je tak snadno naučili nazpaměť. Při společném zpěvu proklamovali Boží slovo a připomínali si Boží skutky, ve kterých krásně viděli pánovu dobrotivost. Téměř všechny velké postavy jednoty skládaly písně. Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav i Jan Amos Komenský. Jan Augusta, biskup jednoty, byl od roku 1548 v těžkém vězení na hradě Křivoklátě celých 16 roků. Ačkoliv byl mučen, trápen výslechy i nemocemi, nezoufal, ale psal knihy a skládal písně. Během těch let jich složil 216 a přirozeně je Bohu i zpíval. I Komenský složil několik písní. Rád si také hrál s češtinou a proto upravil některé žalmy do různých básnických stylů. Své manželce Magdaléně napsal krátký spis Rozjímání o křesťanské dokonalosti, kde píše:
1: Naposledy rád člověk s Bohem spojený žalmy svaté a duchovní písničky zpívá, srdcem i hlasem plésaje a Boha vždycky oslavuje. Rád i sám umíli na čest Pánu Bohu písně skládá a tudy horlivost svou v sobě rozněcuje, říká je s Davidem, zpívati budu Hospodinu, dokud živ jsem. Žal mi Bohu svému, zpívati budu, dokud mne stává. Libé bude o něm přemýšlování mé vždycky. Rozveselím se v Hospodinu.
0: Nejmohutněji vytryskl pramen uctívání v obnovené jednotě bratrské. Již obrácení moravského Mojžíše, Kristiána Davida, bylo podmíněno jeho setkáním s pravými ctiteli. Když Kristián jako tesařský učeň pracoval v Holešově na Moravě, setkal se tam s tajnými evangelíky. Ti byli pro svoji víru uvězněni ve sklepě radnice. Kristián ve svém životopise o nich píše:
1: V tomto městě žili také počestní, poctiví lidé, kteří celým svým srdcem hledali Boha, ctili jej a shromažďovali se tajně k pobožnostem. Pro tato tajná shromáždění a pro zakázané knihy, které tajně ukrývali a drželi ve svých předcích, byli vyzrazeni a 12 mužů bylo za to uvězněno ve sklepě radnice. Ve svém vězení nenaříkali, ale zůstali radostné a dobré mysli, zpívajíce a modlíce se k živému Bohu celé dny a noci tak srdečně, že mnozí lidé, poslouchajíce je, byli velice pohnuti, protože je mohli dírou ve sklepě dobře poslouchati. Spousta lidí se tam stále shromažďovala. Někteří jedinci je proklínali, ale většina posluchačů byla dojata k slzám.
0: Mezi těmi dojatými byl i Kristián David. Po čase intenzivního hledání i on nalezl pokoj s Bohem. Aby tento pokoj s Bohem a svědomím uchránil, rozhodl se opustit vlast a svobodně Bohu sloužit. Saský hrabě Zinzendorf ho přijal na své panství a dovolil mu tam vybudovat osadu Herrnhut. Kristián tam od roku 1722 přivedl ze své vlasti stovky lidí.

Od slavných letnic roku 1727 byl Herrnhut novou písní doslova prostoupen. Duch chvály a uctívání byl závojem halícím celé společenství. Lidé pánu zpívali, ať již byli na shromážděních, či doma, nebo v práci. Herrnhutský sbor byl velmi ukázněný, tvrdě pracující a modlící se ve dne i v noci. Neexistovalo tam rozdělení života na světský a náboženský, nebo soukromý a společný. Pouze doba od 11 do 4 byla určena odpočinku a spánku. V tu dobu ponocní ohlašovali celé hodiny písní a ti, co drželi modlitební stráž, bděli a modlili se. Vroucí duchovní život Herrnhutských se projevoval i takzvanými Singstunden, hodinami zpěvu. Singstunden založil hrabě a sám v tom byl ve svém živlu. Každý den večer se křesťané shromažďovali k těmto nešporám. Obvykle začali předspíváním těchto písní a pokračovali zpěvem jednotlivých slok, jež byly pohotově a spontánně vybírány tak, aby vytvořili jednotné téma. Svobodní bratři měli zase večerní zpěvy na ulicích obce. Písně se mohly obměňovat, neboť vznikaly stále nové. Hrabě se obzvlášť snažil povzbuzovat ve skládání ty, o nichž se domníval, že k tomu mají obdarování. Dělal to tak, že zadal několika lidem témata, na která měli složit písně. Pak se společně sešli, aby porovnali výsledky. Setkání často přinesla nové podněty a vznikly z nich dobré písně.

0: Co se to však s touto studnou uctívání stalo? Zdá se, jako by vyschla. Nebo ji nepřítel zasypal kamením a prachem. Je možné ji obnovit a vyčistit, aby z ní vyvěral pramen vody osvěžující Boha, zemi i lidi. Bůh hledá pravé ctitele, kteří ho budou uctívat v duchu a pravdě. Ne tělesně, jen formou či obřadem, ne falešně či povrchně, ale duchovně a skutečně, opravdově. Pán usilovně hledá ty, kdo se stanou chválou jeho slávy, kteří otevřou prameny vášnivého, zamilovaného uctívání. Pokud je nalezne, rozveselí se a zaplaví zemi svým požehnáním a jeho sláva naplní zemi, jako vody naplňují moře. Kde jsou ti, kteří půjdou obnovovat prameny uctívání v naší zemi? Pán jim ukáže, kde začít. Nepřítel hodil do čisté studny velký kámen. Tímto balvanem je vlažnost, nasycenost světem. Pokud křesťan říká, jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji, zavřel pramen uctívání ve svém srdci. Pán mu říká, vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Vnější těžkosti, nedostatky, trápení a pronásledování, jak je vidět, tuto studnu nezanesly. Naopak, světská rozkoš, sytost, bohatství a bezpečí, ano. O lidech, kteří na těchto věcech lpí, písmo říká:
1: Mne opustili pramen vod živých, aby sobě vykopali cisterny, cisterny děravé, které nedrží vody.
0: Kdykoliv byla církev v tlaku, zněla chválou více než v období klidu. Díky Bohu za čas pokoje. Je ovšem nutné žít v závislosti na Boží milosti a nikoli v závislosti na pozemských věcech. Dalším kamenem ve studni je určitý pragmatismus. Pokud rozumování nahradí zjevení Pána, jeho vlastností a skutků, máme třeba správné informace o Bohu, ale náš duch je lhostejný. Pravá chvála nevyvěrá z rozumu, ale ze srdce. Je velký rozdíl vědět, že Bůh je dobrý a uznávat to, či mít zjevení Boží dobroty ve svém duchu, být si jist, být tímto poznáním přemožen. Je třeba si cíleně připomínat Boží skutky, stavět si před oči jeho dílo, pamatovat na Pánovu svatost, vzpomínat na jeho sliby a žít v jeho přítomnosti. Jistě pak lidský duch zajásá nad tajemstvím Božím, kterému Pán odhalí.
1: Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Žalm 25. 14. verš.
0: Třetím kamenem znečištění je lidská sláva. Kdo ji miluje a nechce se jí vzdát, nemůže Boha uctívat v pravdě. Král David se jí vzdal a jen v lněném efodu tancoval radostí z Boží přítomnosti před očima všech. Nestyděl se za Pána, naopak Bůh byl jeho chloubou, ozdobou. Nezalekl se ani pohrdání své ženy Míkol, která mu vyčítala, že se před izraelskými ženami obnažoval. Podobně činí před Božím trůnem 24 starců. Vzdávají se svých korun, své slávy se slovy:
1: Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
0: Pojďme a čiňme také tak.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 5. Studna pracovitosti.
1: Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby. Přísloví 12. kapitola, 24. verš. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Přísloví 13. kapitola, 4. verš. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 2. list Tesalonickým, 3. kapitola, 7. a 8. verš.

Čeští bratři byli známí svojí pracovitostí a podnikavostí. Šířit Boží království na zemi a dělat radost nebeskému Otci pro ně bylo silnou motivací k smysluplné práci. Dá se říci, že česká reformace žila v napjatém očekávání, že Ježíš přijde každým dnem. Podobně jako prvotní církev ji hnalo vědomí, že je málo času. Toto vědomí nutilo k činům a tříbilo životní hodnoty. Nepodstatné věci šly ze života pryč. Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus, čeští bratři i Moravané si byli jisti tím, že Pán přijde brzo, že se toho zřejmě dožijí. Očekávání Pána spjaté s naléhavostí činu bylo průvodním rysem každého probuzení. Proto si myslím, píše autor, že je Boží vůlí, abychom v tom žili i my v tomto čase. Na rozdíl od některých křesťanů v Tesalonice, kteří čekali Pána a přestali pracovat, čeští křesťané vyhlíželi Pánův příchod v pilné práci. Uměli dobře spojit práci duchovní a tělesnou. Při svých živnostech sloužili Bohu modlitbami, chválami i svědectvím a naopak při službě duchovní byli velmi praktičtí a obětavě si navzájem pomáhali. S pracovitostí úzce souvisela podnikavost. Podnikavost je odvaha uskutečnit myšlenku či vizi a začít něco nového, zatímco pracovitost je pilná, vytrvalá činnost vedoucí k cíli. Českým reformátorům nechyběly ani nápady od Pána, ani odvaha je realizovat, ani vytrvalost k dokončení plánů do konce. Velkým příkladem může být Milíč z Kroměříže, který se bez prostředků pustil do budování Nového Jeruzaléma v Praze. Šlo o kapli, školu a jakousi ubytovnu pro studenty a obrácené prostitutky. Při stavbě stihl ještě každý den kázat, několik hodin denně se modlit, zhánět finanční sponzory, zpovídat a navštěvovat nemocné a nuzné. Když mu někteří namítali, jak chce sehnat tak velikou částku peněz, sám je napomínal a povzbuzoval, že se nikdy nemá zoufat nad Božím milosrdenstvím. Ač měl mnoho nepřátel, přece se mu podařilo dílo dokončit a vybudoval 2 roky před svou smrtí Nový Jeruzalém, malou komunitu těch, kteří se odvážili žít po vzoru jeruzalémské církve a o všechno se dělit.

0: Též mistr Jan Hus byl Bohem proměněn v pracovitého člověka. Po svém obrácení litoval, že mnoho času promarnil při hraní šachů a vysedávání v hospodách. Měl na sebe zlost, že
1: se ta husa na hostinách mnoho krmila a chudých robotu žrala.
0: Pak se z husa stal pilný a horlivý kazatel, ale též politik bojující za pravdu páně a svobodu. Za 15 let jeho služby se Praha změnila. Desetina obyvatel Prahy chodila na jeho kázání a to bylo znát nejen na smýšlení lidí, ale i na jejich životech. Ve skutečnosti Hus kázal v Praze pouhých 10 let, od roku 1402 do roku 1412, kdy na něj byla vyhlášena kladba a král Václav se postavil proti němu. Hus proto z Prahy raději odešel. Pouhých 10 let intenzivní práce v pomazání Ducha Svatého Husovi stačilo, aby zasel hluboko do českých srdcí lásku k pánu i lásku k pravdě. Rovněž Milíčovi stačilo 10 let pilné činnosti, aby získal stovky duší pro Krista. Když povstala Jednota bratrská, měla od počátku pracovitost jako hlavní zásadu. Reagovala tak na tehdejší skaženost kněží i mnichů, kteří se řídili zásadou co nejvíc peněz za co nejmíň práce. Bratří se zhromáždili v Kunwaldu, aby žili pilným, pracovitým životem v opravdové zbožnosti, tichosti a skromnosti. Bratr Řehoř Krajčí, zakladatel jednoty, se vyučil krejčovskému řemeslu, aby měl na živobytí. Nebyl placeným kazatelem. Tak tomu bylo v jednotě zvykem ještě dlouho, aby každý kněz měl i vyučení v nějakém řemeslnickém oboru. Tím byla zajištěna jejich nezávislost na příjmech lidí a zároveň i kontakt s prostým lidem. Je pravda, že se v jednotě téměř po celou její existenci kněžím nedoporučovalo manželství a proto nepotřebovali nijak velké příjmy. Bratří znali i společné podnikání. Měli bratrské kovárny, barvírny, tkalcovny a další domy, ve kterých provozovali svá řemesla. Byli jednoho srdce i jedné mysli, děti jednoho otce v nebi. A tak žili spolu jako jedna rodina. Moc krásně toto společenství svornosti popsal Jan Amos Komenský v Ráji srdce.
1: Ale křesťan daleko jinak činí, kterýž ohradě jen srdce dobře, aby se v svobodě své samému v Bohu chovalo, jiné všecko k bližního potřebám obrací. Jakož jsem viděl a poznal, že nad člověka Bohu oddaného nic v světě služebnějšího a nech třeba dím otročtějšího není, kterýž i v nejmenší služby, za něž by se světem opojený styděl, rád s ochotností vydává. Když jenže co bližnímu prospěti muž vidí, nic se nerozpakuje, nic neodkládá, nic sebe nelituje, nic konané své služby nezveličuje, neodrhá, nepřestává. Buďže vděčnost neb nevděčnost vidí, předce slouží pokojně, vesele. Z strany statku viděl jsem, že ač na větším díle chudí byli, toho, čemuž svět zboží říká, málo mající a dbající, měl však vždy předce každý téměř svého vlastního něco. Tak však, že se s tím neskrýval a před jinými, jakž se ve světě děje, neututlával, než měl to jako na obec hotově a ochotně, když komu potřebí bylo, poskýtaje a propůjčuje.
0: Není proto divu, že měla jednota tolik vlivných ochránců i příznivců mezi šlechtou. Vždyť páni měli z bratří mnohý hmotný užitek a zřejmě si uvědomovali i přínos mravní a duchovní. Věděli jistě, že se na členy jednoty mohou spolehnout, že jsou to lidé věrní, poctiví, pracovití, čestní a vcelku charakterní. Proto neváhali mnozí páni jednotu bránit před katolickým i utrakvistickým duchovenstvem, ale též před samotným králem. Ukázalo se to zřetelně, když král Vladislav Jagellonský roku 1508 vydal svatojakubský mandát, kterým jednotu bratrskou zakázal a postavili ji tak mimo zákon. Nařízení se neuskutečnilo právě díky pánům, kteří na svých panstvích nedovolili jednotu potlačit.

0: O pracovitosti a píli jednoty bratrské by bylo možné psát mnoho zajímavého, neboť měla ve svých řadách nemálo extrémně schopných, nadaných až geniálních osobností, které svými dary neskrblily, ale velmi plodně sloužily druhým. Pojďme však nyní ke studni pracovitosti do Herrnhutu, abychom se podívali, jak se projevují ti, kdo pijí z tohoto požehnaného zdroje. Těžko se dá dnes odhadnout, proč byl Herrnhut finančně soběstačným a prosperujícím společenstvím, když většina ostatních českých exulanských osad stěží bojovala o existenci. Přistěhovalci si nic nepřinesli sebou, jen své ruce a zkušenosti, a proto museli tvrdě pracovat na živobytí. Herrnhut v tom vynikal. Možná proto, že měli štědrého pana hraběte, možná proto, že se naučili dávat z toho, co měli, druhým. A pán to rozmnožil podle svého slibu. Dávejte a bude vám dáno. Avšak nejspíš to bylo tím, že byli velmi pracovití a přitom žili skromně. Moravští exulanti byli vesměs řemeslníci, tkalci, ševci, tesaři, kováři, pláteníci, hrnčíři a jiní. Harmonii duchovního života a fyzické práce výstižně ilustruje tento dopis Martina Dobera, prostého moravského řemeslníka.
1: Vedl ranní bohoslužby o 5. v kaplici Rodčince. Mezi návštěvníky byli významní a vzdělaní lidé. Po 9. hodině, ať ho navštívil hrabě, nějaký šlechtic či profesor, našli ho bosého v jeho krámku. Bylo naprosto přirozené, že se posadili před hrnčířský kruh a naslouchali jeho slovům. Takto se projevoval Duch svatý ve starém Herrnhutu.
0: Frederik neboli Bedřich Martin, jiný moravský uprchlík, který byl pro svoji víru na Moravě vězněn a boží milostí se mu pak podařilo uprchnout do Herrnhutu, byl vyslán na ostrov svatého Tomáše v západní Indii. Jelikož nedostával od herrnhutských žádné peníze, protože hrabě Zinzendorf považoval za velice důležité, aby si misionáři vydělávali na živobytí sami a tak učili domorodce hodnotě práce, musel Frederik nalézt způsob obživy. Pán mu dal nápad, jak získat obživu a zároveň možnost svobodné misijní činnosti, totiž, že koupí plantáž i s otroky. Jinak to ani nebylo možné, neboť otroci byli považováni za integrální součást plantáží. Martin si půjčil peníze od blízkého plantážníka a svůj plán uskutečnil. Považoval to za nejlepší způsob, protože na pozemku mohl postavit kostel. Nemusel celý den pracovat v potu tváře, ale mohl se pilně věnovat duchovní práci. Dále byl svým obráceným stále na blízku a mohl jim sloužit. A navíc mohl jít jiným plantážníkům příkladem a ukázat jim, že otrokář nemusí být tyran. Samozřejmě řešil otázku, zda nemá otroky osvobodit. To by ovšem znamenalo, že by byl z ostrova vyhoštěn. A k tomu měl za to, že kdyby obrácené černochy osvobodil, mnozí by se chtěli stát křesťany jen za tímto cílem. Frederik Martin získal během své činnosti pro Krista 700 duší. Všem misionářům, ať už šli k indiánům v Americe, černochům v Africe a Indii, eskimákům v Grónsku, záleželo především na zvěstování evangelia ke spasení. Přesto kladli velký důraz na co možná největší přiblížení se k lidem praktickou pomocí. Proto se věnovali zaprvé vzdělávání, učili je číst a psát, překládali Bibli do jejich mateřských jazyků a mnohdy jim sestavili gramatiku jejich jazyka. Za druhé řemeslům, učili je plést čepice, svetry, šít boty, vařit jídla, obdělávat efektivně půdu, chovat domácí zvířata. Za třetí kultuře, učili je mravům, společenskému chování, týmové práci, tvůrčí činnosti, podporovali hry a zájmy s účelem posílení vztahů s Bohem i navzájem. Učili je milosrdenství k nemocným, starým a strádajícím. Též je vedli k počestnému manželskému životu a slušnému oblékání. Naopak se misionáři učili od domorodců mnoha praktickým zkušenostem a zvykům a uměli se přizpůsobit jejich kultuře.

0: Kde je nyní tento pramen v české zemi? Jistě není zcela naplněn prachem a kamením, neboť dosud jsou ve světě známé zlaté české ručičky. Češi jsou při práci vynalézaví, umějí improvizovat v náročných podmínkách, jsou nápadití a podnikaví. Zatím však jen pro svůj prospěch, okamžitý zisk. Píle a vytrvalost, stejně jako poctivost a čestnost, není v módě. Pokud Češi nemají dostatečnou motivaci k smysluplné práci, jsou líní a pohodlní. Ztráta motivace je kamenem v prameni pracovitosti. Kéž pán otevře křesťanům v Čechách oči, aby opět zřetelně viděli práci, kterou Bůh pro ně připravil. I odměnu v nebi, i na zemi pro pilné. Vždyť je psáno, že
1: pilné jejich ruka obohatí.
0: A opět,
1: kdo je věrný v mále, pán mu svěří mnoho.
0: Nebo naopak,
1: trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si, a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
0: Lenoši schudnou a pilní zbohatnou. K lenochům přijde bída, chudoba a nouze a bude nad nimi panovat. Kdo Bohu nechce sloužit, bude okraden i o své duchovní bohatství. Lenost je druhým kamenem ve studni pracovitosti. Lenost vede do otroctví a hřích získá vládu a moc nad línými. Král David, člověk podle Božího srdce, podlehl pokušení v době, kdy měl jít do války. Lenošil ve svém paláci a scizoložil s manželkou svého rytíře Uriáše. Naopak pracovitým pán svěří autoritu, moc i vládu nad hříchem, zemí, národy i duchovním světem. Toho jsme si mohli všimnout na moravských bratřích, kteří tuto vládu získávali svojí věrnou a vytrvalou službou.

0: Třetím kamenem ve studni je strach z neúspěchu, prohry či vlastních chyb. S tímto tísnivým pocitem se potýkala většina velkých božích mužů i žen. Mojžíš, Jeremiáš a další bojovali s pocitem nedostatečnosti. Poslechneme-li si Mojžíšovi argumenty proti božímu povolání, můžeme z nich poznat, jak se Mojžíš cítil. Namítal Bohu:
1: kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta?
0: Bůh ho ujišťuje o tom, že bude s ním, ať se nebojí, a zjevuje mu své jméno. Mojžíš však znovu namítal:
1: nikoli neuvěří mi a neposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.
0: Bůh se Mojžíšovi zjevuje jako mocný, proměňuje před jeho očima hůl v hada a způsobí Mojžíšovi malomocenství na ruce a opět ho uzdravuje. Přesto se Mojžíš dál brání.
1: Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.
0: Tak se Mojžíš vzpíral svému úkolu, který byl skutečně veliký.
1: Lenoch říká, venku je lev. Na náměstí by mě zadávil.
0: Ďábel, lev, zastrašuje křesťany stále stejným způsobem. Snaží se je přesvědčit, že když vyjdou ze sebe a vstoupí do centra Boží vůle, na náměstí, že je sežere. Ukazuje hory překážek, armád, hradeb a Goliášů, které nejsme schopni ve své síle překonat. A v tom má pravdu. Ne silou ani mocí, ale duchem mým, praví Pán.
1: Neboť v tobě proběhl jsem vojsko a v Bohu svém přeskočil jsem i zeď,
0: vyznává David. A že děláme chyby, něco pokazíme? Vždyť s tím Pán ve svých plánech počítá. On se našich chyb nebojí, pamatuje, že jsme stvoření, že jsme prach, a umí nás doplnit, kde potřebujeme. Pokud se v boji nevzdáme, Pán slíbil, že za nás zápas dokončí sám. Boží pomazaní v Bibli, v historii církve i v současnosti se dopouštěli chyb a selhání. I ti největší. Přesto se z nich Pán raduje, že si troufli na náměstí Boží vůle a nedali se zastrašit strachem ze selhání. Říká se, kdo nic nedělá, nic neskazí. A je to pravda. Ale takový také v životě ničeho nedosáhne.

0: Čtvrtým kamenem ve studni je nedůslednost, nedbalost, ba lenost. Jedna věc je přijmout vizi a zaslíbení a něco začít, a druhá věc je dílo také dokončit. To druhé je častokrát těžší než to první. Před nedbalostí písmo varuje.
1: Kdo je nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.
0: Tu jde přímo o spronevěru. A lenost?
1: Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům už ji nevrátí.
0: Něco začít pro svůj prospěch a požitek umí i lenoch. Ale dotáhnout věc k cíli je výsadou pilných.
1: Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
0: Pojďme, Češi, spolu k prameni pracovitosti a pijme plnými doušky. Jistě nás to občerství tak, jak Krista Pána, jenž dal napít ženě a sám nežíznil do rána. Jak praví staré české přísloví, kdo pracuje, má koláče.

této chvíli uzavřeme čtení z knihy Davida Louly České studny adeb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Další část si můžete poslechnout již zítra od 21 hodin. Záznam už od vysílaných částí hledejte na webu www.radio7.cz v archivu pořadů ke stažení.

O boží dobrotě, jeho lásce a milosrdenství zpívali Ron Kenoly a Joe Vasconcelos. Na Rádiu 7 se pomalu blížíme ke 16:00. K ní nás doprovodí lamačské chvály s písní Ty ma nesieš sám a také Jana Pestová a její písnička Jen v Bohu.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: I čtvrtá hodina posledního červencového čtvrtku s datem 37. je na Rádiu 7 za námi. Nočním vysíláním vás provází Milan Remeš, který vám o čtvrt na pět nabídne relaci Průsečíky, ve které hledají Pavel Kohl se softwarovým designérem Markem Moškořem odpovědi na to, co nám lidem po nástupu strojů a počítačů, které dokáží zajistit velkou část lidské práce, vlastně zůstává. Pro současnost i blízkou budoucnost je to velmi aktuální téma, tak věřím, že vám tento rozhovor pomůže odpovědět na otázky, které si kladete i vy sami. Ještě předtím jsou před námi písničky plné vděčnosti a povzbuzení, tak se jimi nechejte prostoupit. Nechejte jimi prostoupit svou mysl i srdce.

0: Jsi mým světlem, ty jsi pastýřem mé duše, dospíval Pat Barrett ve svém hymnu o Duchu svatém. Před námi ještě písnička kapely Need to Breathe, Child Again, tedy znovu dítětem, a po ní už nás čekají průsečíky.
1: Yeah, I know too much. I think I know my way around. Too smart to feel a heartbreak now.

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Pořad průsečíky zve do světa AI, který je rozmanitý a přináší nové možnosti v mnoha oblastech našeho života. Dnes se vydáme za umělou inteligencí s Markem Moškořem, softwarovým návrhářem, také vedoucím mládeže, skautem. Ahoj Marku, vítej u mikrofonu.
2: Ahoj Pavle, jsem rád, že tady můžu být.
1: Hned na úvod by bylo fajn říci, jak ses vlastně k umělé inteligenci dostal? Proč je to nějaké téma, o kterém se teď spolu bavíme? Čím tě zaujala?
2: No to bude mít asi další historii, ale já se zabývám tím, že navrhuji uživatelská rozhraní, jsem softwarový designér a to je obecně obor, kde potřebuješ mít jako hodně vstupu, hodně kreativity a já jsem v rámci práce se dostal už před pár lety do Kalifornie na služební cestu. Já jsem tehdy měl jedno odpoledne trochu volněji a já jsem zjistil, že v místním muzeu v Silicon Valley je přednáška na téma umělé inteligence, kterou tam tehdy měl tehdejší šéf Microsoftu, vývojář v tom oboru. Tak já jsem tam prostě večer po práci šel. Hodně mě to téma chytlo. Oni tehdy pracovali v Microsoftu na virtuální asistentce Cortana a on nám vlastně vysvětloval a představoval tu myšlenku virtuální asistence, jak může umělá inteligence plánovat, jak může řešit třeba schůzky a tak dále. A já vlastně od té doby jsem se o to téma více zajímal a když před pár lety ty technologie začaly být víc dostupné, před 2 lety společnost OpenAI uvolnila ten jazykový model ChatGPT, tak jsem do toho skočil jako rovnýma nohama a od té doby jako zkouším a zkoumám a pomáhá mi to v mé práci taky.
1: A o jaké době se zhruba bavíme té návštěvě Silicon Valley?
2: To bylo asi rok 2016, možná 17. Já už si přesně nepamatuju.
1: To ještě doba, kdy jsme o AI vlastně mnozí nevěděli, ani netušili, co to je. A od té doby umělá inteligence uběhla velký kus cesty. Jaký dneska využíváš, s tím pracuješ?
2: Tak já používám umělou inteligenci pro zlepšování mých dotazů. Když já na něčem pracuju a nevím si rady, a než bych někde měl něco složitě vyhledávat, tak používám často modely k tomu, aby mi pomáhaly ty moje nápady, moje myšlenky trochu utřídit. Takže je to takový jako kámoš nebo takový jako asistent v téhleté roli, že se doptám, zeptám. Často to teď používám ne ve formě, že já se ptám, ale mám natrénovaný model už takhle, že se mnou jako komunikuje tím způsobem, že já tam dám dotaz a chci po té umělé inteligenci, ať mě se ptá. Mám to otočený naopak. Takže používám ten model takhle, že mám nějaké téma, o kterém třeba potřebuji rychle něco se dozvědět nebo na čem pracuju. Dám tam ty vstupní informace a pak řeknu, a teď ptej se mě, co bys o tom chtěl vědět. A je to hrozně zajímavý, protože můžu dostávat jako přesnější otázky nebo i zpětnou vazbu sám na sebe a pomáhá mi to trochu lépe přemýšlet o těch tématech. Takže jako to používám trochu jako reverzně teď často. A potom používám umělou inteligenci pro vytváření věcí a taky se věnuju i grafice, takže generování specifických jako typů grafických výstupů, obrázky, grafy a tak dále.
1: To zní jako osobní asistent, který se z tebe snaží vytáhnout to, co víš, ale jenom to třeba přeformulovat. Je to asi ne úplně typické využití AI, ale zároveň přijde, že může být přínosnější než to běžné používání, kdy se tak doptávám a pak slepě důvěřuju všem těm jeho odpovědím. Ještě bychom mohli se zaměřit na oblast, ve které vlastně pracuješ. Už jsi zmínil tu grafiku, je ještě nějaká, ve které jsi tak nějak víc doma?
2: Já ve své práci často potřebuju jako věc, které se říká uživatelský výzkum. To znamená, potřebuju zjistit, co uživatelé jako dělají, jak některé věci řeší a mám k dispozici uživatelská data i informace. Takže používám třeba umělou inteligenci, aby mi ta data pomohla jako nějak zorganizovat, zestručnit, dovysvětlit ty věci, hledat trendy ve velkém množství dat a informací. Takže když mám tabulku, kde mám hodně jako vstupu a výstupu a čísel, tak používám jako ty analytické možnosti těch nástrojů tady k tomuto. Je to trochu možná abstraktní, ale je to hodně praktické, protože to jsou věci, které by člověk zvládl udělat i sám. Mám nějakou tabulku, kde mám 16 000 řádků a nějak to zorganizuju, nebo mám něco takového, ale najít tam v tom nějaké trendy a nějaké prostě vzorce je velmi rychlejší a efektivnější pomocí umělé inteligence, která dokáže ty data jako rychle sesumírovat a zhodnotit. A ještě druhá oblast je možná teď jako kreativní psaní. Já aktuálně teď dokončuju psaní knihy a používám tu umělou inteligenci k tomu, že já tam ty kapitoly nahraju a používám ji jako literárního kritika. Ptám se třeba, jako, jak rozumíš téhle kapitole, jaká je tam hlavní myšlenka. A zpětně ona mi jako zpětně dostávám vazbu, jestli třeba to téma, které jsem já tam popsal, jestli je pochopitelné a tak dále. Takže je to taky asistence v tomhle směru kreativním, v práci s textem, v práci s obsahem a významem. Je to hodně dobrý, já jsem třeba zjistil, že některé věci, které já jsem třeba popsal, tak byly složitě pochopitelné, tak jsem to potom mohl zjednodušit. Pak jsem se doptal třeba, jakým způsobem můžu tady tuhle pasáž jako vysvětlit lépe, a dostal jsem nějaké návrhy, které jsem potom mohl zapracovat.
1: To jsou drobné oblasti, ve kterých se umělá inteligence využívá. A ještě bych jenom otevřel, tak možná ten široký pohled, s čím vším se setkal ve světě AI, co už si třeba zkoušel, nebo jenom tak možná takový průlet nápady, jak využívat AI.
2: Já jsem kdysi měl hudební kapelu, takovou alternativní, tak jsem za 4 dny udělal jako desku s pomocí AI, že jsem prostě nahrál texty, nějaké melodie, nějaké věci, jen na kytaru třeba, nebo prostě nějaké záznamy. A ona mi to pomohla dát dohromady do formátu třeba písniček. Jo. Udělal jsem pomocí AI potom obal na tu desku. To je jedna oblast. Při vaření je to taky dobrý, jako mám nějaké suroviny. Dáte si seznam, jako třeba čeho chcete za jaký čas dosáhnout, a ona vám může udělat nějaký průřez, jako jaký typ kuchyně chcete vařit a jaké máte možnosti doma. Taky výborný. Plánování dovolené. Zkoušel jsem hledat třeba levné letenky do destinací, které se mi líbily. Tam třeba ta práce té umělé inteligence byla jako výrazně náročnější. Ten vstup a výstup tam byl třeba 15-20 minut, než jsem dostal nějaké relevantní odpovědi, ale pak už jsem mohl jako jednodušeji některé věci doplánovat, dořešit. Takže třeba najít vhodné letiště na odlet a přílet s nějakými podle nějakého rozpočtu, který máte. To je hodně dobrý, protože vám to dokáže proskenovat několik desítek jako těch operátorů cestovních a dostanete nějaké odpovědi, které mohou nebo nemusí odpovídat tomu vašemu zadání, ale už můžete podle toho třeba tu dovolenou jako líp naplánovat. Takže třeba to jsem teď aktuálně používal. To využití jako je velmi široké. Nedostal jsem se třeba ještě k tomu, že bych třeba řešil jako zdraví vlastní, ale vím, že to je velká oblast, která se teď velmi rozvíjí na základě toho, co, jaké jídlo jíte. Třeba si uděláte fotku v telefonu, pak to nahrajete, zvážíte se, tak vám to může udělat nějaké jako doporučení podle toho, jak se moc hýbete. Pokud sportujete, já třeba chodím běhat na kolo, tak mám nějaké informace třeba o svém srdečním tepu, vzdálenosti, úsilí a tak dále. To jsou věci, které se dají taky zpracovat strojově a nějakým způsobem vyhodnotit třeba s ohledem na můj věk, na to, jak se stravuju, kde se pohybuju a tak dále. Takže všechny tyhle aspekty a faktory tam jsou a záleží na tom, co člověk potřebuje, jak má na to čas. Takže já se snažím být jako hodně kreativní, ale zase na druhou stranu taky nepotřebuji úplně ke všemu.
1: Ty jsi zmínil hodně oblastí, ve kterých pomáhá umělá inteligence tvé kreativitě a tvým nápadům, ale zároveň také spoustu těch, kde ona něco generuje, a tam se dostáváme na tu otázku, která je s tím úzce spojená, jak moc věřit všem těm informacím. Když děláš recept, tak on ti vyběhne a teď otázka, bude to uvařit? Většinou jo. Bude to chutné? To se dovíme až posléze, po té, co to uvaříme. Ale pak jsou oblasti, ve kterých to může být nějak zranitelnější, kde se vystavujeme určitému riziku. Jak pracovat s těmi informacemi, které ti umělá inteligence vrací?
2: No, to je výborná otázka, protože ta umělá inteligence je nastavena tak, aby dávala vždycky odpovědi, které potěší toho tazatele. A pořád to tak zatím je, když jsou modely, které už jsou trochu kritičtější. Ale co se týče třeba nějaké konkrétní vědecké nebo badatelské práce, když jdu až na úroveň, mi jde o přesnost informací, tak bohužel tam je to velmi nepřesné. Velmi nepřesné a i když člověk jako má dobré zdroje, které použije jako vstupní data, tak pořád tam ještě prostě je ta tendence, že ta umělá inteligence velmi často si ty zdroje vymýšlí nebo upravuje ty výstupy způsobem, aby se to hodilo do toho typu dotazu, což je hrozně nebezpečné. Takže jako ono potom trvá docela dlouho, než člověk třeba ještě si ty odpovědi zvaliduje nebo zkonkretizuje. Existují teď nástroje, kde můžete nahrát text, který vám vygeneroval umělá inteligence a zeptat se znovu, co z toho je pravda. A existují nástroje, kde můžete jakýkoliv text, který dneska někde čtete, tak nahrát zpátky a pomocí AI zvalidovat třeba, jestli ten text psal člověk anebo ne. Ale opět tady tyhle ty nástroje jsou velmi nepřesné. Já jsem třeba, a to je ty, konkrétně, když píšu knihu, tak jsem tam napsal 3 odstavce textu, které jsem napsal kompletně sám bez použití umělé inteligence. Zeptal jsem se umělé inteligence, jestli ten můj text napsala umělá inteligence. Dostal jsem odpověď, že z 83% to napsala umělá inteligence. Takže jako já jsem moc dobře věděl, jako kde je pravda, ale to je velmi těžký, je velmi náročný. Takže je to opravdu o tom, jako ty zdroje pořád ověřovat, zjišťovat a nevěřit úplně všemu. Na co je to dobrý, jako ty rámcové odpovědi většinou jsou velmi blízké přesnosti. Neříkám, že jsou úplně přesné, jsou velmi blízké přesnosti, ale to ověření, jestli je to skutečnost, jako je velmi náročné. A je to proces, říká se tomu taky trénink, že máte ten svůj model, ten asistent, vy zpětně ten model trénujete na to, aby třeba vždycky citaci uváděl ze zdroje, který je dohledatelný, ale tam je třeba problém třeba už jenom v tom, že některé ty zdroje samotné nejsou ověřené nebo ověřitelné. Takže je to takový trochu jako oříšek, ale myslím si, že třeba ve většině případů ty odpovědi jsou dobře a budou se pořád zlepšovat. Budou se pořád zlepšovat, zároveň s tím se bude pořád zlepšovat i to, když dostanete špatnou odpověď nebo nesprávnou nebo nekorektní, že bude těžší ji ověřit, že skutečně nekorektní je. Takže jako ta lidská expertiza tam jako hraje velmi velkou roli a je to náročný. Ale já obecně bych řekl, že ty odpovědi už jsou z většiny velmi přesné, jenom v konkrétních detailech může dojít k tomu, že se to sekne, nebo není to dobře.
1: Jak moc velkou roli tam hraje do trénování, o kterém jsi mluvil, nebo možná zúžení toho výběru, že když budu mít umělou inteligenci vyloženě natrénovanou na kuchařky, tak předpokládám, že asi bude trochu přesnější než nějaký obecný model, který zná veškeré informace světa nebo informace, co si našel.
2: Přesně tak. To je vlastně způsob, který jako doporučuju jako používat umělou inteligenci, že vy můžete mít třeba 2-3 oblasti, ve kterých vám to bude pomáhat. Může to být to vaření, může to být psaní, může to být generování obrázků pro nějaké galerie, to je jedno, co vlastně si můžete vymyslet. Ale jedná se o to, že ty odpovědi musíte zacílit do určité oblasti. Když jste ve městě, tak je to, jako byste stáli uprostřed náměstí a pokaždé byste se ptali, jako kde je hypermarket se zbožím, který chce nakoupit. A máte 10 poslíčků a on každý z těch poslíčků by vyběhl po každé z toho náměstí do 10 různých směrů a hledal by ten obchod. Pak by vám dali informaci, jak daleko je ten obchod a kolik tam stojí mouka. Ale v podstatě jde o to mít potom už jenom jednoho poslíčka, který už ví, kterým směrem jsou třeba ty obchody a kde jsou parky a kde je třeba nějaká tovární čtvrť. A vy už máte natrénované ty modely způsobem, říká se tomu vektorové databáze, že oni vám ty odpovědi nosí z těch míst, kde ty odpovědi asi jsou nejpřesnější. To znamená, pokud stojím na náměstí, chci udělat nákup, tak pošlu poslíčka směrem, kde je ten obchod, kterým směrem on nakoupí a nepošlu ho do parku k řece, kde vím, jako, že ty odpovědi jako možná nakoupí něco od někoho, ale není to ten zdroj, takže jedná se o to zpřesňovat ty trajektorie těch otázek a odpovědí způsobem, který je zaměřený na to, co chcete. A to je i budoucnost umělé inteligence, že vy vlastně budete mít možnost tu umělou inteligenci mít třeba v mobilu, kde proběhne nějaké základní otázky, odpovědi, nějaká diskuze, a až potom, když to proběhne, tak se to napojí na nějaký server. Bavíme se třeba o tom, že dneska potřebujete pořád být připojení online, ale je dost dobře možné, že mobily, které máme v kapse, mají dostatečný výpočetní výkon, aby se to naučilo něco, a potom vám bude stačit jako být vyloženě v offlineu a občas se jako jen doptat, to se občas připojí, takže bude to energeticky méně náročné i pro vás, i pro ten systém, a dostanete tu odpověď jako přesnější. Takže jde o to, co očekáváte, zpřesnit způsobem, aby ty odpovědi byly v té kategorii, kterou chcete. Takže když se vrátím k tomu vaření, tak samozřejmě, když potom budete 4 měsíce vařit mexickou kuchyni, vy už ty recepty budete mít přizpůsobené i tady tomuto stylu. Že vám to tam nebude počítat s tím, že potřebujete vařit svíčkovou omáčku z knedlíky.
1: Pořadu Průsečíky hovoříme s Markem Moškořem o světě AI a o určitých omezeních umělé inteligence. Já bych rád se zaměřil na to omezení. Jedna věc je, umělá inteligence má svoje limity, protože nezná všechna data, nebo je má nesetříděné, nebo jich má spoustu a musí se v nich vyznávat. Ale na druhou stranu, umělou inteligenci tvoříme my, lidé, a my máme také svoje omezení. Ať už kapacitu mozku, propojování různých zdrojů, možnosti, které máme, tak se přenáší do té umělé inteligence. Jak je to tady s tím? Jak moc ovlivňují ty naše omezení, tu samotnou umělou inteligenci a následně tedy ty výstupy, které z ní dostáváme?
2: No, to je zajímavý v tom ohledu, že my teď pořád jsme na straně toho, že máme experty, kteří jsou lepší než ta umělá inteligence. Zatím stále ano. To znamená, že pokud máte v nemocnici lékaře, který třeba za svou 20-letou kariéru viděl 15 000 snímků plic, tak vy moc dobře víte, že to je odborník na to téma a že dokáže prostě z toho vašeho rentgenového snímku velmi rychle jako tím zkušeným okem a s těmi zkušenostmi, které má, velmi blízce se dostat k té diagnoze, která je pro vás relevantní. Když natrénujete umělou inteligenci tím, že tam dáte 120 000 rentgenových snímků, které potom ohodnotí 5 000 lékařů z celého světa, tak se dostanete k nástroji, který je přesnější a kvalitnější než ten lékař s 20 letou zkušeností v té nemocnici. To znamená, že pokud máte nějakého mladého medika, který teď zrovna studuje na lékařské fakultě a za 2 roky vystuduje, dostane diplom, nastoupí do nemocnice, tak on může dostat k dispozici nástroj, pomocí kterého, když tam nahraje rentgenový snímek plic, tak ten nástroj mu během velmi krátké doby dá tu diagnózu, která odpovídá praxi 5 000 lékařů na 120 tisících snímcích plic z celého světa. To znamená, že ten mladý lékař stráví výrazně méně času tím, aby studoval ten zdrojový materiál. Co ten mladý lékař bude dělat za 5-10 let, když bude mít tenhle nástroj? Určitě bude efektivní v tom, že bude schopný se zaměřit více na tu léčbu toho člověka, ale určitě bude mít menší zkušenosti s tím, aby pouhým okem poznal, jestli na tom rentgenovém snímku je něco, co je problematické nebo není. A to je velká otázka, před kterou teď stojíme, že ty nástroje umělé inteligence nám pomáhají být efektivnější než člověk a v konečném důsledku budou efektivnější, lepší a kvalitnější než odborník ve své oblasti. Ale kde potom budou ti odborníci, kteří teprve se k těm nástrojům dostanou? Takže to je taková otevřená otázka. Já sám nevím, protože určitě jsou obory, ve kterých dojde k tomu překlopení, že ta umělá inteligence bude lepší a kvalitnější než ten lidský vstup. Takže kde potom je role toho člověka? co vlastně se bude od nás očekávat, protože my v podstatě budeme zdržovat tady tyhle ty věci. Ta oblast třeba medicíny je jedna z těch konkrétních, kde vidím jako trochu riziko, protože věc, kterou ta umělá inteligence zatím neumí, je to, jakým způsobem pracuje jako náš lidský mozek. To znamená, že když vy s někým hovoříte, vy vyhodnocujete nejen to, co vám ten člověk říká, to, co vám ten člověk jako sděluje, jakou má řeč těla, ale vnímáte i všechny různé další informace kolem toho. Takže ten vstup, který já dostávám tím, že se bavím s reálnou lidskou živou bytostí, je nejenom jako jedna informace, ale 20, 30, 80 informací zároveň tam a zpátky. To je ta lidská komunikace. To zatím ta strojová komunikace neumí a tam vzniká možná takový jako rozdíl, že ona dokáže velmi přesně jednu věc udělat, velmi přesně, líp, kvalitněji, ale ten kontext je něco, co nás dělá jako hodně lidskými a možná zatím pořád ještě lepšími.
1: Je nějaká oblast, ve které lidi máme navrch a pravděpodobně budeme mít stále navrch, protože to je nepředatelné umělé inteligenci?
2: To je těžká otázka, protože už je jenom málo oblastí, ve kterých jako ten pokrok nesměřuje tím směrem. Když třeba vemu fyzické vlastnosti člověka, například jako jestli potřebuješ člověka, aby pokácel strom, tak dneska už je jasný, že třeba i tohle oblast, která se dá plně zautomatizovat. Dronem najdu vhodný strom, na dálku on se sám rozhodne, jestli ten strom jako má ty parametry, které se hodí k tomu, přijde tam stroj, pokácí ten strom, odveze ho někam, zpracuje ho, vytvoří židli. Jako ten vstup člověka bude ten, že ty si sedneš na tu židli a řekneš, jestli je dostatečně pohodlná nebo ne. Ale ty všechny kroky k výrobě židle, kdy to bylo vždycky jako řemeslo a kvalita a ten návrh, tak všechno se dá v podstatě už udělat, no, vymyslet pomocí strojů a mašin. Takže jako tohle je třeba oblast, říkáš, OK, dobře, tady máme další oblast, to, co třeba stravování, vaření a tak dále. Protože jako jazyk je něco, co jazyk, žaludek a lidský trávicí trakt jsou věci, které jsou jako specifické, že má to vliv jako na naše zdraví a výživu, ale už teď je spoustu přístrojů a metodik, které dokážou na špičkové úrovni pomoci ve zdraví, v kvalitě života lidí, už jenom tím, že sledují prostě různé parametry. Takže výživoví specialisté třeba, to je takový konkrétní obor, jako taky budou mít velký problém tady s tímhletím, protože ty věci se dají taky jednoduše změřit, automatizovat a obecně všechno, co se dá změřit a s nějakým způsobem ohodnotit, je ohroženo. Takže kde máme my lidé navrch, jsou všechny oblasti, které se nedají změřit a vyhodnotit. To znamená, všechny kreativní činnosti, všechny činnosti, které se týkají nějakého přemýšlení mimo rámec toho, co má nějaké parametry, tam pořád ještě máme šanci, ale obecně všechny oblasti, které můžete nějakým způsobem jako vyhodnotit, změřit, sparametrizovat, jsou ohroženy ve smyslu, že ta umělá inteligence to bude umět udělat líp než člověk, a my vlastně budeme brzdit ten rozvoj. Jo? My budeme ty brzdy. Ne ta umělá inteligence, ale my. Ale to je otázka ještě několika let. Není to hned, ale jako generace jako mých dětí už tohle bude řešit asi jako trochu na jiné úrovni. Bude to možná podobné tomu, když přišla industriální revoluce. Lidé rozbíjeli stroje, protože jim brali práci. Takže já myslím, že to bude velmi, velmi podobné. A bude jenom otázka, jak se k tomu jako lidé postavíme. To je takový jako možná temný scénář. Věc, které my ještě nedokážeme přesně jako pochopit a rozumět, kam se to bude vyvíjet. Ale každopádně zatím máme návrh v tom, že máme ty zkušenosti a že máme tu možnost samotný vývoj té umělé inteligence nějakým způsobem se na to podívat z ohledu nějakého našeho rozvoje a bezpečí. Ale ve všem ostatním už ta umělá inteligence a strojové učení začíná být jako výrazně lepší než lidé. Je to jenom otázka času.
1: A jak je to třeba s duchovní oblastí? To je něco velmi specifického a možná velmi lidského. Můžeme se třeba za pár i desítek let dočkat nějakého, řekněme třeba virtuálního kněze nebo někoho, kdo bude pomáhat i v tom duchovním růstu?
2: Tak to už je teď. Dneska jsou i virtuální církve, kde máte virtuální spovědnice s virtuálními knězi, kteří bohužel jsou někdy často kvalitnější než živí reální kněží a fungují možná i líp než normální církve. Ale to je výborná otázka na téma duchovna a spirituality. A to je, myslím, věc, kterou v rámci umělé inteligence a možná obecně v rámci tématu strojů, učení a technologie asi nikdy nebudeme schopni jako plně předat těm strojům. Já si myslím totiž, že to hluboké duchovní přemýšlení a rozjímání, jako kterou má schopnost jako lidský mozek a lidská mysl přemýšlet, jakým způsobem přemýšlíme sami o sobě, jakým způsobem přemýšlíme o naší roli v životě a postavení ve vesmíru, je tak unikátní i pro každého jednotlivého člověka, že se to nedá jako změřit a zvalidovat a zkonkretizovat. A vždycky to poznání bude jenom částečné, jak říká apoštol Pavel. A to je naše možná jako výhoda. A možná to bude výhoda v budoucnu i lidí, kteří nějakým způsobem pochopí i ten svůj duchovní rozměr. Možná to bude i obrovská výhoda lidí, kteří jako přijmou to, že existuje třeba něco většího, než jsme my, že existuje Bůh. Tohle podle mě bude jako spíš bonus, že vždycky ty technologické kroky a posuny v historii a v dějinách lidstva směřovaly spíš k tomu, že ten člověk, jak to bylo například u babylonské věže, že člověk jako byl jako silnější, větší a lepší, ale tady to vypadá, že ta role se obrací a že možná to jediné, co nám zůstane, bude ta naše víra a ta naše jedinečnost jako lidských bytostí, které jsou schopny uvědomit si sami sebe, ten duchovní rozměr toho svého života a tyhle ty kvality. Já si myslím, že to je třeba ta unikátnost, která nám asi jako zůstane možná jako jedna z velmi posledních věcí. Na druhou stranu, nedávno teď ve Španělsku a Portugalsku proběhl obrovský výpadek elektrické energie. A tam bylo naprosto jasný a viditelný, že bez zdrojů ta umělá inteligence taky nebude nikdy fungovat. Takže všechny aktivity, které má člověk takzvaně off-grid, mimo dosah elektrické a digitální sítě, jsou tam, kde vždycky budeme excelovat. Takže pokud máte rádi přírodu, pokud rádi jste jenom někde jen tak, jako lidé, tak komunita, lidé kolem vás a prostředí, kde nemusíte být závislí, a to je dobré a důležité slovo, závislí na zdrojích typu elektrické energie, tak tam vždycky budeme excelovat. A to je pozitivní, protože v případě, že by došlo k něčemu opravdu velmi nepěknému, může být krize jakéhokoliv typu energetická, může dojít k nějakému precedencu, úniku dat, může být válka, cokoliv, tak my jako lidé máme tu vůli přežít tak silnou a my si dokážeme poradit, myslím, i bez umělé inteligence.
1: Tam je asi důležité opravdu zůstat lidmi, nenechat všechno na umělé inteligenci a myslím, že to je takový pěkný závěr dnešního rozhovoru. Děkuji Marku za nahlédnutí do umělé inteligence, do využívání jejich schopností, možností. Těším se při nějakém příštím rozhovoru.
2: Děkuji moc za pozvání a přeji všem posluchačům, aby byli zvídaví, aby se toho nebáli, protože to stojí za to, jsme na prahu nové technologické revoluce, takže je dobré něco se o tom dozvědět a jsem rád, že jste byli s námi.
1: Od mikrofonu se loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

Další průsečíky, ve kterých bude tentokrát hostem Marian Možucha a které se budou zabývat monitoringem práce, naladíte na Rádiu 7 v úterý dopoledne 15 minut po 11. Do 5. hodiny raní, po které je připravena relace 3D Talk s Vojtou Barotem a jeho hostem Petrem Rausem, zbývá čtvrt hodinka, kterou vyplníme dalšími písničkami.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život,

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Vezměte nás sebou do lesa. Léto s Rádiem 7.
1: V nočním vysílání Rádia 7 jsme překročili 5. hodinu. Dnes je čtvrtek 30. července 2026 a pokud právě vstáváte, snažíte se rozlepit víčka a s rukama nataženýma před sebou se snažíte najít cestu do koupelny, tak vám přeji dobré ráno. Dobré vykročení tím správným směrem a šťastné nalezení cíle, pokud možno bez kolizí s nábytkem, dveřmi a dalšími členy rodiny. V následující hodince se můžete těšit na pořad Základy, který dostane prostor o 17:30 a ve kterém se dnes bude Štěpánka Paluchníková zabývat tím, čím je pro křesťany křest. V tuto chvíli vás zvuk rozhovoru Vojty Barota s Petrem Rausem, který býval mimo jiné také místopředsedou Ekumenické rady církví, budou spolu rozebírat, jak vést lidi z různých denominací. Inspirující poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
0: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou stále sedí Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky.
3: Ahoj.
2: V minulém díle jsme začali mluvit o tom, jak být lídrem, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Trochu jsme popsali ty odlišnosti. Pokud jste díl neslyšeli, doporučuji poslechnout si z archivu. A dnes budeme pokračovat. A já to rovnou rozstřelím otázkou, co podle tebe, Petře, říká Bible o vedení lidí, kteří nejsou úplně stejní jako my?
3: Úplně stejný není nikdo. Takže vlastně každé vedení znamená pracovat s jiným světem. Každý člověk má svůj svět, svoje vnímání. Rozpoznávám z Bible, že Pán Bůh tohle respektuje. Že nás nechce mít všechny stejné. A pokud já mám někoho vést, tak zase znova si potřebuji uvědomit, to je především služba. Já mu mám pomoct rozvíjet ten jeho svět. Ne mu strkat do hlavy ten svůj. Ale jsme v křesťanském prostředí, jde nám o svět boží. Ten zásadní rozdíl mého světa, světa toho mého bližního a božího světa je v tom, že ty naše světy jsou malými kousky toho božího. Ten boží zahrnuje všechno, ten nás přesahuje. A to, co já rozpoznávám z toho božího, to tomu svému bližnímu nabízím, k tomu ho vedu, tam se snažím mu pomoct, aby on sám si sformoval svůj život podle

0: podle těch božích parametrů, ale dělám to všechno, protože vím, že i ten jeho, i ten můj svět jsou pořád součástí toho velkého božího a že Pán Bůh to nakonec reguluje. Takže ta moje pomoc, opatrná pomoc, laskavá, vstřícná, mu má pomoct zahlédnout ten boží svět, třeba z té mé perspektivy, ale je to pořád jenom pomoc, protože on si ten svůj vztah k Pánu Bohu a k jeho světu musí nakonec řešit sám. Takže to vedení člověka, který nutně je jiný než já, je možné díky tomu, že Pán Bůh je nad námi a že já jsem jenom ten, kdo pomáhá, kdo slouží tomu zahlédnutí božích věcí.
1: Jednou z výzev ekumenického prostředí je pak i otázka identity. Jak si myslíš, že může být ten vedoucí pevně zakotvený ve své vlastní tradici a zároveň otevřený druhým?
0: To je důležitá otázka. Ta zakotvenost, ta si myslím, že je potřebná pro každého a pro toho vedoucího samozřejmě tím víc, protože na něm je, aby některé věci formoval, aby učil, aby vedl. A k tomu potřebuje být zakotvený. Myslím si, že je dobré a potřebné tu vlastní denominaci milovat. Nebýt přesvědčený o tom, že je nejlepší, to bývá rizikové. Kdo si myslí, že ta jeho denominace je samospasitelná a jediná dobrá, tak by měl opustit vedoucí místo. Ale pokud vnímá chyby té své a přesto jí má rád, tak jako Pán Bůh má rád nás navzdory všem našim chybám, tak potom se s tím dá pracovat. A potom je naděje, že to vedení bude mít smysl, někam povede a přinese ovoce.
1: A je vůbec možné mít nějakou tu silnou teologickou identitu, tu zakotvenost a zároveň opravdovou jednotu s křesťany, kteří vidí věci jinak?
0: Tady se dotýkáš jednoho problému dnešní a zřejmě nejenom dnešní doby. My totiž zaměňujeme teologickou kotvenost za doktrinální ukotvenost. A to jsou podle mého názoru zásadně rozdílné věci. Pokud stavím svoji identitu a identitu své víry na písmu, ale na celém písmu, to znamená, protože písmo je živé, to je tekutá voda, to znamená, že jsem připravený pořád reagovat na nové boží podněty a měnit věci. A nebo, jestli jsem svoji identitu postavil na jakémsi systému, který lidé vytvořili z vybraných veršů písma a udělali z toho takovou tu bezpečnou konstrukci, která se nepohne a nezmění, to je něco úplně jiného. Pokud budu teologicky ukotvený, otevřený Duchu Svatému, tak není problém. Pokud budu doktrinálně ukotvený, no tak budu muzeální exponát, který hold zůstane takový, jaký je, ani Pán Bůh s ním nepohne. Doktrina je nebezpečná věc, podle mého vnímání.
1: Minule jsme tady mluvili i o tom, jak, co je vlastně důležité, na čem se máme zhodnout jako křesťané a co je vedlejší. Když se podíváme na Ježíše, jak nám může Ježíšův způsob vedení pomoci při překonávání takového rozdělení mezi křesťany, které často nacházíme, jestli je katolík nebo evangelík, jestli je protestant. Ježíš vlastně vedl skupinu lidí, kteří možná dneska by každý vedl jinou nějakou denominaci a přesto je vedl společně. Jak z něho můžeme brát příklad?
0: Právě v tom jeho přístupu k různým lidem. Ten je někdy fascinující a z pohledu zbožných lidí té doby, teda těch farizeů, zákonníků, naprostá katastrofa, to byl skandál. Ale on opravdu dokázal dát dohromady skupinu lidí, kteří by se normálně ani nepozdravili, kteří by se nenáviděli z principu. On z nich udělal jednu rodinu a nejen to. On vedle toho, že se staral tady o tu strašlivě rozmanitou skupinu, tak ještě potkával lidi a zastavoval se právě s těmi, se kterými by se nikdo jiný nezastavil, a jim dokázal pomoct, je dokázal vést, je dokázal směřovat k Pánu Bohu, i když oni byli přesvědčeni, že s nimi už Pán Bůh vůbec není ochotný jednat, protože jsou takoví, jací jsou. V tom si myslím, že je to obrovský příklad. Právě v té vstřícnosti, v tom nepřeceňování zbytečných věcí.
1: Je podle tebe ekumenická spolupráce nějakým způsobem i duchovní disciplínou?
0: Já myslím, že na výsost duchovní. Právě pro tu Kristovu touhu po jednotě církve. Určitě ekuména, ta rozmanitost denominací, vznikla z lidského hříchu, z lidské neschopnosti se domluvit. To je bez diskuze. Víme, jak to chodí v našich sborech, jak snadno se rozhádáme, jak snadno se rozejdeme. Ale Pán Bůh, který dokáže ze zlých věcí dělat dobré, tohle dělá pořád dokola. Že on z té rozmanitosti církve, vzniklé z nedobrých věcí, dělá obrovské bohatství. Rozumím tomu tak, že dneska ta ekuména je poklad církve, protože v ní je pestrost, kde opravdu každý může být oslovený, každý tam najde to, co potřebuje, a že Pán Bůh s tím takhle aktivně pracuje. Že dneska by bylo chybou chtít církve organizačně sjednotit, natož pak věroučně. Protože Bible nemá jenom jeden správný výklad. To je obrovský omyl, kdo si tohle to myslí.
1: Jak myslíš, že se vedoucí může chránit nejen sám sebe, ale i lidi kolem sebe, lidi, které vede třeba ve své denominaci, před takovou tou pýchou, před pocitem, že ta moje církev, ta moje tradice nebo ta moje zvyklost, nebo i v rámci jedné církve je spoustu různých důrazů, takže ten můj je ten správný nebo má všechno správně?
0: Já si čím dál víc uvědomuju, jak tyhle ty názory, to přesvědčení o mé správnosti, naší správnosti, jak prakticky vždycky rostou z komplexů. Tohle to říkají lidé, kteří mají sami v sobě problém. Pocit nedostatečnosti. Něco jim chybí. Někde jsou nejistí. Někde mají nějaký handicap. A ten je potřeba léčit. Já bych řekl, takový člověk by nikdy neměl být vedoucím, ale to nejde, protože všichni jsme takhle postižení nějak. To první, co potřebuje každý křesťan a vedoucí dvojnásobně, je opravdu ta závislost na Kristu. To vědomí, že já nejsem ten schopný vedoucí, který právě proto, jak je schopný, může ty druhé vést. Vůbec ne. Já jsem povolaný k vedení, protože si mě Pán Bůh chce použít bez ohledu na moji neschopnost. Navzdory mé neschopnosti. Je to jeho dílo, ne moje. To je to první, co si potřebuju uvědomit. To druhé, že jsem opravdu jenom služebník a že jestli chci tu církev někam vést, tak to chtění je oprávněné jenom tehdy, jestliže vyrůstá z Božího povolání. A jestli je to Boží povolání, tak bude potvrzené církví. Jestli jsem já jediný, kdo ví, že tohle je Boží povolání a všichni ostatní to vidí jinak, tak se mýlím já, ne ti ostatní. Protože Pán Bůh už dneska neoslovuje jednotlivé proroky. Dneska už oslovuje společenství. Takže já potřebuju neustálý rozhovor s lidmi kolem sebe. Vždycky budou takoví, kteří se mnou budou nesouhlasit, budou i takoví, kteří se mnou budou vždycky nesouhlasit, ale to je jiný případ. Takže já potřebuju mít nějaké zázemí, nějaké útočiště, kde když už nevím kudy kam, tak tam se budu radit. Nebo když se budu rozhodovat o něčem novém, budu stát před nějakou novou výzvou, tak tam se budu poradit, jak to vidí. Pro mě osobně takovýmhle zázemím bylo vždycky prostředí rádia, ta rozhlasová redakce. Možná i tím, že to bylo ekumenické společenství, každý z těch redaktorů, nebo skoro každý byl z jiné denominace, takže společně jsme se mohli bavit o věcech a výsledek byl takový dobře ukotvený obraz. No a potom tedy staršostvo, ale možná víc než staršostvo, potom rada církve. Ta pro mě byla takovým výrazným zázemím, kam jsem chodil s problémy a s otázkami. Takže je dobré, když člověk takovéhle zázemí má, a rozhodně bych varoval před mesiášským komplexem, kdy člověk nabude dojmu, že on je ten jediný, ke komu Pán Bůh mluví a že má ty druhé někam dovést. Mojžíšové se už dnes nerodí.
1: Přijde ti, že modlitba při nějakém budování té jednoty mezi různými křesťanskými skupinami, nejen vlastně církvemi, ale i skupinami, hraje nějakou roli, že je to to, co to mění?
0: Ano, ona modlitba mění především nás. A myslím si, že tak to má být, že Pán Bůh to takhle zamýšlel. Protože on nás mění ve chvíli toho rozhovoru. Tam jenom je potřeba domyslet, co to modlitba je. Protože my příliš jednostranně vnímáme modlitbu jako slova. Ale to je ta menší část modlitby, to, co říkám. Modlitba je především věc naslouchání Pánu Bohu a času stráveného s ním. To platí o jednotlivci, ale to platí i o tom společenství. Taková společná modlitba v tichu třeba. To si myslím, že jsou věci, které mají obrovskou hodnotu a obrovský dopad. Tohle to je bližší takovým těm kontemplativnějším denominacím, ale to je poklad církve. Modlitba v tichu, modlitba rozjímání, kontemplativní modlitba, to jsou věci, se kterými někdy neumíme zvlášť v tom našem protestantském prostředí pracovat, ale je to škoda, protože to je generacemi prověřený model a dobře biblicky ukotvený model.
1: Když se pak podíváme na konkrétní nějaký místní sbor nebo farnost, jak tady toto společenství může prakticky začít budovat ty ekumenické vztahy třeba na místě, kde to dříve nebylo nebo nefungovalo?
0: Strašně to závisí na konkrétních lidech. Ekuména to není formální věc. Respektive tam, kde je snaha dělat ekuménu formálně, tak to není vůbec k ničemu. Ekuména roste z mezilidských vztahů. Ta skutečná ekuména. Někdy se říká, že musí růst ze spodu, ale já jsem si ověřil, že to není pravda. Že prostě musí růst ze vztahu. A je to jedno, jestli ten vztah začnou nejvyšší představitelé nebo někdo úplně na poslední pozici. Na tom vůbec nezáleží. Ale kde se mají lidi rádi přes hranice denominací, tak tam se bude ekuméně dařit. A znám města, kde je ekuména úžasná, krásně funguje, kde dokonce dokáže vtáhnout do spolupráce i sekulární prostředí, radnici a vedení města a přináší to užitek i církvi, i městu a myslím si, že tak by to mělo být.
1: Kde myslíš, že potřebujeme jako církev nejvíce růst, pokud chceme být svědectvím jednoty té jedné Kristovy církve pro dnešní společnost?
0: V lásce. Ve chvíli, kdy jsme přesvědčeni, že věroučné formulace jsou důležitější než naše vztahy, tak jsme na cestě. Myslím si, že nás trošku v té naší představě o řádné víře a řádné zbožnosti, že nás trošičku nedobře posunul důraz na apoštola Pavla. Že jsme ty Pavlovy rady příliš snadno zobecnili, ale on většinou mluví do konkrétních situací, do konkrétních problémů. A s tím zobecňováním je třeba určité opatrnosti. Myslím si, že by nám mnohem víc prospělo vycházet primárně z janovských textů. A samozřejmě na Pavla nezapomíná, to jsou velmi praktické a velmi užitečné rady. Ale ten základ si myslím, že Janův pohled nastíní trošku srozumitelněji.
1: To je pro dnešek všechno. Došel nám čas. Moc díky, Petře, že jsi tady byl zase se mnou. A od mikrofonu se loučím, Vojta,
0: Petra.

Příští 3D Talk přinese poslední část rozhovoru Vojty Barota s Petrem Rausem na téma ekumenické vedení. Ve vysílání Rádia 7 je naladíte v úterý ráno od 8.30.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Dozněla písnička Stronger Love, silnější láska, ve které Chrise Renzema zpíval: Moje zášť je jako horská stěna, snažím se vyšplhat, ale je moc vysoká. Ukazuji prstem, i když mám trám ve svém vlastním oku. Je to, jako kdyby mi došla zásoba odpuštění. Potřebuji silnější lásku. Po další písničce Miro Tóta a kapely Andrés Je napísané už dostanou na Rádiu 7 prostor Základy, tedy pořad se Štěpánkou Paluchníkovou, která se dnes věnuje tématu křest.

0: Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na evangelikálním teologickém semináři v Praze, představí v následujících minutách jednu ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš. Přeji dobrý poslech.
1: Základy. Dnes je před námi téma křtu. Krásné, hluboké a radostné téma. Chvíle křtu je okamžikem oslavy. Radosti, která se dotýká nejen země, ale i nebe. Je to chvíle, kdy se odehrává něco podstatného a proměňujícího. Křest není jen obřad, ale vyjádření nové identity člověka. V něm člověk říká Bohu, jsem tvůj. A zároveň slyší Boží odpověď, jsi můj. Tento vzájemný vztah můžeme přirovnat k okamžiku svatebního slibu. Muž a žena si vyměňují prsteny. Dávají si sliby a vstupují do nového způsobu života. Už ne jako jednotlivci, ale jako ti, kteří si patří. Podobně i křest je pečetí vztahu. Je potvrzením našeho rozhodnutí i Boží věrnosti jeho rozhodnutí. Je to Boží zaslíbení. Nikdy se tě nevzdám a nikdy se tě nezřeknu. A zároveň je to lidská odpověď víry, důvěry a otevřenosti. Různé křesťanské tradice kladou důraz na odlišné aspekty křtu. Někteří zdůrazňují křest jako veřejné vyznání víry nebo jako znamení nového života. Jiní v něm vidí především tajemný duchovní akt, ve kterém sestupuje Duch svatý a proměňuje lidské srdce. Ať už však klademe důraz kamkoliv, podstata zůstává stejná. Jde o křest ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Křest je jednou ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš, a právě proto má v křesťanském životě tak zásadní místo. Křest je začátek cesty, na které krok za krokem dozráváme do svatosti. Cesty, kdy vrůstáme do Krista, a cesty, kde ještě hodně klopítneme. Křest nás uvádí do vztahu s Bohem, který je živý, osobní a trvalý. Není to jednorázový moment, ale pečeť s trvalým významem. Symboliku křtu můžeme najít už ve starozákonních příbězích. Potopa, která očistila zemi, nebo přechod Izraelitů přes Rudé moře, kdy lid opustil otroctví a vstoupil do nové svobody. To všechno jsou obrazy, které nám pomáhají porozumět hloubce křtu. Křest tak propojuje starou a novou smlouvu. Ukazuje kontinuitu Božího jednání s člověkem napříč dějinami. Křest je vždy přechodem. Přechodem od někud někam. Od starého k novému, od života bez Boha k životu s Bohem. Je to očištění od hříchu, ale nejen ve smyslu minulosti. Je to otevření nové budoucnosti. Je to proměna směru života. Křest je tak obrovskou radostí a oslavou zračící se ve vzkříšeném, předýmka věcí budoucích, kdy budeme spolu s ním vzkříšeni na věčnosti.
0: Základy. V příštím díle Základů bude pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková mluvit o jedné z osob Boží Trojice, Duchu svatém. Poslechnout si jej můžete na Rádiu 7 během úterního dopoledne od 9:30. Teď už kapela Adonai a jejich písnička Za všechno.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Hledal jsem odpuštění všude možně. Byl jsem mrtvý ve svých hříších. Bože plný milosti, přišel si mě zachránit a teď jsem živý. Dospíval na Rádiu 7 Big Daddy Weave. Právě dnes před 55 lety přeplaval otužilec a dálkový plavec František Venclovský jako první Čech kanál La Manche. Trvalo mu to 15 hodin a 26 minut. Pro mnohé z nás je to nepředstavitelný výkon. Tito plavci u sebe mívají loďku, která je doprovází a ze které je nejen povzbuzují, ale také jim občas hodí něco k doplnění energie, pomáhají jim udržet správný směr a pokud je nejhůř, dojdou síly nebo se zhorší podmínky, takže je plavec prostě nedokáže překonat, vytáhnou je z vody k sobě do lodě. I my plaveme tím naším životem a i pro nás je důležitá vytrvalost. Občas se v tom ale plácáme. Někdy přijdou bouřky, ve kterých se topíme, ztrácíme síly a nemůžeme dál. Ale nejsme na to sami. Přitom našem plavání životem nás doprovází Bůh, kterému na nás opravdu záleží. Povzbuzuje nás, dodává nám sílu, sytí naše srdce. Pomáhá nám udržet ten správný směr a vrací nás na tu správnou cestu, když náhodou odbočíme. Překonává s námi bouřky. Drží nás, když už nemůžeme a hlavně nás nikdy neopustí. Mysleme na to, když teď vstupujeme do nového rána s vděčností, že na ten život nejen nejsme sami, ale že právě s ním, s Bohem, má ten náš život i to naše únavné plavání smysl. Před námi je 6. hodina raní, se kterou noční vysílání Rádia 7 končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Milan Remeš, po kterém usedne do moderátorského křesílka Pavel Kohl. Přeji vám skvělý den a i dnes zůstávejme s Bohem.

6. hodinou ranní otevíráme nový den. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol. Máme dnes čtvrtek 30. července, blížíme se k polovině prázdninových dní. Léto také je v plném proudu a rozjíždíš se i dnešní ranní vysílání Rádia 7. Za chviličku projdeme pořady, které nás čekají. Teď je tu Kamis, která nás zve za světlem.

Ve čtvrt na 7 se s tichým časem na Rádiu 7 dostaneme do Bible, přidáme krátkou modlitbu a vykročíme do nového dne. Křesťané jsou odvozeni od Krista, kterého následují. V zamyšlení Karla Řežábka se zaměříme na jednoho pronásledovatele Ježíšovy církve, který se nakonec stal křesťanem. Od 6:45 pohlédneme do života apoštola Pavla. A v ranním telefonátu nahlédneme o 7:30 do fungování komunity Bethel a znovu si připomeneme její službu. V dalším Bible Guideu zamíříme do Fénicie. Poslouchejte po 8 hodině raní. Relace Nejen chlebem nabídne v 8:30 páté a poslední zastavení v Ježíšově škole. Kazatel Jaroslav Pokorný nám připomene důležitost vzájemné služby. Krásy přírody a historické artefakty si můžete prohlédnout skoro za humny města Brna. Nechte se pozvat na návštěvu hradu Veveří. Provázet bude Karolína Vološinová o 9:30. Žádný vztah nekvete sám od sebe. Za každým spokojeným manželstvím je spousta úsilí, investovaného času a občas i odvaha projít bouřkou. Jak v každodenním kolotoči dávat i nalézat podporu, která vztah udrží pevný? To si bude povídat Lída Pohanková s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými v repríze Rozmaríny od 10 hodin. Tábor není jen romantika u ohně, ale i pořádná porce plánování. Se zkušeným vedoucím mnoha táborů Jakubem Mrázkem se Ondra Malý baví o tom, jak uspořádat tábor a nezbláznit se u toho. Štafeta začíná ve 11:45. Ve čtení na pokračování se odvíjí život Suzany Wesleyové, jak ho vykreslila ve své knize Sandy Denglerová. Suzana začala dělat pravidelně domácí pobožnosti a k ním se začali přidávat i lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Samuel Wesley byl víc pryč než doma, což bylo pro rodinu a dorůstající děti těžké. Suzana se ujala jeho role a každý den věnovala jednu hodinu jednomu z dětí. Její příběh pokračuje v podání Rozity Mertové od 12:15. Blízkou spolupracovnici Přemysla Pitra, Olgu Ficerovou, představí Řeka života po 1 hodině. A další pořady si uvedeme později, za chviličku už je tu tichý čas. Příjemné poslouchání, naslouchání.

Tak tu mám menší technický problém, ale naskakuje písnička. Asi ty venkovní teploty tady pracují i s technikou. A tak jak vnímáte to teplo vy? Máte se kde schovat? Máte kde přebývat? Být v chladu? A nebo vás dostihují a působí problémy? Můžete ozvat, napsat na studio@radio7.cz, jak přečkáváte tyhle letní dny, letní teploty. A jsme rádi, že jste s námi.

Pomaličku vstupujeme do tichého času na Rádiu 7. Otevírám první list Petrův, třetí kapitolu a čtu od 8. verše. Nakonec pak, všichni buďte jedné mysli, soucítní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak, žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kdo činí zlo. Apoštol Petr dává rady do života, jak žít dobrý život. A když tak budeme žít všichni, bude to dobré, budeme se mít dobře. Nebudeme uráženi jedni druhými, budeme zakoušet požehnání od Boha, ale i od lidí. Budeme si prokazovat lásku, milosrdnost, budeme milosrdní k druhým a nebudeme se povyšovat. A také náš jazyk bude vytříbený a bude přinášet požehnání, život, naději, nejenom nějaké kritické řeči a nebudeme přemýšlet o zlých věcech. Bylo by to krásné, ale zatím žijeme v hříšném světě, kde potřebujeme tu boží milost, boží lásku, boží naději. A tak pojďme za ní prosit i do dnešního dne.

Nebeský Otče, děkuji ti za dnešní den, za příležitost vstoupit do něj s tím vědomím toho, jak chceš, abychom jednali, usilovali o druhé, usilovali o tvoje království, o tvoje hodnoty, o spravedlnost, lásku, pokoru. A tak prosím za stráž k našim ústům, ať ta naše slova přináší život, přináší posilu, přináší naději, přináší život druhým lidem. Ať neboří, ale ničí, a ať naše slova hojí rány. Tak jako si to činil ty, tak ať se i v tomto můžeme tobě přiblížit ten dnešní den. Prosím za každého, kdo poslouchá, a děkuji, že činíš nové věci, nové dny. Amen.

Bůh září, svítí do našich temnot, do našich těžkostí a temnot. Tak ještě chvíli budeme zářit. Rozzáříme tím božím slovem, božím příběhem dnešní den s Janou Zubajovou.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

Povzbuzení k důvěře Bohu nám přinesl KSP Music a to otázku, kterou si možná klademe. Kdo jsme? Píseň skupiny Need to Breathe přemýšlí právě o tom, kdo jsme my a kdo je Bůh.

Za chviličku je před námi biblická úvaha Karla Řežábka o jedné velké slabině křesťanství. Teď ještě Lalkin a píseň Come Sweet Jesus, přijď sladký Ježíši.

Karlem Řežábkem v následujících minutách pohledneme do života apoštola Pavla. Zamyšlení je z cyklu setkávání 3P.

Boha můžeme poznávat různě. Můžeme ho poznávat tím, že se mu snažíme naslouchat, ať už k nám mluví skrze Bibli nebo nějak jinak, nebo tím, že se s ním snažíme mluvit v modlitbě. Další způsob, který bych já nevybral, ale Bůh ano, je, že ho lidé mohou poznat skrze lidi, kteří už ho znají, skrze církev. Nejdřív je ale potřeba si zodpovědět otázku, co to vlastně církev je. Jsou to kostely, taláry, ornáty, liturgie, hierarchie? Ne, jsou to lidé. Církev je společenství lidí, velká rodina věřících. Kdo si to vyjádřil? Církev je prostor lásky, který vzniká tím, že ti, kteří přijali Boží lásku, se milují navzájem. Všeobecná křesťanská církev je obrovská. Podle Encyklopedie Britannica má téměř 1,7 miliardy stoupenců v 254 zemích a zahrnuje na 32,9% obyvatel světa. Jenomže, co je to platné, církev je mnohdy vnímaná spíš jako překážka, než pomoc v hledání Boha. Scott Peck, autor známé knihy Nevyšlapanou cestou, říká, Ježíš je jako červený plášť pro býka pro některé lidi, kteří byli zneužiti těmi, kdo zneužili Ježíše. Mahatma Gandhi řekl, byl bych nepochybně křesťanem, kdyby křesťané jimi byli 24 hodin denně. Nebo Friedrich Nietzsche. Jeho učedníci budou muset vypadat spasenější. Mám-li kdy uvěřit v jejich spasitele. Mnohdy je v povědomí lidí církev zapsaná jako společnost, která se snaží, aby její členové vypadali jako produkty jakési montážní linky na křesťany. Všichni se stejnými účesy, způsoby vyjadřování a stejným stylem oblékání. Spolek lidí, kteří káží vodu a pijí víno. A ten Ježíšův odkaz byl jiný. On řekl, odkazuji vám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Vaše vzájemná láska dokáže světu, že jste mými žáky. Ale namísto, aby křesťané mohli být snadno identifikováni podle lásky, která mezi nimi vládne, je to mnohdy spíš tak, jak vyjádřila holčička v knize Anthony de Mela, která na otázku, kdo jsou to pohani, odpoví, pohani to jsou lidé, kteří se nehádají kvůli náboženství. Možná jste se někdy setkali s křesťany, kteří vás mlátili po hlavě argumenty, citáty z Bible, převzatými frázemi. Možná jste se setkali s křesťany, kteří, jak se říká, kázali vodu a pili víno, kteří nežili podle té své víry. Pokud tomu tak je, je mi to fakt líto. Možná to třeba někteří mysleli dobře, ale stejně je mi z toho smutno. A pokud jste církev zažili takhle, tak já bych chtěl něco udělat. Já jsem duchovní, jsem pastor, jsem, dá se říct, reprezentant církve. A tak bych za všechny, kdo vám někdy ublížili, tím, že vám byli špatným příkladem, když vám byli spíš překážkou než pomocí na cestě hledání Boha, já bych se vám chtěl omluvit za ně. Prosím, přijměte moji omluvu. Ono je to těžké. Jak se říká, bylo by škoda vylít vaničku i s dítětem. Filipienci ve své knize Zklamán Bohem říká, ve vaničce kolem existence Boha je nepochybně spousta kalných vod. Svaté války, inkvizice, obětování zvířat i lidí, pověry, nesvoboda, dogmatismus, nevědomost, pokrytectví, svatouškovství, strnulost, krutost, pálení knih i čarodějnic, inhibice, strach, konformismus, chorobný pocit viny, šílenství, seznam je téměř nekonečný. Udělal však toto všechno Bůh lidem, a nebo lidé Bohu? Je naprosto zjevné, že víra v Boha je často destruktivní a dogmatická. Spočívá tedy problém v tom, že lidé mají sklon věřit v Boha, anebo v tom, že mají sklon k dogmatismu. Každý, kdo zná nějakého nezvratně přesvědčeného ateistu, se mnou bude asi souhlasit, že takový člověk může být ve své nevíře právě tak dogmatický jako kterýkoliv jiný ve víře. Potřebujeme se tedy zbavit víry v Boha anebo dogmatismu. Pro křesťanství je naprosto ústřední postavou Ježíš Kristus. Samo slovo křesťan není, jak by se mohlo zdát, odvozeno od slova křest, ale od slova Christos, Kristus. Potom tedy křesťané znamená kristovci, lidé, kteří následují Krista a chtějí být jako on. Je tedy každý člen nebo představitel církve kristovcem? To rozhodně ne, nebo rozhodně ne automaticky. Rozumíme tomu tak, že obrazně řečeno Bůh má pouze syny, ne vnuky. Co tím myslím? Člověk může zdědit víru po rodičích, ale nemůže zdědit zkušenost. Zkušenost je od slova zkusit nebo zakusit. A to musí každý osobně. Dá se tedy říci,
že Bůh ve své snaze o záchranu lidstva podstoupil taková tři velká ponížení. Prvním bylo Kristovo vtělení, kdy na sebe vzal omezení lidského těla. Druhým byl Kristův kříž, kdy zakusil potupu veřejné popravy. A tím třetím ponížením, tím je církev. V takovém strašlivém sebezapření Bůh svěřil svou pověst obyčejným lidem. Jak křesťané věří, Ježíš Kristus přišel proto, abychom poznali Boha nějak jinak, než jsme ho mohli poznat sami. My ho určitě můžeme nějakým způsobem poznávat z přírody nebo ze svého svědomí, ale poznat ho jako otce. Jako otce, kterému každý jeho zatoulaný marnotratný syn hrozně moc chybí, kterého každý den vyhlíží a když se konečně vrátí, nezahrne ho výčitkami, ale obejme, políbí a vystrojí mu hostinu na přivítanou. Tak takhle poznat Boha jsme mohli jenom tím, že nám o něm Ježíš řekl. A skrze církev se Bůh dává poznat ještě nějak jinak. Dává se poznat jako otec, který z těch marnotratných synů, kteří se vrátí zpátky, učiní spolupracovníky na svém díle. Vypadá to totiž, že se rozhodl nedělat sám nic, co může delegovat bytostem, které stvořil. A tak nás nechává pomalu a nemotorně dělat to, co by sám dokonale zvládl během okamžiku. Delegování vždycky zahrnuje určité riziko. To asi dobře ví každý, kdo to někdy zkusil. V zásadě existují dva typy delegování. Delegování typu přines a delegování typu správce. Pro mě samotného delegování není nic snadného. Já jsem perfekcionista a když už deleguju, tak spíš tím typem přines. Ale Bůh to riskl a deleguje tím typem správce. Třeba v Bibli někdo říká, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. To je ale strašné riziko. Bůh vám domlouvá našimi ústy. To představuje nebezpečí, že to zkreslíme. Že zkreslíme to, jaký doopravdy je. Že to jeho poselství překroutíme. Otroctví, křižácké výpravy, pouromy na židy, kolonialismus, války, Ku Klux Klan. Všechna tahle hnutí si dělala nárok na Kristův souhlas. Svět, který Bůh chce milovat, svět, kterému Bůh domlouvá, ho možná vůbec nevidí a možná mu v tom brání naše vlastní tváře. A přesto Bůh toto riziko podstoupil. A protože to udělal, svět ho bude poznávat především skrze křesťany. A lidé to skutečně dělají. Posuzují Boha podle jeho pozemského personálu. A do jisté míry je to oprávněné. Bůh to tak chtěl. Když byl Ježíš tady na zemi, tak řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. Jenomže teď už tu není. A přitom dál platí jeho další slova. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. To je vůle mého Otce, říká Ježíš, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Jak mohou lidé dnes vidět Syna, když Ježíš už je u Otce? No mají tu podobu jeho Syna vidět na nás. Jak to čteme na jiném místě v Novém zákoně, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna a tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Základní boží vůle pro nás je, abychom lidem kolem nás viditelně zjevovali charakter neviditelného Boha. Jak to kdysi vyjádřil Dietrich Bonhoeffer, církev není nic jiného než část lidstva, v níž Kristus skutečně dostává podobu. To znamená, měli bychom žít tak, aby ti, kdo znají nás, ale neznají Ježíše, toužili jeho poznat, protože znají nás. A to je hrozně těžký. Je v tom obrovská důvěra, obrovský riziko, že nám to Bůh svěřil. Prostě si Bůh církev vybral jako prostředek, kterým se chce lidem dávat poznat. A ani my lidé svými chybami a neproměněností doufejme nedokážeme zastřít to, jaký Bůh je. Ale ještě z toho plyne jedna věc. Je důležité si uvědomit, že odmítnout církev znamená odmítnout Krista. Odmítnout Boha samotného. On řekl, kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, ten přijímá toho, který mne poslal. Myslím, že totéž vidíme na příběhu Saula, pozdějšího apoštola Pavla, který se stal mimo jiné autorem 1/3 Nového zákona. Čteme, Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit.
Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhlé světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale uvědomme si, Pavel přece nikdy nepronásledoval přímo Ježíše. Ale Ježíš to tak bral, protože pronásledoval církev a církev je tělo Kristovo. Aniž si to lidé uvědomují, stejné to je i lhostejností nebo pohrdáním církví. Pro Ježíše je to lhostejnost nebo pohrdáním samým. Proto, pokud si nejste jisti, jak byste odpověděli na tu otázku, je vám v poznávání Boha a vztahu s ním církev spíše pomocí nebo překážkou, myslím, že opravdu není nic důležitějšího, než to zkusit zjistit. Krásně to vystihl Filipiansi ve své knize Proč se obtěžovat s církví. Cituji: Je to stará velká loď, Bile. Skřípá, houpe se a kolébá a občas se ti z ní chce zvracet. Ale dopluje tam, kam míří. Vždycky tam doplula a vždycky tam dopluje až do skonání věku. S tebou nebo bez tebe. Saul z Tarzu, prominentní žid, později apoštol Pavel zjistil, že tím, že pronásleduje církev, takže to Ježíš bral jako akt proti sobě. A to způsobilo, že později zapsal do Bible, jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo. A jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Nebo v jiném svém dopise napsal, že máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část těla plní úkol, který jí náleží. Je vidět, že to pro něj byla velmi důležitá zkušenost, že si uvědomil, že právě protože církev je tělo Kristovo, tak přijímat Krista znamená přijímat i církev. Že nelze přijmout Ježíše jako hlavu a přitom odmítnout jeho tělo. Nebo jak říká C.S. Lewis ve své knize K jádru křesťanství, Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi, kteří jsou dobří jako jednotlivci, ale také lidi, kteří jsou sjednocení v určitý celek, kde se navzájem milují, pomáhají si, ukazují Boha jeden druhému. Na jednu stranu určitě platí, že každý člověk může vnímat Boží přítomnost individuálně a do značné míry jedinečně. Ale co když je poznávání Boha jako skládačka puclí? Čím více dílů, tím méně se na jednotlivých kouscích pozná, co představují. Ale když se začnou skládat s ostatními, obraz začíná být patrnější. Pak by totiž platilo, že je tu ještě nějaká hlubší rovina zakoušení Boží přítomnosti, která je dostupná pouze společenství. A společenství začíná minimálně dvěma lidmi. Zdá se, že přesně o tom mluví Ježíšova slova, když řekl, kde jsou dva nebo tři shromáštění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Určitě se vnucuje otázka, proč je tedy tolik různých církví. Je to pravda, církví je skutečně mnoho a podle mého názoru je to díky lidské neproměněnosti. Protože Ježíš se modlil za něco jiného. Máme zapsanou jeho modlitbu, když říká, prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. No, myslím, že tohle máme ještě před sebou. Ale nemá cenu hledat tu jedinou pravou církev, protože kdyby se to člověk snažil celé obsáhnout nejprve, než si vybere, tak mu hrozí nebezpečí, že to mine. Obrazně řečeno, než byste v celém supermarketu přelouskali všechny nápisy na obalech potravin, můžete zemřít hlady. Na druhou stranu věřím, že ten fakt, že těch církví je skutečně hodně, že si Bůh dokáže použít i k dobrému. V dopisu Efeským apoštol Pavel píše, že Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. A to slovo, které je zde přeloženo mnohotvarý, znamená v tom původním jazyce také pestrý, rozmanitý, nápadný rozmanitostí barev a forem. A mě z toho plyne, že má-li být poznat na církvi, že Boží moudrost je mnohotvará, pestrá a rozmanitá, musí být rovněž církev mnohotvará, pestrá a rozmanitá. A to myslím, že se docela děje právě tím, že těch církví je hodně.
Takže Bůh se rozhodl,

0: zítra budeme procházet život jako příběh.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

0: Sedmá hodina ranní ve čtvrtek 30. července nás na Rádiu 7 zavede do komunity Bétel. Představíme ji v ranním telefonátu o 7:30. Do té doby nejrůznější písně, ta první od Petra Křemena. Už nebudeme se loučit, už budeme stále s Kristem. Počkejme si na ten okamžik, vyhlížejme jej. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.
1: Na chvíli se rozloučíme, čo skoro se uvidíme. Kroky stichnou, světa zhasne, srdcem ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

Ostatně kdysi možná připadáme sami, ale Bůh je tady. Můžeme k němu přicházet jako k otci, který ví, co potřebujeme a kdo jsme. Pokračuje John Foreman, píseň You Alone.

Bůh plní své sliby. Můžeme za ním jít s jistotou, že on je věrný, pevný, nepohne se.

Pomalu se blížíme k 7:30, to bude prostor pro ranní telefonát. Teď ještě několik písní. Brian Courtney Wilson.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Dáváme závislým lidem příležitost k životní změně. Tak zní poslání komunity Bethel, která poskytuje pobytovou péči mužům i ženám, kteří chtějí bojovat se závislostí na alkoholu nebo drogách. Více se o této službě dozvíme od Veroniky Tiché, která spolu se svým manželem Petrem stojí u jejího vzniku a rozvoje už od začátku. Dobré ráno, Veroniko, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno.
3: Nejprve prosím přibližte posluchačům, kteří o Bethelu slyší poprvé, co je posláním této služby.
4: Tak naším posláním je dávat lidem závislým na alkoholu nebo drogách nebo třeba automatech příležitost k opravdové životní změně a hlavně jim představit křesťanství. Nejde nám jenom o to, aby přestali pít nebo brát drogy, ale chceme jim pomoct k tomu, aby mohli svůj život postavit na pevných základech, ať už obnovit vztahy, naučit se nést odpovědnost, získat pracovní návyky nebo právě objevit smysl života. A protože jsme křesťanská terapeutická komunita, tak věříme, že člověk potřebuje uzdravení nejen ve svém chování, ale i v srdci. A proto je přirozenou součástí našeho programu i víra. My nikomu nevnucujeme, ale nabízíme lidem prostor, aby mohli Boha poznávat a sami se rozhodnout, jakou roli bude vlastně víra v jejich životě hrát. Takže cílem programu Bethelu není jen abstinent, naším cílem je člověk, který dokáže žít svobodný, zodpovědný a naplněný život a z našeho pohledu nejlépe, když je to s Ježíšem.
3: Bethel má v České republice už celkem dlouhou historii. Jak tento příběh začal a co se za ty roky změnilo?
4: Tak tenhle ten příběh začal před 21 lety. Náš Bethel je součástí mezinárodní organizace, která nám poskytla tým, kde byl jeden Němec, jeden Portugalec a 3 Angličani. Takže jsme začínali s velkou vizí, 2 malejma dětma a týmem 5 bývalých závislých, který neuměli ani slovo česky. A začínali jsme v Rujně, na kraji Kralup nad Vltavou, kde netekla voda a nebyla tam pořádně ani elektrika. Ale vlastně ten dům jsme zrekonstruovali, postupně jsme se učili pracovat tady v Čechách, protože jsme se to všechno naučili v Anglii, kde jsme byli 6 let. A postupně ta komunita rostla a hlavně jsme viděli, jak se mění lidský životy, protože všichni naši další vedoucí už potom byli Češi, kteří se vyléčili v naší komunitě a našli víru vlastně v Pána Ježíše Krista. A když se dneska ohlédneme, tak vidíme neuvěřitelný, nádherný příběh Boží milosti, který teda nebyl vždycky lehkej, ale za těch téměř 21 let prošlo Bethelem přes 500 lidí.
3: Poskytujete zázemí mužům i ženám, kteří chtějí bojovat se závislostí. Jak vypadá takový běžný den člověka, který k vám přichází?
4: Tak v tuhle chvíli funguje velmi dobře naše mužská komunita. V ženské komunitě máme jenom 2 ženy, protože v tuhle chvíli nepřijímáme nový ženy do programu, ne protože by nebyl zájem, ale bohužel nemáme vedoucí. Ale zpět teda k otázce. Běžný den je postavený na pravidelném režimu. Všichni společně pracujeme v našich sociálních podnicích. Máme dobročinný obchod s nábytkem a potřebama pro domácnost. Máme stěhovací firmu, máme truhlářskou dílnu a čelovnictví, takže ta práce je velmi důležitou součástí programu. Denní rytmus je koncipovaný tak, aby co nejvíc odpovídal běžnému životu i mimo komunitu, protože všichni ráno vstanou, postarají se o sebe, poklidí, jdou do práce, budou vztahy s kolegama, s přátelema a v komunitě je to stejný. Jen je to trošku méně spontánní a víc plánovaný. Takže ráno máme nějaké skupinové setkání, večery některé jsou volné, jindy jsou různé kurzy, ať už vzdělávací, diskuzní, většinou vlastně zaměřený na léčbu nebo na víru. Mluvíme o vztazích, řešíme vlastně konkrétní životní situace a společně třeba čteme i Bibli. A ne jenom tak, že bychom jako hledali nějaký studium biblických textů, ale spíš hledáme v Bibli životní situace, jak lidi reagovali při selhání nebo jak odpouštěli. Učíme se z konfliktů, který tam jsou, a vlastně hledáme z toho zdroje pro to, který můžou pomoct změnit jejich vlastní život. No a nebo třeba taky pořádáme někdy kurzy alfa, kde můžou bezpečně klást otázky o víře, o Bohu nebo o smyslu života.
3: Máte nějaké příběhy těch lidí, kteří prošli komunitou Bethel? Můžete nějaké zmínit?
4: Tak příběhů je hodně a ten příběh se většinou opakuje, protože k nám přijdou třeba s igelitkou, přijdou prostě z ulice, nic nemají, a většina z nich říká, že jim to u nás nepřipadá jako rehab, ale spíš jako rodina nebo rodinný podnikání, rodinná firma. A když zmíním konkrétně, tak třeba příběh, nebudu říkat jméno, jedné dívky, která přišla, nebo ženy, bylo jí 35, když přišla, nikdy vlastně na úplný dno nespadla, vždycky chodila do práce, ale brala čím dál tím víc drog, pila hodně alkoholu, bývala opilá v práci i po práci, nedařily se jí vztahy. Přišla k nám vlastně před 2 lety a právě při jednom kurzu Alfa vlastně došla k závěru, že Ježíš je neuvěřitelně cool týpek, jak ona říká, a vlastně uvěřila v Pána Ježíše a její život se radikálně změnil. Teďka vlastně je zpátky v kontaktu s rodinou, má velmi dobrý vztahy s nima a funguje i jako součást našeho týmu.
3: Co je u vás nového? Na čem pracujete?
4: Tak v prosinci jsme dokončili rozšíření mužské komunity a díky nové čističce odpadních vod, kterou jsme mohli nainstalovat, tak jsme mohli rozšířit kapacitu našeho domu, takže máme o 8 postelí navíc a můžeme přijmout teda i o 8 mužů navíc. A teď je naším úkolem hlavně vychovávat nový vedoucí, protože mít budovy a postele nestačí. To nejcennější jsou lidi, kteří jsou ochotní vlastně ty druhý doprovázet. A právě do toho jejich rozvoje teď investujeme nejvíc energie. Komunita vždycky prosperuje nebo padá na kvalitě a charakteru vedoucích. Takže, a protože naši vedoucí vždycky vlastně rostou u nás, přijdou závislí, poznají Ježíše, jejich život se změní a prožijou povolání pomáhat dál, a zůstanou součástí té komunity a činí učedníky, tak to vlastně, aby jsme vychovávali vedoucí, je to nejdůležitější, co děláme. A když chceme navýšit kapacitu, tak to je to, na co se teď soustředíme, protože to se prostě nestává přes noc. A náš program je svépomocnej, takže lidi si pomáhají navzájem, nejsou tady jako vzdělaný odborníci, takže si pomáhají svým příkladem a zkušeností, takže my se hodně soustředíme na rozvoj lidí, kteří teď v Bethelu jsou. Taky investujeme hodně energie do komunikace, jsme aktivní na sociálních sítích, které děláme zábavně a moderně a vůbec jako se snažíme prostě tu neziskovku rozvíjet.
3: Děkuji za představení komunity Bethel. Kež to může být i inspirací pro druhé, pracovat na sobě, vidět, že Ježíš mění životy. Tak děkujeme za představení komunity Bethel Veronice Tiché. Děkuji, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Bůh proměňuje lidské životy. Slyšeli jsme o komunitě Bethel, která dává naději lidem závislým na alkoholu, na drogách. A když se dívají do budoucna, jaké lidi nebo podporu potřebují získat, aby mohla tahle služba růst? Tady ještě slova Veroniky Tiché.
1: Tak my v první řadě teďka hledáme člověka, který by převzal oblast fundraisingu. V našem případě to není člověk, který mu řekneme, tady máš stůl a jestli neseženeš milion, tak nebude na tvůj plat. Takhle to neděláme. Máme vlastně fundraising jako přirozenou součást našeho fungování. Takže náš fundraiser nebude na věci sám. Ale měl by to být komunikativní a kreativní člověk, který má rád lidi a pomůže nám rozvíjet vztahy s našimi dárci a taky získávat dárce nové. A druhou velkou modlitbou jsou dvě ženy, které by cítily povolání vést ženskou komunitu. Vlastně o ženy, které potřebují naši pomoc, opravdu nouze není. Naopak už dříve jsme museli některé odmítat. Nechybí nám ani budova, ani program. Dokonce máme jednu ženu, která se u nás vyléčila a ráda by pomáhala a byla součástí týmu. Ale chybějí nám vlastně ženy, které by mohly tu komunitu převzít, vést, určovat vizi, prostě být opravdovýma vedoucíma. Takže pokud by někdo z posluchačů cítil, že ho Bůh do podobné služby volá, ať už být fundraiserem nebo vést vlastně ženy v komunitě, tak budeme moc rádi, když se nám ozve. Protože věříme, že Bůh stále povolává lidi, kteří jsou ochotní měnit svět tím, že budou měnit život jednoho člověka po druhém.
0: Pokud chcete se zapojit, tak hledejte kontakty na stránce komunitabethel.cz.

Do budoucnosti nevidíme, nevíme, co zítřek přinese, ale můžeme si být jisti tím, kdo je Bůh. Shilo Ben Hod o Bohu nepochybuje a v písni I Know to vyznává. Jestli budou těžkosti nebo radosti, to nevadí. Bůh je s námi.

Do 8. hodiny nás doprovodí Míša Kadlecová. Po 8. je tu Bible Guide Jiří Zdráhal a s prorokem Ezechielem.

0: 7 otevírat Bibli a studovat z ní. V prvních minutách to bude s Jiřím Zdráhalem pořadem Bible Guide a o 8:30 s Jaroslavem Pokorným a nejen chlebem. Budeme zkoumat usadíme v Ježíšově škole a zaměříme se dnes na hodinu služby. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a tady Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 26. kapitola. V této kapitole čteme o Božím soudu nad fénickým přístavním městem Týr. Fénicie se rozkládala na pobřeží Středozemního moře severně od Izraele, na území dnešního Libanonu. Byla tvořena několika městskými státy. V Bibli se Fénicie označuje názvy dvou největších fénických městských států, Týr a Sidon. Fénicie vstupuje do dějin Izraele jen okrajově. V Bibli čteme, že král David byl spojencem týrského krále Chýrama. Ten se také podílel na stavbě chrámu společně s Šalamounem. Později si izraelský král Achab vzal dceru sidonského krále Edbála, Jezábel, která sebou přinesla kult boha Bála a dětské rituální oběti. Féničané byli velmi zdatnými obchodníky a námořníky. Nejprve spolupracovali s Egyptem a postupně svůj obchodní vliv rozvinuli na celém pobřeží Středozemního moře. Právě Féničané založili významné severoafrické město Kartágo. Pravděpodobně dopluli až na britské ostrovy. Jejich úpadek začal stejně jako u Izraele, s nástupem Asyrské říše. Nejdříve museli platit daně Asyřanům, potom bylo město Týr dobyto Nabukadnezarem a pak se Fénicie stala provincií Perské říše. V době řeckých vítězství byl Týr opět dobyt a zničen Alexandrem Velikým. Definitivní konec Fénicie pak přišel spolu s Římskou říší. Proroctví o této postupné zkáze Fénicie najdeme také v knihách Izajáš, Ámos a Jeremiáš. Tady v Ezechielovi čteme: Tak praví panovník Hospodin, Týre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zaspívají tento žalospěv. Ach, jak si zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí. Se všemi, kdo v tobě bydleli, jste šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku. Děs jímá mořské ostrovy, už nejsi tu. Důvodem zničení Fénicie byla bohoslužba, jejíž součástí byly dětské oběti. Tato modloslužba se dostala i do Izraele. Její popis najdeme v první knize královské. Achab páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jakoby mu nestačilo držet se hříchu Jeroboáma, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Edbála. Odešel sloužit Bálovi a klanět se mu. V Samaří postavil Bálův chrám a v něm Bálův oltář. Součástí uctívání boha Bála byly i dětské oběti. O takové dětské oběti čteme v královské knize hned v dalších verších. Jedná se o popis znovu obnovení města Jericha, jakýmsi Chielem, současníkem krále Achaba. Je zde uvedena dětská oběť, která se přinášela při stavbě domu, v tomto případě města. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho, založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu. K dětským obětem po vzoru izraelského krále Achaba se pak přiklonili i dva judští králové, Achas a Menaše. O nich čteme. 17. roku začal královat Achas. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm. Menaše se stal králem a královal v Jeruzalémě 55 let. Postavil také oltáře Bálovi, jako to dělal izraelský král Achas.

Achab dokonce provedl vlastního syna ohněm. Jestli se něco Bohu hnusilo a hnusí, pak to byly tyto vraždy dětí. Odsouzení těchto obětí nalezneme v knihách Levitikus a Deuteronomium, pak také v knihách Jeremiáš a Ezechiel. V Jeremiáši čteme, v údolí Ben-Hinom vystavěli obětiště Bálovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl, že budou provádět takovou ohavnost. Tato praxe byla také jedním z důvodů zkázy starověkých blízkovýchodních království. Tak to o tom čteme v Žalmu 106. Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali. Nevinnou krev tehdy prolévali, krev svých synů a svých dcer. Modlám v Kanánu je obětovali, tou krví byla poskvrněna zem. Kdo z nás by chtěl žít v tehdejším světě? Kdo by chtěl být svědkem toho, jak se obětují děti?

S Jiřím Zdráhalem otevíráme Bibli, postupně jednotlivé kapitolky. Už jsme došli k proroku Ezechielovi a všechny ostatní od Genesis, Žalmy až Izajáše najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách. Pokračovat budeme zase zítra v 8 či 18 hodin.

Co vše zvládly Ježíšovy ruce, kolik zázraků a dobrých věcí unesly i hřeby do nich zatlučené. Unesou naše břímě, naše selhání, naše zlomená srdce. Zpíval Karoudr a pokračuje Jan Knížek.

Do půl deváté nás čeká například skupina Efot nebo Míša a Katy. Poté už Jaroslav Pokorný a pořad Nejen chlebem.

Protože se za chvíli vypravíme do Ježíšovy školy, tak jedna učební píseň. Sloužíme druhým lidem, pokud ano, je motivem naší služby Boží láska. Přemýšlejme po písni s kazatelem Jaroslavem Pokorným.

Dnes naposledy se podíváme do Ježíšovy školy. Každý z nás, kdo uvěřil v Ježíše jako svého zachránce a pána a vydal se na cestu jeho následování, je v této škole žákem, protože jsme povoláni být jeho učedníky. Otázkou, kterou si nyní chceme položit, je, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky. Nebo jinými slovy, k čemu učednictví vede, co je jeho určitým vrcholem, kde by mělo být nejvýrazněji vidět, že opravdu rosteme v Kristu. Možná bychom mohli zaslechnout takovéto odpovědi, v tom, že dobře známe Bibli, nebo že na sobě stále pracujeme, že jsme poslušní Bohu i svým vedoucím, či že jsme plní Ducha Svatého. Zdá se mi, že biblickou odpověď na tuto otázku najdeme v Janově evangeliu, konkrétně ve 13. kapitole, verších 1 až 17. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemýj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Milí posluchači, našli jste v právě přečteném biblickém textu onu odpověď na otázku, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky? Ano, tou odpovědí je služba. Jako Ježíšovi učedníci máme růst v připodobňování se jemu a to se zvláště intenzivně děje ve službě, přesněji řečeno v Kristově službě. Význam služby zdůrazňuje i současný známý autor knih o vedení Simon Sinek, který napsal: Lidstvo pohání služba druhým, nikoli zisk, poznání, pohodlí či podobné věci. A tak se nejdříve podívejme na službu Ježíše Krista. Co ji charakterizovalo? Na základě dnešního textu z 13. kapitoly Janova evangelia můžeme rozpoznat některé znaky Ježíšovy služby. V první řadě jeho služba vychází z lásky. V prvním verši se píše: Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Můžeme obrazně říci, že motorem Ježíšovy služby byla láska. Ta ho přivedla na tento svět a motivovala jej ke všemu, co zde na zemi dělal a říkal. Dále jeho služba vychází i z poznání vlastní identity. Třetí verš uvádí: Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu. Zdrojem Ježíšovy služby bylo poznání, kým je, kdo a s jakým záměrem jej vyslal
a před kým a kvůli komu svou službu dělá. Dalším jejím znakem je pokora. Ve 4. a 5. verši čteme: Ježíš vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem, nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Tady jsme u podstaty Kristovy služby. Jeho pokora převracela obvyklý sociální status. Ježíš, vážený rabi, učitel a ještě někdo mnohem víc, Boží syn, odkládá svůj plášť, své společenské postavení a bere na sebe roli otroka, který umývá nohy svým učedníkům. Odkládá to své, aby mohl sloužit. Nesklání se k lidským ubožákům z obrovské výše svého božství a své dokonalosti, nýbrž se snižuje pod jejich úroveň, k jejich zaprášeným nohám. Ježíšova služba také měla a má hluboký smysl. Uprostřed dialogu Petra s Ježíšem nacházíme v 8. verši tato slova. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Tato Ježíšova odpověď Petrovi je i hlubokým vyjádřením smyslu jeho služby nám lidem. Očistit nás a pozvat do vztahu s Bohem. Vidíme tedy, že onen text z Janova evangelia nám ukazuje několik znaků Ježíšovy služby, ale tím to zdaleka nekončí. On se obrací i na nás, jeho čtenáře a posluchače ve 21. století, stejně jako se obracel na apoštoly, sledující tehdy svého mistra a učitele, a jako se obracel na všechny, kdo se rozhodli Ježíše následovat ve všech dobách. Ve 14. verši jsou zaznamenána Ježíšova slova k jeho žákům. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Jako Ježíšovi učedníci máme v první řadě přijímat Ježíšovu službu vůči nám samým, tak jako Petr si nejdříve musel nechat umýt nohy Ježíšem a pak si sloužit navzájem. Tak to má fungovat v Ježíšově škole. Nechat si sloužit Kristem a na základě toho si jako sourozenci v církvi spolu učedníci Kristovi sloužit jeden druhému. Ježíš pak v 15. verši pokračuje. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Nejenom si máme sloužit navzájem, ale máme to dělat podle Ježíšova příkladu, podle jeho vzoru. Tedy to, o čem jsme před chvíli mluvili v souvislosti se znaky Ježíšovy služby, má být inspirací a ideálem pro naši vlastní službu. To znamená, že i ona má vycházet z lásky. Jinými slovy, jejím motorem by měla být Boží láska, kterou přijímám a dávám skrze ní dál. Naše služba by také měla vycházet z poznání naší identity. Její zdroj a hodnota je v Bohu, ne v tom, jestli a jak mne za ní ocení a ohodnotí lidé. Naše služba se má vyznačovat opravdovou pokorou. Odkládáme při ní naše předsudky, pýchu a pohodlí, abychom tu byli pro druhé. Naše služba by také měla pomáhat druhým hledat Boha a růst ve vztahu s ním. Nejde o to, abych jejím prostřednictvím fixoval druhého člověka na sebe, ale směřoval jej na Krista. Dnešní úryvek z Bible končí Ježíšovou výzvou v 17. verši. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Nebo doslovně ji přeloženo, budete-li to činit. Naše služba se nemá projevovat především v krásných slovech a důmyslných kázáních, ale ve skutcích, konkrétních činech. A tak činy Kristových učedníků mají ukazovat na Boha. Jak to řekl Ježíš a zaznamenal evangelista Matouš v 5. kapitole 16. verši, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Kdybychom měli shrnout dnešní přemýšlení do jedné věty, mohla by znít takto. Vzájemná služba podle Ježíšova vzoru je vrcholným projevem toho,
co znamená být Kristovým učedníkem. Výstižně to ilustruje sen, který údajně měl jeden spisovatel. V tom snu stanul jakýsi člověk před Božím trůnem a říkal Bohu: Pane, zachovával jsem tvůj zákon, nedělal nic nepoctivého, zlého, bezbožného, moje ruce jsou čisté. A Bůh odpověděl: Zajisté, ale jsou prázdné. Nemůžu růst jako Kristův učedník, když nesloužím lidem. Ježíš nás vyzývá být posly Boží lásky v praktických věcech, pomáhat druhým přibližovat se k Bohu. Milí přátelé, v závěru našeho společného času se můžeme každý podívat na svou vlastní službu druhým, a to skrze několik otázek. Čím nejčastěji druhým sloužím? Komu a jakým typem služby? Možná nás odpověď povede k radosti, že jsme mnohým či aspoň někomu užiteční, a možná si naopak uvědomíme, že žijeme hodně jen pro sebe a že v tom potřebujeme změnu. Druhá otázka: je Boží láska motivem mé služby? A pokud nejste věřící, můžete se zeptat trochu jinak: co je motivem mé služby? Tyto dvě otázky se snaží reflektovat naši současnou realitu, ale můžeme také přemýšlet nad svým obdarováním a nad tím, čím bych právě já na základě svých darů, schopností či příležitostí, které mám, mohl druhým sloužit v blízké budoucnosti. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Pořad Nejen chlebem opakujeme ještě v pátek v 19.45 a za týden budeme vysílat učedníky. Velké poslání získávání učedníků bude hovořit Jaroslav Pokorný. Předchozí díly najdete na podcastových platformách či na webu Rádia 7.

Bůh nás vede, provází a učí nás. Jen v Bohu máme útočiště, jen v Bohu čerpáme síly. Zní žalm 62. v podání skupiny Tehillim.

Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

Bůh je s námi každou chvíli, každou minutou, každou hodinou a my, kež vše, co děláme, neseme Bohu chválu. Dozněl Joshua Aaron a doprovodí nás do 9. hodiny Ben Drápal.

kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

Otevíráme kalendář a kalendárium s datem 30. července. Jako ze starých pověstí českých je dnešní den, alespoň pokud se týká jména v kalendáři. Ten totiž doporučuje pogratulovat Bořivojům. První část staroslověnského jména Bořivoj je sloveslo boriti, čili bojovat. Druhou toří voj, což znamená voják. Jméno tedy může znamenat něco jako ten, který vede vojsko do boje. Bořivojů znají naše dějiny bezpočet, ale nejznámějším byl zcela jistě přemyslovský kníže toho jména první. Tento první historicky doložený český panovník byl podle tradice nástupcem bájného Hostivíta. Narodil se asi kolem roku 852. Někdy po roce 868 se stal pražským knížetem. Jeho moc byla omezena na oblast dnešních středních Čech. Za manželku pojal Ludmilu a měl s ní dva syny, Spětihněva a Vratislava. Bořivoj a jeho manželka přijali křesťanství s rukou věrozvěsta Metoděje. Bořivoj začal s výstavou Pražského hradu. Zpočátku byl vazalem moravských knížat, ale brzy začal pracovat na české samostatnosti. Je proto možno říct, že Čechy konce 9. století už měli jednoho hlavního knížete, jímž byl právě přemyslovský Bořivoj. A nahlížíme-li do událostí, tak mnoho let po Bořivojovi roku 1419 probíhá první pražská defenestrace. Pražský lid vedený knězem Janem Želivským zaútočil na novoměstskou radnici. Přítomné končili lidé, vyhodili z oken a ubili. Touto událostí začíná v naší vlasti doba husitských válek. Před 55 lety František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche za 15 hodin 26 minut. Nahlédněme do narozenin. Několik spisovatelek dnes slaví nebo slavilo by své narozeniny. Jednou z nich je Emily Bronteová, anglická spisovatelka. Žila v 19. století, narodila se 30. července 1818. Její jediný román Na větrné hůrce se stal bestsellerem a jedním z klasických děl anglické literatury. Ve své době vyvolával mnohé otázky a i dodnes je nad jeho stránkami možné uvažovat, jakou roli hraje lidská vášeň v životě člověka. Pak tu máme českého vynálezce Josefa Resla. Při pobytu na jihu tehdejší rakouské monarchie, tedy u moře, dospěl ke svému největšímu vynálezu, lodnímu šroubu. Objevil jeho nejvýhodnější umístění mezi lodní zádí a kormidlem. A své narozeniny slaví spisovatelka, publicistka a knihkupkyně Hana Pinknerová. Vystudovala pedagogickou fakultu, obor čeština, hudební výchova. Pracovala jako redaktorka hudebního časopisu Opus Musicum, jako repetitorka v divadle, umývačka oken, archivářka, učitelka, redaktorka knižního vydavatelství a domácí učitelka. Pro naše rádio psala a nahrávala příspěvky, 4 roky vysílala pravidelnou relaci Zadáno pro dámy. V 90. letech byla ředitelkou konference pro křesťanské umělce Hrajte dobře a zvučně. Dnes provozuje knihkupectví a galerii a stále píše. Z posledních knih zmiňme třeba Být blíž nebo Vánoční přání. A ještě několik úmrtí. Anglický reformátor Robert Barnes se narodil roku 1495. Jeho vánoční kázání z roku 1526, ve kterém označil Bibli za jediný zdroj pravého křesťanského učení a mluvil otevřeně o nešvarech tehdejší církve, bývá označováno za první reformační kázání na britských ostrovech. Po tomto kázání byl vypovězen ze země. Ochází do Antwerp, později do Wittenbergu, kde se seznamuje s luterovými názory. V roce 1531 se do Anglie vrací a stává se spojovacím článkem mezi Anglií a luteránským Německem. Pro svá další kázání byl ovšem znovu nařčen z hereze a 30. července 1540
s dalšími 5 muži upálen. Český marokní barýř Karel Škréta se narodil roku 1610 a umírá 30. července 1674. Základy výtvarného vzdělání získal v Praze v okruhu rudolfínských umělců. V roce 1628 musel jako protestant opustit vlast. Dostává se do Itálie, kde na něj působí velcí italští mistři. Přijetí katolické víry mu umožňuje návrat do Prahy. Tady vznikají jeho monumentální obrazy s křesťanskou tematikou. Proslavil se také jako portrétista. A zmíním ještě švédského filmového a divadelního režiséra Ingmara Bergmana. Ten se narodil v červenci 1918 a umírá 30. července 2007. Jeho filmy se často zabývají existenciálními otázkami, smrtí, osaměním, pravdou a vírou. 3 z jeho filmů získali Oscara za nejlepší zahraniční film, Pramen Panny, Jako v zrcadle, Fanny a Alexander. Zmíníme i další jeho snímky, například Hosté večeře páně, film, který prokazuje, že sama institucionalizovaná víra není schopna zajistit vědomí boží přítomnosti a ani nedává sílu snášet nejistotu lidské existence. A dále filmy Voska smrti, Sedmá pečeť a další. Tolik výhled, tolik kalendář, kalendárium, pohled do historie na Rádiu 7.

Bůh nám dává svobodu od hříchu a vstupujeme do nového života. Pokud přicházíme k Ježíši, uznáváme své chyby a pozveme ho do našeho života. Pak se stane pánem pánů, pánem našeho života a bude nás provázet jako dobrý pastýř. Skupina Gedeon a o půl vyrazíme na Hrad Veveří.

0: tak vyznáváme, že není nikdo jako ty. Že před jménem Ježíš se skloní každý...
1: Ještě posílám Pavla Helana, jedna písnička a už vyrážíme na cesty. Smějme se očima.

Po písni Mikea Donahueho se vypravíme na hrad Veveří, tedy kousek od Brna. Průvodcem nám bude Karolína Vološinová.

0: Až někdy zavítáte do Brna nebo do jeho okolí, rozhodně stojí za to navštívit hrad Veveří. Existuje několik možností, jak se sem dopravit. Buď to pěšky z brněnské čtvrti Bystrc z Rakovecké ulice, po značené cestě kolem pravého břehu přehrady, kterou můžete znát také pod označením Prígl nebo Prigl. Hantecové pojmenování brněnské přehrady patrně pochází z německého slova der Prügel, které znamená klacek, kýj nebo obušek. A vyslovuje se tvrdě a spíše dlouze. Prígl. Původ názvu se dá vysvětlit podle úzkého a dlouhého tvaru, který přehrada má. Při pohledu do mapy připomíná klacek či křivou hůl. Veveří vytváří rukojeť, špička holeje v Bystrci. Dále se na hrad dostanete autem, na kole a také po vodě. Ne, nemusíte plavat. Stačí, když si přímo v přístavišti nebo online pořídíte palubní lístek. Parníky jezdí několikrát denně. Společně s přáteli jsme přesně tuto variantu zvolili také. Ten den byl docela chladný a mírně poprchalo. Posedali jsme si na sedačkách na horní palubě, povídali si a pozorovali okolní ptactvo, sytě zelené větvě stromů komíhající se ve větru a vodní nadšence na kánojích, kajacích nebo na paddleboardech. Navzdory chladnějšímu počasí panovala na palubě vřelá a přátelská atmosféra. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme najednou začali postupně vybalovat svačiny a vyměňovat si rozličné pochutiny. Asi po hodinové jízdě, mírně promrzlí, jsme dosáhli našeho cíle. Z lodní zastávky to na hrad trvá maximálně půl hodiny pěšky. Nevím, jestli to víte, ale hrad Veveří patří k nejstarším a nejrozsáhlejším hradním komplexům v České republice s mnoha stavebními etapami od románského jádra po barokní úpravy. První zmínka pochází z roku 1213 a jeho největší rozmach nastal za markraběte Jana Jindřicha ve 14. století. Pojďme tedy k historii trošku podrobněji. Podle pověsti vznikl hrad už kolem roku 1059, ale první písemný doklad, jak jsem zmínila, je z roku 1213, kdy zde působil správce Štěpán, předek pánů z Pernštejna. Ve 13. století byl hrad zeměpanský, Přemysl Otakar II. Jej využíval jako vězení pro politické odpůrce. Markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV., výrazně rozšířil hrad do dnešní podoby a učinil z něj jedno ze svých hlavních sídel. Roku 1424 byl hrad neúspěšně obléhán husity, protože zde sídlila posádka vévody Albrechta Habsburského. Během 15. a 17. století se střídali majitelé Ludanicové, Pernštejnové, Boskovičtí a jiné šlechtické rody. Proběhly renesanční přestavby a hrad byl významným správním centrem. Za dob 30. války v roce 1645 patřil Veveří k nemnoha pevnostem, které odolaly Švédům při obléhání Brna. V mezidobí 18. až 19. století za Zinzendorfu, významného hornorakouského šlechtického rodu, proběhla velká barokní přestavba. Roku 1830 hrad koupil švédský princ Gustav Vasa. V roce 1925 patřil československému státu. Po druhé světové válce byl využíván jako lesnické učiliště, což vedlo k poškození areálu. Od 90. let probíhá rekonstrukce. Od roku 2023 je vyhlášený národní kulturní památkou a je otevřen veřejnosti. Můžete sem třeba zavítat nejen za historií, ale i za nějakým festivalem, za kulturou a jinou akcí pod širým nebem. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se hrad nazývá Veveří? Podle pověsti vznikl při lovu knížete Konráda I., který vyplašil množství veverek. Těch v okolí hradu potkáte dost. Až si hradní komplex prohlédnete, můžete se občerstvit v některém z bufetů. Nás před občerstvením čekalo milé překvapení. Když jsem procházela hradbami, najednou jsem uslyšela huronský smích několika žen, z čehož jsem rozpoznala ten jediný, hlasitý, naprosto autentický. Najednou mi světlo. To je Lída! Rozběhla jsem se ke vchodu, abych se přivítala s mojí milou rozhlasovou kolegyní, která provázela po okolí své kamarádky. I já jsem se setkala díky tomuto výletu s dalšími milými lidmi, se kterými přátelství trvá už více než 3 roky. Máme možnost a chceme se scházet několikrát do roka. Přestože jsme od sebe daleko, někteří zavítají i do našeho nedělního shromáždění. Jsou otevření diskutovat o životě s Bohem, hledat smysl toho našeho bytí tady na zemi. Já si je vždy ráda poslechnu, obejmu a často i takzvaně zamodlím. Musím říct, že jsou rádi. Tak zase někdy příště na výletě. Z malebného okolí Brna vás zdraví Karolína Vološinová.
1: Společně na cestách. Rádio 7.

Na cesty s námi můžete vyrážet skrze letní pohlednice v úterý ve 10:45, ve čtvrtek o 9:30, v pátek po 16:00 a v sobotu po 8:00 a 18:00 hodině. Dalším naším výletním cílem bude Kvilda na Šumavě.

Sima Magušinová, píseň Červené folia ve 3/4/10. Nevždy se daří věci tak, jak bychom chtěli. Někdy padáme a potřebujeme pomocnou ruku, která nás zvedne a dá nám nové síly.

Manželství je místo, kde se dva podpírají a jdou cestou společně. O manželství, které potřebuje podporu, bude Rozmarína po 10. hodině. Teď například Lauren Daigle a píseň Love Me Still. Stále mě miluješ, naplňuješ svojí láskou.

Manželství nemusí být jednoduché. A v další písni nás Ernest Pugh povzbuzuje k tomu, abychom to nevzdávali. Byli silní a dokončali, co jsme začali. Tedy bojovali za naše manželství, za naše vztahy. Rozmarína po 10. hodině nám bude také oporou.

Desátou hodinou probíhá na Rádiu 7 střídání moderátorů. Ranní moderátor Pavel Kol se s vámi loučí a přenechávám moderátorské křeslo Kláře Litterové, která s vámi bude po Rozmaríně od 11. hodiny. Do té doby přeji hezký den se skupinou Awaken a těším se někdy příště naslyšenou. Užívejte léto, letní dny a buďte s Bohem.

0: v Rozmaríně vás dnes vítám s jedním manželským párem. My se známe už docela dlouho, takže o nich vím především to, že nepovažují manželství za něco, co vám spadne jenom tak do klína bez práce, ale moc dobře ví, a to ze zkušeností vlastních, ale i těch dalších párů kolem nich, že manželství vyžaduje docela dost úsilí a také podpory. A právě o tom bude i ta dnešní Rozmarína, ve které tady vítám Dášu a Jirku Pospíšilovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jsem ráda, že jste přijali moje pozvání. A možná dřív, než se dostaneme víc k tomu tématu o té podpoře manželství a rodiny, tak já se vás zeptám, jak dlouho jste vlastně spolu? A jak to vaše manželství, jaká období jste v tom manželství vlastně už prošli? Tak možná Dáša může začít.
1: Tak letos to bude 31 let, takže loni jsme měli takové hezké kulaté výročí. Právě nedávno jsem se s někým bavila a říkala jsem, že mám pocit, že jsme se brali předevčírem, jako jo, že čím déle jsme spolu, tím rychleji to nějak letí. Takže jaká jsme měli období? Měli jsme zajímavá období určitě, některé z nich tady zmíníme víc, některé míní. Prvních 12 let života jsme byli jenom

0: tím krásnější a lepší. A tak jsem si říkal, že to je téměř nemožné. A během možná prvních 5 let jsme byli do sebe takový zaláskovaní, zamilovaní, všechno vycházelo, ale přesto jsme měli nějaké spory a jsme museli něco řešit. A tak jsem si říkal, jestli někdy se dožijeme toho, že řekneme, že to je čím tím lepší a lepší. A buď už zapomínám, a nebo mně připadá, že už jsme v tom období, kdy mohu říct, že jsme tak vzájemně provázaní, že to je čím tím lepší, lepší a lepší. A chtěl bych tady říct, že to je možné. Že před těma 31 lety jsem si to neuměl představit a dneska díky Pánu Bohu, ale i díky Dáše a díky všemu, co jsme mohli spolu zažít, mohu vidět, že opravdu manželství může fungovat velice dobře i těch 30, 40, 50 let.
1: Já jsem v tom úvodu zmínila, že vy ale dobře víte, že vám to nespadne do klína jenom tak bez práce. Kdy jste měli nějaké takové období, kdy jste zjistili třeba právě možná po tom prvním období takové té zamilovanosti, že vlastně to bude vyžadovat úsilí, nebo dostali jste se do nějaké situace, kdy jste zjistili, že možná spolu víc bojujete, než budujete?
2: Jirka to tak řekl hezky, jako že jsme prvních několik let byli zaláskovaní, ale já si myslím, že už i v těch prvních letech jsme právě naráželi na věci, které jsme si přinesli ze svých původních rodin. Jo. My vždycky, a myslím, že asi s každým manželským párem, kterému sloužíme, nebo třeba pak připravujeme na manželství, tak zmiňujeme historku o dělání volských ok, nebo tedy vajíček, které buď mají to oko píchnuté nebo nepíchnuté. A v rámci toho, že jsme si chtěli projevovat tu lásku a Jirka mi chtěl připravit ta volská oka, které mi píchnul, a já jsem s ním potom chvíli nemluvila, protože jsem byla totálně naštvaná. Takže jsme vlastně zjistili, že každý jsme nějak nastavení, že máme tak zaběhnuté nějaké vzorce chování a že pokud chceme být spolu, tak buď se budeme respektovat, nebo přijmeme vzorec toho druhého, nebo prostě najdeme nějakou schodu. Takže já bych řekla, že záhy jsme přišli na to, že na tom musíme pracovat a že jsou věci, které se dají překročit. Myslím, že prvních 10 let manželství jsem nebyla schopná překračovat ponožky svého manžela, které ležely všude. A potom nastala taková změna, že jsem s láskou sbírala ty ponožky, odnášela jsem do nějakého koše a už jsem je nekomentovala. A teď už se vlastně o ponožkách vůbec nebavíme. Jo? Takže ta změna, nebo ten vývoj a ta práce na tom vztahu je možná.
0: Myslím, že jsme asi hodně pochopili takový ten vzájemný respekt, respekt jeden k druhému, ale též respekt k té odlišnosti, ať už, že já jsem muž, Dáše žena a už i to, že vycházíme z jiných rodin, ale taky tím, že působíme jako pastorský pár, tak samozřejmě do toho přichází nějaké sebevzdělání, to znamená, že jsme si taky něco mohli přečíst o manželství, o vztazích, o psychologii. A bylo to někdy velice zajímavé. Si pomínám, že možná pro mě i pro Dášu, to bylo možná po 15 letech manželství, bylo strašně takové klíčové, že si pamatuju, jak jsme se jednou možná hádali, že Dáša mi říkala, že mi něco řekla, já jsem říkal, že si to nepamatuju. A pak mi napadla taková zajímavá myšlenka. Jsem se ptal Dáši, proč si myslíš, že se jí na to ptám? A řekl, tak asi, že nevíš. A já jsem řekl, no a co mám jiného dělat, když nevím, tak se tě na to zeptám a můžeš mi na to odpovědět, než mi říkat, že jsme to říkala už 10krát nebo 100krát. Já prostě, když nevím, tak se zeptám a to, že nevím, za to vlastně možná mohu, ale tam se ne, protože jsi mi to ty říkala, ale tam se protože nevím. A tohle si myslím, že bylo taky klíčové pro Dášu, že to zakceptovala. A myslím, že to je třeba takový častý spor v manželství, že žena říká něco, mužu nevnímá, nebo přeslechne, ale když se muž ptá, a to je možná taková dobrá rada pro ženy, když se muž vás na něco ptá, on fakt neví a chce odpověď, nechce zjistit, proč neví, prostě on se ptá na něco a jestli ho máte rádi, tak mu na to odpovězte.
1: Takže to jsou určitě věci, ve kterých se dá bojovat a dá se v nich bojovat asi celý život, pokud nepřijde k nějakému takovému prohlédnutí, že se s tím dá vlastně zacházet i jinak. A máte ještě nějaké takové tipy, kde jste spolu bojovali a pak jste přišli na to, že se s tím dá zacházet?

0: myslet i jinak?
1: Tak určitě, když spolu mluvíme o věcech. Jo? Vím, že mě hrozně pomohlo, jednou jsme probírali takovou situaci a já jsem věděla, že asi nezmění Mirkův názor, ale já jsem mu řekla, že se s ním nechci hádat, ale že já potřebuju vyjádřit ten svůj pocit. Že potřebuje vyjádřit, jak se v tom cítím, že mu prostě musím říct, jak já to vidím, jak bych to chtěla a pak jsem schopná přijmout, že on to udělá jinak. Ale že prostě o těch věcech musím mluvit. Jo, takže často se mi stávalo, že jsem se s ním dohadovala, nechtěla jsem ho poslechnout nebo nechtěla jsem přistoupit na ten jeho názor, ale pak jsem si uvědomila, že mě vlastně stačí, když řeknu, jak se cítím a potom se poddám a přenechám to Pánu Bohu. A vím, že jsme řešili, možná jsem tu situaci už někdy líčila, takovou situaci, vždycky říkám, vzpomínám si na bagry, jo? To je taková historka, kdy jsme stavěli dům a kolem domu byla spousta hromad a já jsem pořád říkala, já bych chtěla to mít tak uklízený a už prostě jako něco s tím udělat a furt jsem to Jirkovi vyčítala, že se nestará. A pak mi Pán Bůh říká, jako řekla jsem to mockrát, tak mi to prostě dej a počítej s tím, že já můžu něco udělat. A tak jsem říkala, jo, Pane Bože, ty máš moc, ty můžeš odklidit i ty hromady, když já si to nedokážu představit, když s tím můj muž nic neudělá. A bylo jedno sobotní dopoledne a vedle nás se stavěl další dům a byl tam bagr. A on překopnul náš elektrický kabel. Pán zazvonil, přišel se nám omluvit a že to teda spraví a že s tím něco udělají a jestli by pro nás něco mohlo udělat. A já jsem se tak nadechla, říkám, no kdybyste nám srovnal ty hromady. Takže myslím si, že když je chvíle, která je jakoby nějakým zdrojem konfliktu, tak z toho božího pohledu je asi nejlepší pro manželku, nebo teda já to tak mám nastavený, že se přestanu hádat, přestanu škemrát a začnu se modlit. A mám toho nejlepšího přímluvce a Pán Bůh se prostě postará. Ale ne s tím, že jsou naštvaná, že to prostě pustím a Bohu důvěřuju. Takže možná taková rada, když zápasíte, přestaňte bojovat a přenechte to Pánu Bohu, protože on vidí ty potřeby.
2: Tak já myslím, že to je docela hezkých pár rad na úvod v tom, že boje v manželství asi jsou normální věc, ale dá se k tomu postavit způsobem buď to opravdu tvořivým nějakým, ve kterém zažijeme, že se to posouvá a buduje, anebo se k tomu dá postavit způsobem destruktivním, kdy od věcí utečeme, rezignujeme a nebo si to vyčítáme a omlacujeme o hlavu. Tak já myslím, že pro úvod by to stačilo a o té podpoře si řekneme zase za chvilku.

0: Povídáme si s Jirkou a Dášou Pospíšilovými o tom, že manželství v podstatě potřebuje podporu a prožívá různá období. A já o vás vím nejenom to, že vy sami pracujete na svém manželství, ale že jste podporou i pro mnohá manželství kolem sebe, připravujete lidi jako pastorský pár i právě na vstup do manželství. Takže to můžete trošku vnímat, jak je to důležité vlastně, aby manželství mělo nějakou podporu. Tak já nejdřív se zeptám, jestli vy sami jste měli nějakou podporu v tom začátku, anebo jste si ty svoje boje museli vybojovávat sami?
1: Já si vzpomínám na jednu situaci, když jsme v podstatě začali sloužit s manželem jako pastorský pár, tak jsme měli ještě rodinu druhého pastora, za kterého jsme byli hrozně vděční, protože měli jsme takový jeden konflikt, já už si nepamatuju, o co šlo, ale já jsem to nějak viděla, ten muž to nějak viděl, ten druhý, jeho manželka to nějak viděli a můj muž to viděl úplně nějak jinak, jo. A v té chvíli jsme si uvědomili, že je strašně dobrý nechat někomu nahlídnout do našeho vztahu, protože někdy my sami můžeme být přesvědčeni o tom, že ty věci děláme dobře a že se ten druhý mýlí. Ale když dáme druhým lidem prostor, aby se podívali na ten náš vztah zvenčí, tak najednou to může být pozbuzující pro jednoho z toho páru, že se postaví na jeho stranu, anebo někdy taky proti němu. A pak to člověka přivede k přemýšlení. A když už tři lidi to vidí takhle, tak možná já jsem ten, kdo to vidí špatně a začne o tom přemýšlet. Takže my jsme byli za tu podporu toho pastorského páru hrozně vděční. Já si úplně vybavuju tu situaci, jeli jsme na chatu rodičů mého muže a seděli jsme tam, pak na zemi, pak jsme se večer modlili a prostě bylo to, prožili jsme takovou nějakou zvláštní duchovní přítomnost, když jsem věděla, že se věci lámou a že je to něco, že budeme muset se učit, že budeme muset zápasit o ten vztah a že je moc fajn, když na to nebudeme sami. Takže tenkrát jsem prožila takovou jakoby vděčnost a teď si uvědomuju, že vlastně podobnou podporu můžeme nabízet mnohým lidem, kteří jsou na začátku té cesty. Když někdo přijde a jsou spolu třeba 5 nebo 7 let a prožívají nějakou krizi, tak já se jakoby v myšlenkách vrátím do toho období a říkám, jo, tam jsme taky byli, jako jo. A já říkám, ale fakt je možný to změnit, jako jo, protože jednak už máme těch 30 let zkušeností. Ale taky jsme měli vedle sebe lidi, kteří nás pozbuzovali. Myslím si, že Jirka by mohl říct určitě takové nějaké oblasti, ve kterých je dobrý těm lidem sloužit, protože i připravujeme, nebo on víc, já se vždycky tak nějak přidružím přípravě manželské páry nebo snoubenecké páry na manželství. Takže možná ty oblasti, na kterých je dobré pracovat, bychom mohli zmínit.
2: Já jsem chtěl říct něco jiného, ale...
0: Tak, můžeš klidně říct i to, tak, co jsi chtěl.
2: Tak to není manželství. Aby to nevyznělo, že byli vždycky 3 proti 1, jako, nebo proti mně.
0: Ano, mě u toho ještě napadalo právě, jestli právě potom třeba ten muž nemá větší zábrany do toho někoho pustit. Právě kvůli tomu, aby se nepřišlo na to, že třeba jako on to možná nevidí úplně tak dobře. Že mi trošku přijde, že ženy jsou otevřenější nebo ochotnější o těch věcech mluvit. Nevím, jestli je to proto, že si myslí, že mají vždycky pravdu, tomu to nevím, ale jak to vnímá muž, že mu najednou někdo vidí do něčeho a navíc se může přijít, že třeba i to nevidí úplně dobře?
2: Jako určitě muž ty věci vnímá trošičku hůř, když má odkryt nějaký problém. Když už opravdu s někým pracujeme, kdo už na tom tak špatně, že potřebuje nějaké poradenství, nějakou terapii, tak žena je ochotná velice rychle jít pro pomoc, ale dotlačit muže, aby byl v nějaké terapii, v nějakém programu, kde se bude mluvit i o jeho chybách, tak si myslím, že to muži moc nechtějí. Ale přesto já bych možná jenom chtěl tak nějak říct, že žijeme v takové těžké době, kde se lidi uzavírají do sebe. Já to vnímám i teďka po covidu, si myslím, že to je velikánský problém. A tady bych chtěl možná vyzvat lidi, zvlášť křesťany, ale není to jen věc křesťanů, abychom se nebáli společenství. Slovo církev, eklesia, vlastně dává důraz na to být spolu. A myslím si, že před 30 lety, jo, si pamatuju, jedu vlakem v kupé a je tam 5 lidí a 5 lidí se spolu začne bavit. Dneska sednete do kupé a 5 lidí na sebe, no ani zírají spíš na mobil, ale se lidi nebaví. My jsme teďka byli na horách a tam byla dvojsedačka a někdy se mi stalo, že jsem s někým jel jiným než s mým známým, a tak jsem si říkal, musím při hned tím, jak se posadíme, otevřít pusu a něco říct, abychom spolu konverzovali, ale kdybych to neudělal já, tak si myslím, že se mnou nikdo nebude mluvit na té sedačce. A tak si myslím, že nám odchází ze společnosti takové obyčejné sdílení. A možná vidím velikánský rozpor v tom obyčejném sdílení, nebo prostě být spolu, ale jenom se bavit a v nějaké terapii, nebo navštívit psychologa. A mně tam připadá ta propast strašně velká a myslím si, že většina věcí by se vyřešila opravdu díky normálnímu setkávání s kamarády, s lidma, kteří prochází taky různýma problémama a ani nemusíme se setkat, abychom něco řešili. Být jenom spolu a spousta věcí se úplně přirozeně jako ukáže. A já bych chtěl pozbudit, a my to děláme, když připravujeme mladé lidi na svatbu, tak je pozbuzujeme. Mějte k sobě kamarády, jděte spolu na hory, pozvěte je na oběd. Nemusíte vůbec otvírat váš problém, tedy řešíte, jenom buďte s někým a ono to tak se někdy přirozeně otevře a je to normální mluvit o věcech, které jsou jako jináčí. Takže myslím si, že jako jsme opravdu v těžké době a myslím, že velikánský útok na manželství právě v tom, že se manželství uzavírají do sebe, nemají k sobě přátelé a neřeší normální věci a myslím, že kdyby se tohle podařilo posunout a chci vyzvat všechny posluchače, jestli máte nějaký manželský pár, ani ne, který má problémy, ale buďte otevření pozvat na oběd, buďte otevření s těma zajet na hory, buďte otevření být v nějakém opravdu tom společenství, to je o hodně víc, než přemýšlet o nějaké terapii, protože myslím, že terapie je až opravdu nějaký velký problém.
1: Já mě u toho napadla jedna situace, jak ty jsi říkala, že možná chlapi hůř přijímají tu kritiku. Já jsem to nemyslela tak, že by vždycky Jirka byl ten, kdo se musí nějakým způsobem měnit, protože si myslím a vždycky to říkám, jsem vděčná za to, že jsem si vzala životního optimistu, protože jsem vstupovala do manželství možná trochu pesimisticky. Moje nastavení bylo vždycky takové, že jsem ve všem viděla problém a můj muž v ničem problém neviděl. A mě to na začátku strašně točilo. Ale teď můžu říct po těch 30 letech, že se mu podařilo fakt mě posunout, dívat se na věci s vírou, s nadějí i tím, že jsme křesťané. Ale myslím, že mezi křesťany je spousta těch, kteří jsou takový nějaký zapšklý. A to, jak teďka Jirka mluvil o tom, jednoduše pozvěte lidi na oběd, nám se často stane, když k nám lidi přijdou na návštěvu, můj muž to má tak přirozeně nastavený, že já vařím a on potom stane a uklidí kuchyň. A často, když je u nás návštěva, on se potom obědě sebere a jde naskládat nádobí do myčky, myje ty velké hrnce, tak ta manželka se na mě tak dívá zoufale. Někdy manžel položí otázku, říká, to on tak dělá normálně, nebo když tu máte návštěvu? Říkám, no, to je u nás normální. A spousta žen je překvapená, protože jejich manžel třeba vůbec nepomáhá v domácnosti a možná spousta chlapů může být zahanbená, právě když vidí toho pastora, který vyběhne a jde uklízet, jo? Nebo když odcházíme z církve, tak lidi vidí, že Jirka doma je nádobí, do uklízí, podívá se, jestli je rozsvíceno, někdy jde umýt záchod. Prostě, když jsme s lidma, tak jak říkal Jirka, nemusí chodit lidi do nějaké poradny, ale jednoduše vidí náš život, tak to, co my žijeme, pro ně může být možná takovou ochutnávku toho, že je to možné, že jejich manželství může být dobré, že můžou věci měnit a že na nich můžou pracovat.
2: Přesto můj takový životní postoj je jako být transparentní. Asi je to asi věc doby, že se snažíme skrývat věci. Mně se moc líbí Teen Challenge, to je organizace, která pracuje s závislýma, hodně staví svoji praxi na jednom verši z přísloví, kde je napsáno, že kdo své viny otvírá, tak tomu se dobře povede. A já si myslím, že tohle je někdy opravdu opíše člověka, že se snažíme skrývat své chyby, ale když je skrýváme, tak potom žijeme v nesvobodě, protože se bojíme, že to někdo odhalí. Já mám velice rád příběh jednoho mýho známého, který byl mírně na plešli a když šel kdykoliv ven, tak si pořád hlídal hlavu, aby mu ty vlasy, které tu plešku přikrývají, tu plešku neodkryly. A on říkal, že vždycky šel ven a bál se, že se mu tím větrem to odkryje a lidi uvidí, že je plešatý. A on řekl, že to vyřešil jednou jednoduchou věcí, že si vzal nožky a ostříhal si vlasy dohola a vlastně přiznal tu svoji plešatost. On říkal, já jsem vyšel ven, já jsem byl tak svobodný. A myslím, že to je, pokud jste křesťané, tak mě můžete teďka možná rozumět, pokud jste nevěřící, tak zkuste to jenom tak přijmout. Ale věřím tomu, že to je jedna z největších zbraní satana, abychom je ciskovávali, abychom se přetvařovali. Já někdy říkám v církvi, že církev je nejvíc pokrytecká organizace na světě, protože my k tomu téměř vedeme, abychom zakrývali naše špatnosti, protože jsme přece v církvi, kde jsou všichni krásní. A já prostě úplně nesnáším, když někdo přijde nový do církve, uvidí tu takzvanou svatost a má dvě možnosti, tři. Buď přizná, že on takový není, nebo začne být taky v přetvářce, anebo už tam vyskrat nepřijde. A tady si myslím, že jako církev děláme často veliké chyby, že tu přetvářku a i ohledně manželství prostě všem ukazujeme a není to pravda. A myslím si, že pokud jakýkoliv pár přizná, že má v něčím problém, tak tím jenom získává body pro to, aby se jich někdo další zeptal, jak se to vyřešili. A jak si Lido říkal, manželství je boj, je to práce, ale není to tak těžké, pokud jsme otevření. Ale pokud nejsme otevření, pokud věci skrýváme a jsme přetvářce, tak je to strašná dřina, nemá to žádný elán, je to bez radosti, protože pořád se bojíme, hlavně, aby někdo na to nepřišel, hlavně, aby se na to nezeptal, hlavně, aby nebylo vidět, že já jsem ten, který něco špatného udělal. A v tom jsem strašně vděčný, že jsem křesťan, protože jako křesťan vím, že mohu se lahávat a přesně mě Pán Bůh má rád. A věřím, že i má žena mě má ráda, i když vidí to mé selhání, protože jsme křesťané. A v tomhle je velikánský benefit být křesťanem, že se nemusíme bát selhání, protože vždycky můžeme povstat. A Pán Bůh to miluje, když člověk povstane. A Pán Bůh nemá radost se rejpat v těch pádech, ale spíš v těch postavení se.
0: Já právě to jsem chtěla se ještě taky zeptat tím, jako jak jste pastorský pár, že může být právě někdy problém v tom, že ty pastorské páry nenajdou tak lehce oporu někoho kolem sebe, pokud mají pocit, že všichni, kdo jsou kolem nich, tak oni by jim měli sloužit, ale někdy můžou mít problémy a řeknou si prostě, nemůžu to říkat tady těmhle lidem, abych je nějakým způsobem nezatížil svými problémy. To znamená, co byste jim poradili, protože zároveň právě, jak říkáš, o to větší nebezpečí potom na ten pastorský pár čeká, že oni sami selžou.
2: Tady možná teda si vezmu mikrofon. Já si myslím, že tohle je strašná lež pro pastory. A když jsem mluvil o té přetvářce, tak já si myslím, že mnohdy pastoři jsme právě tím zdrojem ještě větší přetvářky, protože nechceme, aby lidi viděli, že my se lháváme. A já tohle právě úplně v církvi nesnáším. Prostě když se řekne, že pastor prostě musí být ten, který žádnou chybu neudělá. Potom jsme někde prostě na nějakým představení a lidi nás prostě uctívají. Ale je to všechno o lži, jako. A já právě si myslím, že je krásné, když ten pastorský pár odkryje, teďka nemyslím úplně nějaký velikánský hříchy, ale je transparentní a já prostě s tím absolutně nesouhlasím, že pastorský pár nesmí ukázat svoji chybu. Naopak bychom v tom měli být příkladem a spíš lidi pozbuzovat, jako nebojte se odkryt své chyby, já je taky odkryvám. Mně se stalo tolikrát po mém kázání, že za mnou přišli lidé a říkali, Jirko, my jsme tak vděční, že jsi normální. A že prostě taky padáš. A já jsem říkal, to je normálně, že padám. Já nejsem nic víc než kdokoliv jiný. A tohle si myslím, že tak nějak se pořád jako mele. Jo? Já to vidím i v jiných církvích, že prostě ta představa o tom duchovním je, že on musí být dokonalý. A zase, oni to začnou skrývat a spadnou ještě do větších prostě hříchů a problémů a potom je tolik skandálů s vedoucíma, protože pořád se očekává, že oni jsou dokonalí. Nejsou dokonalí, jsme normální lidi, jenom jsme pastoři.
1: Já bych tomu řekla teda jednu věc, určitě ta pomoc je potřebná, ale myslím si, že nebo aspoň u nás to tak je a když si vzpomínám třeba na našeho bývalého bratra biskupa, jeho manželku, oni to měli asi taky tak podobně. Často se mluví o tom, že manželé se musí spolu modlit, musí spolu duchovně zápasit a já jsem se kdysi na to zeptala Rudka, Bubíka, Marušky, oni říkají, no my tak se zavřeme a děláme to každý sám. A já jsem si je představila, protože pro mě byli vzorem bojovníků, znalců písma, nevím čeho všeho, jo, že musí spolu hodiny trávit na modlitbách a Maruška říkala, já si to radši tak jako řeším sama. Tak. Takže jsem se, mě to tak jakoby osvobodilo a v podstatě jsem si našla, nebo Pán Bůh mi poslal opravdu věrnou přítelkyni, se kterou ty věci sdílím, ve kterých já zápasím. Vím, že se za mě modlí. Řekla bych, že možná ví spoustu věcí o mém muži a přes toho pořád má ráda, když tam přijde na návštěvu. Ale věřím tomu, že ta podpora je nutná, protože Pán Bůh nás stvořil jako lidi a nemůžeme žít, jakoby sami fungovat, ale potřebujeme společenství a potřebujeme toho, já jsem jednou kázala modlitebního partnera, jako jo, mít prostě někoho, kdo nás drží, kdo nás vede, kdo nás nese. A ještě mi napadla jedna věc, Jirka mluvil, ne všechny problémy se musí vyřešit. My jsme to tady, myslím, povídali o přestávce, když nás nebylo slyšet. Ale za ty roky, co jsme spolu s Jirkou, jsme zjistili, že jsou věci, ve kterých se neposuneme. Ve kterých se prostě nezměníme, ve kterých máme to svoje chování nebo vnímání, ale že už jsou to věci, které nás absolutně nerozhazují. Prostě se na sebe tak jenom podíváme, nadechneme si, tak jo, a jdeme dál. A myslím, že naučit se žít s těma odlišnostma je taky jakoby obrovský kus jakoby vítězství, protože ne všecko změníme a žít s tou představou, že prostě toho druhého nebo sebe změníme, je někdy možná naivní, jo? Ale můžeme se respektovat.
0: Takže určitě je to právě o tom, že nejde jenom o tom přiznávat svoje chyby, ale taky si říct, prostě jsme na cestě, ne všechno se vyřeší teď, ale víc jde o ten postoj, který k tomu zaujímáme, než o ten fakt, jak jsme už zvítězili nebo nezvítězili. A o těch oblastech, které jsi zmiňovala, tak to si řekneme zase asi po písničce. Dobře.

0: Já jsem ráda, že v dnešní Rozmaríně, která se točí kolem manželství a o tom, jak manželství potřebuje i podporu zvenčí, zaznělo právě to, že nikdo z nás, ani když jsme pastorský pár, tak nejsme dokonalí a že je důležité o věcech mluvit a být otevření i vůči druhým. Vlastně Dáša zmínila i něco o tom, že vy sloužíte manželským párům, připravujete je na manželství a věřím, že s některými z nich jdete i určitou část cesty právě třeba i v některých krizích. Takže ty jsi zmiňovala, že jsou některé oblasti, které právě jsou důležité s těmi manželi projít a že by o nich mohl říct něco Jirka. Tak mu zkusíme dát teď prostor.
1: Možná jenom trochu odkryj karty, jako jakým způsobem děláme poradenství. Nás oslovil jeden bratr z Polska, jmenuje se Ropienko, napsal knížku o manželském poradenství a na konci knížky je test, asi 100 otázek. Takže když k nám přijdou lidé, ať už je to poradenství předmanželské nebo vůbec o manželství, tak se snažím jim dát těch 150 otázek, nebo 100 otázek a oni odpovídají takovým krásným způsobem. Odpovídá muž, co si on myslí a buduje svoji odpověď 1 až 5 a odpovídá, co si myslí, že napíše jeho partnerka. A ta partnerka odpovídá, co si ona myslí a co si myslí, že odpoví její partner nebo manžel. A já potom vezmu ty jejich výsledky a dívám se, kde se různí. Vždycky oni mají strach, že to je test, a kdo vyhraje, kdo to líp odpoví. Já říkám, žádná odpověď není správná, mě jde jenom o tom vidět ty rozpory ve vašem přemýšlení v té či oné oblasti. Já dám příklad. Jednou jsem se bavil s jedním párem ohledně přípravy na manželství a přišla otázka, jak často budou navštěvovat svoje rodiče. Muž odpověděl 1 za půl roku, žena odpověděla 3x týdně. Jsem řekl, máte problém. A musíme to teďka otevřít. Není ani A, ani B, no spíš to B je špatně, nebo to A, vidět se jednou za půl roku z rodič, to asi není úplně ideální, ale nemusíme znát veškeré jakoby okolnosti, ale jsem řekl, musíte o tom mluvit, protože pokud ta žena bude chtít tak často mít vztah se svojí rodinou, jak ten muž to bude vnímat? Bude on s ní chodit, nebude s ní chodit, bude jí závidět, bude žárlit, jak bude řešit další věci. A tohle si myslím, že je moc krásné vidět ty rozdíly a umět o nich mluvit. Když se ptáte na ty oblasti, které jsme tak nějak během těch 30 let poradenství tak rozpoznali, tak máme takových 5 oblastí, které otvíráme s každým párem. První oblast je, já teda teďka trochu možná vystřeluju, protože mám v neděli kázání v Apoštolské církvi v Břeclavi a budu o tomto mluvit, takže pokud tam někdo budete, tak teďka si uši zacpěte, protože to budu trochu opakovat. Ale první oblast je oblast vůbec postoje muže a ženy v rodině. Máme nějaké tradiční nastavení v církvi, tradiční nastavení jako Češi, co dělá muž, co dělá žena. A já si myslím, že to někdy může být úplně špatně. Pamatuji si, že já vůbec neumím pracovat s penězma. Pamatuji si, jak jeden pastor, Pavel Dolejší, prostě řekl, že on se peněze nevyzná a že to dělá jeho manželka. To řekl před 30 lety. A to bylo tak revoluční v té době, že jsem si myslel, že ho možná někdo vyhodí z církve, ale mi to tak rezonovalo v srdci, že jsem byl nadšený, že nemusím se starat já o peníze. Nebo já, když jsem se stal křesťanem, tak jsem hodně koktal a možná budete překvapení, že my, když jdeme s Dášou do restaurace a já ji pozvu, tak platí Dáša. Ne proto, že bych já neměl peníze, protože mám peníze, ale protože mám problém mluvit s cizím člověkem a koktám a je mi to nepříjemné koktat před číšnicí nebo číšníkem. A když tohle někomu řekneme, tak říkají, to je strašně, jak přece muž musí zaplatit. A my to máme nastavené a já jsem v tom cítím strašně dobře a Dáša taky. Nebo otázka rozhodování, jak to dělá. Takže první oblast je, kde je v tom manželství muž, kde je v tom manželství žena. Třeba Dáša řekla, že já umývám nádobí, zvlášť velké hrnce, protože vím, že to pro ní je těžké. A mě to nebaví. Já naopak jako muž jsem nadšený, že když umiju hrnec, tak je to strašně rychlé a je to velká práce, protože velký hrnec vypadá...
0: Je to prostě vidět.
1: Je to vidět a já jsem nadšený, nebo já, mě třeba nebaví, nebo mě třeba baví krájet brambory, zvláště velký, že prostě během 10 minut mám všechno udělaný a se cítím jako geroj, že jsem prostě něco zvládnul a Dáše hodně pomohu a máme to takhle domluvený. Třeba nesnáším obalovat květák. Miluju květák a jsem nadšený, že Dáša to taky nesnáší, ale udělá to. A máme to takhle prostě rozdělený. Takže postoj muže, ženy v rodině. A další oblast, bavíme se o sexualitě, protože věříme tomu, že sex je důležitá věc pro každé manželství. A tam taky někdy vidím, že Češi mají tabu, že se bojí o těch věcech mluvit. A takže my se o tom bavíme s tím párem. Další oblast jsou peníze. Jak vlastně vůbec pracujeme s penězma. Nechci to úplně rozvádět, ale pro mě je šílené, že mnohé manželství, zvlášť nevěřící, mají peníze oddělené. Že muž má svůj účet, žena má svůj účet, žena neví, kolik vydělává muž, muž neví, kolik vydělává žena, nebaví se o tom, kam peníze investovat, takže tohle otvíráme a já ani nemám úplnou přesnou představu, jak to má být, ale jenom otvírám ten rozhovor, aby oni spolu o tom mluvili. No, další oblast, kterou otvíráme, jsou koníčky. Protože věřím tomu, že každý má právo na svůj koníček a někdy to může být taky velikánský rozpor v partnerství, v manželství, když ten muž chce koníček, žena chce koníček. Pamatuju si, jsme dělali jedno poradenství před svatbou a to byl absolutně ideální pár. Já bych prostě řekl, že oni jsou tak propojení, že jsou úplně... Až jsem jim záviděl, jak byli na tom krásně spolu, dokud se neotevřel slovo motorka. A při slově motorka jsem myslel, že ta žena vyskočí a vyškrábe oči tomu budoucímu manželovi. My jsme zašel zůstali absolutně konsternováni, protože jsme to absolutně nečekali, ale bylo to téma, které prostě pokud by oni neotevřeli před manželstvím, tak nevím, kde by prostě skončili. Čistě prakticky jenom ona měla zkušenost, že nějaký její známý se na motorce vyboural, zemřel a měla strach o toho partnera, měla strach, že by zůstala s dětma sama. Byl to velice zajímavý rozhovor. Takže postavení muže ženy v rodině, sex, peníze, koníčky a poslední téma, které otvíráme, je jak se hádat. Protože myslím, že hádání je krásná věc v každém manželství a pokud to dva lidi umí, tak je to krásné se pěkně pohádat a mít z toho dobrý pocit. A ten dobrý pocit není v tom, že vyhrají. To je třeba věc, kterou Daša možná zmínila. Mě trvalo 15 let v hádání se s mojí ženou, že já jsem vždycky chtěl vyhrát. A já jsem potom pochopil po 15 letech, že když vyhrají spor já a Daša a nikdo kolem nás to nevidí, jako co to je za vítězství, jenom...
0: To není uspokojující.
1: Jakože není tam, že by mě někdo tleskal a jsem řekl, to je tak strašně jako... jako bezcenné vítězství, že jsem asi pochopil, že jakoby vyhrát nad manželkou jakoby argumentačně vlastně nic nepřináší, ale když se někam posuneme, tak to je velikánský přínos. A zase mám případy lidí, kteří někdo potřebuje čas, než určitou věc si prožije. Někdo potřebuje se jít projít, někdo potřebuje okamžitě věci řešit a narážíme na to, a to je možná téma asi pro mě nejdůležitější, jak se hádat, že prostě, nebo de facto o tom, jak spolu komunikovat. A tady vidím velikánský rozpor třeba v tom, že někdo potřebuje čas to prožít a ten druhý mu ho nechce dát, ten druhý chce všechno vyřešit a nedá prostor pro toho druhého. Takže tyhle pět oblastí vždycky otvíráme a myslím, že když si tohle oni vyříkají, tak budou mít krásné manželství.
0: Můžu se zeptat, jestli teda se už umíte hádat?
2: Já myslím, že jo. Myslím, že nám to jde. Já bych jenom zmínila k tomu, když jsme se předtím bavili o té podpoře, tak vlastně, když děláme tady to poradenství nebo tu terapii, tak je to taková i samoterapie pro nás, jo? Protože my znovu a znovu vždycky, když s těmi snoubenci nebo partnery nebo manželi procházíme ty oblasti, tak si připomínáme ty svoje věci a nutí nás to znovu se nad tím zamýšlet. Stalo se nám několikrát, že úplně jsme vnímali, nevím, jestli to vždycky ti snoubenci poznali, že zrovna jsme narazili na něco, co nemáme úplně vyřešený a pak jsme to museli dořešit. Takže ona je to taková terapie i pro nás, protože nám to pořád jakoby připomíná zůstat v těch hranicích, jo, který jsme si vymezili, který jsme si položili. A někdy se říká, že lidem můžete přidat jenom to, co sami máte. A jestli my sami nemáme, tak prostě nemůžeme dát. Jo. Chtěla jsem zmínit jen takovou historku a teď mi teda vypadla, jako to byla taková hodně veselá u toho.
1: Když se vzpomeneš, já jenom ještě dám jeden takový princip, který jsme se naučili. Zase, možná to tak jako vyznívá, že vás chci pozbudit ke křesťanství, ale chci, protože věřím tomu, že Bible je úžasná kniha a přináší spoustu principů. Když budete číst Bibli a budete ty principy akceptovat, tak vás to posune strašně dopředu. Já vždycky říkám lidem, protože dělám svatby i pro nevěřící a vlastně s těmi procházím biblické principy a oni jsou z toho strašně překvapeni, jak ta Bible je velice moudrá ohledně principů. Tady vidím tu dnešní dobu, celá ta otázka genderu, která prostě říká, že prostě není rozdíl mezi mužem a ženou. Já to úplně jako chci protestovat, protože muž je jinačí a žena jinačí. A jeden z principů, který je pro mě velice důležitý, je, že jsme se jako rozhodli, Bible říká, nezapadej slunce nad vaší hněvivostí. A to je princip strašně důležitý. Umět, než jdete spát, si ty věci jakoby vyříkat. A to jsme se naučili, že prostě nejdeme spát po hádání. Já si nemůžu představit, že bychom třeba spolu 2-3 dny nemluvili. A to je věc, kterou častokrát slyším.
0: A dáme teďka další prostor, aby si vzpomněla na historku a třeba po písničce se ji dozvíme.

0: Dostáváme se k závěru dnešní Rozmaríny. Nejdřív dám prostor Dáši, protože ona si už asi vzpomněla na tu historku, kterou chtěla zmínit.
1: Není to úplně historka, která jakože v té situaci se mi vybavila, ale spojila se mi s něčím, o čem určitě taky chceme mluvit, jako možná o dalším bodu nebo možná o možnosti podpory manželství jako takového. Je to program, který se jmenuje Manželský refresh. My ho teďka máme čerstvě za sebou s manželem, absolvovali jsme ho už dvakrát. A jenom abych přiblížila, Jirka mluvil vlastně o tom, že je dobré mluvit o těch svých koníčcích a vzájemně se podpírat, podporovat, vycházet si vstříc. Já mám takovou jednu zálibu, moc ráda se chodím procházet. Jednak si tam čistím hlavu, myšlenky a nevím co všechno. Dělá mi to dobře i fyzicky samozřejmě. A v rámci toho manželského refreshe, což je program, který má nějak povzbudit manželství, dodat do něj vitamíny, tam byla jedna taková aktivita, že máme pro sebe něco vzájemně udělat a povzbudit se a tak. A my jsme seděli, nevím, jestli to bylo u oběda nebo u večeře, a asi u oběda, protože bylo ještě hezky. A Jirka říká, nepůjdeme se spolu po obědě projít? A já jsem byla totálně konsternovaná, protože kdykoliv ho poprosím, aby se mnou šel na procházku, tak se mu samozřejmě nechce, protože to není aktivita, která by mu něco dávala. Ale v rámci toho manželského refreshe, kdy nás někdo vyzval, povzbudil, aby jsme udělali něco pro toho druhého, tak prostě mě oslovil. A mě to tak povzbudilo. A potom říká, a dáš mi za to fazoli do skleničky? A začali jsme se strašně smát. To je takový princip, že když někdo pro toho druhého něco udělá, že máme takovou láhev ocenění a dáváme tam, buď to můžou být korálky, fazole, bombóny, a když si všimneme, že ten druhý nás povzbudí, tak mu tam tu fazoli dáme a řekneme děkuji, to mě povzbudilo, jsem si toho všimla. Jo. Takže když on mě vlastně pozval na tu procházku a pak si řekl o tu fazoli, tak jsem nevěděla, jestli ho mám zabít nebo se si mám smát. Takže je to taková terapie, která povzbuzuje, která uvolňuje, která ale svým způsobem pořád vám ukazuje, že máte vedle sebe toho muže, kterého znáte a kterého svým způsobem za to i milujete, protože on je takový, jaký je. Takže můj muž dokáže naprosto geniálně využívat situaci, aby mě napůl naštval, ale vždycky rozesmál.
0: Tak to je hezké a určitě jsem ráda, že to zmiňuješ, právě i ten program Refresh, protože někdy si mohou ty manželské páry říkat, rozhlednou se kolem a řeknou si, teď nevím, koho bych pozval do toho našeho manželství, ale oni jsou i právě programy, které jsou třeba vzdálené a v dnešní době, kdy máme rozvinutou techniku, je možné se do něčeho zapojit i vlastně takhle vzdáleně, že jo? Takže co ty bys k tomu, Jirko, ještě přidal právě pro takové ty, kteří si řeknou, kde tu podporu máme hledat?
2: Já úplně nevím, jestli mluvíme jenom ke křesťanům, ale v rámci křesťanství opravdu ten manželský refresh, který vlastně pořádají naši přátelé na Slovensku, pro mě je excelentní. Je to program na jeden měsíc, člověk si tak trochu projde vlastně vůbec, jak to manželství vypadá, zapracuje na tom, nějaké věci zjistí, v jakém stavu to manželství je. Potom určitě jsou manželské večery, to je další aktivita, kterou velice doporučuju. A osobně si myslím, že je dobré, aby v každé církvi jednou, dvakrát do roka proběhl takový nějaký kurz. My třeba v rámci toho manželského refreshe jsme měli úkol dívat se každý týden na nějakou přednášku společně. Takže jsme si museli pustit půlhodinovou, hodinovou přednášku. A za mě bylo skoro úplně jedno o čem, ale aby to bylo směřováno k manželství. A pak jsme se o tom chvilku bavili a my jsme se třeba v určitých věcech hodně utvrdili, že v tom stojíme dobře, ale třeba určité věci byly pro nás inspirací a myslím si, že velký problém manželství je všednost, že si určité věci už bereme, že jsou normální. Třeba jenom se ocenit, pozbudit, dát si pusu třeba. My jsme teďka v tom druhém refreshi jsme neměli úkol, který byl v tom prvním. A v tom prvním refreshi byl úkol před spaním se obejmout a políbit. V tom druhém to nebylo a na to nám strašně chybělo. A teď se snažíme, už jsme mimo ten program, to dělat každý den. Nebo první ten refresh jsme měli to oceňování, ale měli jsme takový malinkatý fazolky, takže jste mohli udělat 100 věcí a to nebylo vidět v té misce. Teďka jsme dostali vánoční dárek od jedného páru, že nám dali velký fazole, abychom je mohli použít refresh, ale udělali jednu chybu, no, nevím, jestli to je chyba, ale dali nám fazole ve dvou barvách. To znamená, že já jsem používal černý a Dáša bílý, což nebylo úplně ideální, protože...
0: A pak jste se srovnávali.
2: Já, no, Dáša se nesrovnávala, ale mně se zdálo, že těch mých tam je o hodně méně. A tady trošičku sebereflexe, myslím si, že častokrát, když tohle projde manželstvím, tak je pravda, že si muž možná uvědomí, že ta žena toho dělá častokrát víc než ten manžel. A pro mě každý refresh, který jsem prošel, vlastně mě vedl k takovému pokání, že jsem vděčný za tu ženu, kterou mám vedle sebe, že jsem si všiml, kolik toho ona dělá, jak mě oceňuje, a já jsem to nedělal. A takže jsem chtěla víc fazolí.
0: Jestli můžu, tak my v posledních minutkách tady ještě máme jeden dotaz. Zkusme. Dobrý den, zdravím Pospíšilovi, moc děkuji za toto téma a za to, že se s námi dělíte o své zkušenosti. Měla bych otázku. Měli jste někdy chuť z manželství utéct? Myslím, že ten pocit může mít hodně lidí v manželství, ale důležité je, jak se k tomu postaví obě strany, že strašně důležité je o těch věcech mluvit otevřeně a s úctou vůči druhému, přestože se jeden z nich v tom vztahu v tu chvíli vůbec necítí dobře. Tak na to máte poslední dvě minutky.
1: Tak povídejte. Já rychle první historku, kdy jsme byli manželé asi necelý rok a mě něco tak, ale tak vytočilo, že jsem normálně zbalila tašku a odjela jsem k mamince. Jo. Ta cesta tím vlakem byla šílená, pobyt u ní byl ještě šílenější, takže jsem se těšila, že se vracím domů a věděla jsem, že to není způsob, jak řešit konflikty. Možná, že to nastartovalo takový nějaký jakoby restart v mé hlavě, že musím věci dělat jinak. A potom ještě jeden taková vtipná událost, kdy se ptali taky manželky pastora, jako jestli někdy se s ním chtěla rozvést a odejít od něho. A ona říkala, nikdy, ale zabít jsem ho chtěla moc krát.
2: Já jsem ten pocit nikdy neměl.
0: Tak to byla hezká, krátká odpověď. To bude možná tím nastavením, jak už jste říkali, že ty si viděla věci pesimisticky a on je viděl vždycky optimisticky.
2: Ale řeknu, že jenom po mě hodila celý talíř. Jako.
0: Je dobré takové hezké zakončení, kdy vidíme, že i v pastorských párech se takové věci dějí. A neznamená to konec, ale naopak znamená to, že můžeme jít spolu dál. A já myslím, že tohle už bude takové pěkné zakončení toho dnešního povídání s Jirkou a Dášou Pospíšilovými. Dnes se s vámi z Rozmaríny loučí Lída Pohanková a také moji hosté. Mějte se hezky.
2: Na shledanou.

Reprízu dnešní Rozmaríny vysíláme i v pátek ve 13 hodin a také v neděli v 11 hodin. Za týden bude hostem pořadu Kateřina Hotová. S moderátorkou Kateřinou Vávrovou si vybrali téma náhradní péče. Pořad nese název Nabídnout rodinu.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může na

Posloucháte Radio 7. Máme 11 hodin, čtvrtek 30. července, prázdninový čas. Krásné léto a boží ochranu na vašich cestách vám přeje Klára Litterová. Radio 7 má pro vás připraveno množství pořadů. Jejichž přehled si povíme po písničce, zpívá Michael Dunhy.

tábor není jen romantika u ohně, ale i pořádná porce plánování. Se zkušeným vedoucím mnoha táborů Jakubem Mrázkem se Ondra Malý baví o tom, jak uspořádat tábor a nezbláznit se u toho. Štafeta začíná ve 11:45. Ve čtení na pokračování se odvíjí život Suzany Wesleyové, jak ho vykreslila ve své knize Sandy Denglerová. Suzana začala dělat pravidelně domácí pobožnosti a k ním se začaly přidávat i lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Samuel Wesley byl víc pryč než doma, což bylo pro rodinu a dorůstající děti těžké. Suzana se ujala jeho role a každý den věnovala jednu hodinu jednomu z dětí. Její příběh pokračuje v podání Rozity Mertové od 12 hodin a 15 minut. Blízká spolupracovnice Přemysla Pitra, žena, která opustila rodné Švýcarsko a usadila se v meziválečném Československu, žena, která kvůli Bohu a dětem obětovala mnohé, o své oběti věděla a přinesla ji s láskou. To byla Olga Fírcová, která celý život byla tou druhou ve stínu svého slavnějšího inspirátora. Nahlédnutí do jejího příběhu nabízí Řeka života po 1 hodině odpolední. Mezi 2. a 3. hodinou se otevře prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMSku nebo mail, kterou písničku vám máme zahrát. Těšíme se na to.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

0: Pokud byste se rádi pustili do přípravy letního tábora, poradí vám pořad Rádia 7 Štafeta. Se zkušeným vedoucím mnoha táborů Jakubem Mrázkem se Ondra Malý teď pobaví o tom, jak tábor uspořádat.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Jak připravit tábor? Moje jméno je Ondřej Malý a touto nelehkou otázkou se v dnešním díle, který je součástí minisérie Výpravy za hranice všedních dní, budeme zabývat společně s mým dnešním hostem Jakubem Mrázkem. Jakub je kazatel ve společenství Církve bratrské Ostrava Trojka a také milovník přírody. Zajímá mě, Jakube, v kolika letech jsi byl na táboře vůbec poprvé? Jestli si na to ještě vůbec pamatuješ? Nebo jestli si vzpomeneš, jaké to bylo?
1: Díky, Ondro, to je pěkná otázka. Já si uvědomuju, že když mi tuhle otázku dáváš, že první mě vyskočí, no já jsem byl na stanovém táboře jako dítě jenom dvakrát. Někdy v teenagerovském věku. Protože předtím jsme jezdívali jenom na chalupy, bylo to ještě v době, kdy tábor křesťanský dělat nebylo legální. Ale teď si vlastně uvědomuju, že jsem byl dvakrát na táboře v první a druhé třídě stanovém. A trošku jsem to vytěsnil, protože to pro mě nebyl příjemný zážitek. My jsme tam měli všechno, co jsme potřebovali pro naše fungování, jako jídlo, teplo, kde spát. Měli jsme program, ale to bylo všechno. Nikdo nepřemýšlel o tom, co ty děti prožívají a jakým způsobem je může i takový tábor ovlivňovat v jejich vývoji a formování. A protože to bylo někdy na okraji zájmu těch vedoucích, tak já jsem se tam teda rozhodně necítil dobře jako prvňáček.
0: A kdy jsi jel poprvé na tábor jako vedoucí?
1: Jako vedoucí jsem jel poprvé ve svých 16 nebo 17 letech. Asi čerstvých 17 letech. A od té doby jsem těch táborů jako vedoucí absolvoval 20. Takže spíš než jako dítě si užívám ty tábory jako dospělý. Tak je to super jako dělat vedoucího a jezdit na tábory každý rok a užívat si to, co jste v dětství nestihli.
0: Mnoho vedoucích s tebou tuhle zkušenost nezdílí. Přijde mi, že často tábor je zdroj stresu v průběhu celého klubového roku, protože je to organizačně hodně náročný projekt. Kde začít, když člověk takový tábor chce připravit?
1: Máš pravdu, že té práce je hodně, ale myslím si, že když se dobře rozvrhne, takže je dobře začít včas a dobře rozdělí, tak vlastně se nemáme čeho bát a opravdu si člověk i ten vedoucí může ten tábor jako užít. Myslím, že jako pro mě, asi 10krát jsem dělal hlavního vedoucího tábora, je to prakticky jako celoroční činnost. Protože tábor se od vás skončí, tak už řešíme termín dalšího tábora, musí se domluvit základna, což v podstatě probíhá jako rok předem. A většinou někdy kolem Vánoc už začínám přemýšlet a během ledna sestavujeme jako vlastně takový jádrový tým, což je pár lidí, bez kterých tábor jako neuděláš. A od února, kdy musíš už rodičům dát také přihlášky, znát rozpočet, tak tam pak už běží ty přípravy na plným proudem.
0: Vezmeme to postupně. Zmínil jsi tým, jádrový tým. Kdo v takovém jádrovém týmu je?
1: Tak musí být hlavní vedoucí, měl by být svého zástupce, potřebuje zdravotníka. To je někdy nejkritičtější věc, protože bez zdravotníka, pokud je ten tábor dětskou zotavovací akci podle zákona, to znamená trvá déle než 4 noci a je tam více než 30 dětí, tak musíš mít zajištěného zdravotníka, který má k tomu platný kurz a potřebuješ mít zajištěnou kuchyň. Já tak vždycky vnímám, že ono se kolem toho tábora obvykle nakonec vytvoří nějaký tým lidí, kteří dokážou v zásadě vymyslet všechno, na nich to stojí a padá, takže ještě určitě potřebuješ pár dalších vedoucích, potřebuješ nějaké rádce, ale nakonec vlastně ten tým se skládá jako z lidí, kteří jsou třeba více či méně vytížení, ale každý je tam nějakým způsobem jako důležitý. A potřebuješ to jádro mít už jako někdy v lednu vědět, že teď jsme schopni v téhle kapacitě ten tábor udělat, aniž bychom se utavili.
0: Musí to být nutně jenom lidé, kteří se celoročně podílí na vedení klubu?
1: No to jádro většinou bývá, nakonec těch, co to dělají celoročně, ale je skvělé, že s náma jezdí i lidi, kteří třeba jezdí jenom na tábory, protože oni dodají to, co nám třeba chybí, je to zpestření. I pro děti je zajímavé, když tam je nějaký vedoucí, kterého nevidí každý týden. A těch pomocníků jako je poměrně dost dobré na tom táboře mít. A někdy i vlastně to i příležitost pro tyhle lidi třeba zůstat v kontaktu s touhle prací a s tou komunitou a třeba jednou z nich vyrostou ti pravidelní celoroční vedoucí. Tak i na ně je dobré myslet.
0: Zmínil jsi, že máš hodně zkušeností s tím být hlavní vedoucí tábora. Kdo to může dělat?
1: Tak hlavně vedoucí tábora musí být dospělý člověk, to znamená 18+. Já bych skoro řekl, že důležitou kvalifikaci, že na to musí být i nějak zralý, nějakým způsobem tomu došel, dozrál v životě, aby tu zodpovědnost dokázal nést, tedy mít pro to srdce, nadšení, ale taky jako autoritu u toho týmu a odolnost vůči stresu, schopnost jako pracovat s týmem. Tak to jsou takové, jako bych řekl, jako lidské charakteristiky. Děláme tábory křesťanské, tak to musí být člověk, který hoří pro Pána Boha a pro službu dětem. Ale je velmi dobré, když má, nebo skoro bych řekl, očekáváme, že takový člověk bude mít kurz škola hlavních vedoucích táborů, který toho člověka vybaví znalostmi, informacemi, které potřebuje k tomu, aby ten tábor mohl být udělaný legislativně správně, aby mohl být bezpečný, aby mohl být v podstatě jako na pohodu, to znamená, že si umí potom pohlídat těch pár klíčových věcí pro to, aby se tam všichni cítili dobře.
0: To označení hlavní vedoucí nějakým způsobem naznačuje, že není sám a že by neměl dělat všechno sám. Zároveň předpokládám, že by se měl o všechno nějakým způsobem starat, všechno vést. Není to protimluv?
1: Určitě ne. Naopak, ono to dává jako smysl. Pokud se mám o všechno postarat, pak to nemůžu dělat sám, protože sám to ten vedoucí nezvládne. Potřebuje moudře delegovat, to znamená vidět lidi, který, kdo se hodí na nějakou část jako práce, kterou může za ní převzít zodpovědnost a tu deleguje. My hodně jako pracujeme v týmech. Takže máme třeba tým, který připravuje celotáborovou jako hru. Jo. Já už jsem trošku starší, takže já už jako nemám potřebu vymýšlet ty hry, což je většinou to, co jako mladé vedoucí třeba strašně baví dělat jako ty hry. A vím, že oni jsou na to výborní, jo? Takže prostě to jsou mladí vedoucí celotáborovka, 3-4 lidi, kteří vymyslí téma, příběh, hry a jako fakt ty děcka to potom jako baví a já často ani nikdy nerozumím, o čem to je. Jako rozumím, ale mně stačí jenom takový jako ten nadhled. Máme tým, který připravuje třeba duchovní program, máme tým, který se stará o programy u táboráků, písničky, pokřiky, nějaké slovo u táboráků. Takže ten hlavní vedoucí, ten je zodpovědný za to, aby lidi dělali to, co umí dělat nejlépe, aby všichni dělali něco, aby to bylo všechno delegováno, zajištěno. A ideální hlavní vedoucí pak už na táboře nedělá skoro nic. V podstatě drží ten velký obraz, má ten nadhled, vidí, kde je potřeba koho pochválit, ocenit, pozbudit nebo trošku nakopnout, ať nezapomíná na svoji roli a dbá o to, aby ten tábor vlastně šlapal. Vytváří v podstatě jako bezpečné podmínky pro to, aby všichni mohli dělat to, co mají dělat rádi a k dobrému výsledku a spokojenosti všech.
0: Jak může v této náročné roli podpořit hlavního vedoucího zástupce hlavního vedoucího?
1: Zástupce je důležitá osoba, protože nikdo z nás není stoprocentně jistý, jestli tady bude zítra, takže zástupce v prvé řadě je někdo, kdo by měl být připraven kdykoliv zaskočit za hlavního vedoucího, pokud je nějakým způsobem indisponován nebo musí třeba řešit nějaké jiné věci na táboře, nějaké třeba nenadále věci. A proto by zástupce hlavního vedoucího měl taky být dospělý člověk 18+, měl by vlastně stejně tak jako hlavní vedoucí mít přehled o celém táboře, o tom, co se kde děje. A taky si myslím, že to je vždycky jako dvojice, která spolu úzce spolupracuje a může si dávat tak nějakou zpětnou vazbu. Obvykle to bývá někdo, kdo se jako de facto připravuje na tu rolu hlavního vedoucího, nebo kdo ji je schopen jako potom v budoucnu zastávat, až třeba hlavní vedoucí si dá pauzu.
0: Tábor je mimo jiné charakteristický i velkou mírou dobrodružství, které je ale spojené i s jistým nebezpečím. Kdo má zodpovědnost za bezpečnost na táboře a jak se s tímhle nebezpečím, které je na táboře přítomné, dobře vypořádat organizačně?
1: No je to podobné jako se vším. No zodpovědný je hlavní vedoucí. Ale ten hlavní vedoucí může vlastně tu zodpovědnost delegovat na další. Podle míry toho, co jsou schopni nést za zodpovědnost. Takže samozřejmě dospělí vedoucí 18+, jsou schopni nést velkou část jako zodpovědnosti i v otázce bezpečnosti, a delegujeme ji tím, že vlastně je proškolíme. Takže máme před táborem i třeba na táboru na začátku školení BOZP, kde si vlastně připomínáme a učíme se vlastně, jaké jsou ty největší rizika, která hrozí, jak v nich reagovat, jak je minimalizovat. A tím, když vlastně máme potom zápis o takovém školení, tak vlastně můžeme i prokázat, že my jsme tu svoji zodpovědnost přenesli nebo sdílíme s těmi dalšími vedoucími a oni mají podmínky pro to, aby ji také dodržovali. Samozřejmě i vedoucí mladší 18 let jsou schopni nést nějakou zodpovědnost, takže školíme v rámci toho BOZP i rádce a taky děti jsou schopné nést část odpovědnosti. Takže my třeba na začátku tábora vždycky dětem taky vlastně dáváme takové malé školení o tom, jak se chovat na táboře, jak pracovat s nářadím, co dělat, když se jde na výlet, když se jde po silnici, když se jde v horách, když se ztratíš, když je bouřka. A pokud já prokážu, že vlastně všichni věděli, co měli dělat a i dítě je schopné nějakou zodpovědnost nést, tak pokud by se, nedej bože, stalo něco vážného, tak i potom v tom případném řešení toho případu se bude vlastně řešit, jestli každý nesl ten svůj díl zodpovědnosti, který může nést a jestli byl na něj připraven. Takže tím, že vlastně děláme školení, že o tom mluvíme, tak my vlastně nejenom, že skutečně děláme kroky k tomu, abychom minimalizovali rizika, ale taky prokazujeme tím, že ta zodpovědnost, každý ví, co má dělat a když někdo něco nedělá, přestože mu to bylo řečeno a je to mentálně zdravý člověk, dítě, které jako ví, chápe, že opravdu nemáme skákat do vody nebo opustit tábor bez vedoucího a tak podobně, tak prostě nemůžu všemu zabránit, že nikdo neposlechne, ale můžu prokázat, že jsem udělal všechno pro to, aby bezpečí bylo zajištěno.
0: Mně připadají z hlediska bezpečnosti vždycky nejděsivější noční hry a potom koupání nebo čas ve vodě. Je to oprávněná obava a jak na to být připraven?
1: No určitě je třeba na tyhle dvě věci myslet. Jako každá hra má svá rizika. Takže vždycky vysvětlíme pravidla, co se bude dít a rizika ošetříme. Například, když je hra na velkém prostoru, tak nějak ohraničen, aby se děti neztratily. A pro ty noční hry, já osobně velmi silně doporučuji hrát noční hry v prostředí, které děti znají z té denní části tábora. To znamená, neodstnou se uprostřed noci v prostředí, které jako neznají, protože tím to riziko ohromně roste. Takže to je jedna věc. Většinou bude to bezpečné prostředí třeba louka, asi ne jako hustý les. To si každopádně může každý vedoucí zkusit, tak je to odstnout se v lese bez jakéhokoliv světla. Když nepere měsíc na plný pecky, tak neuděláš ani 2 metry. Taky si myslím, že noční hry jsou krásné, úžasné, kdy můžeš právě využívat spíše prvky, jako je právě hra se světlem, s ohněm, kdy to získá nějakou pěknou atmosféru, anebo prostou hru, kdy je to jenom pobyt v přírodě, nemusíme nikoho děsit, strašit a tím zase zvyšovat nějaká jako rizika. Takže pokud ta hra je dobře nastavená, bude bezpečná i v noci. A co se týče vody a koupání, tak my jsme kdysi jezdívali ke Slezské Hartě a já jsem z toho byl vždycky jako velmi nervózní. Průšvih je ten, že pokud by se něco stalo, třeba došlo k utonutí, tak zase jsme povinni nějakým způsobem prokázat, že jsme udělali všechno, abychom ty rizika minimalizovali. Takže ohraničená zóna pro koupání, zóna pro plavce, pro neplavce, dozor, spočítané děti. My jsme třeba používali barevné šátky, takže byli červení, modří, teď jdou modří do vody, pak červení, tak aby těch počet dětí byl takový, že ohlídám. Jeden vedoucí hlídá ve vodě, jeden na souši. Ale vždycky třeba u koupání jako v hluboké vodě jednoznačně by měl být člověk, který je schopen prokázat, že dokáže tonoucího v případě, že se topí, zachránit, což lze jedině kurzem vodního záchranáře. Protože my takového člověka v týmu nemáme.
0: Je to tak a málo kdo takového člověka má.
1: A málo kdo takového člověka má, tak jsem z toho vždycky byl samozřejmě nervózní. Pokud se nic nestane, tak se nic neděje, ale je pak velmi těžké prokázat to, že ta zodpovědnost byla zajištěna. Takže doporučuji u táboru, u přehrad, u hluboké vody mít vždycky někoho, tak si udělejte někdo kurz vodního záchranáře a pak jako tam můžete jezdit s bezpečím, uděláte pro děti maximum, kdyby se něco stalo, budete si s tím vědět rady.
0: A i v malém potoce se dá koupat skvěle a člověk nepotřebuje záchranáře.
1: Dá, a taky tam mnohem snaží někoho zachránit, když by se náhodou topil.
0: Na začátku si zmínil zdravotníka jako nedílnou součást týmu. Jakou roli má zdravotník v tom všem?
1: Tak zdravotník v prvé řadě má pečovat o zdraví dětí. To zajišťuje řadou činností, které během toho tábora dělá. Už při nástupu na táboru je to zdravotník, kdo si přibírá děti a dokumentaci zdravotních od rodičů, tedy nástupní list, případně léky, a taky ti rodiče mají možnost tomu zdravotníkovi říct, upozornit ho na nějaké specifické potíže, které ty děti mají. Tak to je první, že zdravotník vlastně ví o zdravotním stavu těch dětí a jako jsou tam rizika a věci, na které dát pozor. To, co je závažné, potom i informuje vlastně ten celý tým, aby rádce, vedoucí, který má v oddíle dítě třeba s alergií na bodnutí včelou, věděl, že takové dítě tam je, a taky věděl třeba, co v případě, že jsou někde na výletě, dělat, když se to stane. Jo? Takže to je první takový úkol. Druhý úkol potom léky, pokud děti berou, tak je to zdravotník, kdo jim je dává. V případě teda, že jsou nějaké zdravotní problémy během tábora, tak děti chodí za zdravotníkem a zdravotník to řeší. Zdravotník taky kontroluje jídelníček. Měl by zdravotník schválit jídelníček, že je vhodně nastavený tak, aby tam nebyly potraviny, které nejsou přípustné na táboře. Máme takové potraviny a nesmí být na táboře konzumovány například houby anebo potraviny bez prokázaného původu. Takže například točená zmrzlina, kde nemůžu prokázat, odkud je, nebo domácí vajíčka, opravdu jako na tábor nepatří. Taky zajišťuje čistotu na záchodech a hygienickou, tak aby jsme věděli, že ty záchody jsou pro děti bezpečné, a měl by být přítomen vlastně v táboře 24/7. No, takže pokud to není jako kriticky nutné, tak by neměl z tábora odjíždět. Někdy je potřeba jít k lékaři, tak v situaci, kdy to dítě potřebuje toho zdravotníka na cestu, tak ho musím poslat na tu cestu k lékaři, ale pokud to není nutné, může to dítě k lékaři doprovodit někdo i jiný z týmu. Ideální je, když na tom táboře jsou aspoň dva lidé, kteří mají kurz pro zdravotníka v dětských zotavovacích akcích. Ideálně by to měl být i hlavní vedoucí, anebo mít ty zdravotníky dva. Pak je to v klidu.
0: Díky moc za odpovědi.

0: Vír.
1: Vítejte zpět u rozhovoru na téma Jak připravit tábor. Mým hostem je Jakub Mrázek, kazatel ze sboru Církve bratrské Ostrava Trojka. Jakube, kde udělat takový tábor? Protože doma to asi nepůjde.
2: Možná by to šlo i doma udělat tábor, nevím. Záleží, jak kdo kde bydlí, ale myslím, že je fajn, když děti vyrazí někde mimo prostředí, ve kterém se běžně pohybují, tedy třeba vypadnou z města nebo z vesnice někde do divoké přírody. Takže to prostředí by mělo být pěkné, zdravé, čisté, estetické, krásné. A v zásadě můžeme udělat tábor v budově, v nějaké chalupě. Letos třeba my jedeme s menšími dětmi do Dřevěnice bez elektřiny, tak to je skvělé místo na tábor. Nebo můžeme si pronajmout nějakou táborovou základnu, kde už třeba spousta věcí je připravená od majitele nebo provozovatele té základny. A nebo taková nejvyšší meta, vyrazit na zelenou louku a tábor si od nuly postavit.
1: Podle čeho vybíráš, kam pojedete na tábor? Je faktorem třeba složení týmu? Nebo jenom finanční stránka, nebo prostě nálada?
2: Já bych řekl, že jako hlavním faktorem je tým, zkušenost toho týmu, jeho velikost, ale taky i zkušenost a počet dětí. Pokud mám třeba děti, které jezdí jenom každý rok na tábor a během roku s nimi nepracuju každý týden, tak bych si třeba netroufl jet na zelenou louku. Ale možná, že někdo vede oddíl, který je s sebou každý týden, jezdí každý měsíc na výpravy, děti přesně vědí, jak ten oddíl funguje, jaké jsou pravidla, umí se v přírodě pohybovat, umí si spoustu věcí udělat sami, takže zvládnou třeba postavit přístřešek, zvládnou postavit i stán, tak pak je možné se odvážit i na tábor na zelené louce. Pokud se na to trafnou ti vedoucí, tak si myslím, že oká se staršími dětmi, jo? Ale tam je právě třeba zvážit potom ten poměr toho, té náročnosti toho tábora a toho, jak jsou ty děti a ti vedoucí zkušení a zdatní.
1: Když nejsem zkušený a tábor jsem nikdy nedělal, ale chtěl bych to zkusit a právě ta náročnost mě znervozňuje. Jaká varianta ti připadá nejlepší pro začátečníka?
2: Já bych se asi nebál jet rovnou na stanový tábor, pokud ty děti znám, pokud jsou to děti třeba druhý stupeň základní školy, tak jsme v pohodě úplně. Třeba s malýma dětma, pokud někdo třeba začíná s oddílem, kde jsou prvňáčci, druháčci, tak možná bych raději volil nějakou budovu nebo třeba základnu, kde je i nějaká část, jako pevná budova, nějaké stany. A postupně ty děti jako otužoval a zvykal a vedl k tomu, aby se naučili jako do budoucna fungovat bez všech těch jako vymožeností a komfortu, na který jsme zvykli z běžných dní.
1: Jedna z táborových výzev, o které už jsi se okrajově zmínil, je jídlo. Jak je to s vařením? Kdo ho zajišťuje?
2: Vaření je skvělá zábava. Takže kdo ho zajišťuje? No tak to záleží, jak zase bude záležet na tom složení toho tábora. Určitě existuje a je naprosto jako může být patřičné to, že na tábor jde tým kuchaře, které jako všechno zajistí, když to budou jako hodně malé děti, neskušené a tak podobně, ale na druhou stranu je fajn ty děti postupně, čím tím víc zapojovat do toho, aby se na té přípravě jídla spolu podíleli. Oni toho hodně zvládnou a oni potom mají z toho radost, že to jídlo taky vzniklo jejich přičiněním, chutná jim více, jídlo nemusí být složité, může být velmi jednoduché, hlad je nejlepší kuchař. A to si myslím, že těm dětem dává jako ještě jako jiný prožitek z toho stravování, než když jenom přijdou jako k hotovému a zpapkají to a třeba zapomenou poděkovat, protože si neuvědomují, kolik je zatím jako tvůrčí práce.
1: Tohle je zajímavé. Často zažitá představa je, že když jedu na tábor jako účastník, tak jsem účastník. A když jedu jako organizátor, tak tábor připravuju pro ty účastníky. A tady to skoro zní, že děti se aktivně podílí na organizaci toho tábora. Mm-hmm. Je to tak? Do jaké míry bys je zapojil? Nebo skutečně by měli jenom přijet a konzumovat to, co vedoucí připraví?
2: Vlastně to je žádoucí, aby byli zapojeni, aby se zapojovali co nejvíc, protože my s ní chceme vychovat lidi, kteří třeba jenom takový tábor budou dělat. Tak těžko se překlopí z konzumenta na pořadatel tábora jako z nula na sto, jo? Takže postupně musí k tomu vyrůst Je to skvělé, když potom jako starší děti jsou schopné. My třeba míváme na táboře blok takových klasických her, takových těch oblíbených her, které nejsou vázané na legendu, si děti je rády hrají. A ti starší, kteří mají 12, 13, 14 let, oni jsou schopni to pro ty 8, 9 leté jako zorganizovat. A to je paráda, když to jako vidím, když vedoucí jako se dívají, je, oni hrajou přehazku nebo hutututu a hrajou to podle pravidel a je tam disciplína, protože prostě oni si to umí obstarat, protože to viděli na nás, jak to děláme a vlastně nás napodobují a učí se to a jenom z nich budou skvělí rádci a vedoucí.
1: Tak tím bychom měli vyřešený tým. Zároveň jsme se bavili o umístění tábora, bavili jsme se o tom, jaké má kdo role v rámci těch organizátorů tábora. Další složkou organizace tábora jsou finance. Předpokládám, že se nějakým způsobem liší finanční plánování tábora oproti třeba jenom víkendové akci.
2: Já myslím, že dobré mít rozpočet i na víkendovou akci a vlastně rozpočet si udělat je technikálie, kde jenom na tom táboře mám možná víc položek a budou to asi větší částky, protože to je jako na deal. Ale rozpočet je jako první krok, který je potřeba si udělat. A jestliže někdy v únoru komunikujeme rodičům nabídku tábora, tak potřebujeme komunikovat taky cenu. Takže rozpočet nejpozději jako v tom lednu únoru musím stejně mít. Hodí se k tomu samozřejmě vedení účetnictví pečlivé je důležité, nejenom protože se sluší a patří být vykazatelně v tom, jak nakládáme s penězi, ale taky vlastně díky tomu mám dobrý přehled o tom, kolik mě co stálo na táboře minulý rok. Že sestavit rozpočet na další rok je potom vlastně už jenom otázka excelovské tabulky a nějakých vzorečků a zjistit si třeba, o kolik nám zdráhly potraviny, nebo jestli se změnila cena za jízdné, protože jedeme třeba dál a tak podobně. Jo, takže rozpočet je dobré mít. A výhoda je, že když jedeme na tábor, tak tábor je velmi levný, co se týče ubytování, takže cena tábora pak nemusí být jako přemrštěná, nějaká neuvěřitelně vysoká a dá se to jako ekonomicky zvládnout poměrně jako elegantně. Existují i možnosti žádat o dotace, takže pokud potřebují ten tábor slevnit, takže můžu zkusit podporu buď u Dorostové unie, nebo třeba i u krajského úřadu nebo jiných poskytovatelů dotací.
1: Napadá ti ještě nějaký tip z hlediska praktického plánování tábora?
2: Ještě bych možná k těm financím je taky dobré si říct nebo si nastavit týmu, jak to mají vedoucí a rádci. Jestli platí plnou cenu za tábor, nebo jestli platí jenom část nákladů, nebo jestli dostanou mzdu, tak existují komerční tábory, kdy to lidi dělají pro peníze. Tak když to člověk dělá jako amatér, tak to dělá z lásky, tak to je nejlepší. U nás třeba vedoucí nesou část nákladů na stravování, protože by doma jste taky jedli, ale to může mít jako výrazný potom dopad jako na tu cenu.
1: Díky moc za všechny tvoje příspěvky. Mluvili jsme dnes o plánování tábora z praktického hlediska. Zmínili jsme roli hlavního vedoucího, jeho zástupce, zdravotníka, jak je vyřešená kuchyně, jak je vyřešené ubytování a jak je vyřešené financování. Kdybys měl závěrem dát posluchačům jednu otázku, nad kterou by se mohli zamyslet v souvislosti s plánováním tábora. Nad čím by se mohli zamyslet třeba už dnes tábor v nedohlednu?
2: Já si myslím, že nejlepší je se zasnít a říct si, jaký bych chtěl vidět dopad tábora, který jednou uděláme na děti, které máme v našem oddíle nebo které jsou kolem mě. Jak to může změnit, proměnit, posílit, pozbudit jejich život.
1: Díky moc. Ten dopad, který tábor může mít, je většinou zprostředkovaný spíše než tou organizační stránkou věci, tím programem, který na táboře připravíme. A o tom se budeme bavit v příštím díle. Prozatím se od mikrofonu loučím Jakub Mrázek i moderátor Ondřej Malý.
2: Děkuji moc, Ondro.

0: Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských oddílů a klubů. Reprízu dnešního dílu můžete slyšet zítra v pátek v 18.30. Za týden zazní téma příprava táborového programu.
1: Já vím, dohání nás svět,

Jako ze starých pověstí českých je dnešní den, alespoň pokud se týká jména v kalendáři. Ten totiž doporučuje pogratulovat bořivojům. První část staroslovenského jména bořivoj je sloveso boriti, čili bojovat. Druhou tvoří voj, což znamená voják. Jméno tedy může znamenat něco jako ten, který vede vojsko do boje. Bořivojů znají naše dějiny bezpočet, ale nejznámějším byl zcela jistě přemyslovský kníže, toho jména první. Tento první historicky doložený český panovník byl podle tradice nástupcem bájného Hostivíta. Narodil se asi kolem roku 852. Někdy po roce 868 se stal pražským knížetem. Jeho moc byla omezena na oblast dnešních středních Čech. Za manželku pojal Ludmilu a měl s ní dva syny, Spytihněva a Vratislava. Bořivoj a jeho manželka přijali křesťanství s rukou věrozvěsta Metoděje. Bořivoj začal s výstavbou Pražského hradu. Zpočátku byl vazalem moravských knížat, ale brzy začal pracovat na české samostatnosti. Je proto možno říci, že Čechy konce 9. století už měli jednoho hlavního knížete, jímž byl právě přemyslovský Bořivoj. Milí Bořivojové, i z Rádia 7 přijměte gratulaci k vašemu dnešnímu svátku, ať vás pán provází na vašich cestách.

Bylo 12 hodin, z vysílání Rádia 7 se dnes 30. července spojíme ke společné modlitbě. Pane Ježíši, chválíme tě za dnešní den, za letní čas, za milost svobody a míru v naší zemi. Děkujeme ti, že jsi s námi každý den v tom, co právě prožíváme, kde jsme, co řešíme a s kým jednáme. Prosíme, ať si tvou přítomnost uvědomujeme. A můžeme se radovat z vědomí tvé blízkosti, tvého provázení. Prosíme, Duchu svatý, působ v nás a proměňuj nás. Vkládej lásku do našich srdcí, do naší mysli i do našeho jednání. Ať druzí poznají, že jsme tvoji. Ať jsme tvou solí. Amen.

V rámci této hodiny na Rádiu 7 se ve čtvrt na jednu zaposloucháme do čtení na pokračování. Ocitneme se v přísném prostředí anglikánské církve 17. století v životě matky zakladatelů metodismu Charlese a Johna, Susanny Wesleyové.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů.

0: Před námi je čtení na pokračování na Rádiu 7. Díky tomu, že muž Suzany Wesleyové, Samuel Wesley, často byl mimo domov, na Suzaně ležela tíha domácnosti, péče o děti i rodinu. Musela ho zastoupit. Po požáru se podařilo postavit novou faru, ale sem opět odjel. Suzana začala dělat domácí pobožnosti, na které přicházeli lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Semovi se nelíbilo, že manželka vede lidi z farnosti, ale nakonec se nechal přesvědčit, že je to dobrá věc. Suzana Wesleyová, služebnice Boží, 14. díl ze 16. čte Rozita Mertová.
1: Emília byla pěkné děvče. Bylo jí právě 20 a snoubil se v ní květ mládí s líbeznou zralostí. Ideální věk. Věděla, jak se zachází s dětmi a kromě toho byla velmi odpovědná. Za šťastného by se mohl pokládat muž, který by ji jednou dostal za ženu, pokud si jí vůbec někdo všimne. Emília mohla stejně dobře žít v klášteře, protože téměř nikdy nevyšla z domu a v Epfortu stejně nebyli vhodní kandidáti pro manželství. Susan se opřela o židli a naslouchala se zavřenýma očima jemnému hlasu Emílie. Tuto část dne měla nejraději. Emília ráda předčítala a Susan vychutnávala, že může své oči nechat odpočinout a jenom naslouchat. Sam zase jednou nebyl doma. Mladší děti a chůva šli spát a dům patřil Susan a Emílii. Matce a její dceři, učitelce a žákyni a nyní také přítelkyni s přítelkyní. Konec. Emília zavřela knihu. Bylo to lepší, než jsem čekala. Dva dánští misionáři v Trenkvíbaru, to znělo nudně. Když uvážíme, co všechno je potkalo a že si byli vědomi budoucích potíží, které tam budou mít, pak nechápu, proč tam vůbec šli. Oni tam nešli, oni byli posláni. V tom je velký rozdíl. Bůh je úmyslně vyslal do těch potíží. Jaká je v tom Boží dobrota? Susan se napřímila. Boží dobrota. Četla si vyprávění dvou dánů z jejich hlediska. Ale zkus to vidět z Božího hlediska. Jemu záleží nejen na těch dvou mužích, které vyslal, nýbrž i na ztracených duších v tom vzdáleném koutě. Misionáři trpěli, protože chtěli konat Boží vůli. Nešlo jim o vlastní život, nýbrž o životy ztracených, chápeš? Emília pokrčila rameny. Vím, že ti dva dánové nashromáždili mnoho pokladů v nebi. Potom se však rychle opravila. Nechci tím říci, že to dělali z tohoto důvodu, tak jsem to nemyslela. Ano, vím, souhlasím s tebou. Susan se zase opřela o své pohodlné křeslo. Ptám se často sama sebe, zda není ještě něco, co bych já mohla činit k Boží slávě. Nemohu tomu věřit, že to říkáš právě ty. Ty mu přece sloužíš každý den. Od ranní pobožnosti přes vyučování až po večerní pobožnost. To dělám stejně tak pro sebe jako pro Boha. Tak nabývám novou sílu. Ne, myslím něco, co bych dělala jenom pro Boha.

Emilín hlas zněl tak vážně a ustaraně, že Susan ustrašeně otevřela oči. Mami, ty ani netušíš, jak to bolí, když tatínek je tak často pryč. Honí se za penězi, které tu stejně nejsou, a přitom utrácí peníze, které tu také nejsou. Když je doma, pracuje na svých básních, které nikdo nečte. A pak zase odjede a pokouší se najít někoho, kdo by je snad přece jen koupil. Je však mužem víry, Emílie. Jeho motivy jsou čisté a to přikrývá mnoho chyb. Jistě, přikrývá, ale nepomůže to Jackiemu, který prakticky vyrůstá bez otce. A nepomůže to Charlesovi, který svého otce sotva zná. A nám, děvčatům... Emília hluboce vzdychla a svěsila ramena. Je to prostě hrozné, že je pořád pryč. To je vše, co mohu říci. Mrzí mne, že nechává celou výchovu dětí na tobě. A mrzí mne, že nemáme peníze ani na ty nejobyčejnější věci. Na pořádné šaty, na knihy, na nic. Nikdy jsem si neuvědomila, jak tě to skličuje. Ano. Od doby, kdy jsem začala vypomáhat v domě, kdy jsem musela začít obstarávat chleba a zhánět aspoň trochu peněz, abych mohla zaplatit. Netušila jsem, jak je těžké živit tuto rodinu. Nenávidím neustálé dohadování. Susan si vzpomněla na dobu v Southworku, na své mládí, kdy Elizabeth smlouvala a ona, Susan, smlouvání nenáviděla a přísahala, že něco takového nikdy dělat nebude. A teď její vlastní dcera? V naší společnosti žel není místa pro inteligentní ženy, ale ty této situaci unikneš, když se vdáš. Ale neuniknu, když to budu posedávat. To jistě ne. Susan chvíli mlčky přemýšlela a zapuzovala myšlenky, které ji napadaly. Emílie, myslím, že jsme tě zanedbávali, tvůj otec a já. Hned mu napíšu a poprosím ho, aby ti našel místo a také tady se poohlédnu. Jsi vzdělaná, mohla bys vyučovat. Umístíme tě někde, kde budeš mít možnost najít si dobrého muže.

Emília se smála. Je hledání manžela pro mne tou tvojí zvláštní službou pro boží slávu? Dalo by se to tak nazvat, řekla Susan. Potom však zvážněla. Ne. Chtěla bych udělat víc. Charlesovi jsou 4 roky. S ním se ještě nedá mluvit o věcech, které nevidí vlastníma očima. Totéž platí o Kezi, které jsou 3. Pokud však jde o zbytek rodiny, víš, co udělám? K boží slávě začnu právě tady u svých dětí. Každému z vás věnuji hodinu svého času. Hodinu, kdy nás nebude nikdo rušit. Každý večer ji věnují jednomu dítěti. Nějak si čas uděláme. Ty myslíš v pondělí Molly, v úterý Hetty a tak dále? Přesně tak. Co si o tom myslíš? Kdo se zrodil v pondělí, ten se s každým rozdělí. Kdo je zrozen v úterý, ten jeho den důvěry. Kdo se zrodil ve středu, ten nemá nic než bědu. Kdo je zrozen ve čtvrtek, ten má práce nadbytek. Kdo se zrodil v pátek, ten je milý chlápek. Kdo je zrozen v sobotu, ten má tvrdou lopotu. Kdo však na svět přišel v neděli, ten je milý, radostný a veselý. Kde jsi to slyšela? Dole, u Hestery, kde jsem byla ubytovaná, když dům shořel. Susan potřásla hlavou. A vy, děti, si ještě po tolika letech pamatujete takový pohanský nesmysl a přitom nedovedete pořádně časovat řecké sloveso. Ale nejsme zas tak hloupí, abychom tomu věřili. Je to jen taková dětská říkanka. Emília sfoukla svíčku, dala knihu na poličku a zamířila ke schodišti. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, zlato. U schodů se zastavila. Mami, který den jsem se vlastně narodila?

Ti dva dánští misionáři by si ani ve snu nepomysleli, že jejich příběh jednou pohne nějakou matku k tomu, aby svému 9letému synu Jackiemu věnovala každý čtvrtek 1 hodinu. Susan neměla čas přemýšlet o tom, jak zvláštním způsobem má činnost jednoho člověka vliv na druhé, byla příliš zaměstnána pochybnostmi. Bude si moci udělat čas? O čem bude celou hodinu mluvit s jedním jediným dítětem? Všechny její děti byly zvyklé se neustále pohybovat ve větší skupině. Pondělí patřilo Molly. Bylo jí 16 a překypovala životem. Molly zřejmě neměla problémy se svým postižením, prostě je ignorovala. Susan byla mile překvapena, že se dokonce chce vdát a mít děti jako ostatní, a její představy o dobrém manželovi byly naprosto rozumné. V úterý byla na řadě Matt Able. Hetty Wesleyová měla bouřlivou, romantickou povahu. Snila o princích na bílých koních, což plně odpovídalo jejímu věku 15 let. Susan měla v tomto věku podobné představy. Středa patřila Nancy. 10letá Nancy vypadala na první pohled nevýrazně a netečně. Susan ji teď lépe poznala a ocenila její jemný, klidný a metodický způsob myšlení. Dělala na první pohled poněkud suchý, nudný dojem. Susan se těšila, že toto děvče teď pozná lépe. Ocenila její jemné, tiché, metodické způsoby. Ve čtvrtek byl na řadě John, zvaný Jackie, její oharek vyrvaný z plamenů. V něčem čiperný a chytrý, v mnoha jiných věcech těžkopádný a uzavřený. Byl naprosto jiný než Sammy v 9 letech i než kterékoliv z děvčat v jakémkoliv věku. Pátek byl den Patty. Bylo jí teprve 5. Od té doby, co odrostl Sammy, měla Susan poprvé čas věnovat se malému dítěti. Patty jí ukázala, co u všech ostatních dětí promeškala, když byly malé a na svět přicházelo jedno za druhým. Sobota patřila Charlesovi. Dělal dojem, že nikdy nevyrostl z dětské impulzivnosti, zcela jako jeho otec. Ještě než se naučil číst a počítat, oplýval vědomostmi a nápady, jak své znalosti uplatnit, i když často dosti neobvyklým způsobem. V neděli Susan věnovala po hodině svým dcerám Emílii a Siuky. Jako mnoho jejich projektů k boží slávě, například domácí pobožnosti, také tato činnost sloužila Bohu a uspokojovala i ji. Její nejistota, co bude celou hodinu dělat, zmizela. Záhy se ukázalo, že vymezená doba nestačí, aby probrali všechno, co měli na srdci. Začala znovu psát věroučnou příručku pro děti. Sestavila komentář k apoštolskému vyznání víry, aby děti pochopili liturgii. Napsala také výklad desatera. Vědomosti, které ve své hlavě nahromadila, mohla teď uplatnit. A to jí dávalo dobrý pocit uspokojení.

Když Sammy chodil už několik let do školy, uvědomila si najednou, že i její dorůstající dcery brzy opustí rodné hnízdo. Byla šokována, když Sam a Sammy v roce 1714 obstarali Jackiemu místo na přípravné škole s vyhlídkou na studium v Oxfordu. Jak jí to mohli udělat? Byl to přece její malý muž v domě a bylo mu teprve necelých 12. Ve věku 25 let se Sammy v Londýně zamiloval a oženil. Tento mladý muž nebyl jen inteligentní a vzdělaný, po svém otci také zdědil všechny dobré vlastnosti a jen málo těch špatných. Sammyho básně byly přijímány daleko lépe než básně jeho otce a dovedl hospodařit s penězi. Od 17 let pravidelně posílal Susan peníze, aby podpořil bratra a sestry, které ani neznal. Ke konci roku 1716 poslali také Charlese na školu. Vzali jí ho stejně jako předtím Jackieho. Přitom mu bylo teprve 8 let, když opouštěl matčinu výchovnou, vzdělávací, ukázňující a formující péči. Byl příliš brzy zbaven jejího silného vlivu. Susan se cítila krutě zrazena, od mužů vůbec a od jejich mužů zvlášť. Věděla, že tyto myšlenky nejsou křesťanské, nepodařilo se jí však je potlačit, ať se o to snažila sebe víc. Suky se vdala za nevychovance Dicka Ellisona, především proto, aby unikla chudobě. Susan byla touto volbou hořce zklamána, snažila se nedávat to najevo, ale asi se jí to nedařilo. Sam, který se netajil svými názory, nazýval Dicka nádorem rodiny. Byl skutečně bolestivým vředem. Emilia dostala místo jako učitelka v Gainsborough a s finančním přispěním svého strýce Matthewa a bratrů si nakonec otevřela vlastní školu. Musela tvrdě pracovat a Susan se po ní stýskala. Nancy si brzy našla muže. Jmenoval se Lambert. Byl to klidný, dost nevýrazný mladík. Dobře se k sobě hodili. Jednoho rána se Susan vzbudila a uvědomila si, jak rychle se její rodina zmenšuje. Musela myslet na vlastní matku, když děvčata a chlapci odcházeli hledat štěstí ve světě, aby je sotva kdy našli. Teď byla Susan ve stejné situaci. Jeden chlapec však štěstí našel. Její bratr Sam, génius rodiny, získal značné jmění obchodováním se společností East India Company. Chtěl se roku 1724 vrátit se svým bohatstvím do Anglie. Susan teď bylo 55 a 14 let už neporodila žádné dítě. Mohla na nějaký čas klidně opustit domácnost. Poprvé po 35 letech se vypraví domů a uvítá svého bratra. Nebyla sice už delší dobu upoutána na lůžko, ale to neznamenalo, že je v plné síle. Cesta dlouhá 150 mil byla přece jen velice namáhavá. Odolala mateřské touze a nezastavila se ve Westminsteru, aby tam objala svého Sammyho a Charlese. Místo toho jela přímo do doků v Billingsgateu. Doky a trh s rybami vypadaly přesně tak jako kdysi. Stále ještě bylo cítit páchnoucí vodu a staré ryby. Zněly tu stejné pronikavé hlasy prodavačů, kteří chtěli udat své nasolené tresky, jež vypadaly stejně jako před 35 lety. Malé šalupy se pohupovaly vedle statných galér a kupci a rybáři přicházeli a odcházeli. Jeden si stěžoval na potíže při proplouvání kolem pilířů London Bridge, jiný diskutoval o cenách sépií a mušlí. Rybářky všechny překřikovali, aby prodali své slizké zboží. Nic se tu nezměnilo. A Susan si připadala jako v dávných dobách. Probouzely se vzpomínky na mládí, kdy se potulovala po docích, aby dostala co nejlevnější ryby. A tam to musela být Samova loď, ta žlutě natřená, její plachtový už bylo skoro svinuto. Pomalu vplouvala v mírném vánku do přístavu, rychlostí pomalého chodce.
Susan šla po nábřeží kolem zvědavců a kupců a uhýbala ručním vozíkům. Loď společnosti East India Company majestátně přirazila k pobřežnímu molu. Všechny plachty byly spuštěny. Susan slyšela volání námořníků a viděla lanoví, které bylo silnější než její pas. Srdce jí poskočilo. Tolik se těšila na shledání. U lodního zábradlí se tísnily postavy, až byl konečně přistaven můstek, který zaduněl o přístavní hráz z kamene a dřeva. Několik mužů přešlo po můstku, jeden z nich byl jistě pasažér. Susan se protlačila k můstku. Ne, to nebyl on. Ani ten druhý to nebyl. Susan ucítila zvláštní tlak v žaludeční krajině. Kde byl Samuel?

čekala ještě drahnou dobu poté, co poslední pasažér opustil loď. A pak vystoupila na můstek, aby poprvé v životě vkročila na lodní palubu. Zjistila, že byla stejně pevná jako země. Promiňte, prosím, oslovila prvního muže, kterého potkala. Hledám jistého pasažéra, Samuela Ensleyho. Muž na ní letmo pohleděl. Ensley? Je mi líto, paní, neznám. A už se zase věnoval skládání hrubého lana. A kdo by ho mohl znát? Zeptejte se tam na zádi. Děkuji, zaváhala. Kudy se jde na záď? Muž ukázal pohybem ruky k zadní části lodi. Pochopila, že zde jenom překáží. Námořníci a dělníci vytahovali ohromné balíky a bedny na palubu a Susan téměř nenašla místečko, kudy by se kolem nich protáhla. Všude byli volající a spocení dělníci. Na zádi byla ohromná kajuta s barevnými ornamenty a dveřmi, které jí připomínaly dubové dveře kostela St. Mark's. Vnější ornamenty vzbudily její zvědavost, jak to asi vypadá uvnitř. Neměla však možnost vstoupit. Ze dveří vyšla impozantní postava. Muž se krátce zastavil a mžoural, než si oči zvykly na světlo. Promiňte, vy se zde jistě vyznáte. Jistě, jsem kapitán. Hledám svého bratra, Samuela Ensleyho, jednoho z pasažérů. Ne, paní, nebyl na této lodi. No, umím číst a nápis říká, že je to jeho loď ze Spice Island. Ensley se jmenuje, je mu asi 65, dobře oblečený, uhlazených způsobů a jeho oči a vlasy jsou podobné mým. Kapitán na ní dlouho hleděl. Najednou dostala Susan z tohoto pohledu a z celé situace strach. Ne, je mi líto, paní. Ukažte mi prosím seznam vašich pasažérů. Jeho rysy stvrdly. Jak si přejete. Jeho jméno najdete jen na začátku, nikoli na konci. Záhy těžce onemocněl a na jeho přání jsme ho vysadili na pevninu. Je to zapsáno v lodním deníku. A jeho věci, jeho zavazadla? Ty má s sebou, paní. Tam, kde teď je. Susan chtěla ještě něco říci. Chtěla slyšet, že její nejhorší obavy jsou zbytečné. Pochopila však, že už nic nezjistí. Mumlala si, že se tedy musí vrátit a protlačila se kolem nahromaděného nákladu na palubě. Uvězněna mezi dvěma nosiči, došla přes přistávací můstek na pevninu. Kdo jí jen pomůže? Vláda zřídila vyšetřovací kancelář pro záležitosti mořeplavby. Sem mi bude vědět, kam jít a na koho se obrátit, nebo také sem, i když se v obchodních záležitostech nevyzná tak dobře. Záhada se nikdy neobjasnila. Ani Samuel, ani bohatství, které údajně vezl domů, se nikdy nenašlo. Úřady připustili, že celá věc je tajemná, tvrdili však, že v tom nic nemohou podniknout. Susan strávila ještě pár dní v Londýně. Pomalu si zase oživila všechno to, co kdysi tak často vídávala a vnímala. Podívala se do katedrály St. Paul, s jejíž stavbou se začalo v době jejího narození a která byla teprve před 14 lety dokončena. A pak se zase vrátila do malého, špinavého a ospalého Otwortu. V srdci cítila podivné prázdno.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Reprízu tohoto dílu můžete slyšet ještě dnes ve 23.15.

Kalendárium. Podíváme se na některé události a osobnosti, které se vztahují k dnešnímu dni 30. července. V roce 1419 je to první pražská defenestrace. Pražský lid vedený knězem Janem Želivským zaútočil na novoměstskou radnici. Přítomné končili, lidé vyhodili z oken a ubili. Touto událostí začíná v naší vlasti doba husitských válek. Roku 1971 přeplaval František Venclovský jako první Čech kanál La Manche, a to za 15 hodin a 26 minut. Roku 1818 se narodila Emily Bronteová, anglická spisovatelka. Její jediný román Na větrné hůrce se stal bestsellerem a jedním z klasických děl anglické literatury. Ve své době vyvolával mnohé otázky a i dodnes je nad jeho stránkami možné uvažovat, jakou roli hraje lidská vášeň v životě člověka. Roku 1793 se narodil Josef Ressel, český vynálezce. Při pobytu na jihu tehdejší rakouské monarchie, tedy u moře, dospěl ke svému největšímu vynálezu – lodnímu šroubu. Objevil jeho nejvhodnější umístění mezi lodní zádí a kormidlem. V roce 1963 se narodila Hana Pinknerová, spisovatelka, publicistka, knihkupkyně. Vystudovala pedagogickou fakultu obor čeština, hudební výchova. Pracovala jako redaktorka hudebního časopisu Opus Musicum, jako korepetitorka v divadle, umývačka oken, archivářka, učitelka, redaktorka knižního vydavatelství a domácí učitelka. Pro naše rádio psala a nahrávala příspěvky, 4 roky vysílala pravidelnou relaci Zadáno pro dámy. V 90. letech byla ředitelkou konference pro křesťanské umělce Hrajte dobře a zvučně. Dnes provozuje knihkupectví a galerii a stále píše. Z posledních knih zmiňme třeba Být blíž, nebo Vánoční přání, nebo Pro boha zase kniha z roku 2024. Po písničce budeme pokračovat.

Jsme zpátky v kalendáriu na Rádiu 7. Vzpomeneme několik úmrtí. Roku 1540 zemřel Robert Barnes, anglický reformátor. Jeho vánoční kázání z roku 1526, ve kterém označil Bibli za jediný zdroj pravého křesťanského učení a mluvil otevřeně o nešvarech tehdejší církve, bývá označováno za první reformační kázání na britských ostrovech. Po tomto kázání byl vypovězen ze země, odchází do Antwerp a později do Wittenbergu, kde se seznamuje s luterovými názory. V roce 1531 se vrací do Anglie a stává se spojovacím článkem mezi Anglií a luteránským Německem. Pro svá další kázání byl ovšem znovu nařčen z hereze a 30. července 1540 je spolu s dalšími 5 muži upálen. Roku 1674 zemřel Karel Škréta, český barokní malíř. Základy výtvarného vzdělání získal v Praze v okruhu rudolfínských umělců. V roce 1628 musel jako protestant opustit vlast. Dostává se do Itálie, kde na něj působí velcí italští mistři. Přijetí katolické víry mu umožňuje návrat do Prahy. Tady vynikající jeho monumentární obrazy s křesťanskou tématikou. Proslavil se také jako portrétista. 30. července 2007 umírá Ingmar Bergman, švédský filmový a divadelní režisér. Jeho filmy se často zabývají existenciálními otázkami, smrtí, osaměním, pravdou a vírou. 3 z jeho filmů získali Oscara za nejlepší zahraniční film: Pramen Panny, Jako v zrcadle a Fanny a Alexandr. Zmiňme i další jeho snímky, například Hosté večeře páně, film, který dokazuje, že sama institucionalizovaná víra není schopna zajistit vědomí boží přítomnosti a ani nedává sílu snášet nejistotu lidské existence.

Po 13. hodině se začne na Rádiu 7 odvíjet životní příběh Olgy Fírcové, blízké spolupracovnice Přemysla Pitra, která opustila rodné Švýcarsko a usadila se v meziválečném Československu. Pořad Řeka života připravila Lucie Endlicherová. Teď ještě písnička Atmosféra od Lucy Grimble. Je o tom, že naše chvála mění atmosféru.

Ve čtvrtek 30. července nám 13. hodina na Rádiu 7 přináší další díl reprízy pořadu Řeka života. Představíme si životní příběh Olgy Fírcové, blízké spolupracovnice Přemysla Pitra. Pořad připravila Lucie Endlicherová.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Řeka života. V tom dnešním zamíříme do Pedagogického muzea v Praze. Předmětem našeho zájmu bude život Olgy Fírcové, ženy, která, mohli bychom říct, dnešním pohledem stála celý život ve stínu. Ale jak ještě uslyšíme, ten stín byl ohromně plodný a ohromně zajímavý. K mikrofonu jsem dnes pozvala doktorku Lenku Lajskovou, pracovnici archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za tuto příležitost, že vám mohu představit životní osudy podle mého soudu neobyčejné ženy Olgy Fírcové, která vlastně podle některých také zdrojů vlastně byla Švýcarkou rodem, Češkou srdcem. To znamená, Olga Fírcová se vlastně narodila ve Švýcarsku, ale řekla bych, že takový ten svůj nejplodnější život, to svoje nejhodnotnější dílo vytvořila právě díky pobytu v našich zemích. Narodil se 26. července 1900 ve

tomu, že se mu v podnikání nedařilo a vlastně rodina Olgy Fírcové, ta užší rodina, o majetek přišla. Což asi zřejmě i vlastně zapříčinilo takovou nevůli ze strany vlastně tet Olgy Fírcové. Ovšem Olga Fírcová na druhou stranu ve svých pamětech tady to schudnutí pokládala za nutné zlo. Ona sama vlastně tomu přičítá do určité míry takovou tu kladnou stránku, že v podstatě pomohlo ji sformovat pro ty další roky, aby si uvědomila, že teda není rozmazleným dítětem v nějaké té, z nějaké té bohaté obchodnické rodiny, ale že je prostě samostatnou bytostí, která se o sebe vlastně musí postarat v životě sama. Olga Fírcová byla vystudovaná učitelka. Studovala jednak tedy v Bruselu, protože tam vlastně otce jaksi odvedla práce. Potom studovala i prestižní vlastně učitelský ústav, pedagogický institut Žána Žaka Rousseaua v Ženevě. Ovšem na ta svá studia si vždycky potřebovala prostě přivydělávat. Myslím si, že nesmírně inspirovalo vlastně to hnutí v pedagogice v těch 20. letech, 20. století, ta takzvaná nová škola. Velkou inspirací pro Olgu Fírcovou jako pedagožku byla určitě Maria Montessori a určitě i její švýcarský rodák Pestalozzi, ten jako vychovatel a vlastně i sociální reformátor propagoval výchovu založenou na lásce a víře. Olga Fírcová asi po 4 roky potom působila i v Anglii jako učitelka jazyků, především francouzštiny. Tady inspirovalo to hnutí těch takzvaných Garden School. Tato internátní anglická škola vlastně tady zase nějakým způsobem v sobě zahrnovala takovou tu pedagogiku, která nechce svazovat učitele ani studenty nějakými osnovami a nějakými předpisy, ale v podstatě vše se tvoří jaksi jako společné dílo pedagoga a vlastně studentů. Zcela určitě další takové předurčující pro Olgu Fírcovou byla právě i ta její rodina a víra vůbec hluboce zakořeněná v celé rodině. Já bych si dovolila tady přečíst vlastně takový zážitek z konfirmace Olgy Fírcové. Olga Fírcová sama potom vlastně v pozdější době, když začala psát své paměti, ty teda obsáhly bohužel zhruba prvních 30 let pouze jejího života, napsala o své konfirmaci. Pomalu jsem došla k přesvědčení, že učení Kristovo vlastně odpovídá mému nejhlubšímu vnitřnímu hnutí. Později jsem byla o svatodušních svátcích při příležitosti svých 18. narozenin konfirmována, i když stále ještě zořila světová válka. V kostele vysoko nad oltářem zářil obdivuhodný verš apoštola Jana. Bůh je duch a kteří ho vzývají, musí ho vzývat v duchu a pravdě. Ani dogma, ani liturgie není rozhodující, nýbrž vnitřní vztah k tomu, který je nad námi. Nekonala se ani hostina, ani fotografování, nebyly ani žádné dárky. Slavnost představovaly jen černé šaty, věnované církevní správou. Ale v mém srdci se usídlil slavnostní pokoj a mír. Já se domnívám, že vlastně i tady taková ta jednoduchost, nejenom v tom oblečení, ale i v celém tom obřadu, je vlastně i obrazem dalšího směřování Olgy Fírcové, celého jejího života. Proto vlastně jí muselo nesmírně oslovit první setkání s Přemyslem Pitrem, ke kterému došlo v roce 1926 na konferenci Mezinárodního hnutí pro smír. Bylo v Oberammergau v Německu a sama Olga Fírcová prostě doznává ve svých pamětech, že
Přemysl Petr během svého vystoupení ji prostě zasáhl. Tak jako řadu dalších

nejenom žen, ale i mužů. Prostě ten Přemysl Pitr měl obrovské charisma. Ale především asi zřejmě pro tu Olgu Fircovou, která v tom věku těch 26 let vlastně určitě ještě tápala, co naplní ten její další život. Pro ní to bylo jako zjevení. A sice Přemysl Pitr ve svém referátě popisoval svou činnost v Praze, a sice to, že vlastně dospěl po zážitcích během první světové války a dalších dramatických okamžicích ve svém životě k poznání, že jeho život nepatří jemu, že vlastně on má Bohem svěřený určitý úkol a ten úkol on nalezl v konkrétní práci pro chudé děti. V Praze tehdy mezi takové chudé čtvrti poznamenané vlastně tou první světovou válkou patřil Žižkov. Protože on tady viděl na těch žižkovských ulicích vlastně téměř bezprizorní děti, které se bez dozoru vlastně potulovaly po těch ulicích, protože otcové často třeba se ještě nevrátili z fronty nebo padly, matky byly zaměstnány od rána do večera. A jeho vlastně najednou napadlo, tak tady je vlastně příležitost pro tvoje dílo naplnit ten vlastně to poslání, ty prostě se tady o ty žižkovské děti postaráš. A právě v tom svém referátu on líčil, jakým způsobem pomáhá s těmi dětmi, jak je vodil do školy, pomáhal prostě nějakým způsobem i těm rodinám, ale jak čím dále více ho ta pomoc inspirovala k tomu, že by bylo dobré postavit svůj vlastní útulek přímo tam na Žižkově, kde by se mohlo nějakým způsobem na ty děti prostě působit v křesťanském duchu a vlastně pomoci rozvíjet škole, tady vlastně tu výchovu těch dětí v té vzájemné úctě, porozumění a bratrství. Během 20. let vlastně Přemysl Pitr začal vydávat časopis Zbratření, kde pomocí vlastně sbírky se začalo vybírat tady na tento projekt, bychom řekli, a vlastně podařilo se dosáhnout toho, že ale až potom v roce 1933 vlastně byl postaven tady ten útulek, dostal ten útulek jméno Milíčův dům. To vlastně už Olga Fircová v Praze žila a vlastně trvale, dá-li se říct, od roku 1927 určitě právě pod vlivem Pitrova příkladu a i na jeho naléhání. Přemysl Pitr vlastně pomáhal najít tady i obživu, protože ona tady působila v Praze jako v Praze, ale i mimo Prahu, jako učitelka jazyků, ale učitelka hudby. A vlastně uvedli ji do okruhu těch vlastně svých stoupenců, těch nejbližších spolupracovníků. Olze Fircové se, a asi to nebyl úplně jednoduchá záležitost, podařilo se vlastně tady to místo po boku Přemysla Pitra jako jeho nejbližší spolupracovnice vlastně v průběhu těch dalších let získat a obhájit. Poté, co byl postaven Milíčův dům a otevřen na Štědrý den roku 1933, tak Přemysl Pitr, Olga Fircová a další nejbližší spolupracovníci vytvořili jako by jakousi komunu. Oni vlastně dali dohromady veškeré své prostředky a z nich vlastně pomáhali spolufinancovat provoz Milíčova domu, ale i vlastně řadu dalších aktivit, jako je třeba plat. Platili si kuchařku, která prostě tam vařila i pro děti, protože byli vegetariáni, tak vegetariánská jídla, svačiny. A vlastně spolu v tom okruhu těch nejbližších spolupracovníků byli to naprosto nekompromisní pacifisté, byli to abstinenti, vegetariáni,
které ale zároveň i pojilo velmi pevné duchovní pouto, ale i zároveň stejný názor na to, jakým způsobem teda vlastně tady pečovat o mládež.

Myslím si, že zatímco Přemysl Pitr opravdu měl na starosti tu duchovní stránku, on také vedl vlastně každotýdenní ten nedělní kázání. Olga Fircová byla tou praktickou osobou, která to zabezpečovala profesionálně. To znamená rozvrhy, zabezpečení, prostě jakým způsobem rozdělit ty děti do jednotlivých družin. Olga Fircová byla ta, která vedla docházku. Ona nějakým způsobem vedla ty své spolupracovníky po té pedagogické stránce. Ti, kteří ji poznali, tak ji líčí jako praktickou, precizní osobu, na jejichž bedrech vlastně ležel ten praktický provoz Miličova domu. Já jsem vlastně měla v rukách deníky Miličova domu, které Olga Fircová psala. Měla jsem i v rukách deníky, vlastně protože později byla postavena i ozdravovna v Mýtě u Rokycan. Pro mě je to velmi zajímavý obraz i úvah, jak Olga Fircová vlastně tady ten Miličův dům, jak si spatřovala ten provoz z toho pedagogického hlediska, protože je velmi zajímavé ty její zápisy ze schůzek se svými spolupracovníky. Ona tam prostě přesně, precizně zapisuje. Tady bratr XY je prostě dobrý ve vedení kroužku třeba v Dílenského, takže prostě příště posilovat tady tu jeho roli. Velmi zajímavé je, že ona sama vlastně toho Přemysla Pitra vnímala jako duchovního vůdce, protože tam totiž konkrétní případ nastal, že vlastně jedna jejich spolupracovnice byla dlouhodobě nemocná a oni se museli prostě o ty její povinnosti podělit, takže ona tam zapisuje bratra Přemysla nepřetěžovat, prostě on se nabízí ke všem těm úkolům, ale nepřetěžovat, protože on potom nemá čas na duchovní rozjímání a prostě nemůže si připravit ty nedělní besedy nebo ta naše duchovní shromáždění. Takže nechat mu čas, aby mohl. A my vlastně ta duchovní shromáždění potřebujeme, protože to nás vlastně, nás všechny ty spolupracovníky posiluje a bez toho vlastně potom strádáme i my. Olga Fircová vlastně i sama ze své vůle vlastní se stala ženou ve stínu. To bylo, já bych řekla, její rozhodnutí. Tak jako i podle některého článku, někdy je použito to srovnání jako slunce a měsíc. Jako kdyby Přemysl Pitr byl to zářivé slunce. A Olga Fircová ten měsíc, který tedy přesto přeze všechno je ale stále patrný. Jeden bez druhého prostě nemohou na té obloze jakoby teda existovat. Jsou, vlastně je tady to partnerství, to určité spojenectví a Olga Fircová vlastně zcela dobrovolně jakoby ustupovala z toho sálavého charizmatu Přemysla Pitra a i když Přemysl Pitr nikdy to nebylo, jakoby, že by se nějakým způsobem prostě snažil nějaké vůdcovství, on prostě nějaké příliš velký obdiv také neměl rád, ale rád ta kázání, to znamená vystupoval, zatímco Olga Fircová, pokud někdy, tak naopak, když měla sdělit svůj názor, tak často třeba jakoby upřednostnila, jak bratr Přemysl tady ve své promluvě sdělil, nebo jak byl jeho názor takový a takový, a případně dále ho rozvíjela. Já jsem právě říkala, že ta konkrétní práce Olgy Fircové vlastně také se objevila i během akce Zámky, což byla tedy
rozsáhlá humanitární charitativní činnost po skončení druhé světové války v roce 1945 až 1947. Myslím si, že Přemysl Pitr sám říkal, bez Olgy by prostě jsme nemohli tady v takovém rozsahu uskutečnit tu pomoc židovským dětem, které se vracely z koncentračních táborů, ale i těm německým vlastně dětem, které vlastně jsme vyzdvihovali nebo nějakým způsobem nabídli jim budoucnost z těch českých internačních táborů. Myslím si, že ta Olga Fiercová byla dobrou duší. Ona byla tou, která naprosto precizně znala osud každého toho dítěte, které prošlo, a těch dětí bylo přes 800. Když se probírám korespondencí, protože je pravda, že řada z těch zachráněných dětí, jak židovských, tak i německých, i dětí jiných národností, vlastně s Olgou Fiercovou a s těmi vychovateli, s Přemyslem Pitrem vlastně zůstali v písemném kontaktu na řadu dalších let, vlastně až do smrti Přemysla Pitra nebo Olgy Fiercové, tak je tady pro mě, jaksi jako člověka, který má, může si teda procházet tu korespondenci nebo pečuje o ní, tak je velmi zajímavé, že Přemysl Pitr, pokud tedy se třeba obracel na ty děti, ať už do Německa, nebo na ty židovské děti, tak obvykle spíš je autorem takových neoficiálních, ale takových jakoby hromadných dopisů. On vždycky, jakoby to oslovení, moje německé děti. Zatímco Olga Fiercová, to je vidět, ona oslovuje, milý Hanzi, moje drahá Traudy, nebo drahá Brigito, píše si i s jejich rodiči. Ona prostě musela vlastně až do své smrti, té své paměti a ve svém srdci vlastně mít ten obraz téměř snad každého toho dítěte. Prostě věděla přesně ten jejich osud, znala jejich sourozence, osud těch sourozenců, osud rodičů. Prostě pečovala o ten život těch dětí i vlastně až do dospělosti, zajímala se i o jejich děti. Takže pro mě je to prostě úžasné, že ona opravdu to byla bytost, která se celé dávala. Myslím si, že to nebyla ta její preciznost, že to prostě bylo opravdu to otevřené srdce. Ona jim vlastně udělovala cenné rady, když třeba během studia nebo když oni sami vlastně v řadě případů tvrdí, my když jsme nevěděli něco, prostě jsme byli na nějaké životní situaci, tak my jsme se často jí prostě ptali anebo řešili jsme tu situaci, jak jsme si mysleli, že by to řešili Přemysl Pitr anebo právě Olga Fiercová. Udělovala jim cenné rady i v rodinném životě. Já bych jenom pro takovou zajímavost tady přečetla názor Olgy Fiercové třeba na poslání ženy, co se týká tedy manželství a rodinného života. Takže ve svých pamětech zase, tady bych si dovolila citovat. Správná výchova pro všechny dívky nespočívá v přizpůsobování se ostatním. Nýbrž v přípravě na důležité poslání vychovatelky muže a dětí. To se děje asi nejlépe, když se seznamují se životními příběhy velkých, i když skromných žen a matek. Kdo se naučí tyto postavy milovat, nemůže se již nechat omračovat extravagantní módou nebo povrchními sportovními či filmovými hvězdami. Pro většinu lidí je spořádaný rodinný život cílem, který si přeje a chce Bůh. Život vzájemného se oddání, přičemž se má žena věnovat s taktním jemnocitem vnitřnímu rozvoji manžela, jakož i výchově dětí, což ostatně nemusí stát v cestě vlastnímu vzdělání. Takže tady to je jakoby slovy Olgy Fiercové sděleno to, čím ona se celý život vlastně i řídila a to, co její současníci a ti blízcí spolupracovníci respektovali. To znamená to spojenectví Olgy Fiercové s Přemyslem Pitrem, které skutečně představovalo asi to nesmírně blízké duchovní spojení. Oni manželství neuzavřeli, oni prostě uzavřeli, ale vlastně to spojenectví na té nejvyšší úrovni.
I když, jak jsem říkala, řadě lidí to vrtalo a asi i dosud vrtá vlastně v hlavě, protože se nás na to často dotazují. Určitě Olga Fircová jako skromný člověk vlastně to bohatství nikdy nehromadila. To ostatně třeba i dokumentuje poté její působení po boku Přemysla Pitra, poté co Přemysl Pitr vlastně byl nucen po roce 1948, pak v roce 1950 odejít vlastně do exilu, tak opět Olga Fircová po jeho boku, vlastně oni si zvolili nelehkou službu zase. Asi přemýšleli oba dva, kde jich bude nejvíce zapotřebí. A zase prostě je na straně těch, kteří to měli velmi složité a sice dali si se plně do služeb jako sociální pracovníci, ale i vlastně do služeb té pastorační služby v uprchlickém táboře Balka či Falka u Norimberka, kde prostě teda žila, nebo kde končila většina uprchlíků z komunistického Československa. Ta práce tady musela být nesmírně obtížná. Oni dokonce snad první čas bydleli přímo tady v tom uprchlickém táboře, v těch dřevěných barácích, ale prostě pro nějakou duševní hygienu. A potom zvolili tedy být nedaleko v Norimberku, ale představovalo to zase práci mezi lidmi, kteří vlastně žili v nejistotě, v zahálce. Tam prostě ta nuda často byla zaháněna nějakým alkoholismem, častými prostě extravagancemi, násilím a podobně. Takže zase tady zřízením knihovny, tím, že tady vlastně v takové té jednoduché kapli zase nabízeli, tedy Přemysl Pitr a ta kázání, zase nějakým způsobem se snažili poskytovat útočiště a posilovat tady a vlastně ty uprchlíky. Poté, co byla ten uprchlický tábor utlumován, tak ještě oni vlastně zůstávali a zase další. Oni se v podstatě starali o spoluobčany, kteří nějakým způsobem skončili na hraně zákona. Oni vlastně poskytovali i potom sociální, ale zase i takovou tu útěšnou službu lidem, kteří skončili ve vězení, kteří prostě tady vlastně v tom Německu nějakým způsobem přestoupili zákon.

Od roku 1962 vlastně žili ve Švýcarsku zase ve velké skromnosti díky penězům svých příznivců. Oni opravdu se mohli pak tady věnovat naplno redakční činnosti a činnosti v řadě dalších spolků, vlastně exilových. Myslím si, že takovým nesmírně důležitým počinem pro oba dva bylo vydávání časopisu Hovory s pisateli od roku 1962, protože oni oba chápali toto vydávání časopisu jako určitou platformu, jak vést dál rozhovor s přáteli. Ať už s přáteli, kteří zůstali na území Československa, nebo s přáteli z celého světa. Za Petrova života vyšlo 80 čísel, poté pokračovala Olga Fiercová, ale zase i vlastně v té hlavičce tohoto časopisu Hovory s pisateli je na předním místě, že to je vydavatelský počin Přemysla Petra, že v jeho díle vlastně pokračuje Olga Fiercová, takže po smrti pokračovala v této práci. Poslední 140. číslo vyšlo vlastně s vročením roku 1991. Olga Fiercová vlastně zemřela 17. června 1990, takže ještě vlastně po její smrti. Ten tón, který zde oni vlastně volili, tak je takový velmi osobní, ale je vidět, že si nepředstavují jenom jednoho toho konkrétního člověka, že se snaží třeba na nějaký ten poput, na nějaký ten dotaz odpovídat tak, aby nějakým způsobem to oslovilo širší obec. Takže zase jenom v krátkosti z čísla 88 Hovoru s pisateli. Tady vlastně Olga Fiercová odpovídá na dotaz pisatelky, jaká jsou kritéria pro poznání, že Bůh nás vede. Je možné, že se někdy mýlíme, když jsme přesvědčeni, že jsme jednali podle vůle Boží. Odpovídá Olga Fiercová ve čtyřech vlastně odstavcích, které podepsala OF, tedy šifrou vlastně svého jména. Je známo, že lidé mohou rozhodovat různě podle svého nejlepšího svědomí. Hlas svědomí, který se zračí v jejich přesvědčení, je relativní. Je ovlivněn také okolím, zkušenostmi, výchovou. Nemusí být ještě vůli Boží. Záleží na nás, abychom rozlišovali, co je v nás hlas Boží a co lidský. Tobě se jedná hlavně o to poznat, kde jsi chyběla, když i nejsvědomitější snahy ve výchově tvého dítěte ztroskotaly. To je otázka, která se týká mnoha rodičů a vychovatelů vůbec. Chybujeme často tím, že zaměňujeme rozum nebo cit podle toho, která složka je v nás převládající. Za hlas svědomí, za Boží vedení. To jsou však kritéria velmi jednostranná a příliš lidská. Někdo si zakládá na svém správném úsudku, na svém pocitu spravedlnosti a má je za nejvyšší měřítko. U jiného převládají soucit, ušlechtilá přání, láska, třeba mateřská, a jedná podle nich. Rozum a cit jsou nám dány ku pomoci, aby se doplňovaly. Rozhodují-li samostatně, bývají zdrojem velkých zklamání. Rozum a cit se mají v naší bytosti prolínat, pak se teprve přibližujeme pravé moudrosti a pravé lásce. Dál pokračuje, zase je to sformulováno tak, aby to pomohlo rodičům ve výchově jejich dětí. Takže je tady dále to, že dítě nepřichází na svět jako nepopsaný list, přináší si též sklony a nadání, která často úplně vybočují z dědičné linie. Každé dítě má svou vlastní dráhu, tedy právě mi psala jedna matka o svém tragickém nezdaru. Je dobrou vychovatelkou a přece se jedna z jejich dcer dostala na scestí. Tu zbývá jen víra v milosrdného otce, který radostně přijme zbloudělé dítě, když se toto u konce svých vlastních sil obrátí k němu. V tom teprve se osvědčí vše dobré, co matka kdysi vložila do duše dítěte. Je pravda, že Olga Fiercová vlastně byla autorkou i třeba ve 20., 30. i 40. letech psala do zbratření, ale nikdy tam nebylo, nepsala já se domnívám, já jsem toho názoru. Pokud nějaké názory, tak vždycky je formulovala jako my nebo vychovatelé.
spolupracovníci. Jak je vidět i tady v té odpovědi, ona tady nějakým způsobem se snaží skloubit svoji niternou víru spolu se zkušenostmi sebe jako učitelky, ale nikde tady v té citaci není patrné, že by ona nějakým způsobem opravdu se prosazovala jako jediná ta nejspravedlivější a vlastně ta nejpovolanější někomu dalšímu radit. Opravdu ta životní pouť Olgy Fírcové jako ženy, která za sebou má úctyhodné dílo, skutečně asi zřejmě to bylo ten zásah božího vedení, protože ona vlastně v lecčem právě toho Přemysla Petra úžasně doplnila a je to dílo, kde jeden bez druhého by asi takového odkazu nemohli dosáhnout. Takže žena ve stínu, ale v tom stínu, který zasluhuje pozornost a zasluhuje vlastně obdiv a vděčnost.

0: Nakolik je možné dohledat dnes z dnešního pohledu to, jak se v díle Přemysla Pytra a Olgy Fírcové odrážela jejich víra? Uplatňovali ji i v rámci svého pedagogického působení?
1: To určitě. Právě proto, že pro ně bylo vlastně nejcennější čin, ne slovo, nebo oni v první řadě to slovo se vždycky snažili přetavit v čin. To znamená ne mluvit o tom, jak třeba konkrétně ty žižkovské děti strádají, jak prostě mravně pustnou, ale jdu a prostě konkrétně pomohu, prostě mám za sebou ty konkrétní výsledky. No a řada ještě dnes vlastně dětí, které s námi spolupracují a do toho Milíčova domu chodili, tak vlastně i celým svým životem pak dokládají, jak nesmírně právě tady to prostředí a ten konkrétní čin té pomoci, jak je to nesmírně sformovalo.
0: Co bylo s dílem Přemysla Pytra a Olgy Fírcové poté, co odešli do exilu v 50. letech?
1: V 50. letech vlastně Milíčův dům ztratil takové to poslání jako útulku, jako takové té sociální, v té sociální sféře. Milíčův dům se stal obyčejnou školní družinou, takže jakoby ta výchova v tom křesťanském duchu zcela určitě tady byla narušena, přerušena. Dokonce snad se i uvažovalo, že prostě se stane nějakým pionýrským domem. To se naštěstí nenaplnilo a pak v pozdějších dobech zde v Milíčově domě vznikla mateřská školka, která v současné době již několik let vlastně naplňuje to poslání, protože mateřská škola Milíčův dům na Praze 3 nabízí péči o děti se specifickými potřebami, to znamená, zde jsou do těch tříd, jsou integrovány děti s nějakým postižením, autistické či s nějakým dalším handicapem, takže tady zase opět asi je konkrétní vyjádření, jakým způsobem se tady přetavilo to dílo Přemysla Pytra a i to dílo Olgy Fírcové.
0: Olga Fírcová, inspirována charizmatem Přemysla Pytra, přesídlila v podstatě ještě v době své mladosti ze Švýcarska do tehdejšího Československa. Ví se něco o tom, jaké byly ty její začátky tady? Přece jenom cizinka, sama žena v zemi, která začínala se svým demokratickým životem. To asi nebylo úplně jednoduché.
1: Určitě to jednoduché nebylo. Už jenom, když vezmeme v potaz jazykovou bariéru. Ale myslím si, že je obdivuhodný doklad jejího jazykového talentu, protože ona se naučila úžasně česky. Zase my máme k dispozici to, jak ona se vlastně cvičila tu naši gramatiku a i vlastně potom, pokud máme nějaké autentické nahrávky, tak je vidět, že skutečně ta její čeština byla úžasná. Také jí napomohlo to, že jí Přemysl Pytr vlastně uvedl do toho okruhu svých přátel, které vlastně pojila ta duchovní pouta, že ona našla blízké duše, ať už to byla paní Rotová nebo paní Pohorská. To vlastně byly zkušené ženy, které asi jí nabídly pomocnou ruku a opravdu, i když se třeba podíváme na jejich společné fotografie, kde prostě stojí vlastně jako skupinka spolupracovníků, tak je vidět, že prostě ona tam úžasně zapadla a že se stala jednou vlastně z těch nejbližších spolupracovnic. A myslím si, že ona skutečně našla ten svůj životní úděl.
0: Zmínila jste, že jste na to často dotazováni a přesto mi to nedá nezeptat se. Ten vztah Přemysla Pytra a Olgy Fírcové je z dnešního pohledu skutečně obdivuhodný, i protože oni zůstali oba dva sami a přesto měli k sobě evidentně velmi blízko. Proběhla mezi nimi někdy debata o tom, zda neuzavřít sňatek?
1: Určitě proběhla. V těch počátcích Přemysl Pytr, když seznámil Olgu Fírcovou s vlastně tím svým životním údělem, to, jak už jsem říkala, můj život nepatří mně, takže nezastíral jí to svoje životní směřování a sice, že prostě chce zůstat, aby ho tedy nic vlastně neodvádělo od té jeho cesty, takže nehodlá uzavřít manželství. Myslím, že to Olga Fircová akceptovala. A i když, jak už jsem tady říkala, domnívám se z takového toho mého úplně nejčistšího ženského hlediska, že myslím si, že ona ho musela hluboce milovat. Že ho musela hluboce milovat, ale přesto přeze všechno prostě dokázala nějakým způsobem přetavit v takové to hlubší duchovní partnerství. I když máme takové záznamy, že se asi zhruba ve dvou životních okamžicích Přemysl Pitr, v tom prvním to bylo asi na naléhání otce Olgy Fircové, ten přece jenom chtěl si udělat pořádek nějak v těch vztazích, tak jí nabídl manželství. Potom si myslím ještě, že to pak bylo v té pozdější době, ale byla to asi právě Olga Fircová, která to odmítla a která dále teda nesla ten princip toho jejich spojenectví. Potom v exilu, když pak Přemysl Pitr byl nemocný, tak ona o něj nesmírně oddaně pečovala a myslím si, že tadyhle tím příkladem, že ona dokázala, že vlastně je pojilo něco víc, než by je mohlo pojít to manželství. Protože to manželství, pokud jakoby nějaký třeba bereme třeba úřední akt, tak to lze nějak úředně vypovědět. Jak se tady asi vlastně tím svým činem, tou svou péčí, ona dokázala mnohem víc.
0: Na počátku toho medailonu, když jste vykreslovala začátky života Olgy Fircové, tak jste zmínila několik jejich inspiračních zdrojů, co se týká jejího pedagogického smýšlení. Čím byla ona sama, či čím byl Přemysl Pitr a Olga Fircová přínosem pro pedagogiku?
1: Já jsem zmiňovala Pestalozzi a Maria Montessori, že to byly takové zdroje pro Olgu Fircovou. Ona sama právě tou konkrétní pedagogickou činností v Milíčově domě potom naplňovala i ty svoje představy, které pak vtělila třeba i do některých spisů nebo textů, třeba Výchova dítěte dramatizací, kde prostě myslím si, že shrnuto pro Olgu Fircovou bylo důležité ne dítěti předávat nějaká ucelená moudra, ale spíš dítě pozorovat, odhalit, v čem je nejlepší, k čemu to dítě směřuje a tady to vlastně mohlo pomoci rozvíjet. K tomu i právě sloužila i ta Výchova dramatizací. Oni vlastně nějaká divadelní představení pro besídky nacvičovali, ne z toho důvodu, aby se děti předváděly. Ta vystoupení byla neveřejná, ale z toho důvodu, aby tady děti pocítili takovou tu odpovědnost za společně provozované dílo, chystané dílo, aby tady mohly vyniknout i takové ty plaší děti. Obecně lze říci, že jí asi nejvíc zajímaly právě takové ty plaší, méně úspěšné děti. Prostě to pro ní byla výzva nějakým způsobem pro takové to plaché, do té doby třeba neúspěšné dítě, otevřít mu nějaké dveře k možnému úspěchu. Takže to bylo zajímavé. Ona i sama říkala, že jí se řada lidí ptala, no a jakou třeba ten Přemysl Pitr má metodu. Takže ona odpovídala, hat keine Methode. On nemá žádnou metodu. On prostě má děti rád, ale ne nějakým takovým tím způsobem jakoby sentimentálním, ale prostě opravdu takovým tím způsobem, aby pocítilo třeba každé to dítě, že je opravdu milováno, respektováno, uznáváno a že prostě má tady v tom Milíčově domě třeba šanci zažít nějaký úspěch. To si myslím, že je důležité i pro dnešní den, pro současnou společnost, protože leckdy jsme tlačeni takovým tou orientací na výkon, že prostě úspěch za každou cenu, jako je to soutěžení. Tady já se myslím třeba konkrétně v tom Milíčově domě, že to soutěžení a soupeření naopak bylo potlačováno u těch dětí. Prostě naopak pomoci a mít třeba radost z úspěchu toho druhého. To si myslím, že pro současnost by bylo nesmírně cenné nějakým způsobem to ještě více zdůrazňovat, protože jakoby nám na těch druhých vůbec nezáleželo a úspěch někoho druhého prostě jako by znamenalo, že já jsem v něčem snad selhal.
0: Vidíte, vy jste trošku předešla moji závěrečnou otázku. Čím může-li být Olga Fírcová inspirací pro dnešní dobu?
1: No určitě i tím, že ona prostě na nějaké hmotné statky, výdobytky vůbec nehleděla, byla nesmírně skromná a vlastně celé se dala vlastně do služeb toho, já vím, že je to takové zprofanované, toho poslání, té své životní náplně. I když sama děti neměla, tak v podstatě vlastně, když já se probírám právě tou korespondencí, ať už mluvím o těch Miličovských dětech, nebo o těch dětech, které prošly akcí Zámky, tak řada dětí prostě oslovovala drahá mami. Brala ji za vlastně svou matku. Obracela se na ní jako na mateřskou autoritu. Takže, jak je vidět, tak pro ní každý ten jedinec měl své místo ve společnosti a měl šanci, takže i nějaký vězeň nebo někdo, kdo prostě třeba v životě dočasně selhal, tak pro Olgu Fírcovou je tady prostě taková ta naděje nějakým způsobem dostát té své roli v životě. Protože prostě Olga Fírcová a další spolupracovníci vždycky spoléhali na to vyšší vedení, na tu takzvanou vyšší režii. Takže vždycky, až bylo něco komplikovaného, tak se tady vžilo, no necháme to na VR, neboli na té vyšší režii.
0: Díky, že jste nás uvedla do světa Olgy Fírcové.
1: Já děkuji.
0: Naším hostem dnes byla doktorka Lenka Lajsková, pracovnice archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Děkuju. Loučí se Lucie Endlicherová, naslyšenou.

I o letních prázdninách jsou na Rádiu 7 pro vás připraveny písničky na přání. 30. července ve čtvrtek je ve studiu s vámi Klára Litterová. A než spustíme první z vašich přání, pojďme ještě nahlédnout do přehledu odpoledních pořadů.

Křesťané jsou odvozeni od Krista, kterého následují. V zamyšlení Karla Řežábka se zaměříme na jednoho z pronásledovatele Ježíšovy církve, který se nakonec také stal křesťanem. V 15 hodin 15 minut prohlédneme do života apoštola Pavla. O lásce k bližním, ale i varování před falešnými učiteli přináší druhý list Janův, který otvíráme v 15:45. Probírat téma life, život a nedotknout se rodiny. To je samozřejmě nemyslitelné. K lekci konverzace o blízkých i vzdálených příbuzných, ale také o rozdílech a podobnostech v kultuře britské a české, zve Elza v programu Life Plus po 16:00. Dnes v odpoledním telefonátu nahlédneme do toho raního, od fungování komunity Bethel a znovu si připomeneme její službu. Přidejte se k nám v 16:30. O čem všem může vyprávět bílá barva, se dozvíte v 17:00. Dnešní kormidlové povídání bude tónováno do běla. Na všechny děti se těší kormidelnice Petra. V dalším dílu Bible Guidu zamíříme do Fénicie. Nalaďte si k poslechu po 18:00.

0: A v tomto čase mezi 14. a 15. hodinou jsou to pro vás písničky na přání, pro které využijte tyto kontakty.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Písnička od Michala Tučného, Pane můj, poletí do Jablonce nad Nisou. Iva a Emča ji nechávají zahrát svému manželovi a taťkovi v jednom, Patrikovi. Se vzkazem díky za tvou lásku a sdílení lidských i duchovních zápasů. Máme tě rádi.

I z Chlumce pod Krušnými horami k nám doputovalo přání na písničku. Posluchačka Evža by ráda, aby zazněl hlas Pavla Chalty z písní Skvělej den. Tohle přání přirozeně vysíláme i k vám všem, kteří nás na Rádiu 7 posloucháte. Den s božím dotekem radosti, ale i darovaného úsměvu.

Ahoj všem v sedmičce a posluchačům Rádia 7. Pro dnešní den prosím o skupinu Filia a písničku Nkosi Nkosi. Děkuju, Jirka. A my také děkujeme.

Dalším z těch, kdo si vybral písničku na přání, je paní Iva. Ta posílá písničku Náš Bůh a pán je z Judilev od Jarka Bílého pro Milenku do Prahy, Mílovi do Vizovic a Radce z Jilemnice. A také nám do rádia. Děkujeme.

Posluchačka Milenka z Prahy si zavolala o písničku od Magdy Eliášové Tvé svaté jméno Ježíš a vysílá ji nám do rádia, za což děkujeme, ale také paní Ivě Radce, tam, kde se právě nachází, a všem nám přeje krásné léto.

Dalším posluchačem, který si napsal o písničku na přání, je z Jablonce nad Nisou. V těchto dnech totiž máme radost z krásných životních jubilejí našich bratří. Bratr Pavel Lachman slaví 94. narozeniny a jeho bratr Jan Lachman 90. narozeniny. Za sbor Církve bratrské v Liberci i stanici v Jablonci nad Nisou jim srdečně blahopřejeme. Děkujeme za jejich dlouholeté svědectví víry, za jejich věrnou službu v Kristu, za vytrvalost v nelehkých dobách, za práci pro Boží království a také za důraz na poctivé a pravdivé následování vzkříšeného Pána a Spasitele Ježíše Krista. Děkujeme i za přátelství, kterým obohatili životy mnoha lidí. Do dalších let jim přejeme Boží pokoj, radost, sílu a požehnání, ať se na nich i nadále naplní slova žalmu 92. Ještě ve stáří ponesou ovoce, zůstanou plni svěžesti a síly, aby hlásali, že Hospodin je přímý, má skála, v němž není nepravosti. Za sbor Církve bratrské v Liberci a stanici v Jablonci přeje Boží požehnání kazatel Patrik Horvát. A tady je písnička od skupiny BTM Já a můj dům a po ní žalm 92. v angličtině Krásná je Hospodina velebit tvé jméno opěvovat.

0: zpíval Paul Beloš, žalm 92. Vy jste stále s námi v písničkách Na přání na Rádiu 7. Kam poletí ta následující, je na vás.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Teď si pustíme písničku z letního lesa, kde je v těchto teplech rozhodně příjemněji než ve městě. Zpívá Jonathan Kaleta a písnička se jmenuje Na babu.

O životě, o dobru i o zlu a o tom, že se dá vše, co má, nám teď zaspívá Mária Podhradská.

Dospívala skupina Noé Miracles s písničkou Tříšť. Před námi je skupina Avaken a jejich písnička bude také o víře, která hory přenáší.

Hodina písniček na přání je za námi. Díky za vaše vzkazy, pozdravy a přání. Další možnost se objeví zase zítra mezi 14. a 15. hodinou.

Na Rádiu 7 odbyla 15. hodina, s vámi je Klára Litterová. Pojďme nyní ve čtvrtek 30. července, tak jako každý den, spojit v modlitbě, spojit se za války světa.

Pane Bože, Otče náš, skláníme se nyní před tebou v prosbě za války světa. Prosíme za zkrácení jejich trvání. Zvláště tě prosíme za ozbrojený konflikt na Ukrajině, ale i za konflikt na Blízkém východě. Smiluj se a obnov mír. Umožni lidem opět se vrátit do svých domovů. Ukonči zabíjení a ničení. Prosíme za moudrost pro státníky. Prosíme za diplomaty, kteří mohou ovlivnit rozepře mezi státy. Smiluj se, Pane, a dej těmto zemím opět zažívat klid a rozvoj. Prosíme tě za sílu pro lidi, kteří v těchto oblastech pečují o druhé, za milost pro organizace, za církev, za jejich ochranu. Děkujeme, Pane. Amen.

Rádio 7 má v této hodině připraveny dva biblické pořady. Ve čtvrt na čtyři je to biblická úvaha. V zamyšlení Karla Řežábka se zaměříme na jednoho pronásledovatele Ježíšovy církve, který se nakonec také stal křesťanem. A ve tři čtvrtě na čtyři si poslechneme čtení z Bible, konkrétně z Evangelia apoštola Pavla Jana, ve kterém budeme číst o lásce k bližním, ale i o varování před falešnými učiteli.

Dospívala Dana Štěpánová. Před námi je skupina Adonai se Žalmem 8. Kapela Adonai natočila nové album autorských chval s názvem Vytrváme. K tomuto albu aktuálně vydávají videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanálu kapely. Pokud hrajete na akustickou kytaru nebo elektrickou, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se jednotlivé skladby naučit pomocí videí. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com.

Boha můžeme poznávat různě. Můžeme ho poznávat tím, že se mu snažíme naslouchat, ať už k nám mluví skrze Bibli nebo nějak jinak, nebo tím, že se s ním snažíme mluvit v modlitbě. Další způsob, který bych já nevybral, ale Bůh ano, je, že ho lidé mohou poznat skrze lidi, kteří už ho znají, skrze církev. Nejdřív je ale potřeba si zodpovědět otázku, co to vlastně církev je. Jsou to kostely, taláry, ornáty, liturgie, hierarchie? Ne, jsou to lidé. Církev je společenství lidí, velká rodina věřících. Kdo si to vyjádřil, církev je prostor lásky, který vzniká tím, že ti, kteří přijali Boží lásku, se milují navzájem. Všeobecná křesťanská církev je obrovská. Podle Encyklopedie Britannica má téměř 1,7 miliardy stoupenců v 254 zemích a zahrnuje na 32,9% obyvatel světa. Jenomže, co je to platné, církev je mnohdy vnímaná spíš jako překážka, než pomoc v hledání Boha. Scott Peck, autor známé knihy Nevyšlapanou cestou, říká, Ježíš je jako červený plášť pro býka pro některé lidi, kteří byli zneužiti těmi, kdo zneužil Ježíše. Mahatma Gandhi řekl, byl bych nepochybně křesťanem, kdyby křesťané jimi byli 24 hodin denně. Nebo Friedrich Nietzsche. Jeho učedníci budou muset vypadat spasenější. Mám někdy uvěřit v jejich spasitele. Mnohdy je v povědomí lidí církev zapsaná jako společnost, která se snaží, aby její členové vypadali jako produkty jakési montážní linky na křesťany. Všichni se stejnými účesy, způsoby vyjadřování a stejným stylem oblékání. Spolek lidí, kteří káží vodu a pijí víno. A ten Ježíšův odkaz byl jiný. On řekl, odkazuji vám, abyste se navzájem milovali. Jako jsem já miloval vás. Vaše vzájemná láska dokáže světu, že jste mými žáky. Ale namísto, aby křesťané mohli být snadno identifikováni podle lásky, která mezi nimi vládne, je to mnohdy spíš tak, jak vyjádřila holčička v knize Anthony de Mela, která na otázku, kdo jsou to pohani, odpoví, pohani to jsou lidé, kteří se nehádají kvůli náboženství. Možná jste se někdy setkali s křesťany, kteří vás mlátili po hlavě argumenty, citáty z Bible, převzatými frázemi. Možná jste se setkali s křesťany, kteří, jak se říká, kázali vodu a pili víno. Kteří nežili podle té své víry. Pokud tomu tak je, je mi to fakt líto. Možná to třeba někteří mysleli dobře, ale stejně je mi z toho smutno. A pokud jste církev zažili takhle, tak já bych chtěl něco udělat. Já jsem duchovní, jsem pastor, jsem, dá se říct, reprezentant církve. A tak bych za všechny, kdo vám někdy ublížili, tím, že vám byli špatným příkladem, když vám byli spíš překážkou než pomocí na cestě hledání Boha, já bych se vám chtěl omluvit za ně. Prosím, přijměte moji omluvu. Ono je to těžké. Jak se říká, bylo by škoda vylít vaničku i s dítětem. Filipienci ve své knize Zklamán Bohem říká, ve vaničce kolem existence Boha je nepochybně spousta kalných vod. Svaté války, inkvizice, obětování zvířat i lidí, pověry, nesvoboda, dogmatismus, nevědomost, pokrytectví, svatouškovství, strnulost, krutost, pálení knih i čarodějnic, inhibice, strach, konformismus, chorobný pocit viny, šílenství, seznam je téměř nekonečný. Udělal však toto všechno Bůh lidem, a nebo lidé Bohu? Je naprosto zjevné, že víra v Boha je často destruktivní a dogmatická. Spočívá tedy problém v tom, že lidé mají sklon věřit v Boha, anebo v tom, že mají sklon k dogmatismu. Každý, kdo zná nějakého nezvratně přesvědčeného ateistu, se mnou bude asi souhlasit, že takový člověk může být ve své nevíře právě tak dogmatický, jako kterýkoliv jiný ve víře. Potřebujeme se tedy zbavit víry v Boha, anebo dogmatismu. Pro křesťanství je naprosto ústřední postavou Ježíš Kristus. Samo slovo křesťan není, jak by se mohlo zdát, odvozeno od slova křest, ale od slova Christos, Kristus. Potom tedy křesťané znamená kristovci, lidé, kteří následují Krista a chtějí být jako on. Je tedy každý člen nebo představitel církve kristovcem? To rozhodně ne, nebo rozhodně ne automaticky. Rozumíme tomu tak, že obrazně řečeno Bůh má pouze syny, ne vnuky. Co tím myslím? Člověk může zdědit víru po rodičích, ale nemůže zdědit zkušenost. Zkušenost je od slova zkusit nebo zakusit. A to musí každý osobně. Dá se tedy říci,
že Bůh ve své snaze o záchranu lidstva podstoupil taková tři velká ponížení. Prvním bylo Kristovo vtělení, kdy na sebe vzal omezení lidského těla. Druhým byl Kristův kříž, kdy zakusil potupu veřejné popravy. A tím třetím ponížením, tím je církev. V takovém strašlivém sebezapření Bůh svěřil svou pověst obyčejným lidem. Jak křesťané věří, Ježíš Kristus přišel proto, abychom poznali Boha nějak jinak, než jsme ho mohli poznat sami. My ho určitě můžeme nějakým způsobem poznávat z přírody nebo ze svého svědomí, ale poznat ho jako otce. Jako otce, kterému každý jeho zatoulaný marnotratný syn hrozně moc chybí, kterého každý den vyhlíží a když se konečně vrátí, nezahrne ho výčitkami, ale obejme, políbí a vystrojí mu hostinu na přivítanou. Tak takhle poznat Boha jsme mohli jenom tím, že nám o něm Ježíš řekl. A skrze církev se Bůh dává poznat ještě nějak jinak. Dává se poznat jako otec, který z těch marnotratných synů, kteří se vrátí zpátky, učiní spolupracovníky na svém díle. Vypadá to totiž, že se rozhodl nedělat sám nic, co může delegovat bytostem, které stvořil. A tak nás nechává pomalu a nemotorně dělat to, co by sám dokonale zvládl během okamžiku. Delegování vždycky zahrnuje určité riziko. To asi dobře ví každý, kdo to někdy zkusil. V zásadě existují dva typy delegování. Delegování typu přines a delegování typu správce. Pro mě samotného delegování není nic snadného. Já jsem perfekcionista a když už deleguju, tak spíš tím typem přines. Ale Bůh to riskl a deleguje tím typem správce. Třeba v Bibli někdo říká, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. To je ale strašné riziko. Bůh vám domlouvá našimi ústy. To představuje nebezpečí, že to zkreslíme. Že zkreslíme to, jaký doopravdy je. Že to jeho poselství překroutíme. Otroctví, křižácké výpravy, pogromy na Židy, kolonialismus, války, Ku Klux Klan. Všechna tahle hnutí si dělala nárok na Kristův souhlas. Svět, který Bůh chce milovat, svět, kterému Bůh domlouvá, ho možná vůbec nevidí a možná mu v tom brání naše vlastní tváře. A přesto Bůh toto riziko podstoupil. A protože to udělal, svět ho bude poznávat především skrze křesťany. A lidé to skutečně dělají. Posuzují Boha podle jeho pozemského personálu. A do jisté míry je to oprávněné. Bůh to tak chtěl. Když byl Ježíš tady na zemi, tak řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. Jenomže teď už tu není. A přitom dál platí jeho další slova. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. To je vůle mého Otce, říká Ježíš, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Jak mohou lidé dnes vidět Syna, když Ježíš už je u Otce? No mají tu podobu jeho Syna vidět na nás. Jak to čteme na jiném místě v Novém zákoně, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna a tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Základní boží vůle pro nás je, abychom lidem kolem nás viditelně zjevovali charakter neviditelného Boha. Jak to kdysi vyjádřil Dietrich Bonhoeffer, církev není nic jiného než část lidstva, v níž Kristus skutečně dostává podobu. To znamená, měli bychom žít tak, aby ti, kdo znají nás, ale neznají Ježíše, toužili jeho poznat, protože znají nás. A to je hrozně těžký. Je v tom obrovská důvěra, obrovský riziko, že nám to Bůh svěřil. Prostě si Bůh církev vybral jako prostředek, kterým se chce lidem dávat poznat. A ani my lidé svými chybami a neproměněností doufejme nedokážeme zastřít to, jaký Bůh je. Ale ještě z toho plyne jedna věc. Je důležité si uvědomit, že odmítnout církev znamená odmítnout Krista. Odmítnout Boha samotného. On řekl, kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, ten přijímá toho, který mne poslal. Myslím, že totéž vidíme na příběhu Saula, pozdějšího apoštola Pavla, který se stal mimo jiné autorem 1/3 Nového zákona. Čteme, Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit.
Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhlé světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale uvědomme si, Pavel přece nikdy nepronásledoval přímo Ježíše. Ale Ježíš to tak bral, protože pronásledoval církev a církev je tělo Kristovo. Aniž si to lidé uvědomují, stejné to je i lhostejností nebo pohrdáním církví. Pro Ježíše je to lhostejnost nebo pohrdáním samým. Proto, pokud si nejste jisti, jak byste odpověděli na tu otázku, je vám v poznávání Boha a vztahu s ním církev spíše pomocí nebo překážkou, myslím, že opravdu není nic důležitějšího, než to zkusit zjistit. Krásně to vystihl Filipiansi ve své knize Proč se obtěžovat s církví. Cituji: Je to stará velká loď, Bile. Skřípá, houpe se a kolébá a občas se ti z ní chce zvracet. Ale dopluje tam, kam míří. Vždycky tam doplula a vždycky tam dopluje až do skonání věku. S tebou nebo bez tebe. Saul z Tarzu, prominentní žid, později apoštol Pavel zjistil, že tím, že pronásleduje církev, takže to Ježíš bral jako akt proti sobě. A to způsobilo, že později zapsal do Bible, jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo. A jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Nebo v jiném svém dopise napsal, že máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část těla plní úkol, který jí náleží. Je vidět, že to pro něj byla velmi důležitá zkušenost, že si uvědomil, že právě protože církev je tělo Kristovo, tak přijímat Krista znamená přijímat i církev. Že nelze přijmout Ježíše jako hlavu a přitom odmítnout jeho tělo. Nebo jak říká C.S. Lewis ve své knize K jádru křesťanství, Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi, kteří jsou dobří jako jednotlivci, ale také lidi, kteří jsou sjednocení v určitý celek, kde se navzájem milují, pomáhají si, ukazují Boha jeden druhému. Na jednu stranu určitě platí, že každý člověk může vnímat Boží přítomnost individuálně a do značné míry jedinečně. Ale co když je poznávání Boha jako skládačka puclí? Čím více dílů, tím méně se na jednotlivých kouscích pozná, co představují. Ale když se začnou skládat s ostatními, obraz začíná být patrnější. Pak by totiž platilo, že je tu ještě nějaká hlubší rovina zakoušení Boží přítomnosti, která je dostupná pouze společenství. A společenství začíná minimálně dvěma lidmi. Zdá se, že přesně o tom mluví Ježíšova slova, když řekl, kde jsou dva nebo tři shromáštěni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Určitě se vnucuje otázka, proč je tedy tolik různých církví. Je to pravda, církví je skutečně mnoho a podle mého názoru je to díky lidské neproměněnosti. Protože Ježíš se modlil za něco jiného. Máme zapsanou jeho modlitbu, když říká, prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. No, myslím, že tohle máme ještě před sebou. Ale nemá cenu hledat tu jedinou pravou církev, protože kdyby se to člověk snažil celé obsáhnout nejprve, než si vybere, tak mu hrozí nebezpečí, že to mine. Obrazně řečeno, než byste v celém supermarketu přelouskali všechny nápisy na obalech potravin, můžete zemřít hlady. Na druhou stranu věřím, že ten fakt, že těch církví je skutečně hodně, že si Bůh dokáže použít i k dobrému. V dopisu Efeským apoštol Pavel píše, že Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. A to slovo, které je zde přeloženo mnohotvarý, znamená v tom původním jazyce také pestrý, rozmanitý, nápadný rozmanitostí barev a forem. Mně z toho plyne, že má-li být poznat na církvi, že Boží moudrost je mnohotvará, pestrá a rozmanitá, musí být rovněž církev mnohotvará, pestrá a rozmanitá. A to myslím, že se docela děje právě tím, že těch církví je hodně.
Takže Bůh se rozhodl dát se lidem poznat i skrze církev. A pokud jste někde zažili aspoň trošičku společenství, které vás neohrožovalo, nesnažilo se vás osekat všechny podle stejné šablony, které na vás nějak dobře zapůsobilo, v něčem vás obohatilo, doplnilo, pak jste zažili aspoň kousíček toho, co by měla být církev. Duchovní domov. Místo, kde ti rozumí.

Další zamyšlení uslyšíte opět zítra v 6 hodin 45 minut. Autor Karel Hřežábek si připravil téma Život jako příběh.

Mám tu pro vás jednu pozvánku. Od neděle 2. do soboty 8. srpna proběhne letní soustředění dětského pěveckého sboru EFATA v Litomyšli. Registrace sice není možná, je plno, ale já vás chci pozvat na jejich závěrečný koncert, který se uskuteční v Litomyšli v Bílém kostele povýšení svatého kříže u klášterních zahrad. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin.

Zvu vás k pořadu Čtení z Bible. O lásce k bližním, ale i o varování před falešnými učiteli nám bude zvěstovat druhý list Janův. Čte Jan Potměšil z překladu Bible pro 21. století.

Druhý list Janův. Já, starší, píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě. A nejen já, ale všichni, kteří poznali pravdu. Kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista, Otcova Syna. Ať je s vámi v pravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce. Prosím tě tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku. Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku. A tak podle něj žijte. Do světa vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom nestratili to, oč jsme usilovali. Nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu, ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že k vám budu moci přijít a promluvit s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Amen.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lidem Dany, jak Daniel, budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Za několik minut nám 16. hodina na Rádiu 7 nabídne reprízu anglické rozhlasové konverzace Live Plus s Elzou.

Znělka odpoledního vysílání Rádia 7 ohlásila 16. hodinu. Máme teplotně vyšší čtvrtek, 30. července. A z brněnského studia vás zdraví Klára Litterová. Probírat téma rodiny, blízkých i vzdálených příbuzných, ale také rozdílů a podobností v kultuře britské a české, bude nyní Elza v rozhlasové konverzaci Live+.

půl páté vám na Rádiu 7 nabídneme čtvrteční ranní telefonát. Nahlédneme do fungování komunity Bétel a znovu si připomeneme její službu.

Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Evangelium podle Jana, 18. kapitola, 36. verš.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Nahlédneme teď do fungování komunity Bétel. Střih ranního telefonátu komentuje Pavel Kohl. Hostem je Veronika Tichá.
1: Dáváme závislým lidem příležitost k životní změně. Tak zní poslání komunity Bétel, která poskytuje pobytovou péči mužům i ženám, kteří chtějí bojovat se závislostí na alkoholu nebo drogách. Více se o této službě dozvíme od Veroniky Tiché, která spolu se svým manželem Petrem stojí u jejího vzniku a rozvoje už od začátku. Dobré ráno, Veroniko, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve prosím přibližte posluchačům, kteří o Bételu slyší poprvé, co je posláním této služby.
2: Tak naším posláním je dávat lidem závislým na alkoholu nebo drogách nebo třeba automatech příležitost k opravdové životní změně a hlavně jim představit křesťanství. Nejde nám jenom o to, aby přestali pít nebo brát drogy, ale chceme jim pomoct k tomu, aby mohli svůj život postavit na pevných základech, ať už obnovit vztahy, naučit se nést odpovědnost, získat pracovní návyky nebo právě objevit smysl života. A protože jsme křesťanská terapeutická komunita, tak věříme, že člověk potřebuje uzdravení nejen ve svém chování, ale i v srdci. A proto je přirozenou součástí našeho programu i víra. My nikomu nevnucujeme, ale nabízíme lidem prostor, aby mohli Boha poznávat a sami se rozhodnout, jakou roli bude víra v jejich životě hrát. Takže cílem programu Bételu není jen abstinent, naším cílem je člověk, který dokáže žít svobodný, zodpovědný a naplněný život a z našeho pohledu nejlépe, když je to s Ježíšem.
1: Bétel má v České republice už celkem dlouhou historii. Jak tento příběh začal a co se za ty roky změnilo?
2: Tenhle ten příběh začal před 21 lety. Náš Bétel je součástí mezinárodní organizace, která nám poskytla tým, kde byl jeden Němec, jeden Portugalec a 3 Angličani. Takže jsme začínali s velkou vizí, 2 malejma dětma a týmem 5 bývalých závislých, který neuměli ani slovo česky. A začínali jsme v Rujně na kraji Kralup nad Vltavou, kde netekla voda a nebyla tam pořádně ani elektrika. Ale ten dům jsme zrekonstruovali, postupně jsme se učili pracovat tady v Čechách, protože jsme se to všechno naučili v Anglii, kde jsme byli 6 let. A postupně ta komunita rostla a hlavně jsme viděli, jak se mění lidský životy, protože všichni naši další vedoucí už potom byli Češi, kteří se vyléčili v naší komunitě a našli víru vlastně v Pána Ježíše Krista. A když se dneska ohlédneme, tak vidíme neuvěřitelný, nádherný příběh Boží milosti, který teda nebyl vždycky lehký, ale za těch téměř 21 let prošlo Bételem přes 500 lidí.
1: Poskytujete zázemí mužům i ženám, kteří chtějí bojovat se závislostí. Jak vypadá takový běžný den člověka, který k vám přichází?
2: V tuhle chvíli funguje velmi dobře naše mužská komunita. V ženské komunitě máme jenom 2 ženy, protože v tuhle chvíli nepřijímáme nový ženy do programu, ne protože by nebyl zájem, ale bohužel nemáme vedoucí. Ale zpět teda k otázce. Běžný den je postavený na pravidelném režimu. Všichni společně pracujeme v našich sociálních podnicích. Máme dobročinný obchod s nábytkem a potřebama pro domácnost, máme stěhovací firmu, máme truhlářskou dílnu a čelovnictví, takže ta práce je velmi důležitou součástí programu. Denní rytmus je koncipovaný tak, aby co nejvíc odpovídal běžnému životu i mimo komunitu, protože všichni ráno vstanou, postarají se o sebe, poklidí, jdou do práce, budou vztahy s kolegama, s přátelema a v komunitě je to stejný. Jen je to trošku méně spontánní a víc plánovaný. Takže ráno máme nějaké skupinové setkání, večery některé jsou volné, jindy jsou různé kurzy, ať už vzdělávací, diskuzní, většinou vlastně zaměřený na léčbu nebo na víru. Mluvíme o vztazích, řešíme vlastně konkrétní životní situace a společně třeba čteme i Bibli. A nejenom tak, že bychom jako hledali nějaký studium biblických textů, ale spíš hledáme v Bibli životní situace, jak lidi reagovali při selhání nebo jak odpouštěli. Učíme se z konfliktů, který tam jsou a vlastně hledáme z toho zdroje pro to, který můžou pomoct změnit jejich vlastní život. No a nebo třeba taky pořádáme někdy kurzy alfa, kde můžou bezpečně klást otázky o víře, o Bohu nebo o smyslu života.
1: Máte nějaké příběhy těch lidí, kteří prošli komunitou Betel? Můžete nějaké zmínit?
2: Příběhů je hodně a ten příběh se většinou opakuje, protože k nám přijdou třeba s igelitkou z ulice, nic nemají a většina z nich říká, že jim to u nás nepřipadá jako rehab, ale spíš jako rodina nebo rodinný podnikání, rodinná firma. A když zmíním konkrétně, tak třeba příběh, nebudu říkat jméno, jedné dívky, která přišla, nebo ženy, bylo jí 35, když přišla, nikdy vlastně na úplný dno nespadla, vždycky chodila do práce, ale brala čím dál tím víc drog, pila hodně alkoholu, bývala opilá v práci i po práci, nedařily se jí vztahy. Přišla k nám vlastně před 2 lety a právě při jednom kurzu Alfa došla k závěru, že Ježíš je neuvěřitelně cool týpek, jak ona říká, a uvěřila v Pána Ježíše a její život se radikálně změnil. Teďka vlastně je zpátky v kontaktu s rodinou, má velmi dobrý vztahy a funguje i jako součást našeho týmu.
1: Co je u vás nového? Na čem pracujete?
2: V prosinci jsme dokončili rozšíření mužské komunity a díky nový čističce odpadních vod, kterou jsme mohli nainstalovat, tak jsme mohli rozšířit kapacitu našeho domu, takže máme o 8 postelí navíc a můžeme přijmout teda i o 8 mužů navíc. A teď je naším úkolem hlavně vychovávat nový vedoucí, protože mít budovy a postele nestačí. To nejcennější jsou lidi, kteří jsou ochotní vlastně ty druhý doprovázet. A právě do toho jejich rozvoje teď investujeme nejvíc energie. Komunita vždycky prosperuje nebo padá na kvalitě a charakteru vedoucích. A protože naši vedoucí vždycky vlastně rostou u nás, přijdou závislí, poznají Ježíše, jejich život se změní a prožijou povolání pomáhat dál a zůstanou součástí té komunity a činí učedníky, tak to, aby jsme vychovávali vedoucí, je to nejdůležitější, co děláme. A když chceme navýšit kapacitu, tak to je to, na co se teď soustředíme, protože to se prostě nestává přes noc. A náš program je své pomocnej, takže lidi si pomáhají navzájem, nejsou tady vzdělaný odborníci, takže si pomáhají svým příkladem a zkušeností, takže my se hodně soustředíme na rozvoj lidí, kteří teď v Betelu jsou. Taky investujeme hodně energie do komunikace, jsme aktivní na sociálních sítích, které děláme zábavně a moderně a vůbec jako se snažíme prostě tu neziskovku rozvíjet.
1: Když se podíváme do budoucna, jaké lidi nebo jakou podporu byste nyní potřebovali získat, aby ta služba mohla růst dál?
2: Tak my v první řadě teďka hledáme člověka, který by převzal oblast fundraisingu. V našem případě to není člověk, kterýmu řekneme, tady máš stůl a jestli neseženeš milion, tak nebude na tvůj plat. Takhle to neděláme. Máme vlastně fundraising jako přirozenou součást našeho fungování. Takže náš fundraiser nebude na věci sám. Ale měl by to být komunikativní a kreativní člověk, který má rád lidi a pomůže nám rozvíjet vztahy s našimi dárci a taky získávat dárce nové. A druhou velkou modlitbou jsou 2 ženy, které by cítily povolání vést ženskou komunitu. Ženy, které potřebují naši pomoc, opravdu nouze není, naopak už dříve jsme museli některé odmítat. Nechybí nám ani budova, ani program, dokonce máme 1 ženu, která se u nás vyléčila a ráda by pomáhala a byla součástí týmu. Ale chybějí nám ženy, které by mohly tu komunitu převzít, vést, určovat vizi, být opravdovýma vedoucíma. Takže pokud by někdo z posluchačů cítil, že ho Bůh do podobné služby volá, ať už být fundraiserem nebo vést vlastně ženy v komunitě, tak budeme moc rádi, když se nám ozve. Protože věříme, že Bůh stále povolává lidi, kteří jsou ochotní měnit svět tím, že budou měnit život jednoho člověka po druhém.
1: Děkuji za představení komunity Betel, kež to může být i inspirací pro druhé pracovat na sobě, vidět, že Ježíš mění životy. Děkujeme za představení Veronice Tiché.

Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Galatským 5, 22 a 23.

Pohádky pro vaše děti z dětských webových stránek Rádia 7 na vás čekají na adrese deti.radio7.cz. Využijte letní čas a objevte dětský čas s Rádiem 7.

Před námi je 17. hodina a vaše děti pozvu k pořadu Kormidlo. To otevře knížku Beze slov na další stránce. A vyprávět nám bude tentokrát bílá barva. O čem všem? To už vám poví kormidelnice Petra. Z Rádia 7 se s vámi z odpoledního vysílání loučí a pokojný den přeje Klára Literová.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Ahoj, moji milí malí námořníci. Vyplouváme s kormidlem na moře plné pohádek, vyprávění, písniček, hádanek, říkanek a nápadů. Můžu vám trošku napovědět, že dneska si v Piškotkách budeme povídat o radosti a taky o čistotě. Ale nebudu ještě předbíhat a raději vám pustím tuhle písničku.

Srdlikají ptáčci z jara, mráz odešel spát. Zvířátka se probouzejí, dostávají hlad. Pán Bůh o ně postaral se v tomto jarním krásném čase. Vzbudil pro ně trávu polní, rozpučel sad.

0: Léto.
1: Podzim.
0: Zimu.
2: I na cestu do ráje.
3: Tak už vám taky před domem na zahrádce nebo v parku cvrlikají ptáčci. Mě to vždycky moc potěší, když vyjdu ráno z domu a slyším, jak ptáčci zpívají. Hned mám z toho dobrou náladu. A my se dnes podíváme na naše dnešní hýbanky. Jsou to takové říkanky pro pusinku, kterými si procvičujeme ta naše mluvidýlka, tu naši pusinku, aby jsme uměli dobře mluvit. Písmenko, o kterém se dneska budeme v hýbankách bavit, je docela jednoduché napsaní. A dá se i docela jednoduše předvést. Když si sednete a natáhnete nožičky před sebe, tak z boku vypadáte docela tak jako to písmenko, o němž si budem dnes povídat. Schválně to zkuste před zrcadlem. Sednout si pěkně rovně a natáhnout před sebe nožičky. No ano, vypadáte jako písmenko L. Tohle písmenko potřebujeme, když chceme říct třeba loupáček nebo lyže a taky lízátko, léto, letadlo nebo loď. A když ho chceme vyslovit, musí se náš jazyček opřít pěkně špičkou nahoře v pusince a rychle sebou mrsknout dolů. A je tady L. Tak pojďte si to zkusit se mnou. L, l, l, l, l. Pěkně jazyčkem kmitáme. L, l, l, l, l. No, jde vám to krásně. No a teď mě napadá, kdybychom neuměli písmenko L, to bychom si nemohli ani zpívat. La, la, la, la, la. A tady je říkanka, kde je spousta písmenek L. A dalo by se říct, že je to říkanka o Michalovi a Milanovi, co byli velcí kutilové a pořád v dílně něco dělali a kutili. Tak poslouchejte. Michal v dílně piloval a potom lodě maloval. Namaloval loď jak dům. Loď popluje k tuleňům. Milan lepí letadlo. Nejlépe mu dopadlo. Letadlo teď letí, letí a u Milana je houf dětí. Schválně, jestli si vzpomenete, kolik dopravních prostředků jsme tady v té říkance vyjmenovali. V říkance se schovávala, pokud si dobře pamatuju, jedna loď a jedno letadlo. Tedy dopravní prostředky, které začínají na písmenko L. A jestli pak si vzpomenete ještě na některý, který začíná na L. No jo, třeba lokomotiva. To je ten první vagón, co vede vlak. Vlastně to není vagón, to je ten vedoucí vůz. Tak. No a taky lyže. To je dopravní prostředek, který sice nejede sám, ani nepotřebuje benzín, ani uhlí, ani nic jiného. Poháníme ho sami, za to když se s ním sviští pěkně ze svahu po sněhu, tak to je úplná paráda. Tak si to zopakujeme. Loď, lokomotiva, letadlo a lyže. A teď tady mám pro vás jednu hádanku. Jestli pak víte, která houba se jmenuje stejně jako zvíře, které má rezavý kožíšek a uši. Ale tahle houba nemá rezavý kožíšek a uši a přece jí to v lese sluší. No správně, je to liška. Je to název pro houbu i pro zvíře. A ještě mám jednu hádanku. Jestli pak víte, který ptáček se jmenuje stejně jako zmrzlina na dřívku? To je chyták, co? Je to ledňáček. No a pak máme ještě na L další zvířata. Máme ještě labuť, losa, lachtana, ledního medvěda, lasičku, lva a

Posloucháte Kormidlo, v něm posloucháme písničku o lenochodovi a taky jsme si rozhýbávali pusinku s písmenkem L. No ale málem bychom zapomněli pozdravit všechny děti, jejichž jména začínají na písmenko L. No tak to hned napravíme. Zdravíme všechny Laďky a Ladislavy, Libory, Lucinky a Lucky, Lukáše, Lady, Lidušky i Leji, Leonky a Leontýnky, Leošky a Leopoldy a taky Lubory. A když už jsme byli u toho lenochoda, víte, že i některé děti si na něho občas hrají? A bývá to zrovna tehdy, když mají něco udělat hned teď, anebo u něčeho, co se musí dělat pořád dokola. Představte si, že i já takové děti znám. To se jim někdy strašně nechce. Neznáte to taky? A co pak se musí dělat každý den ráno, abychom byli do nového dne čistoucí, vonavý a upravení? Tak víte co? Já vám to připomenu hádankami. V každé hádance se skrývá jedna věc, kterou ráno určitě potřebujeme. Na tu první věc patří tahle hádanka. Čím víc se myje, tím je menší. Hádanka druhá. Nemá jazyk, nemá ústa a přece poví pravdu každému. Co je to? Hádanka třetí. Panáček se chlubí, že má ostré zuby a že v hustém hájíčku prokouše si cestičku. Co pak je to? No jasně, až sem už slyším všechny vaše správné odpovědi. Ráno si musíme přece česat vlásky. Tak to je ten panáček, co se chlubí, že má ostré zuby a že v hustém hájíčku prokouše si cestičku. To je hřeben. Musíme si také umýt oči studenou vodou a ruce teplou a k tomu potřebujeme mýdlo, které čím víc se myje, tím je menší. No taky si musíme čistit zoubky a nakonec všechno pěkně zkontrolovat v zrcadle. To nám přece poví každému pravdu, i když nemá ústa a jazyk. No a já vám tady povídám o tom umývání a čistotě. A to není jen tak náhodou. Jestli pak si vzpomenete, jak se jmenuje ta knížka, z níž si čteme v našich rozhlasových piškotkách. Správně, je to knížka beze slov a my už jsme si s ní třikrát četli. A taky víme, že má 6 barev. Tak si je pojďme teď společně zopakovat. První barva, to je barva zlatá. Zlatá jako sluníčko. Druhá je černá. Černá.

0: jako tma.
1: Třetí barva je červená. Červená jako krev. A čtvrtá? Čtvrtá barva je bílá. Bílá jako sníh. Pátá barva, to je barva zelená. Zelená jako jarní tráva. A poslední, šestá barva je barva modrá. Modrá jako nebe.

0: A to dnešní povídání bude o barvě bílé. A když je něco opravdu bílé, tak je to i čisté. Čerstvě vyprané tričko, zoubky po vyčištění, krajina zapadaná sněhem. Čistý je i list papíru, na který ještě nikdo nic nenamaloval. No a proto jsem vám taky povídala o té čistotě a umývání. Minule jsme si povídali o barvě červené. O tom, že Pán Ježíš za nás všechny umřel a nechal se potrestat za naše hříchy, tedy za všechno naše zlobení. Za všechno zlobení dospělých lidí i dětí. A o tom, že když tomu uvěříme, tak jsme i my čistí jako nově napadaný sníh, o tom budou dnešní piškotky. A že jste nikdy nepřemýšleli o tom, že člověk může být čistý i uvnitř, v sobě, že nestačí jenom čisté ruce, uši a obličej? Tak poslouchejte dnešní vyprávění od Zuzky a Míši.
1: Milé děti, jsem tady pro vás a proto, abych vám něco pověděla o bílé barvičce. Zkuste se rozhlédnout kolem sebe. Co je vždycky krásně bílé? Ano, bílé jsou mraky, které tancují na obloze. Je to radost lehnout si v létě do trávy a pozorovat ty malé beránky, jak poskakují sem a tam. Bílý je také list papíru. A pokud ho zrovna nepočmáráme nevzhlednými kliky háky, můžeme na něj nakreslit svou radost. Můžeme nakreslit něco, co nás těší a co máme rádi. Bílá je také barva sněhu. Zkuste zavřít oči a představit si stromy na podzim. Na podzim jsou všechny stromy veselé a strakaté. A když je prozáří sluníčko, je radost se na tu nádheru dívat. Jak čas běží, barevné lístečky se už neudrží na stromech a začnou padat do trávy. Přijdou podzimní plískanice, bláto a spousta špíny. Jej, ještě teď slyším některé maminky, že mají celou předsíň od bláta. A když už máme z té vší špíny úplně zkaženou náladu, když už nám vadí, že musíme stále drhnout boty, ve kterých jsme nechtíc dupli do kaluže, stane se něco moc zvláštního. Probudíme se do bílého rána. Vločky se vznáší ve vzduchu a všechna ta špína je přikryta běloučkým snížkem. Jaká radost a jaká nádhera. Pryč je špatná nálada, ta tam je zlost. Těšíme se, až vyběhneme ven a té bílé nádhery se dotkneme. Máme obrovskou radost, že to špinavé a zablácené je čistoučké a zářivé. Bílá barva nám prostě vypráví o čistotě a radosti.

Ale co to slyším? Co to na mě volá Kateřina? Že jsem na něco zapomněla? No ano, já hlava děravá. Ještě, že mi to Katka připomněla. Katka si totiž ráda hraje na svatbu. A proto si vzpomněla, že bílou barvu mají i svatební šaty. Každá slečna, která svatební šaty obléká, vypadá vždycky moc hezky, jako princezna. Nastrojená, upravená a čistá. A proč? No přece, aby neudělala ženichovi a svatebním hostům ostudu. Umíte si vůbec představit, že by nevěsta přijela na svatbu neučesaná, v roztrhaných špinavých šatech a s černou šmouhou na tváři? To by ten její ženich asi utekl. Ale na čistou, nastrojenou nevěstu je radost se dívat. Do hradu.

My už toho víme hodně o Zlatém městě. I o tom, jak krásně se nám v něm bude žít. A také toho víme hodně o hříchu, který představuje černá barva a který nám brání, abychom se vůbec mohli dostat do Zlatého města. A dokonce už víme, že Pán Ježíš zemřel na kříži, aby jeho krev, a ta má červenou barvu, mohla naše hříchy umýt a aby se před námi otevřely brány Zlatého města. A vy si teď určitě myslíte, že je to super a že už se můžeme jen a jen radovat a těšit se na ten čas, kdy nás Pán Bůh k sobě zavolá a dovolí nám ve Zlatém městě bydlet. A já vám teď prozradím jedno tajemství z té nádherné knihy, která je tajemství plná. Až přijdeme do Zlatého města, Pán Bůh pro nás uspořádá velkou hostinu. Pozve nás ke svému stolu, kde bude určitě mnoho dobrot. Bude to velká sláva. Andělé budou zpívat chvály a velebit Boha. A my se k ním přidáme. To bude nádhera. Jen si nezapomeňte, děti, obléci bílé svatební šaty. Bez nich by vás totiž na tu královskou hostinu vůbec nepustili.

0: že nevíte, kde takové šaty vzít. Ale to je jednoduché. Ty přece dostanete od Pána Boha. On sám vám bílé šaty obleče.
1: Erik už je má. Společně s námi se dozvěděl o zlatém městě a moc si přál, aby v něm mohl bydlet. Ale Erik byl moc neposlušný chlapec. Tahal kočky za ocas, vybíral ptáčkům z hnízda vajíčka a dokonce střílel trakem po slepicích. Zkoušel nezlobit, ale pořád se mu to nějak nedařilo. Jednou se mu zalíbila úplně nová tuška Martínka, se kterým seděl v lavici. A když mu ji Martin nechtěl půjčit, tak mu ji jednoduše ukradl. S Erikem nebylo pořízení. Maminka nad ním stála a říkala si: Eriku, Eriku, jestli to tak půjde dál a budeš takto hřešit, skončíš v pekle. Ale Erik nechtěl skončit v pekle. Chtěl přece bydlet ve zlatém městě. A víte, co se stalo? Erik si jednou ráno pustil rádio. A zrovna, když jsme si povídali o hříchu a černé barvě. A byl moc smutný, když poznal, že cesta do zlatého města není pro ty, kteří mají srdce plné hříchu. A když Erik rádio poslouchal, držel zrovna v ruce tu ukradenou Martinovu tušku. A hned věděl, že se Martinovi musí nejen omluvit, ale také mu tušku vrátit. O všem zlém také řekl Pánu Bohu, a protože byl upřímný, krev Pána Ježíše všechny jeho hříchy umyla. Anděl zapsal jeho jméno do knihy života a Pán Bůh mu oblékl bílé šaty. Tedy ne, že by Erik stále chodil oblečený v bílém, ale to je tak, děti. Když se modlíte a když jsou vaše hříchy umyté, Pán Bůh vám obléká neviditelné bílé šaty. Vy je nevidíte, ale Pán Bůh je vidí. Dívá se z nebe na svět a hned ví, který člověk už může přijít na královskou hostinu.
0: Tak jestli už i vy, děti, máte oblečené bílé šaty, dávejte pozor, abyste si je neumazali. A vy už správně tušíte, že umazat vám je může zase jen a jen hřích. Tak radši dál od něho. Když se vám bude chtít odmlouvat mamince, raději hříchu řekněte, ať vás nechá na pokoji. Pošlete ho pryč a otočte se k němu zády. A kdyby přece jen vám ten hřích ušpinil vaše bílé šaty, poproste Pána Ježíše, aby vám je očistil. Pamatujte, na královskou hostinu můžete jen úplně čistí, protože čistota a bělost přináší obrovskou radost, která nás ve zlatém městě už nikdy neopustí. A to je konec našeho vyprávění. A my už víme, o čem nám vypráví bílá barva. O čistotě, radosti a velké hostině v nebi.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro děti a v něm si dnes povídáme o všem, co je bílé, čisté a taky jsme si hned na začátku opakovali písmenko L. A já tady mám teď pro vás písničku a potom pohádku o jednom zvířátku, které je bílé, čisté, krásné a ještě navíc jeho jméno začíná na písmenko L. Už tušíte? Ano, správně, je to labuť, královna mezi ptáky. Tak se pohodlně usaďte, protože tahle pohádka, tahle velká pohádka, bude opravdu dlouhá a napínavá. Ale ještě před ní písnička Labutě.

jedné zemi panoval král, který měl velmi sličného a dobrého syna, jejž nade všecko miloval. Tím více ale nenáviděla ho královna, jeho macecha. Ona neměla sice žádné vlastní děti, pro které by mu snad přednost záviděla. Ona jej toliko proto nenáviděla, že sama panovat chtěla, v čemž on jí jedinou překážkou byl, poněvadž otec pro velikou lásku svou v brzkém čase vládu mu odevzdat chtěl. K tomu však ona nechtěla vůbec přivolit. Věděla dobře, že by jí ani lest, ani jakákoliv chytrost, v kteréž to u krále velmi zběhlá byla, nic nepomohla. Hledala tedy pomoci v jiném prostředku, který byl mnohem hroznější. Její černé srdce bylo ale všeho schopno. Několik mil od hlavního města bydlela v lese stará čarodějnice, která daleko široko pro své čáry a tajné umění rozhlášená byla. K ní se královna uchýlila. Přestroje našla do lesa, ve kterém stará bydlela. Když přišla až na určené místo, spatřila jeskyni, u jejíhož vchodu dva draci hlídali. Ti, jak královnu spatřili, hned ze tlam a z očí oheň na ní sršeli. Ona se toho ale nelekla a silným hlasem na starou do jeskyně volala. Ta za malou chvíli vyšla a za ní dvě kočky, dvě sovy a jiní podivní netvoři. Co žádáš, královno? Ptala se jí čarodějnice. Královna, podivivši se, že jí žena poznala, řekla k ní: velmi mnoho slyšela jsem o tobě i o tvém umění, a proto bych ráda o pomoc tě prosila ve věci, na které mi mnoho záleží a za kterou bych tě královsky odměnila. Jestli to, co žádáš, stojí v mé moci, chci ti být po vůli, odpověděla stará, slíbené odměny nemohouc se ani dočkat. Poznala jsem, pravila královna, že máš nejtajnějších věcí známost. A proto skoro zbytečné bylo by povídat tobě, že mám syna neobyčejné krásy, kterého nenávidím, a jehož bych se ráda zprostila, protože mi cestu k trůnu zamezuje. Jestli tobě možno proměnit jej v jakékoliv zvíře a ode dvora vypudit, dám ti, co sama chtít budeš. To tě, arci, těžká věc, odpověděla po dlouhém rozmýšlení čarodějnice. Ale pokusím se o to. Zítra o polednách přijdu k tvému dvoru. Spokojena slovy těmito odešla královna z lesa. Druhý den v poledne přišla čarodějnice všem ostatním neviditelná ke královně, která v komnatě plná netrpělivosti čekala. Čarodějná žena, podpírajíc se o hadovitě stočenou hůl, promluvila k ní. Především musím mít od prince několik vlasů. To bude ovšem věc těžká, pravila královna, procházejíc se v myšlenkách po komnatě. Za chvilku ale odešla do zahrady, kde se princ poledního času obyčejně zdržoval a kde náhodou také tenkrát pod stromem libě spal. Jak ho spatřila, byla ráda, že tak brzy a tak lehko k vlasům přijde. I běžela to staré povědět, která bez meškání spícímu princovi ostrými nůžkami opatrně několik vlasů ustřihla. Byl tě ale princ ten tak krásný, že ho i tomu zatvrzelému srdci čarodějnému líto bylo. Pročež umínila si, že ho nechce navěky zničit, jakž královna byla nařídila. Když opět do zámku přišla, uzavřela se v jednom pokoji a tu čáry své prováděla. Princ spal pokojně. I zdálo se mu, že se k němu blíží škaredá žena, která černou holí se ho dotýkajíc praví: proměň se v krásnou bílou labuť s citem však člověčím. Zpěv tvůj buď tak líbezný, že kdo tebe uslyší, každý si tě zamiluje. Získáš-li si v té podobě srdce nejkrásnější princezny, aby tobě kvůli mocným princem pohrdla a tebe za manžela pojala, budeš vysvobozen. Ta však, jež příčinou je tvého zakletí, v tu chvíli ve škaredého pavouka se promění.
Poděšen tímto ukrutným snem, mnul si princ oči, aby ze spaní procitl. To, když se mu podařilo, lekl se náramně, neboť viděl, že je v labuť proměněn a že po jezeru plyne.

i počal naříkat zpěvem tak bolestným, že se všichni z celého zámku zběhli a tu labuť poslouchali. Sám král přišel a slyšel s bolným citem zpěv ten labutí. Ubohý neměl ani zdání, že je to jeho vlastní milovaný syn. Zakletý princ loučil se s otčinou a plaval dále. Nevěděl, kam má jít, aniž chtěl doma zůstat. Král se zatím zháněl po synovi, avšak nadarmo. Nikde ho nenalezl. I byl nářek a pláč po celém království. Umínil sobě tedy král, že se optá staré čarodějnice, zdali by ona věděla, kam jeho syn se poděl. Ta mu pověděla pravdu, ačkoliv neřekla, že ona a královna jsou toho příčinou. I naříkal král a smutek ani odložit nechtěl, dokud by syn vysvobozen nebyl. Ten plaval pořád dále a dále, až přišel z jezera do veliké řeky, kde viděl mnoho, přemnoho ptáků, kteří si povídali, kde byli a co viděli. Tu si vzpomněl, že mu baba řekla, najde-li princeznu, která si ho zamiluje a za manžela vezme, že bude vysvobozen. I umínil si hledat panu, která by nejkrásnější byla na celém světě. Přimísil se tedy mezi ptáky a vyptával se jich, zdali by některý z nich o takové princezně nevěděl. Ale žádný mu zprávu jistou dáti nemohl. Věděliť sice o krásných princeznách, ale žádná z nich nebyla by mohla nejkrásnější slouti. Plaval tedy dále, až přišel k moři, kde množství vlaštoviček lítalo. I ptal se jedné, zdali by ona o takové paně věděla. Slyšela jsem o jedné paně, zaštěbetala vlaštovička, která je nejkrásnější na celém světě, ale nevím, kde se zdržuje. To já ti povím a chceš-li, také tě tam dovedu. Zavrkal divoký holub, jenž poslední slova jejich zaslechl. Já vím o té krásné princezně. Bývám tam někdy a vždy z její ruky nejlepších jídel dostávám. Jsi-li svolný, ukážu ti k ní cestu.

Labuť byla radosti plna, že se dověděla o paně, která by ji vysvobodit mohla. Sivý holoubek se do povětří vznesl a s labutí v dáli odletěl. Dlouho letěli. Dříve než onu zem, kde ta krásná princezna s otcem přebývala, uhlídali. Jednoho dne z rána ale holoubek radostí křídly zatřepal, když zámek královský spatřil. Zde je to tedy. A tam v té zahradě je rybník, kde se vodní ptactvo zdržuje, a na těch krásných stromech zase my si poletujem. Odpoledne přijde princezna a přinese nám v bělonkých rukou hojnost potravy. Spustíme se tedy do té zahrady a tam ji očekávejme. Jak řekl, tak učinil. Když po hladině křišťálového rybníku královská labuť plavala, počala zpívat. Dcera králova jménem Lída dívala se právě z okna. Co to za libie bolestný hlas, pravila sama k sobě, kdo to tu tak překrásně zpívá? Tu přilítl k oknu holoubek a zaklobal zamyšlené paně na rameno. Hleď, hleď, kde pak jsi se tu vzal? Chce se ti jíst? I podávala mu jídlo, ale holub poletoval dál a dále a vábil princeznu za sebou po zahradě, až k rybníku přišla. Ach, to tě překrásná labuť, vzkřikla. A na holoubka zapomenuvši, k labuti běžela a sladká zrna jí podávala.

Princ užasl nad krásou té ženy a cítil, jak mu srdce pod sněhobílým peřím bije. Nebyl ť Arci na takovou stravu zvyklý, ale z její ruky byl by všecko vzal. Zpívej, krásná labuti, ještě jednou zaspívej, prosila Lída. I nedala se k tomu dlouho pobízet. Přívětivě své krásné oko k ní pozvednuvši, počala tak líbezně pěti, že Lídě divně okolo srdce bylo. Nemohla ani uvěřit, že by to hlas ptačí byl. Tu přišel i sám král a též se tomu krásnému zpěvu podivil. Od té chvíle princezna nejraději u rybníka sedala a s labutí se bavila a ta rozumná a zamilovaná labuť se také nikomu jinému hladit nedala, než Lídě. A když z vody ven vyšla a princezně u nohou, ba i na klíně ležela, červeným zobákem její bílé ruce a růžová ústa líbajíc, přála si Lída, aby labutí nebyla. Dlouhý čas již trávil princ na krásném ostrově. Tu přišla jednoho dne Lída k němu a počala si tuze naříkat. Zpívej, drahá, zpívej, abys ten bol ze srdce mého zahnala. Ach, pomyslí jen, mám si vzít prince, jehož milovat nemohu. Tu se lekl princ velice a v tesklivém zpěvu svůj bol pronášel.

Nedlouho za Lídou přišel její ženich, krásný to a bohatý princ. Jakmile jej zakletá labuť spatřila, začala tak divně a zoufale křičet, že ten si uši zacpav i hned utéci musel. Lída však srdečně poděkovala. Večer seděla princezna u okna a rozmýšlela, jak by se nemilého ženicha zprostila. Neb druhý den již měla s ním buďto zasnoubena, aneb navždy otcovského domu zbavena býti. To ji vytrhl z jejího rozmýšlení sivý holoubek silným do ramena klobnutím. Já ti dám dobrou radu, pravil k ní. Zítra zvol bílou svou labuť za manžela. Uděláš dobře a vysvobodíš krásného prince. Na to uletěl. Princezna nemohla se ani z podívení vybrati. Tu slyšela zase bolestný zpěv labutí a pocítila v srdci svém, že to nemůže pouhý nerozumný pták býti. Upokojena ulehla na lože. Labuť však plavala a naříkala celou noc, neboť přišla doba, kdy se její vysvobození rozhodnout mělo. Zvolí-li princezna prince, umínila sobě, že smrtí zahyne, jelikož bez ní a v takové podobě byl by jí život hrozný. Jak se rozednívalo, nastal velký zhon a hluk po celém zámku. Hosté přijížděli a všude se přípravy k zasnoubení strojili. Jen princezna na to nemyslila. Když se přiblížila hodina a ona již v bílém šatu drahými kameny a perlami ozdobena a přichystána čekala. Přišel otec a ženich, též v samém zlatě a stříbře ustrojený pro ni, aby ji do velké síně vedli. Nikoli zde, pravila, když tam přišli. K rybníku pojďte, tam vám rozhodnutí své vyjevím. Šli tedy do zahrady až k rybníku. Ulekla se labuť a myslila, že se již Lída s ní rozloučit přichází. Ta však pravila. Nemohu si, otče, vzít ženicha, kterého si mi ustanovil, a raději se od tebe odloučím, budeš-li na svém stát. Dovol ale, abych do svého zajetí tuto labuť vzít a s ní se zasnoubit směla. Král již myslil, že se dcera rozumu pozbyla. Ta však pěvce k sobě zavolala a do náručí ho tiskla. Ty jsi můj ženich a nastávající manžel. Sotva to dořekla, přivinul jí k srdci krásný jinoch a místo červeného labutě na zobáku líbaly jí růžové jehorty. Všichni ustrnuli. Lída však v srdci vroucně holoubku za dobrou radu děkovala. Když se princ z jejího náručí vyvinul, přistoupil ke králi a všecko mu řekl, jak se to s ním stalo. Král tomu však věřit nechtěl, ale když dcera prosit začala a princ se sám v rukojemství dával, chtěl-li by král k jeho otci poslat, tu konečně svolil. Odbytý ženich nemeškal déle, ale hned odejel.

Zasnoubení milenců slavilo se hlučně a skvostně. V noci, když princ do své ložnice přišel, viděl holoubka na okně sedět. Ty dobrý ptáčku, pravil k němu princ, tobě jedině za všechno děkuju. Pověz mi, kdo jsi, vím, že nejsi všední pták a rád bych se ti odsloužil. Já jsem byl u tvého dědečka ve službě, řekl holoubek. A když umřel, přišel jsem k jednomu čarodějníku, který mě svou dceru za manželku dal a umění svému naučil. Nemohl jsem na tvůj rod zapomenout a proto jsem po smrti aspoň blíže města, kde tvůj otec přebývá, se usadil. Vídával jsem tě často a mnoho neštěstí od tebe odvrátil, poslední však jsem nemohl odstranit, protože to v mé moci nebylo. Když však stará čarodějnice tvou krásou obměkčena výjimku při tvém zakletí učinila, předsevzal jsem si, že ji vyplním, což se mi také poštěstilo. Tvá matka se v pavouka proměnila a jakmile tebe na trůně uhlídá, zlostí pukne. Otce jsem ovšem spravil a již je na cestě tobě vstříc. Buď šťastný a vzpomeň si někdy na mě. Nemám žádného a o samotě dlouho živ nebudu a proto odměny nežádám. Dříve než se princ vzpamatovat mohl, byl staroušek pryč.

Druhý den se mladí manželé s otcem rozloučili a jeli k otci princovu. V půli cesty se s ním setkali. I vítal tě s velkou radostí syna i dceru. Když přijeli domů, byl princ hned za krále zvolen. Jak holoubek řekl, tak se stalo. V pokoji královny nebylo po změně princově nikoho vidět, nežli škaredého pavouka, který se při zvolení nového krále rozpukl. Mladý král poslal slavné poselství pro otce manželčina a když přijel, hlučné a radostné hody se slavily, přičemž král nařídil, že se v celé jeho zemi žádný holub zabít nesmí, na věčnou památku jeho vysvobození. V královském rybníku se mnoho a mnoho labutí na památku chovalo, které královna sama krmívala. Ale žádná neuměla tak krásně zpívat, jako ten zaklatý princ.

Jaro, jaro, kde se vzalo? V peřinkách se vyspinkalo, v kalužích se vykoupalo, větvičkou se učesalo, od sněženek všude bílo. Už taky rostou u vás na zahrádce jarní kytičky, bílé kytičky, sněženky, bledule, ale i ty barevné, krokusy, narcisy či tulipány. Přeji vám krásné, barevné sluníčkové dny, i když my jsme se dnes bavili o barvě bílé, tak si užívejte všechny barvy, které máme kolem sebe. A já se s vámi těším zase za týden.

0: Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.
1: Pěkný čtvrteční večer 30. července. Z Rádia 7 vás zdraví a následujícím programem po 18. hodině bude provázet Daniel Zeman. Už nějakou dobu se s pastorem Jiřím Zdráhalem v pořadu Bible Guide probíráme knihou proroka Ezechiele. Tím zahájíme i ten dnešní večerní blok programu na Rádiu 7, no a pak si povíme, co dalšího Rádio 7 pro dnešní večer připravilo.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 26. kapitola. V této kapitole čteme o božím soudu nad fénickým přístavním městem Týr. Fénicie se rozkládala na pobřeží Středozemního moře severně od Izraele, na území dnešního Libanonu. Byla tvořena několika městskými státy. V Bibli se Fénicie označuje názvy dvou největších fénických městských států, Týr a Sidon. Fénicie vstupuje do dějin Izraele jen okrajově. V Bibli čteme, že král David byl spojencem týrského krále Chýrama. Ten se také podílel na stavbě chrámu společně s Šalamounem. Později si izraelský král Achab vzal dceru sidonského krále Edbála, Jezábel, která sebou přinesla kult boha Bála a dětské rituální oběti. Féničané byli velmi zdatnými obchodníky a námořníky. Nejprve spolupracovali s Egyptem a postupně svůj obchodní vliv rozvinuli na celém pobřeží Středozemního moře. Právě Féničané založili významné severoafrické město Kartágo. Pravděpodobně dopluli až na britské ostrovy. Jejich úpadek začal stejně jako u Izraele, s nástupem Asyrské říše. Nejdříve museli platit daně Asyřanům. Potom bylo město Týr dobyto Nabukadnezarem. A pak se Fénicie stala provincií Perské říše. V době řeckých vítězství byl Týr opět dobyt a zničen Alexandrem Velikým. Definitivní konec Fénicie pak přišel spolu s Římskou říší. Proroctví o této postupné zkáze Fénicie najdeme také v knihách Izajáš, Ámos a Jeremiáš. Tady v Ezechielovi čteme. Tak praví panovník Hospodin, Týre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zaspívají tento žalospěv. Ach, jak si zhynulo, obydlí mezi moři. Proslulé město, kdysi moři vládnoucí. Se všemi, kdo v tobě bydleli, jste šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku. Děs jímá mořské ostrovy, už nejsi tu. Důvodem zničení Fénicie byla bohoslužba, jejíž součástí byly dětské oběti. Tato modloslužba se dostala i do Izraele. Její popis najdeme v první knize královské. Achab páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jakoby mu nestačilo držet se hříchu Jeroboáma, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Edbála. Odešel sloužit Bálovi a klanět se mu. V Samaří postavil Bálu v chrám a v něm Bálu v oltář. Součástí uctívání boha Bála byly i dětské oběti. O takové dětské oběti čteme v královské knize hned v dalších verších. Jedná se o popis znovu obnovení města Jericha jakýmsi Chielem, současníkem krále Achaba. Je zde uvedena dětská oběť, která se přinášela při stavbě domu, v tomto případě města. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu. K dětským obětem po vzoru izraelského krále Achaba se pak přiklonili i dva judští králové, Achas a Menaše. O nich čteme. 17. roku začal královat Achas. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm. Menaše se stal králem a královal v Jeruzalémě 55 let. Postavil také oltáře Bálovi, jako to dělal izraelský král Achab. Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Jestli se něco Bohu hnusilo a hnusí, pak to byly tyto vraždy dětí. Odsouzení těchto obětí nalezneme v knihách Levitikus a Deuteronomium. Pak také v knihách Jeremiáš a Ezechiel. V Jeremiáši čteme, v údolí Ben-Hinom vystavili obětiště Bálovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal. To mi nepřišlo ani na mysl, že budou provádět takovou ohavnost. Tato praxe byla také jedním z důvodů zkázy starověkých blízkovýchodních království. Tak to o tom čteme v Žalmu 106. Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali. Nevinnou krev tehdy prolévali, krev svých synů a svých dcer. Modlám v Kanánu je obětovali, tou krví byla poskvrněna zem. Kdo z nás by chtěl žít v tehdejším světě? Kdo by chtěl být svědkem toho, jak se obětují děti?

Už po 27. otevřeme proroctví proroka Ezechiele s pastorem Jiřím Zdráhalem v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 zase zítra v 8 a pak ještě v 18 hodin. Po písničce si řekneme další večerní nabídku vysílání Rádia 7.

Další letní repríza pořadu Hláska na Rádiu 7 nabídne po 6:30 setkání s Lucií Holden. Řeč bude o evangeliu, mateřství, vzorech a živé víře. A co ještě nabídne Rádio 7 dnes ve čtvrtek 30. července večer? Dnešní příběh v Kanafásku bude o tom, že láska je víc než nové oblečení. Povídání z knihy Povídá se povídá poslouchejte od 7:45. Střídmost jako zdroj naplnění představuje poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika. Poslechněte si od 7:45 více o tom, jak je třeba vidět za, vidět srdcem. Pohromy ohlašované troubícími anděli v knize Zjevení budou tak rozsáhlé, že na jejich popis nestačila teologu Johnu Vernonu McGeemu ani celá minulá relace světem Bible. V jejich výkladu proto bude pokračovat dnes 15 minut po 8. hodině. Celý měsíc se Interval věnoval retrospektivě kapely Trabant. Putování uzavřeme také retrospektivou. Věděli jste, že kapela vznikla kvůli písni Sáro? I o tom bude řeč od 21 hodin, kdy představíme výběr nazvaný Montáž 1996 až 2014. Lstivý bratr, útěkář, ale také muž, který se nebál prát o své požehnání až do svítání. Jákob nám ukazuje, že naše chyby nás nedefinují. Definuje nás to, jak vytrvale hledáme Boží tvář, i když u toho kulháme. Série o slavných biblických postavách pokračuje v klíčovém slově po 10. večerní. Ve čtení na pokračování se odvíjí život Suzany Wesleyové

jak ho vykreslila ve své knize Sandy Denglerová. Suzana začala dělat pravidelně domácí pobožnosti a k nim se začaly přidávat i lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Samuel Wesley byl víc pryč než doma, což bylo pro rodinu a dorůstající děti těžké. Suzana se ujala jeho role a každý den věnovala jednu hodinu jednomu z dětí. Její příběh pokračuje v podání Rozity Mertové od 11:45.

0: Jako ze starých pověstí českých je dnešní den, aspoň pokud se týká jména v kalendáři. Ten totiž doporučuje pogratulovat Bořivojům. První část staroslověnského jména Bořivoj je sloveso boriti, čili bojovat. Druhou tvoří voj, což znamená voják. Jméno tedy může znamenat něco jako ten, který vede vojsko do boje. Bořivojů znají naše dějiny bezpočet, ale nejznámějším byl zcela jistě přemyslovský kníže toho jména první. Tento první historicky doložený český panovník byl podle tradice nástupcem bájného Hostivíta. Narodil se asi kolem roku 852. Někdy po roce 868 se stal pražským knížetem. Jeho moc byla omezena na oblast dnešních středních Čech. Za manželku pojal Ludmilu a měl s ní dva syny, Spytihněva a Vratislava. Bořivoj a jeho manželka přijali křesťanství z rukou věrozvěsta Metoděje. Bořivoj začal s výstavbou Pražského hradu. Zpočátku byl vazalem moravských knížat, ale brzy začal pracovat na české samostatnosti. Je proto možno říci, že Čechy konce 9. století už měli jednoho hlavního knížete, jímž byl právě přemyslovský Bořivoj.
1: Kalendárium.
0: 30. července roku 1419 došlo k první pražské defenestraci. Pražský lid, vedený knězem Janem Želivským, zaútočil na novoměstskou radnici. Přítomné končely lidé vyhodili z oken a ubili. Touto událostí začíná v naší vlasti doba husitských válek. Roku 1971 přeplaval František Venclovský jako první Čech kanál La Manche, a to za 15 hodin a 26 minut. Roku 1818 se narodila Emily Bronteová, anglická spisovatelka. Její jediný román, Na větrné hůrce, se stal bestsellerem a jedním z klasických děl anglické literatury. Ve své době vyvolával mnohé otázky a i dodnes je nad jeho stránkami možné uvažovat, jakou roli hraje lidská vášeň v životě člověka. Roku 1793 přišel na svět český vynálezce Josef Ressel. Při pobytu na jihu tehdejší rakouské monarchie, tedy u moře, dospěl ke svému největšímu vynálezu, lodnímu šroubu. Objevil jeho nejvhodnější umístění mezi lodní zádí a kormidlem. A posuneme se do dalšího století, respektive ob jedno století, dokonce do roku 1963, kdy se narodila spisovatelka a publicistka a také knihkupkyně Hana Pinknerová. Hana Pinknerová vystudovala pedagogickou fakultu, obor čeština, hudební výchova. Pracovala jako redaktorka hudebního časopisu Opus Musicum, korepetitorka v divadle, umývačka oken, archivářka, učitelka, redaktorka knižního vydavatelství a domácí učitelka. Pro naše rádio psala a nahrávala příspěvky. 4 roky vysílala pravidelnou relaci Zadáno pro dámy. V 90. letech byla ředitelkou konference pro křesťanské umělce Hrajte dobře a zvučně. Dnes provozuje knihkupectví a galerii a stále píše. Z posledních knih zmiňme třeba Být blíž nebo Vánoční přání. Roku 1540 umírá anglický reformátor Robert Barnes. Jeho vánoční kázání z roku 1526, ve kterém označil Bibli za jediný zdroj pravého křesťanského učení a mluvil otevřeně o nešvarech tehdejší církve, bývá označováno za první reformační kázání na britských ostrovech. Po tomto kázání byl vypovězen ze země. Odchází do Antwerp a později do Wittenbergu, kde se seznamuje s luterovými názory. V roce 1531 se Robert Barnes do Anglie vrací a stává se spojovacím článkem mezi Anglií a luteránským Německem. Pro svá další kázání byl ovšem znovu nařčen z hereze a 30. července 1540 spolu s dalšími 5 muži upálen. Zmiňme ještě 2 umělce, a to českého barokního malíře Karla Škrétu, který umírá roku 1674. Karel Škréta získal základy výtvarného vzdělání v Praze v okruhu rudolfínských umělců. V roce 1628 musel jako protestant opustit vlast. Dostává se do Itálie, kde na něj působí velcí italští mistři. Přijetí katolické víry mu umožňuje návrat do Prahy. Tady vznikají jeho monumentální obrazy s křesťanskou tematikou. Karel Škréta se proslavil také jako portrétista. A na závěr ještě švédský filmový a divadelní režisér Ingmar Bergman, který zemřel roku 2007. Jeho filmy se často zabývají existenciálními otázkami, smrtí, osaměním, pravdou a vírou. 3 z jeho filmů získali Oscara za nejlepší zahraniční film. Pramen Panny z roku 1961 jako v zrcadle z následujícího roku a Fanny a Alexander z roku 1984. Zmiňme i další jeho snímky, například Hosté večeře páně. Film, který dokazuje, že sama institucionalizovaná víra není schopna zajistit vědomí boží přítomnosti a ani nedává sílu snášet nejistotu lidské existence. A na závěr zmíním ještě Bergmanovy filmy Voska smrti nebo Sedmá pečeť a natočil samozřejmě ještě řadu dalších.

Moje největší přání pro vlastní děti je, aby znali Boha. To říká Lucie Holden. Nejen o mateřství, dětech a vztahu s Ježíšem bude řeč v následujícím pořadu.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7, ve kterém s hosty přemýšlíme, jak uchopit, žít a předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu v různém prostředí a kontextu. Prostředí, na které se čas od času zaměřujeme, je mimo jiné rodina, potažmo vztahy rodičů a dětí. O tom, jak využít čas mateřství a ukazovat živou víru těm nejmenším, si budu dnes povídat s Luci Holden. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Luci je boží dcera. Společně s manželem Justinem a dcerkami touží být rodinou učedníků, která činí učedníky. Bydlí a slouží v Liberci, kde jsou aktivní součástí apoštolské církve s názvem Církev v jiném stylu. Od roku 2021 jsou s Justinem také součástí Křesťanské akademie mladých. Mohl bys to, prosím, doplnit ještě o něco bonusového, co máš ráda, co tě těší?
1: Jako rodina moc rádi chodíme teď na houby, to je taková naše nová záliba. Máme moc rádi společně strávený čas v přírodě obecně a je taky spoustu novinek vždycky s dcerkama, teď třeba se nám klubou zuby u obou, tak to je teďka něco, čím docela intenzivně žijeme. Nejenom přes den, ale i v noci, tak je to legrace.
0: Děkuji, tak o to víc si vážím, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Rozhovor často začínám otázkou na cestu víry mých hostů. Jaké bylo tvé setkání s Ježíšem a co pro tebe znamená následovat jej?
1: Já mám tu obrovskou výhodu, že jsem se do Ježíše mohla zamilovat už hrozně malá, protože jsem vyrůstala ve věřící rodině. A měla jsem tu výhodu, že moje rodiče byli ve víře velmi autentický a na nic si moc nehráli. A díky tomu jsem mohla zažít nejenom, jaký byli doma, ale i jaký byli v církvi a že nepřepínali, že prostě byli sami sebou. První setkání, které si pamatuju s vírou, s Bohem, bylo na křesťanském táboře, když mi bylo 6 let. Takže ten můj život nebo ta moje cesta s Ježíšem začala opravdu brzo, ale byl tam vývoj a když se náš tehdy svobodný sbor stal součástí apoštolské církve, to mi bylo nějakých 12-13, tak jsem právě mohla začít jezdit na velký národní akce, jako byl Christfest, CSD, Impulzy. A ty mě začaly hodně formovat, začaly formovat moji víru a i můj pohled na Boha a na službu. A dneska to pro mě znamená následovat Ježíše. Bude to znít možná drsně, ale pro mě je teď období, kdy se učím nést svůj kříž a umírat sama sobě, což zní hrozně drsně, ale v podstatě to znamená dělat to, co po mně v tu chvíli Bůh chce, což bývá to nejméně pohodlné často. Často to bere nejvíc sil a rozhodně to je ta varianta, na kterou nikdy nejsem schopná být sama. Musím tam prostě mít Boha k tomu. Takže pro mě teď v tomhle období života být jako Ježíš nebo následovat ho znamená nedělat to z vlastního výkonu a z vlastní síly, ale do všeho ho zvát a být mu blízko a čerpat z jeho síly a z jeho milosti. A bych mohla naplňovat to, do čeho mě teď povolal, což momentálně asi největší část toho je právě mateřství.
0: Wow. Děkuju za upřímnost. V medailonku na webu Křesťanské akademie mladých je o tobě a tvém manželovi Justinovi napsáno, že oba dva jste prožili povolání do služby už v dětském věku. Můžeš nám přiblížit, jak se to událo ve tvém životě?
1: Já si upřímně nemůžu vybavit úplně jenom jednu událost. Vím, že těch konferencí nebo akcí nebo i rozhovorů s nějakýma dalšíma služebníkama bylo víc. A rozhodně si pamatuju na sjezdu, tuším, že to bylo 2013, a bylo to v Českém Těšíně a tehdy jsme si pozvali, nebo já jsem ještě nebyla v týmu tehdy, ale tehdy tým pozval americkou kazatelku Paige Allen. A to byla první žena, kterou já jsem viděla kázat jako holka. A Když jsem ji viděla nahoře na stage a viděla jsem, jak drží mikrofon, jak mluví o Bibli a hrozně krásně a autenticky mluví o Ježíši, tak jsem věděla, že to chci taky. Takže to byl jeden z momentů, kdy jsem prožila něco, co jsem věděla vždycky. Já jsem vždycky hrozně ráda lidem vysvětlovala věci a říkala věci. A vždycky jsem strašně ráda pomáhala lidem porozumět věcem. Takže pro mě prostě v tomhle kázání dávalo obrovský smysl. A pamatuju si, že ona se za mě tenkrát modlila a vlastně první vyslovila nahlas, že ano, ty můžeš jednou taky kázat. Já vím, že v české církvi někdy na to jsou různý pohledy a ne vždycky si třeba myslí lidé, že žena kázat by mohla nebo měla. A já si nemůžu pomoct, pro mě to je prostě vášeň a boží volání, který nemůžu ignorovat. Ale těch momentů, kdy mě Bůh nějak volal, bylo strašně moc a volal mě prostě hloubš a hloubš. A já jsem vždycky měla obrovský hlad po něm, potom být mu blíž. A tím, že jsem si ho zažívala fakt hrozně intenzivně na spoustě těch akcích, tak na to ta jediná opravdu upřímná odpověď podle mě ani nemůže být jiná, než pane, co můžu dělat, jak ti můžu sloužit, jak ti můžu dát svůj život. Bylo tam víc věcí, kdy jsem cítila, že mě to strašně táhne. Poradenství, práce s mladými lidmi, kázání nebo nějaké vyučování. V poslední době nejvíc žiju právě mateřstvím, ale to volání bylo tak nějak průběžný a postupný a velká větší mozaika, která se skládala.
0: A přála by si to samé i pro své děti, aby také toto povolání, když třeba bude možná jiné, prožili v dětském věku?
1: Já bych si strašně moc přála, aby obě holky a případně další děti, které třeba ještě možná budeme mít, aby hlavně znali Boha. To je pro mě největší moje přání. A asi bych si i přála, aby měli od malička jasno, že je Bůh volá a že si je chce použít, že s nima počítá. Ale na druhou stranu nevím, jestli takhle to má vymyšlený Bůh. A někdy se to nestane během dětství, někdy je někdo povolaný až prostě, nebo se mu vykrystalizuje, co vlastně má dělat až třeba v dospělosti, někdy se to mění. A taky jsem zažila spoustu lidí, kteří měli jako velké povolání, třeba proroctví od někoho a šli si za tím a pak někde strašně uhnuli nebo úplně přestali chodit do církve, nebo tam byl nějaký morální selhání. A možná spíš než nějaký velkolepý start a úžasný povolání na začátku, bych radši, aby běželi až do konce. Aby prostě doběhli to, co pro ně Bůh má. A jestli je chce povolat v dětství, nebo v pubertě, nebo až v dospělosti, to nechám na něm. A samozřejmě jako máma bych si trochu přála to dětství, aby to bylo jasný.
0: Když se vrátíme o nějaký ten pátek zpátky, tak jak vzpomínáš na výchovu svých rodičů a co inspirativního jsi od nich vzala do svého rodičovství?
1: Naši jsou neuvěřitelní srdcaři a mají úžasně sloužící srdce. A jedna z věcí, kterou nás naučili, ne protože by to do nás jako medlili, ale prostě protože to dělali a brali nás sebou, byla právě tahle služba. Vždycky, když byla nějaká zborová brigáda nebo se něco dělalo někoho doma třeba ve církvi, tak my jsme tam byli a byli jsme tam první a odjížděli jsme poslední. A vždycky, když se něco dělalo, tak se to dělalo pořádně. A tohle sloužící srdce mi věřím fakt předali a je to něco, čeho si strašně vážím. A moc si vážím toho, kolik toho do nás investovali. Oni oba uvěřili až během vysoké školy, mamka vlastně a taťka je podobně starý, takže až prostě někdy mezi 20. a 30. rokem. A mě měla mamka ve 27, takže to bylo vlastně hrozně brzo po tom, co uvěřili. A oba jsou z rozbitých rodin, kde dneska už třeba u mamky je to lepší, ale u táty ty vztahy jsou opravdu tak napjatý dodnes, že my ani nemůžeme třeba na svatbu zvát oba ty páry. Jakoby babičku a dědu s novejma manželkama, manželama. Takže pro ně to byla velká výzva, nejenom rodinu začít, ale vůbec ji jako udržet a vést ji dobře. A já si strašně vážím toho, kolik oni měli, na kolik šli seminářů, kolik si koupili knížek, jak moc nad tím přemýšleli a jak moc se opravdu snažili nepředat nám všechno, co si zažili oni. A ono to nejde nikdy stoprocentně, ale obrovsky si vážím tyhle jejich snahy o to dělat to podle Božího srdce. A naši nikdy nebudovali kariéry, oni budovali rodinu. A dali do toho, to byla opravdu jejich priorita. Bylo to vidět na tom, jak trávili čas, bylo to vidět na tom, do čeho se investovali peníze, i když jich třeba nebylo hodně. Takže třeba společný sport, společný výlet, společný dovolený. Vždycky jsme měli jako low cost. Když to nešlo, tak jsme jeli prostě pod stan, ale byli jsme spolu na těch 14 dní přes léto a jezdili jsme na kolo a všude možně na výlety. A tady toho všeho si strašně vážím. A teď, když jsem máma, a myslím si, že asi nejsem sama, tak si svých rodičů vážím mnohem víc, protože člověk najednou to vidí z té druhé strany a vidí, co všechno do toho jde.
0: Jana Čmělová v jednom z předchozích rozhovorů v Hlásce řekla tuto větu. Nikdo nemá větší potenciál ovlivnit víru dítěte než jeho rodiče. Souhlasila bys s ní?
1: 1000%. To je upřímně řečeno jedna z největších břemen, který v mateřství cítím, jestli vůbec ne největší. Břemeno toho, že jak já vychovávám svoje děti a jak je mám ráda, jak se k ním vztahuju nebo jak jim prokazuju lásku, je to nejvíc, jak je kdo ovlivní v jejich životě. A nejenom v jejich životě, ale i v tom, jak vidí Boha. Dneska pracujem s Justinem s mladýma lidma, protože jsem nějak zapojená i do poradenství. Tak vidím, jak strašně často mladí lidé jsou zaseknutí a nejsou schopní jít k Bohu, protože ho vidí jako přísného, nebo chladného, nebo distancovaného, nebo někoho, kdo neodpouští, nebo někoho, pro koho jsem zátěž. A když se potom pátrá po koření, tak je to většinou proto, že nějak takhle ten mladý člověk vnímal svoje rodiče jako přísné, odtažité a tak dále. Mhm. A nejenom to, jak přidáváme víru, ale vůbec, jak my jako svým charakterem, svojí výchovou, svojí láskou se jako vztahujeme a jak komunikujeme s našimi dětma, já v tom vidím fakt ten největší úkol rodičovství a je to ale zároveň taky jedna z věcí, s kterým mám největší bázeň a za kterou se hodně modlím, aby nám Bůh dával milost a moudrost, protože chyby uděláme, ale abychom to nepokonili moc prostě.
0: Myslím si, že asi každý rodič, který je zároveň následovníkem Krista, řeší otázky, jak dětem ukázat živou víru, jak je povzbuzovat k rozhodnutí pro Ježíše a zároveň jak rozvíjet jejich celistvou osobnost a dopřát jim i tu svobodu objevovat život i víru vlastním tempem. Řešili jste tyto otázky s Justinem už před vstupem do manželství a měli jste v tom případně jednotné nebo odlišné představy?
1: Řešili, měli jsme hodně odlišné představy. A my tak míváme odlišné představy na všechno. My jsme jako hodně podobní a zároveň hodně rozdílní a tím se doplňujeme. Ale na čem jsme se shodli už od začátku a co si myslím, že se snažíme fakt držet, je právě ta autenticita. Že si na nic nehrajeme a že se nesnažíme, aby naše rodina byla jako věřící na oko pro ostatní, ale aby to bylo něco, co je opravdu vychází to z našeho srdce. A oba, věřím, vnímáme i tu strašnou důležitost svobody a toho, aby ty děti mohly klást těžké otázky, mohly nesouhlasit, mohly se ptát těžké otázky víry. No dobře, ale když je to takhle, tak proč je tohle nebo proč je tamto? Klasická otázka je, proč je zlo, ale těch otázek, které mladí lidé mají ohledně víry, ohledně Bible, ohledně Boha je strašně moc. A tak chceme být bezpečným místem, kde tyhle otázky můžou zaznít. A ty děti mají jakoby bezpečný prostor na to, kde můžou pochybovat, klást ty otázky, ale zároveň není získávat odpovědi nebo aspoň vědět, kde je můžou najít. Pokud je budou chtít od nás slyšet samozřejmě, tak v tom věku určitě už ty děti moc nechtějí.
0: A řešíte doma oblasti jako nějaká rodinná bohoslužba nebo výběr vhodných materiálů pro děti? Řešíte to spíše systematicky nebo sbíráte inspiraci všude možně v průběhu času?
1: Já si myslím, že sbíráme inspiraci tak spontánně a taky se asi hodně řídíme tím, v jakém jsme teďka fázi. My jsme teďka třeba ve fázi, kdy moje starší dcera nechce vůbec, abych četla knížky já. Ona prostě chce sedět a chce koukat na tu knížku a sama listovat a ona mi ji jako čte. Uh-huh. A úplně odmítá, abych já četla jí. A mladší dcera zase, když tu knížku mám, tak ji chce strkat do pusy a ožežlávat. Takže teď jako není úplně prosto na to, abych si jako sedla a četla si s holkama třeba Bibli. Ale my máme Bible a otvíráme je často, otvíráme většinou večer. A tak je to teď prostě ve fázi, kdy starší dcera si listuje sama Biblii a ptá se něco tam je a kdo je tohle. Hodně jí zajímají zvířátka, tak jsme třeba měli období, kdy prostě jsme vždycky nalistovali tu samou stránku s Noémovou archou a říkali jsme si všechny zvířátka, které tam jsou 10x dokola. A jak listuje, tak se vždycky ptá, a kde je Bůh? Tak jí říkám, že Bůh je všude, ale že si chce vidět Boha, tak se můžeme podívat na Ježíše, takže se nalistujeme Ježíše, jak byl miminko a prostě koukáme na Ježíše, jak byl větší. Takže jsme v takových jako asi začátcích a i když máme nějaký představy toho, jak bychom to chtěli, tak teď jsme v takové fázi, kdy spíš tak spontánně a přirozeně prostě předáváme úplný základy.
0: A jsi schopná říct, jak tvůj růst v Ježíši ovlivňuje mateřství a jak naopak mateřství ovlivňuje tvůj růst v Ježíši?
1: Já když jsem se stala maminkou před skoro 3 lety, tak jsem poprvé v životě byla v situaci, která nešla vypnout. Poprvé v životě jsem měla nějakou velkou zátěž, od které jsem se nemohla dát 2-3 dny klid, pokoj, prostě nešlo to. Bylo to 24/7 a mně přestal stačit můj výkon. A já jsem tehdy obrovským způsobem padla na pusu a úplně mě to prostě položilo, protože jsem byla zvyklá na to zvládat věci dobře, zvládat je sama a najednou to nešlo. A já jsem musela poprvé v životě úplně nově a hodně intenzivně hledat Boha. Ne, že bych ho nehledala předtím, ale bylo to na úplně jiný, hlubší úrovni. A právě tohle moje zaměření na výkon a že já to zvládnu ze své síly, Bůh hodně, hodně lámal. Takže to mateřství ovlivnilo moje chození s Ježíšem takhle. No a tím, že jsem začala opravdu úplně jinak hledat Boha, opravdu jinak být v něm a čerpat z něj, a překopalo se mi hodně pohledů na věci. Začala jsem s novým zápalem číst třeba Bibli, s novým zápalem se modlit. Tak to všechno teď zase ovlivňuje moje mateřství a já velmi dobře vnímám dny, kdy zůstávám v Bohu a 20x denně se modlím, prostě malý, i víckrát asi malý modlivičky, pane, teď potřebuji opravdu tvoji trpělivost. A nebo pane, co mám teďka dělat? Vůbec nevím, jak mám tuhle situaci vyřešit. Dej mi prosím moudrost. A jako fakt je to 20x za den. Často jsou to modlitby typu děkuju, že můžu. Děkuju, že mám tyhle dvě krásné holky. A je to neustálý rozhovor s Bohem. A vnímám velký rozdíl mezi dny, kdy to takhle mám a mezi dny, kdy chci jít do starých kolejí a jet na svůj výkon a jet na to, že to přece zvládnu sama, a pak to nezvládám, jsem prostřována na sebe, na ostatní. Prostě je tam velký rozdíl, takže ovlivňuje se to navzájem opravdu hodně a já jsem nesmírně vděčná Bohu za to, jak náročný pro mě mateřství ze začátku bylo, protože bez toho bych nepřišla blíž k němu.
0: Už jsme se dotkli role tvých rodičů, teď i více role Ježíše ve tvém mateřství a mám taky otázku, jakou roli pro tebe v mateřství a v té touze ukazovat dětem na Ježíše hrají další maminky, ať už vrstevnice nebo i zkušenější mámy?
1: Já si myslím, že to bez toho nejde. Jak je takové to pořekadlo, že je potřeba celá vesnice k tomu vychovat děti. Já si fakt myslím, že to tak je. A že když je na to ta maminka úplně sama a izolovaná, tak je to nesmírně náročný. A jako jasně, zvládnout se dá všechno, ale já vnímám, jak obrovsky mě nabíjí vlastně všechny ty 3 roviny, buď to být s maminkama, který jsou o něco dál nebo hodně dál a vidět jejich pohled, čerpat jejich zkušenosti, dá to člověku takovou perspektivu, když třeba řešíte, že máte první dítě a učíte ho na nočník, tak můžete mít pocit, že ho to nikdy nenaučíte, že to je prostě, že se to nikdy nestane. A pak máte maminku, která má 3 děti, který chodí na nočník úplně sami, nebo na záchod už úplně sami a vůbec to neřeší, tak to člověku dá takovou perspektivu, že teď a tady to může takhle vypadat, ale přece to takhle nebude. A hodně se od těch starších nebo těch zkušenějších maminek učím, jak teďka předáváš dětem víru, jak to přesně děláte, jak se modlíte, co děláte, co používáte. A tak průběžně si čerpám od nich takovou jejich moudrost a vhled a vidím, že se jim to mění, že musí taky reagovat na to, jak děti rostou, proměňují se. Obrovsky mě nabíjí, když mám jinou maminku s batoletem a nemusím jí vysvětlovat, co je záchvat steku, jak dlouho to trvá, protože si to velmi čerstvě pamatuje, protože to taky má a můžeme si jako porovnat poznámky a třeba si dát nějaký dobrý tipy. A jsem i teďka trošku v pozici, že mám zase kolem sebe s maminky, které jsou úplně na začátku a tak mě moc baví i je jako povzbuzovat a podporovat a říkat jim, že to zvládnou a prostě jakoby dávat jim takovou tu podporu, kterou jsem dostávala já na začátku úplně a kterou pořád dostávám. A myslím si, že jako ženy my strašně moc potřebujeme procesovat verbálně a říkat si navzájem věci a tady ten jakoby čas, kdy si děti hrajou kolem nás a 20krát nás vyrušejí během jedné minuty, ale přesto jsme si schopni říct hluboké myšlenky, je strašně důležitý.
0: Máš možnost být v kontaktu i s maminkami, které nejsou křesťanky nebo křesťanskou víru a vztah s Ježíšem teprve objevují a jak případně reagují na to, že ty a tvoje rodina následujete Ježíše?
1: Ty reakce jsou asi různý. Většinou je tam velký zájem. My se na to téma dostaneme poměrně rychle, protože já na naše děti mluvím anglicky. Takže se ptají, proč dojdeme na to, že můj manžel je původně Američan, dneska Čechoameričan, co vlastně dělá tady za práci, proč přijel. Takže ta cesta k tomu, že jsem věřící, je vlastně hrozně přirozená a rychlá. A často narážím na to, že nemáme dost času probrat věci do hloubky, a tak se snažím vždycky v těch momentech být citlivá na to, na co se mě ptá ten člověk a i co mi třeba dává Duch Svatý na srdce, abych řekla. A navigovat to, ale mám kolem sebe jakoby na různých těch místech, kam chodíme s holkama, tak jsou ty menší skupiny maminek a teď mě nově čeká školka, tak jsem zvědavá moc na to, jak to bude probíhat tam.
0: Když se od těch maminek zase na chvilku vrátíme k těm dětem, co vnímáš jako stěžejní, jde-li o vedení další generace k objevování osobní živé víry? Už zazněla třeba ta autenticita, kterou si vnímala i u svých rodičů, tak přidala bys tam ještě něco dalšího?
1: My jsme na přípravě k adopci měli spoustu různých věcí, a protože naše druhá dcera je adoptovaná, nebo jsme v tom procesu. A jedna z věcí, kterou nám říkali, byla, že to nejdůležitější ve výchově, ve finále, je bezpodmínečná láska a to, jaký rodič dává dítěti příklad. To znamená, jestli já křičím, když jsem naštvaná, nebo jestli já lžu, nebo kradu, nebo já nevím, co dělám, nedělám. Ale prostě ten náš příklad, že naše akce, naše skutky komunikují mnohem víc než naše slova. A já už jsem tu autenticitu zmínila a fakt ji řeknu klidně po třetí nebo po čtvrtý, protože to opravdu vnímám jako obrovsky důležitý. Já na druhou stranu vnímám ten zmatek nebo i tu nechuť k víře od mladých lidí, kteří mají doma třeba věci, které nejsou úplně v pohodě, ale navenek se ta rodina tváří velmi jako spořádaně a křesťansky a všechno v pořádku. A pro tyhle děcka je to potom strašně těžký. A druhá věc je, když prostě se dělají věci na oko. A myslím si, že hlavně v dospívání, ale i předtím, děti jsou strašně, strašně citliví na to, když je něco na oko, když je to jenom divadlo. A pro mnoho dětí je to potom velká, velká překážka. A myslím si, že ta bezpodmínečná láska, to, že fakt děti milujeme bez ohledu na to, co dělají, což je samozřejmě něco, co je velmi těžký a musíme, jako čerpáme to z Boha velmi často, protože občas člověk má velmi, velmi negativní emoce vůči svým dětem, protože třeba zrovna probíhá 40-minutový záchvat vzteku nebo něco, prostě těch situací je strašně moc, rodiče vědí. A myslím si, že pro předání víry je zásadní vědět, proč já věřím a mít v sobě, proč já věřím, proč čtu Bibli, proč chodím do církve, nebo to dělám zase jenom na oko, nebo kvůli ostatním, nebo protože se to tak dělá. A myslím si, že když máme tyhle ty odpovědi v sobě, tak budeme pak schopní odpovídat i svým dětem a vést je. A oni to ucítí, že to fakt žijeme a že to není jenom na prázdno.
0: Ve výchově dětí je to hodně o tom, co jim jako rodiče předáme, co je naučíme. Uměla bys říct, čemu se ty sama učíš od svých dětí?
1: Hrát si, být v okamžiku a hrát si a taky nedělat věci dokonale a na poprvé dobře, ale dělat chyby a dělat věci jako, já nevím, bábovičku, která se rozsype a víc je v pohodě. A užívat si, být v momentu a užívat si ty každodenní momenty a neutíkat do, co budu dělat, do budoucnosti nebo někam ještě úplně jinam. Takže to jsou teď věci, které se aktuálně učím a mám na podzim koupený holinky, takže plánuju běhat v kalužích. Buď s jednou, nebo pokud už bude druhá běhat taky, tak s oběma v kalužích. Na to se moc těším.
0: No výborně. Často se řeší vrchem spodem potřeby dítěte. Přemýšlím, jaké potřeby má máma, která pečuje, stará se o domácnost, slouží druhým, je oporou svému muži a nechce zapomínat na své fyzické, duševní ani duchovní zdraví. Tak je to možná i takový prostor povzbudit další mámy.
1: No, já si myslím, že každá máma má trochu jiný potřeby. Ty moje jsou teď momentálně spánek, ticho a samota. A ani jedno není úplně vždycky možný. My jsme s Justinem úplně na začátku mateřství vymysleli takovou hlášku airplane mode, protože v letadle, když tam sednete a říkají vám tu celou věc o bezpečnosti, tak jedna z věcí, kterou vždycky říkají, že nejdřív musí člověk nasadit kyslíkovou masku sobě, než ji může dát někomu dalšímu. A my jsme se hodně brzo naučili, že to fakt je strašně důležitý. Takže i když zrovna obě dvě děti brečí a něco chtějí, tak já se jdu vyčurat, protože potřebuji se vyčurat a pak jdu vyřešit děti. A prostě fakt se snažím co nejvíc, někdy se samozřejmě nejde, někdy musí to dítě jít první, protože to prostě v tu chvíli potřebuje, ale když to jde, tak se postarat o sebe, než se jdu starat o ty děti, protože pak jsem pro ně mnohem lepší máma. A je to strašně těžký někdy si to dovolit, a hlavně když člověk v minulosti třeba bojoval s hranicema a měl pocit, že se musí o všechny kolem sebe postarat a na sebe jakoby zapomínal, tak pokud se tady ten vzorec, který já jsem ho třeba měla, přesune do mateřství, tak to může člověka úplně rozložit, protože ty děti něco potřebují pořád. Takže ten čas na mě tam pak skoro není a může to být průšvih. A pro mě obrovský požehnání, že mám Justina, který je skvělý táta a skvělý týmový parťák a prostě úžasný manžel, takže se můžeme navzájem vykrývat a učíme se způsoby, jak to udělat, aby třeba během toho, kdy máme šabat, kdy odpočíváme, aby jsme si opravdu odpočali, takže se různě střídáme u dětí a tak. A bez něj by to nešlo, aby nějaké moje potřeby, jako třeba nějaké samoty, nebo jak tomu říkáme my, bublinky, byly naplněný. Takže snažíme se to pořád vylepšovat, ale jestli nějaké maminky poslouchají, tak je chci moc pozbudit, aby nezapomínali na sebe, ale aby se starali o sebe, než se budou starat o další, protože pak fakt všechno je mnohem jednodušší a mnohem lépe se potom dělá mateřství. Nechci říct bez chyb, ale dobře, ucházejícně.
0: To byla krásná tečka za dnešní hláskou. Hostem byla Lucy Holden. Mluvili jsme o rodičovství, mateřství, o výchově, o dětech, o vztahu s Ježíšem, o tom, jak se tento vztah prolíná těmi dalšími vztahy. Luci, moc děkuji za tvůj čas a ochotu dát nám nahlédnout do tvého života, do toho, co řešíš jako máma, jako manželka. A přeji hodně té každodenní síly a vytrvalosti na té krásné cestě, na které jsi.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
0: Loučím se s tebou a loučím se taky s našimi posluchači. Pokud budete mít zájem a chcete-li zůstat v kontaktu, tak si můžete vyhledat například na Instagramu náš profil Pořad Hláska a s dalším dílem tady budeme opět za týden.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Inspirovala mě autentická víra mých rodičů, kteří si na nic nehráli. To bych ráda předala i svým dětem. I tato slova zazněla z úst Lucie Holden, která vyprávěla o svém vztahu k Bohu, výchově rodičů i roli mámy. Tento pořad na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu ve 14:15 nad ránem. Do příští premiéry na středeční 11:15 si Kuba Lofítek pozval Dana Drápala. Budou spolu mluvit o krizi důvěry.
2: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
3: Máme krátce po 19. hodině ve čtvrtečním večeru 30. července. Programem Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Dnešní příběh v Kanafásku bude o tom, že láska je víc než nové oblečení. Povídání z knihy Povídá se povídá můžete slyšet od 19:45. A střídmost jako zdroj naplnění představí poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika. Od 19:45 si můžete poslechnout více o tom, jak je třeba vidět za, vidět srdcem. To tedy kromě písniček program následující hodiny vysílání Rádia 7.

Ahoj děti. Stalo se vám někdy, že jste kamarádovi záviděli nový mobil, pěkné tričko nebo zajímavé hračky, které vy doma nemáte? Přesně s tímhle pocitem bude bojovat i Veronika, hrdinka dnešního příběhu z knížky Povídá se povídá. V Biblii, v knize Přísloví, v 15. kapitole v 17. verši čteme: Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Že nevíte, proč cituji zrovna tenhle verš? No, znamená to, že mít se doma rádi, držet při sobě a mít opravdové přátele je mnohem cennější než všechny poklady světa. Láska a pohoda v rodině mají totiž daleko větší hodnotu než nejnovější telefon nebo kopec dobrot. Dnešní příběh napsal Radek Daniel a přečte nám ho Marcela Dýrová. Vydalo nakladatelství Advent Orion.

Urá Veronika. Nechci pořád chodit v tom příšerném starém oblečení. Děti se mi smějí. Maminka si jen povzdechla. Ráda by své holčičce koupila všechno, co jí na očích viděla, ale nešlo to. Od té doby, co je tatínek opustil, živila své dvě děti z jednoho platu a byla ráda, že s penězi vůbec vystačí. Tolik toho bylo třeba zaplatit. Srdce jí bolelo, když viděla, jak je Verunka nešťastná. Veroniko, moc ráda bych ti koupila nové oblečení, ale ať dělám, co dělám, peníze na ně ne a ne ušetřit, vysvětlovala maminka. Jenže já to chci, nějak to udělej, křičela umíněně Veronika. Nemůžeš mít všechno, co si umaneš, namítala bezradně maminka. Moc dobře věděla, že to Veronika mezi dětmi nemá jednoduché. Posmívali se jí a pokřikovali na ní, že je strašidlo a skoro nikdo s ní nechtěl kamarádit. Jak jí jen vysvětlit, že oblečení není to nejdůležitější? Lámala si hlavu maminka. Víš co? Řekla nakonec. Mám pro tebe návrh. Budeme tento týden společně hospodařit. Pomůžeš mi rozhodovat o tom, co zaplatit a co ne. A pokud nám něco z těch peněz zbude, koupím ti, co budeš chtít. Veronika byla z maminčina návrhu štěstím bez sebe. Jupí, ty jsi ta nejsenzačnější maminka na světě, křičela na celé kolo. To je paráda. Konečně budu mít peníze a koupím si krásné tričko nebo tenisky. Hurá, dováděla jako pominutá. Ještě ten večer si spolu sedli v kuchyni a maminka vyložila na stůl všechny peníze, co měla na tento týden. Pro Veroniku to byla nepředstavitelná částka. A pak, že nemáme peníze, brblala. Pak jí máma podala tušku, papír a povídá. Zapíšeš do sloupečku všechna čísla, která ti nadiktuji. Uděláme si takový přehled, co všechno je třeba tento týden zaplatit. Sečteme to a hned bude jasné, co nám zůstane na jídlo a co na tvoje oblečení. Veronika se pustila radostně do psaní. Psala jedno číslo za druhým a když bylo všechno pěkně černé na bílém, maminka částky pečlivě sečetla a výsledek ještě překontrolovala. Dělalo to bezmála 3000 korun. Na jídlo zůstala celá tisícovka. Z toho přece musí něco zbýt, nestrácela naději Veronika. Druhý den vyrazili s maminkou na nákup. Koupili jen to nejnutnější. Chleba, máslo, sýr, mléko, mouku, nějaké to vajíčko, zeleninu, ovoce. Ve vozíku toho sice moc nebylo. Paní pokladní však přesto napočítala 525 korun. Veronika nepřestávala doufat. Určitě si něco koupím. Do konce týdne chybí jen 3 dny. Máme nakoupeno a všechny účty jsou zaplaceny, radovala se. Nemohla se dočkat, až v pondělí po škole půjde do obchodu pro vysněné pruhované tričko. To budou holky koukat. Určitě mě vezmou do party. Budu mít zase kamarádky a přestanou se mi posmívat, představovala si. Jenže co se nestalo? V pátek v jídelně dostala od paní hospodářky složenku na obědy. Požadovaná částka dávala tušit, že z vytoužených peněz nezůstane nic. Smutně se loudala k domovu, loučila se s novým krásným oblečením a jakmile za sebou zabouchla dveře, vyhrkly jí slzy a nebyla k utišení. Plakala a plakala. Tolik po oblečení toužila, ale penízky se rozkutálely rychleji, než byla malá holčička čekala, a tak jí zbyly jen oči pro pláč. Když maminka viděla Verunčino slzavé údolí, pohladila ji po tváři, setřela slané kapičky a něžně ji objala. Bylo jí samotné také do pláče. Verouši, Verunečko, my to spolu zvládneme, uvidíš. Z příští výplaty koupím kousek látky a něco pěkného ti ušiju. Děti ve škole budou koukat, řekla konejšivě a přitiskla holčičku k sobě.
Veronika se na maminku přes oči plné slz podívala a na její uplakané tváři vykvetl úsměv. Mami, já tě mám tak ráda, řekla po chvíli. Nechci žádné hloupé tričko. Stačí mi, že jsi moje báječná maminka. A víš co? Kup raději bráškovi nové bačkory. Má je roztrhané na cimpr campr. Navrhla Veronika a celá radostí vzplála. Jasně, to je ono. Bráška přezůvky potřebuje. Potřebuje je daleko víc, než já nějaké tričko. Určitě bude moc rád, zasmála se Veronika. Vlastní paráda ji už tolik netrápila. Hlavně, že se máme všichni rádi, říkala si a těšila se, co pěkného jí maminka ušije.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá, čte na Rádiu 7 každý všední den od 7:45 večer Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. A zítra večer na nás čeká příběh o Ondrově skvělé pistolce.

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1. Korinským 1.18.

nesáhnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, v srdci však mají zášť.

0: Žehnal mě Hospodin, že vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, na něj jsem už spoléhá. Zachraň Hospodin, svému dědictví požehnej, buď jejich pastýřem a na věky.
1: Most jako zdroj naplnění představuje poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika na Rádiu 7. Už za chvilku, ve 7:45, si poslechněte více o tom, jak je třeba vidět za, tedy vidět srdcem.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Jak uchopit Bibli nejenom fyzicky, ale jak uchopit biblické myšlenky pro svůj život. Jak se otevřít tomu, že z biblických textů nemáme jenom mentální a emocionální zážitek, ale jak se otevřít tomu, že Pán Bůh je nejenom naším učitelem, ale také to, že formuje naše životy. O tom je tak trošku Klika. V životě mám rád hezké věci. Přírodu, design, grafiku. Možná může někdo říct, že jsem povrchní, ale mám rád, když věci vypadají pěkně. Mám dokonce rád uklizeno. Jsem jenom muž a když je okolo mě málo věcí, tak vnímám. Když je okolo mě mnoho věcí, úplně dobře nevnímám. Než jsem začal psát tento díl Kliky, tak jsem dal filtrovat kávu a ještě než se dodělala, uklidil jsem okolo sebe. Mám to rád a je to pro mě taky důležité, protože jsem schopen daleko lépe vnímat. Nedávno jsem se zastavil v Lidlu. Byl jsem unavený, koupil jsem pár věcí a když jsem vycházel z Lidlu, koupil jsem si kafe z automatu. Samozřejmě s mlékem a cukrem. Nacvaknul jsem víčko a vyrazil jsem autem dál. Piju tu kávu a říkám si, je výborná. Přesně jak já ji mám rád. Káva s mlékem. Já bych kávu bez mléka nepil, protože to je pro mě nepoživatelné. Všichni baristé mě teď asi odsoudí, odborníci na kávu, ale hold, já do kávy dávám mléko a někdy, když jsem vyčerpaný, tak také cukr. Ale mám ještě jeden rituál, když piju kávu z kelímku, kde je víčko. Nemám rád pití kávy přes víčko. Takže když vypiju jednu čtvrtinu, tak víčko odělám, abych pil jenom napřímo. Já jsem odělal víčko a teď se dívám, že jsem se překliknul. Nedal jsem kávu s mlékem, ale dal jsem černou kávu. Jak je možné, že mi chutnala? No, prostě jsem to neviděl. Já jsem nebyl schopen tu kávu dopít, protože byla černá. Najednou mi chutnala úplně jinak. A bylo pro mě zajímavé, že to, co vidím, tak utváří mé vnímání. A tak vítejte v pořadu Klika dnes na téma Dívej se za to, co vidíš. Genesis 3, 6. verš. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Eva uviděla ovoce, jídlo, lákavé pro oči, lákavé a slibující. Ale jak se říká, opak byl pravdou. Ztratili blízkost, ne blízkost mezi sebou, ale blízkost s Bohem. Jak se říká, zlaté oči. To znamená, že jsme naivní, že něco vidíme, ale je to nedosažitelné. A nebo se také říká, strach má velké oči, že vidíme problém větší než je. A nebo se říká, ty máš velké oči. Teď nemyslím pohádku o Karkulce, která místo babičky našla v posteli vlka a říká, babičko, proč máte tak velké oči? Ale když je něco nad naše síly, tak se říká, ty máš velké oči, rozhodli jsme se pro příliš velkou věc. Taky se to někdy říká dětem, když si naberou hodně jídla, tak se říká, ty máš velké oči. Za poslední rok jsem zhubl 15 kilo. Jím pravidelně, méně, vyváženou stravu, snažím se držet, aby v mé stravě byly bílkoviny, omezil jsem alkohol, sladké a uzeniny. Tedy pokud se nebudete ptát mých dětí a mé manželky, ti říkají, že jsem to moc neomezil, ale snažím se. Musím říct, že je mi dobře a cítím se lépe. Ale někdy podlehnu svým očím a najednou zažiju velký náraz. Když sním třeba nějaké uzeniny nebo dám si skleničku alkoholu, tak mé tělo zažije náraz. Je to, jako by mě někdo přetáhl trámem. Najednou je mi těžko, únava. Dívej se za to, co vidíš.
Zjišťuju, že nemůžu se dívat jenom očima, ale potřebuju také třeba ohledně své stravy poslouchat tělo, vnímat i jinak. 1. Samuelova 16:7. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Člověk se dívá na to, co vidí, Hospodin však hledí k srdci. No jo, ale na co bychom se dívali? Jedině na to, co máme před očima. Jenže to, co máme před očima, někdy může být mylné, zavádějící. Jak se v životě můžu dívat srdcem? Malý princ říká, tady je to mé tajemství, úplně prostinké, správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. A dobře známe text od Jana Wericha z jedné písně, je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. No tohle jsem znal, ale pozor, ten text v tom jednom refrénu pokračuje. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Někdy, když se dívám jenom na to, co vidím, tak to může být zavádějící. Potřebuji se naučit dívat za to, co vidím. A když jsem byl zapojený do pomoci na Ukrajině, tak jsem vystoupil ze své stávající bubliny. Začal jsem spolupracovat s lidmi, kteří třeba byli i blízko v mém okolí, ale já jsem je neznal nebo jsem je pravidelně nepotkával. Ale pozor, pracoval jsem také s lidma na Slovensku nebo na Ukrajině, které jsem v životě nepotkal. A já jsem s nima telefonoval a byl spojený přes WhatsApp a přes mail a na WhatsAppu většinou lidi mají svoji fotku. A tak jsem si nějak udělal dojem, kdo ti lidi jsou, aniž bych je potkal, jenom jsem s nimi telefonoval a psal, a nebo jim poslal nějaké video nebo fotky přes WhatsApp, tak jsem měl dojem, kým oni jsou. Nedávno jsem podnikl cestu na Ukrajinu, abych své nové kolegy potkal a úplně u každého člověka jsem zjistil, že v osobním kontaktu s nimi mám úplně jiný dojem, kým oni jsou, než jenom z fotky. Někdy si děláme dojem z prvního pohledu nebo z toho, co vidíme. Ale když člověka potkáme, máme na něho čas, když mu položíme otázky, když ho vyslechneme, protože mi se stává někdy, když jsem unavený nebo plný nějakých myšlenek nebo činností, tak na lidi jenom chrlím. A pak se cítím tak nějak prázdný. Jednak se stydím za to, že jsem hodně mluvil a nenaslouchal, ale jednak jsem se nic nedozvěděl. Ale v momentě, kdy položím otázky a poslouchám, tak najednou slyším úžasné příběhy a poznám úžasné lidi. A zjistil jsem, že si nemůžu dělat dojem jenom z toho, co vidím. Dívej se za to, co vidíš. Neměj jenom dojem na první pohled. Kazatel, 1. kapitola, 8. verš. Všechny věci jsou tak únavné, že se to nedá ani vypovědět. Nenasítí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Nenasítí se oko viděním. Znamená to, že mám žít asketicky, že se mám oblékat do nějakého šedého pláště a mám jíst nějakou planou kaši, mám žít jako někde, jako nějaký mnich v poušti. No i to může mít svůj význam, ale nevím, jestli pro mě. A nevím, jestli v tenhle čas. Přemýšlím nad tím, že všechno, co v životě vnímám, tak vnímám očima. Protože dneska jídla nemusí být takové množství, ale musí nějak vypadat. A také si chceme koupit pěkné oblečení, nebo mít hezký nábytek, hezký interiér. A já, když dělám nějakou akci, tak pro mě je důležitá grafika, jak ty věci vypadají. A taky někdy se dívám na obal zboží, jak to vypadá. A taky, když se dívám na filmy, někdy miluji alternativní filmy a taky miluji akční filmy, filmy, které jsou vizuálně špičkově udělané. A když někde cestujeme, tak cestujeme do pěkných míst, kde to hezky vypadá. Kazatel říká, že nenasítí se oko viděním. Co to znamená? No a jednak si uvědomuju, že co je krásné, nemusí být ještě kvalitní a v dnešní době se věci orientují na to, jak vypadají, ale ne vždy jsou kvalitní.
A ta druhá věc je, že naše nitro se nenaplní tím, co vidíme. Znamená to, že se nemáme zaměřovat na hezké věci? To asi ne. Tak ještě jeden biblický text. 1. Timoteovi, 3. kapitola, 2. verš. Nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. Biskup, ten, kdo vede církev, má být střídmý. Možná i muž, který vede svoji rodinu, má být střídmý. Střídmost, to je velká výzva pro mě. Možná dál můžu být orientovaný na hezké věci, jako je jídlo, oblečení, interiér, grafika, příroda, cestování do krásných míst, ale potřebuji vidět, že moje nitro se nenasytí tím, že uvidím ještě více věcí, ale moje nitro může být naplněné, když žiju střídmě. Nedávno tady byla doba covidová a nemohli jsme nikde cestovat. A já jsem minulý víkend byl na Ukrajině, moje dvě starší děti jeli do Stuttgartu pro Bible v ukrajinštině, můj mladší syn jel do Mariboru na závody, protože jezdí sjezdy horských kol a začal jezdit evropský pohár. A já jsem říkal, wow, to jsou možnosti. Ale také jsem si říkal, jak žít střídmě, jak se nesnažit zaplnit svoji duši dalším viděním krásných věcí. Jak si uchovat něco, co jsme se naučili z doby covidu, že střídmost může také způsobit naplnění. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak se můžeme v životě nechat vést nejenom zrakem, ale také srdcem? Co to vůbec znamená dívat se okolo sebe srdcem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

Příští série v pořadu Klika na Rádiu 7 ponese název Na čem záleží. Petr Hůš ti otevře ve středu o 8:30 ráno dílem nazvaným Když vás někdo dusí. Teď už je za námi 20. hodina ze čtvrtku 30. července. Vysíláním Rádia 7 vás dnes večer provází Daniel Zeman. Před námi je pravidelné studium v rámci pořadu Světem Bible. Co v něm dnes uslyšíme? Pohromy ohlašované troubícími anděly v knize Zjevení budou tak rozsáhlé, že na jejich popis nestačila teologu Johnu Vernonu McGeemu ani celá minulá relace Světem Bible. V jejich výkladu proto bude pokračovat i dnes, za chvilku, zhruba za 15 minut od 8:45.

0: Ve výkladovém cyklu Světem Bible na Rádiu 7 pokračuje teolog John Vernon McGee v pasáži z knihy Zjevení o pohromě ohlašované troubícími anděli. Odkryje klíčový rozměr lidské existence, naše osobní rozhodnutí pro Ježíše Krista. Zároveň zazní varování před budoucími soudy. Ale právě vědomí této neúprostné reality a odpovědnosti lidstva by nemělo vyvolávat paralyzující strach, naopak okamžitě probudit naši vůli k činu. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v závěru našeho minulého pořadu jsme vstoupili do 9. kapitoly. Přečetli jsme si z ní pouze první verš. Zatroubil pátý anděl a viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Doktor McGee nám už posledně vysvětlil, že se jedná o hlubokou šachtu té propasti. A pokud jde o tu hvězdu, která spadla na zem, přemýšleli jsme, co to může znamenat, co to může být. Není to obyčejná hvězda ani ten meteorit, o kterém jsme uvažovali posledně, protože tahle hvězda dostává klíč a dále uvidíme, že s tím klíčem manipuluje. Takže tahle hvězda je personifikována. Mluví se tu vlastně o nějaké neobyčejné osobě. Náš učitel nám vysvětlil, že tou hvězdou je Satan. Izajáš 14.12 podle kralického textu píše: Jakž to, že jsi spadl z nebe, o Lucifeře vnitře vycházející, poražen si až na zem, ještě zemdlíval národy. Lukáš 10.18 podle ekumenického překladu: Řekl jim Ježíš, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. A apoštol Pavel ve 2. Korinským 11.14 píše: A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Tyto citáty nám umožňují přesvědčení, že tu jde o Satana. Apoštol Jan o něco později potvrdí, že Satan byl doslova vypuzen, byl vyhnán z nebe a svržen na zem. Viz později Zjevení 12, verše 7 až 9. Jestli jsme přijali jako fakt, že tahle padající hvězda je Satan svržený z nebe, pak nás bude zajímat, co dělá. Ocitá se dole a bere klíč od propasti. Je zřejmé, že je mu to od Boha dovoleno. Klíč je symbolem autority a moci. A to obojí, autorita i moc, je mu svěřena od Boha. Hluboký jícen propasti. To je vyjádření vzdálenosti ke dnu, vysvětluje náš teolog. Ve Zjevení 20, ve 3. verši, uvidíme, že propast je vlastně bezedná jáma. Výrazy propast a Hades můžeme brát v jistém smyslu jako synonyma, avšak propast a peklo zdaleka nejsou totéž. Pán Ježíš pravděpodobně mluvil o této propasti v Matoušovi 12.40. Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryby 3 dny a 3 noci, takť bude syn člověka v srdci země 3 dny a 3 noci. Pán tu hovoří o svém sestoupení do srdce země. Ježíšovo tělo ve skutečnosti nebylo pohřbeno do země, bylo jen vloženo do nové hrobky. Nelze říci, že bylo fyzicky nějak v srdci země. Spíše máme Matoušovými slovy vyjádřeno, že sešel do propasti, zřejmě tedy do hádu či do šeolu, čili do sídla mrtvých, vysvětluje náš učitel. Když pán Ježíš mluvil o smrti bohatce a Lazara, Lukáš 16, verše 19 až 31, dal jasně najevo, že místo zvané řecky Hades má dvě oblasti, dvě části oddělené hlubokou propastí. Umřel bohatec a šel do místa muk. Chudý žebrák Lazar zemřel a šel k Abrahamovi, do takzvaného lůna nebo do klína Abrahamova, čili do ráje, jak to místo nazval Pán Ježíš. Když Pán Ježíš umřel, sešel tam dolů, aby potom vyšel jako vítěz. Jsem přesvědčen, že toto měl Pavel na mysli, když prohlásil, že jaté vedl vězně, Efeským 4:8. Pán Ježíš sestoupil do této propasti, čili do hádu, aby vyhlásil vítězství a aby oznámil, že jeho vykupitelské dílo je již vykonáno. Nepatří se, abychom byli dogmatičtí tam, kde písmo mlčí, a vytvářeli si nějakou příliš konkrétní představu, kterou písmo neuvádí. Například nemá smysl, abychom se zabývali otázkou, kde ona propast topologicky je. Ku příkladu, zda je skutečně na spojnici zemského povrchu a nitra země. Hades, či propast, je místo, které musíme brát doslova. Představa, že nebe a peklo jsou jen pohádkové mýty a že nebe je překrásný ostrov zavěšený někde ve vesmíru, to neodpovídá učení Božího slova. Bible učí, že nebe je stejně konkrétní místo jako to, na kterém dnes žijeme. A zrovna tak je skutečné i peklo. Na poslední období velkého soužení je tedy klíč k propasti předán Satanovi. Takže ten dostává svobodu, jakou doposud nikdy neměl. Jsem přesvědčen, že tím je vysvětleno, proč lidé nebudou moci během toho období umírat, i když si to budou přát. Satan je chce udržet naživu. Druhý verš 9. kapitoly nás posunuje zase kousek dál. Otevřela ta hvězda jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece. A tím dýmem se zatmělo slunce i všecko ovzduší. Z propasti se tedy vyvalí kouř jako z mocné sopečné erupce a pokryje celou zem. Objeví se zde smog nejhoršího druhu. Věřím, že správné a naprosto nejvhodnější je i zde doslovné pojetí tohoto verše, přimlouvá se náš vykladač. Třetí a čtvrtý verš pak přidávají další poznámky. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem. Byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Podle mne se to ani nedá popsat, povídá starý Američan. Apoštol Jan používá obraznou řeč jako jediný možný způsob, jak o těch hrozných tvorech mluvit. Jsou to kobylky, ale s velice neobvyklými vlastnostmi. Nicméně tato pohroma s kobylkami je stejně skutečná, jako byly skutečné kobylky v Egyptě. O přicházející invazi kobylek prorokoval mimochodem i Joel ve své první kapitole. Rozdíl mezi kobylkami zde a těmi, o nich se zmiňuje Joel, je v jejich vlastnostech a v předmětu jejich ničivého působení. Tyto zde bodají jako škorpioni a napadají lidi, ale jenom některé lidi. Ty, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. A pátý verš dodává, ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž, aby je po 5 měsíců trýznili. Byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. Škorpion se podobá mořskému raku a žije na mokřinách, překračuje rámec biologie náš kazatel. Žihadlo má v ocasu a jeho bodnutí sice není smrtelné, ale je velice bolestivé. Takto jsou nám vylíčeny zdejší kobylky. A jak na to všechno budou reagovat lidé na zemi? V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Jak jsme už v předchozím textu 9. kapitoly Zjevení viděli, Satanovi, či té hvězdě spadlé z nebe na zem, je dán klíč od hlubokého jícnu, od hluboké propasti. Tak je označeno místo, kam přicházeli duchové zemřelých uplynulých věků. Věřím, že tam se po své smrti odebral i Pán Ježíš, aby oznámil vykoupení, které uskutečnil na kříži. Satan si v té době, která je nám zde textem zjevení právě popsána, nebude přát, aby lidé umírali. A jde tu právě jen o ten dav jeho lidí, který je napadán kobylkami. Lidé budou hledat smrt, budou se pokoušet o sebevraždu, jinými slovy, ale nebudou schopni ji spáchat. Ukazuje nám to na bezvýchodnou hrůzu oněch dnů. Důvod, proč tito lidé nebudou moci zemřít, i když si to budou přát, je možno konstruovat různě. Někdo vidí vysvětlení v satanových záměrech trápit lidi té doby, protože mu k tomu bude dána větší příležitost než kdykoliv v dějinách. Jsou ovšem i tací, kteří si myslí, že to může být Bůh, kdo těmto lidem nedovolí zemřít. A sice proto, aby se hříšný člověk tváří v tvář setkal s důsledky své vzpoury. S důsledky, před nimiž není úniku.

Způsob pak těch kobylek podobný byl konňům připraveným k boji a na hlavách jejich byly jako koruny podobné zlatu a tváři jejich jako tváři lidské. A měli vlasy jako vlasy ženské a zubové jejich byly jako lvů. Měli také pancíře jako pancíře železné a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji. A měli ocasy podobné štírům a žihadla v ocasích jejich byla a moc jejich byla škoditi lidem za 5 měsíců. V 9. kapitole knihy Zjevení jsem četl verše 7 až 10. Popisuje se tu něco hrozného, tajuplného, nepřirozeného. Přední část hlavy toho hmyzu připomíná lidský obličej a jeho tykadla lze přirovnat k dívčím vlasům. Prorok Joel srovnává zuby této kobylky se zuby lva. 1. kapitola 6. verš. Mnozí se také zmiňovali o tajemném zvuku, který vydává tento hmyz. Někteří se pokoušeli srovnávat tento popis kobylek dokonce z letadly. Vzpomínám si, praví náš stařec, že jsem v mládí slyšel jistého kazatele, který řekl, že jelikož tyhle kobylky mají žihadlo v ocase, půjde asi o bombardéry z děly v zádi. Zní to sice pěkně, ale my jsme už dávno přešli od vrtulových letadel k tryskovým a vstoupili jsme do věku laserových střel. Možná někdo bude chtít přirovnávat tyhle kobylky k raketám, ale já je nechci přirovnávat k ničemu, co je známo dnes, protože nejde o zbraň, která se dnes používá, nýbrž o specifický prostředek, který bude použit v době velkého soužení. Měli moc škodit lidem po 5 měsíců. Bude to 5 měsíců nevýslovné agonie pro všechny, kdo budou napadeni těmito nepřirozenými kobylkami. A dále se to v našem textu v 11. verši píše, měli pak nad sebou krále, anděla propasti, jemuž jméno židovsky Abaddon a řecky Apollyon. Tyto zvláštní kobylky se od obyčejných liší i tím, že mají nad sebou jakéhosi krále. V přísloví 30:27 je řečeno, že ty běžné kobylky v přírodě naopak nemají žádného krále. Králem či vůdcem těchto kobylek, které má jako svůj nástroj v rukou sám Satan, je pravděpodobně jeden z padlých andělů, nějaký přední Satanův služebník. Jemu je svěřeno, aby vedl tenhle první nájezd na zemi. Účelem je zastrašení, nahnání strachu. Jeho jméno znamená ničení, ničitel, hubitel. To se shoduje s tím, co nám kdysi pověděl prorok Daniel, že totiž démonský svět padlých andělů je stupňovitě rozdělen. Má svou vnitřní hierarchii. V listu Efeským se dozvídáme, že i boží andělé jsou členěni, jsou rozlišeni, pokud jde o jejich pozici. A 12. verš v naší 9. kapitole nám pak říká tohle. První běda pominulo, a hle, už jsou tu 2 další. První běda nás uvedlo do 2. poloviny velkého soužení a jeho dopad trval 5 měsíců. Ta další 2 běda zřejmě pokryjí zbytek celého období. Je tu varování napovídající, že dál to bude ještě horší. Zatroubil 6. anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas od 4 rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil 6. andělu držícímu polnici. Rozvaž ty 4 anděly spoutané při veliké řece Eufratu. Zjevení 9.14 podle ekumenického překladu. Když tedy v pořadí už 6. anděl zatroubil na polnici, zazněl rozkaz od rohů zlatého oltáře.
Zlatý oltář mluví o modlitbě. Obrazně o ní mluvil i onen, který byl kdysi dávno ve stánku úmluvy zde na zemi. Zlatý oltář, od něhož tu zní hlas, je týž, na jakém anděl obětoval ještě před zahájením troubení andělů na polnice. Viz Zjevení 8, verš 3. Šestý anděl nyní zatroubil a navíc dostává rozkaz, aby uvolnil čtyři anděly svázané při řece Eufratu. V zápětí přijímá pověření, které mu uděluje hlas znějící od rohů zlatého oltáře. Věřím, že je to hlas Kristův, vysvětluje náš doktor McGee. Kristus totiž rozlomil sedmou pečeť a to uvedlo na scénu všechno, co souvisí s polnicemi. V dalším dějství ještě uvede sedm bytostí a sedm nádob hněvu. Ti andělé, kteří jsou nyní osvobozeni, jsou očividně zlí. Jejich uvolněním zároveň zemi zachvátí další ničivý příval. Proč ale byli drženi svázaní právě u řeky Eufratu? Ačkoliv je dost těžké dát jednoznačné vysvětlení, nelze přehlédnout, že z hlediska písma je tato zeměpisná oblast výjimečná. Tady někde byla totiž zahrada Eden. Zde má počátek lidský hřích. Někde tady byla spáchána také první vražda. Rozpoutala se tu první válka. Tady začala potopa, která pak zaplavila celou zemi. Zde také vyrostla babylonská věž. Do této oblasti byli přivedeni Izraelité při babylonském zajetí a celý Babylon byl zdrojem nevídaného modlářství. Zde se tedy také naposledy vzedme vlna hříchu na zemi během období velkého soužení. Eufrat ve skutečnosti představuje dělící čáru mezi východem a západem. Pravděpodobně se prostřednictvím této řeky a tohoto území v minulosti uplatňoval jistý vliv, který zabraňoval hordám z východu proniknout na západ. Ale ten vliv, jak vidíme, má být zlomen. Jen mimochodem jeden Napoleonův výrok. Čína je spící obr a Bůh se slituj nad generací, která ho probudí. No a my jsme ho probudili, povídá náš stařec spoza oceánu. A dnes se má až příliš k životu. Čína představuje snad čtvrtinu všeho obyvatelstva světa. Když sečtete všechny lidi na východě, v Orientu, za řekou Eufratem, o níž tu byla řeč, dělá to zaručeně většinu lidstva. Dejme tomu, že se jednou dají do pohybu. Příteli, jednoho dne k tomu opravdu dojde. Od dob Alexandra Velikého měl svůj čas bílý člověk. Éra kolonialismu, pokud jde o bělochy, je však už za námi. Probouzejí se tmavé rasy.

To byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvakrát miliony milionů. Slyšel jsem jejich počet. Zjevení 9, 15 a 16 podle ekumenického překladu. Ještě kralicky. I rozvázáni jsou ti čtyři andělé, kteří již byli připraveni k hodině a ke dni a k měsíci a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí. A byl počet vojska lidu jízdného 200krát tisíc tisíců, nebo slyšel jsem počet jejich. Připravení na hodinu, den, měsíc a rok. Dokonce i přesná hodina je už stanovena. Tehdy dojde ke strašným událostem, které ukončí mnoho, mnoho lidských životů. Mají pobít třetinu lidí. Při zvuku šesté polnice zahyne třetina lidstva. Z počátku těch hrůz velkého soužení jsme viděli záhubu čtvrtiny lidstva. Teď je to zase z toho zbytku třetina všech žijících lidí. Takže v čase velkého soužení vlastně víc než polovina zemského obyvatelstva najde svou smrt. Není divu, že Pán Ježíš řekl, a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Matouš 24:22. Velikost armády, která tu vystupuje na scénu historie, je úžasná. Početně asi 200 milionů. Kdybychom se pokusili o jmenovitý průměr těchto čísel a zeměpisných představ, dá se říci, že Čína, Indie a Japonsko by snadno mohly už zítra poslat do zbraně takovýhle počet vojáků. Východ má v současnosti obrovskou populaci. Bůh, pomoz bílému člověku, šeptá náš stařec, až budou tito andělé propuštěni, protože pak nebude mít naději. Pasáž, kterou máme zde před sebou, vypovídá o rozsáhlé invazi démonského světa, který je reprezentován kobylkami, tedy o jejich nájezdu na zemi ve velkém. A nyní je tu podnět ještě navíc k celosvětové válce. Vlastně jsme dosud na této zemi ještě neměli skutečnou světovou válku, do níž by se zapojil každý národ. Ale taková válka propukne v čase velkého soužení. A těch 200 milionů vojáků jsou to v skutku lidé? Jak jsem se už zmínil, přemýšlí Maggie, mohli by být. Ale upřímně řečeno jsem přesvědčen, že tuto invazi ve skutečnosti bude řídit a motivovat celý svět démonů. A bude to další důsledek toho, že Satan otevřel dveře vstupu do oné bezedné jámy. Následující popis jezdců nám tento fakt ještě dál potvrdí a vy si jej, milí posluchači, můžete sami přečíst v 17. a 18. verši 9. kapitoly knihy Zjevení. Náš pořad nyní končí, k těmto veršům se vrátíme zase při našem dalším setkání.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a spoustě dalších jazyků jsou i na webu, a to jak v textové, tak i ve zvukové podobě na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Pište na mail radio7@radio7.cz nebo se ozvěte na sociálních sítích, kde jsme na profilech radio7.cz. Děkujeme i za vaši finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat. Více o ní se dozvíte na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Dnešní díl biblického studia opakujeme jako obvykle čtvrt hodiny po půlnoci a zítřejší se na vás bude těšit zase večer ve 8:45 na Rádiu 7.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Celý měsíc se Interval na Rádiu 7 věnoval retrospektivě kapely Trabant. Putování dnes uzavřeme, a to také retrospektivou. Věděli jste, že kapela vznikla kvůli písni Sáro? I o tom bude řeč za chvilku od 21 hodin, kdy představíme výběr nazvaný Montáž 1996 až 2014.

cesta určuje život náš. Tak proč se ptáš? Proč se ptáš? Já jen vím, že už nechci promarnit ty chvíle, který jsem měl tu chvíli tvou. Tak co ty tamhle v dáli?

0: Posloucháte Rádio 7, je za námi 21. hodina čtvrtku 30. července. Vysíláním vás provází Daniel Zeman. A před námi je teď další vydání hudebního týdeníku Interval. Červencové putování po tvorbě kapely Trabant dnes uzavřeme novinkovou kompilací, která vyšla těsně před prázdninami.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Celá jedna generace dorůstala v doprovodu hudby kapely Trabant. A je možné litovat, že toto tvrzení už pronášíme jen v minulém čase. Tvorba kapely se uzavřela v polovině 10. let 21. století. Kapelník Jarda Svoboda k ní přidal ještě pár soulových projektů, ale pak už zbylo jen závěrečné amen. Možná není čas na syrovost a odvahu pojmenovávat věci natvrdo a někdy možná až bezohledně, totiž to, co bylo pro kapelu Trabant typické. Někomu ovšem terapie obnaženou pravdivostí může vyhovovat. Právě takovým posluchačům vychází vstříc nakladatelství Indies, když vydává disk a dvou LPčko Trabant, montáž 1996 až 2014. Na obalu najdete panáčka pomyslně smontovaného ze stavebnice Merkur, všechny ostatní členy kapely pak v podobě Merkurové uvidíte uvnitř bukletu CDčka nebo uvnitř LPčka. Na nahrávce pak objevíte 21 písní, které budou možná mnohým vonět nostalgií, mládím, ale každému posluchači umí především doložit, proč a čím byl Trabant vždy kapelou, která stála za povšimnutí. Pojďte se o tom taky přesvědčit. Dobrý poslech Intervalu přeje Lucie Endlicherová.

0: na oběd.
1: Tak kvůli téhle písničce prý Trabant kdysi vznikl. Podoba, ve které jedna z nejznámějších písní Trabandu právě dozněla, se takto k posluchačům dostává poprvé. Jarda Svoboda vzpomíná, že když v roce 1995 přihlásil svou píseň Sáro do autorské soutěže Porty, potřeboval pro finálové vystoupení doprovodnou kapelu. Několik muzikantů dal dohromady narychlo a spíš z nutnosti. No a kdo by tehdy tušil, že tím vznikla skupina, která během následujících 20 let výrazně ovlivnila podobu české alternativní, folkové i world music scény.
0: Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, čtu si nohama, tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu.

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

Rychlé střídání teplot pomáhá k celkové regeneraci nohou i celého těla. A podobnou terapii teď nabízí Trabant na téhleté kompilační nahrávce. Jistě stojí za pozornost touhle terapií projít.

A ještě jednu věc umí Trabant dělat velmi dobře. Každý text zvlášť umí posluchači položit tolik otázek, tolika způsoby nastavit zrcadlo a pozvat k přemýšlení, že je vlastně jenom na něm, jak se s těmi nabízenými otazníky popere. Vlastně je úplně v pohodě nechat je viset ve vzduchu a ani se jich nedotknout. A vlastně je možné i nechat se jimi zahltit, protože jich bude příliš. A nebo je tu tahle příležitost vracet se k písním znovu a znovu a připomínat si otázky, které pokládají. Jsou sformulované většinou neotřele, ale jsou známé, jsou obvyklé, skoro se mi chce říct, protože dřív nebo později se k těmhle otázkám, které ve svých

Indie Scope vydáním kompilace Montáž připomíná Trabant pamětníkům a zároveň uvádí kapelu na světlo pro posluchače nové, kteří se s hudebním světem začali seznamovat později, v době, kdy už kapela aktivně nepůsobila. To je počin více než ocenění hodný. Byla by škoda, kdyby tahle muzika nedoputovala k novým uším a srdcím.

Ve výběru samozřejmě nechybí největší hity Trabandu, ale vlastně jaké to jsou? Protože každý nejspíš na tomhle místě řekne něco jiného. Ale na druhou stranu na některých názvech se nejspíš shodne široká veřejnost, to je dobrá formulace. Prostě přijde shoda, která bude širší, než tenhle název řekli 2 až 3 lidé. Do toho výběru tohle určitě patří k nejlepšímu v rámci Trabandu. Podle mého názoru rozhodně spadají třeba následující 2 písničky.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes věnovaný albu Trabant, montáž 1996 až 2014. Tahle ta nahrávka není takovéto klasické best of, protože určitě se na něm najdou i písničky, které možná posluchač nebude znát, protože mu unikly nebo je ještě dokonce neslyšel. Připomenout si tak můžeme třeba píseň Druhý břeh. Ta vznikla na nahrávku, která byla poctou Oldřichu Janotovi. A podle mého je to jedna z velmi silných písní celé kompilace.

Když se tu za Trabantem ohlížíme různými způsoby, tak se určitě hodí zmínit, že za dobu své existence tahle kapela třikrát získala hudební cenu Anděl, a to za alba Je, Přítel člověka a Domasa. Pro někoho to může být dostatečný důkaz toho, že jde o hudbu ocenitelnou a zajímavou. Jiný bude hledat ještě další důkazy a pak samozřejmě pomáhá poslech.

Možná, že při poslechu montáže mnozí pamětníci zalitují, že doba Trabandu a jeho tvorby už je pryč. Byla to radostná hudební jízda, která včas skončila. Báječné spojení energií několika muzikantů, kteří měli to štěstí cestovat po světě, hrát, bavit se a hudbou i kamarádstvím naplňovat své životy i životy druhých. Byl to můj sen, který se splnil, říká Jarda Svoboda. Když se ho zeptáte na comeback kapely, dodává se svým typickým nadhledem, Trabant byl splněný sen, ale taky to byl sen, ze kterého jsem se probudila.

černým pasažérem jsme doputovali skoro nakonec. Trabant se ohlédl a připomněl svou existenci album Montáž. Síla hudby i síla slova se prostě nestrácí. Tak moc si přeju, aby ještě na mnoha místech tahle síla zasáhla tak, jak to umí. Díky, že jste se doposlouchali až sem. Od mikrofonu Intervalu se loučí Lucie Endlicherová.

0: druhou polovinu prázdnin věnuje interval na Rádiu 7 tvorbě hudebníka Davida Stypky a jeho kapely Benjis. Tak si nás nalaďte i za týden ve čtvrtek večer v 21 hodin. Ten dnešní poslední díl se skupinou Trabant opakujeme na Rádiu 7 ještě zítra, tedy v pátek v 5 odpoledne, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli krátce po poledni.
1: Tolik milosti, ale nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej, kolik potřebuješ.

0: a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Lstivý bratr, útěkář, ale také muž, který se nebál prát o své požehnání až do svítání. Jákob nám ukazuje, že naše chyby nás nedefinují. Definuje nás to, jak vytrvale hledáme Boží tvář, i když u toho kulháme. Série o slavných biblických postavách pokračuje v klíčovém slově na Rádiu 7 za chvilku po 10. večerní.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je čtvrtek 30. července, minula 22. hodina. Posloucháte Rádio 7, dobrý poslech pořadu Klíčové slovo vám přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu další části volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Tou dnešní bude praotec Jákob, člověk, který měl opravdu dramatický život, zažil spoustu zvratů. A sledovat ty jednotlivé události budeme díky rozhovoru se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, vítám tě.
3: Děkuji za přivítání a já srdečně zdravím tebe i všechny posluchače Rádia 7.
2: Když se řekne Jákob, co se v tobě otevře nebo jak to zarezonuje?
3: No, sama si říkala, že je to praotec, což jako mi rezonuje, protože já jsem taky praotec, mám dvě vnučky, ale u něj to bylo, má to ještě jiný rozměr, protože on patří vlastně do toho slavného triumvirátu praotců Abraham, Izák, Jákob. Jeho praděda nějakých 2000 let před Kristem, neví se přesně, jeho slavný děd Abraham v Kaldejském Uru zaslechl boží povolání, kdy Pán Bůh mu říká: zvedni kotvy, Abrame, všechno zbal rodinu a běž do země, kterou ti chci dát, kterou ti zaslibuji. A vlastně to je takový generační příběh víry, příběh božího vyvolení, povolání a boží milosti. A pak, jak jsem zmínil, pokračovalo to Izákem, to byl táta Jákoba. A Jákob, ty se ptala, co mě naskočí. A mě naskočí přesně to, ten význam jeho jména. Jeho jméno znamená lstivý a to byl přesně Jákob. Takový prostě vyčůránek, člověk na jednu stranu cílevědomý, schopný, silný, zdatný, ale zároveň takový pragmatik, hlavně když to funguje, mám svůj plán bez ohledu na morální pravidla. Dneska bychom řekli, že byl takový vykuk, takový člověk mazaný podvodník, vykutálený, vychytralec a přesto se na něm tolik zjevila boží milost. A k tomu se ještě dostaneme.
2: Takže sympaťák nebo ne?
3: Mě je velice sympatický. Právě tím, jak je vidět, jak není černobílý úplně a jak ty biblické postavy jsou tak často rozporuplné. Nejsou to žádný Mirkové, Dušínové, mají spoustu vad, spoustu chyb. Vem si Abrahama. Později Abrahama, Pán Bůh mu změní jméno a říká mu, jak to s ním bude, že bude mít syna a tak dále. A on zapře svoji manželku, když mu jde o život, tak řekne o Sáře, to je moje ségra, což byla napůl pravda. A udělal to dvakrát a Izák ten udělal to samé, jo, sice jednou tam to byla úplně lež na entou, ale jenom proto, aby si zachoval život, tak úplně dal v šanc své manželství, svoji manželku. A ti lidé, a vůbec kdybychom četli Bibli dál, vem si takového Davida, vem si Mojžíše, vem si učedníky Pána Ježíše, tolik chyb, tolik rozporů i v tom jednání a přesto je tam vidět boží milost, to, že si Pán Bůh nepovolává dokonalý lidi, ale lidi, kteří ho hledají, kteří po něm touží, kteří jsou ochotní ho poslechnout. A tohle mi přijde Jákob. Přes všechny ty svoje handicapy, přes všechny ty svoje charakterové vady, on toužil po Bohu, po božím požehnání a vlastně Boha zpočátku vůbec neznal. Byla to dlouhá cesta. Tomu se ještě určitě dostaneme, viď?
2: Určitě ano. Kdybychom měli ten Jákobův život jenom tak jako nastínit v kostce, jaký byl?
3: Ten příběh Jákoba zabírá v podstatě druhou polovinu knihy Genesis, neboli první knihy Mojžíšovy. Od kapitol 25 až 50 je tam ten jeho příběh, kdy tam čteme, že jeho táta Izák se ve 40 letech oženil, vzal si Rebeku, velmi ji miloval a nemohli mít děti. Stejně jako Abraham se Sárou dlouho zápasili o o potomka, o narození potomka. Abrahamovi se až ve 100 letech narodil syn Izák. Tak stejně tak Izák se modlil za svou manželku, když mu bylo 60 let, tak se mu narodila dvojčata. A už vlastně v tom prenatálním období to byl zvláštní takový jako chaos nebo nějaké napětí, animozita nebo boj v tom těle matky, kdy se ptala Rebeka, co se to děje, proč ty kluci se tam tak kopou, a ptala se Hospodina a Bůh jí řekl, že z ní vzejdou dva národy, dvojí lid. A jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu. No a když přišel čas porodu, tak se narodil takový chlupáč, ryšavý, chlupatý jako kožich, dali mu jméno Ezau. A za ním vyšel jeho bratr a ten ho rukou držel do Ezava za patu a dali mu jméno Jákob, protože to znamená lstivý. A jak jsem říkal, Izákovi bylo 60 let, takže on vyrůstal se svým bráchou. Táta Izák si oblíbil Ezaua, protože to byl lovec. On mu dodával, nosil dobré jídlo, zvěřinu. A Rebeka si udělala z Jákoba svého mazánka. A pak z toho vzešly docela velké problémy.
2: Ona ta úskočnost v Jákobově jméně se projevovala docela vlastně v několika periodách jeho života. Můžeme přiblížit v jakých?
3: S tou jeho úskočností se setkáváme už velice záhy, kdy čteme v té samé kapitole, kdy je popsán ten jejich zvláštní porod, tak tam čteme o tom, že jednou Ezau přišel hladový z lovu a měl strašný hlad a že umře, jestli se hned nenají. A Jákob lstivě získal jeho prvorozenství. Tím říká mu, přísahaj mi teď, když ti dám jídlo, tak že mi prodáš za to své prvorozenství. A tak mu ho lstivě ukradl. On věděl, Jákob tušil, že za tím prvorozenstvím je něco důležitého. Že zatím je dvojnásobný díl dědictví, že zatím zvláštní požehnání do budoucna kněžství v rodině, ale moc mu to asi nedocházelo, všechny ty souvislosti. No a pak naplno vidíme tu jeho lstivost a úskočnost, když táta Izák zestárl, byl už slabý na oči, příliš neviděl a chtěl požehnat Ezauvi a poslal ho, aby šel mu něco ulovit dobrýho, že se dobře nají a potom mu požehná. Jenomže to slyšela maminka, slyšela to Rebeka a zavolala si svého mazánka Jákoba s tím, aby předstíral, že on je tím bratrem Ezauvem a vzal si to požehnání od táty. Jákob s tou měl obavy, že to táta přece pozná, brácha je celý chlupatej a Rebeka tam říká něco ve smyslu, neboj se, já to zařídím. Rebeka měla svůj plán, ale byl to špatný plán, byla to manipulace a vlastně oba na to velice potom dojeli nebo se to obrátilo proti ním. Ale skutečně Jákob poslechl maminku, nechal si obalit krk a ruce nějakou zvířecí kůží. Maminka zatím něco uvařila dobrého a táta Izák skutečně nepoznal, že před ním stojí Jákob, myslel, že to je Ezau, a tak mu požehnal. A když přišel později Ezau s tím ulovkem, tak táta říkal, ale já už jsem ti přece požehnal. A Ezauvi to došlo a plakal a říkal, ještě mě otče požehnej, máš tam přece nějaký požehnání, a Jákob tam nějak požehná ještě, ale není to přesně to, co by si Ezau přál, protože to už lstivě uchvátil Jákob.
2: Jenomže ta úskočnost Jákoba neopustila. On ještě později ve svém životě taky narazil na úskočnost. To už možná chtěl žít jiný život, ale tentokrát se mu to jakoby vracelo od jeho tchána a při podvodu s manželkou.
3: To je přesně, jak to říká, že vlastně Ezau byl strašně uražený, byl naštvaný tak, že chtěl bráchu zabít. A Rebeka zase měla plán a svého mazánka poslala do Chárán k Lábanovi, k svému bratru, aby se tam někde ukryl, než se to všechno nějak urovná. A Ezau si najus vzal nějaký divný ženský z nějakého pohanského národa a to bylo velké trápení pro Rebeku, říká, já jsem znechucená životem kvůli těm chetejkám, k čemu mi je život. A to je přesně důsledek toho, když člověk má svůj plán, neptá se Pána Boha a ještě k tomu používá manipulaci. Jákob ten utíká do bezpečí před rozuřeným bratrem a dostává se k svému strýci Lábanovi a tam se zamiluje do Ráchel. On měl dvě dcery, starší Leu, mladší Ráchel, a on se do ní zamiloval. Jenom taková malinká poznámka, když přišel do té země, tam je popsána scéna, kdy pastýři scháněli svoje stáda ke studni, na které ležel veliký kámen, a když přišla Ráchel se svými ovcemi, tak je tam napsáno, že ten Jákob ten kámen odvalil, takže on musel být velice silný a schopný.

0: vedl.
1: A potom nejednou, ještě to nebylo jednou. A vlastně Jákob vidí, jaké to je, když člověk je podveden. Já jsem zapomněl takovou důležitou věc zmínit. Když byl Jákob na útěku, tak na jednom místě přespával. Asi nějaký šutr nebo spisovně řečeno kámen pod hlavu a měl sen. Měl zvláštní sen, kdy viděl žebřík, který stojí na zemi a končí až někde v nebi. A po něm sestupovali a vystupovali boží andělé. A tam nad ním stál Hospodin a představuje se mu. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstvu bude jako prachu země. Rozhoníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. A tohle mě vždycky velice zarazí v tom dobrém slova smyslu. Je to pasáž z Genesis 28, 13 až 15. Jákob, ten podvodník, ten prostě vykutálený podvodník, který ukradl to požehnání, tak on vlastně se setkává s Bohem. Pán Bůh ho oslovuje a zjevuje mu svoji milost. On mu říká prostě, já tuhle zem ti dám. On mu vlastně potvrzuje to požehnání a říká, to, co se táhne právě životem Abrahama, Izáka a potom dál i Jákoba a celým božím lidem, já jsem s tebou. Já jsem s tebou a vrcholí to v Betlémě, kdy se narodí Kristus, Immanuel, Bůh je s námi. A pán Bůh říká, já tě neopustím. A já naplním ten svůj plán.
2: To je vlastně hrozně zvláštní situace, ne? Jákob ukradne požehnání, vlastně se zachová podle, je opravdu ten úskočný a pán Bůh mu požehná.
1: Je to trošku takový oříšek a tam narážíme na ten slavný problém predestinace, předurčení. Je psáno, že Bůh si vyvolil Jákoba. Pavel to někde v Římanům cituje, že Bůh nenáviděl Ezaova a Jákoba miloval, což neznamená, tak jak my to slyšíme, to není o emocích. Když takhle žid něco takového slyší, tak ví, že to není o emocích, ale o prioritách. A pán Bůh si z nějakého důvodu vyvolil Jákoba, že on bude dědicem požehnání, že po něm to půjde, po jeho linii. A je to boží věc, předurčení je něco, o čem se staletí teologové přou, co to znamená, do jaké míry člověk může ovlivnit své vyvolení a do jaké míry nikoliv. Já se posluchačům nebo i tobě přiznám, že to nějak moc neřeším. Já věřím, že v Kristu jsme všichni vyvoleni k boží milosti, k životu věčnému. Mám moc rád to místo z 2. Timotovy, z 2. kapitoly, kde Pavel nabádá k modlitbám za vládce postavené v moci za všechny lidi, aby jsme žili klidným a zbožným životem. A je tam napsáno, protože Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli a došli poznání pravdy. Tohle je pro mě určující a nejsem teolog, nerozumím všem těm niancím, ale věřím tomu, že Bůh chce, aby každý člověk ho poznal a byl zachráněn a je na člověku, jestli to přijme či nikoliv. A vím, že k tomu potřebujeme boží milost, ale kolik procent v tom hraje boží milosti a kolik našeho rozhodnutí, to neumím posluchačům vysvětlit a hlavu si tím nalámu. Takže, jak říkáš sama, je to zvláštní, ale prostě o tom je boží milost, že není za zásluhy, ale že to je proto, že Bůh se rozhodl požehnat, že si ho vybral, aby na něm zjevil svůj plán a byl součástí božího plánu.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hostem dnešního pořadu je Saša Štěpánovský, pastor křesťanského společenství v Kutné Hoře, se kterým si dnes povídáme o praotci Jákobovi. Člověku, který už ve jméně má úskočnost a lstivost, a přesto je to člověk, který zažíval Boží ochranu a požehnání. Právě o něm jsme mluvili v předchozím vstupu. Teď bychom se mohli posunout do údobí Jákoba, kdy žil u svého strýce a tam pojal hned dvě manželky. Ani tahle jeho manželství nebyla úplně bez problémů a klidná.
2: No, nebyla. Tam bylo velké napětí. Lea rodila děti, Rachel nemohla utěhotnět, tak vlastně Rachel vzala svou služku Bilhu, a aby s ním měl Jákob děti. No, byl to takový jakoby boj nebo až soutěž, kdo porodí víc dětí. Postupně z těch dvou manželek, Lej, Rachel, a z těch každá měla ještě služebnou Bilhu a Zilpu, které také rodili, to tak bylo běžné v té době jako řešení morálně přijatelné, tak se narodilo 12 chlapců, 12 synů a jedna dcera jménem Dina, a ti chlapci vlastně jsou zakladateli nebo praotci jednotlivých izraelských kmenů. Kdybyste chtěli, asi bych je nedokázal úplně všechny vyjmenovat, ale bylo jich opravdu 12 a z Ráchel se narodil Jákobovi jeho milovaný Josef a Benjamín, nejmladší, kdy při jeho porodu Ráchel, jeho milovaná Ráchel, zemřela. Nazvala ho Ben Omni, nebo tak nějak syn z Maru, ale Jákobo přejmenoval na Benjamín. Takže jestli posluchači chcete, si to najděte, Izachar, Zabulon, Juda, Neftalí, a tak dále, 12 kmenů Izraele.
1: Říkám si, že na tomhle člověku, tedy na Jákobovi, už je vidět jakýsi zárodek toho naplňování Božího slibu daného Abrahamovi. Protože Abraham sice měl zaslíbení, že bude mít potomku jako hvězd na nebi, nebo jako písku v moři, ale měl vlastně 4 děti, jestli dobře počítám.
2: Myslím, že jo, no.
1: Což není žádná sláva. Izák měl taky 2 syny a teprve Jákob vlastně má 12 synů a ještě dceru. To už je najednou jakýsi zárodek a víme, že tady už jsme na pokraji cesty do Egypta, kde potom se Izrael rozrostl na mnoho miliony lidí, kteří potom víme, že vycházeli z Egypta pod Mojžíšovým vedením. Jákob tedy zažívá naplňování toho zaslíbení abrahamovského.
2: Jo, ano, to je fantastický příběh. Tam vlastně on u Lábana strávil nějakých 20 let a Pán Bůh mu požehnal. Měl spoustu koz, ovcí, prostě se mu dařilo, prosperoval. Zase vidíme tam tu jeho takovou jako snahu až křečovatou to nějak po svým vymyslet. On prostě řekl, moje se dohodl s Lábanem, já si vezmu to, co se narodí, strakaté, skvrnité, tak Jákob to nějak vymýšlí, že jim staví před oči pruty oloupané. V tom starověkém myšlení bylo tak zakořeněné, že to zvíře nebo i třeba žena, to, co má před očima při početí, tak to má zásadní vliv na to vlastně, kdo se narodí nebo jak bude vypadat. Takže Jákob nějak po svým se to snaží zase to požehnání strhnout na sebe, ale pak když o tom mluví po letech se svými manželkami, říká, to Bůh tak udělal, Bůh to způsobil, že když jsem se dohodl s vaším tátou, že mi nechá skvrnité, pruhované, tak se takový rodili. To udělal Bůh a Lában tolikrát změnil moji mzdu, chová se ke mně nefér, musíme odejít. Takže zvedli, jak se říká, kotvy po 20 letech na tajňačku, utekli, Lában je po cestě dohonil se svými syny, ale Pán Bůh zasáhl, že nedovolil Lábanovi Jákobovi jakoliv ublížit, tam uzavřeli smlouvu a Jákob se vrací na místo, z kterého vyšel před 20 lety a má velký strach, a ten strach je oprávněný, protože máme tady toho Ezaua, který ho k smrti nenáviděl.
1: No, není divu, že byl naštvaný. A ten hněv asi, když... Říká se, že čas smaže různé emoce a různé problémy, ale myslím, že křivdu nesmaže, že ta v člověku jaksi pracuje. Teď jsme o 20 let později a Ezau jde naproti svému bratru a mají se setkat. To muselo být taky drama.
2: To bylo velké drama. Jak říkáš, křivda, ta se těžko schroupne i po mnoha letech. I nevěřící psychologové dneska mluví o tom, že dochází k pozitivním změnám v mozku člověka, který se rozhodne odpustit. Že tam třeba pořád ta bolest je, ale ty emoce začnou fungovat úplně jakoby jinak. Nevyvolává to takovou bolest, takové emoce. A Ezau neměl důvod odpouštět svýmu bráchovi a jde mu naproti se 400 muži. To byla docela velká soukromá armáda a Jákob měl oprávněný strach, bál se o svůj život a zase má svůj plán. Řeší to, že se schovává za druhé, tak, jak byl zvyklý v životě. To znamená, napřed posílá dary, aby usmířil svého bratra, posílá, rozděluje do nějakých jakoby týmů nebo hofů v té biblické řeči a říká si, když Ezau pobije jeden ten tým nebo ten hof, tak třeba další přežije, ale tam dochází právě k tomu zásadnímu, že v té noci, než se setká se svým bratrem, tak u potoka Jabok prožije zápas s Božím poslem a zápasí a potýká se s ním celou noc a ten boží posel říká, aby ho pustil a Jákob říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. On v podstatě, tak to interpretuje písmo, on zápasí se samotným Bohem. Ono to vypadá, jako by, že největší jeho boj byl se sebou samým a že ho čeká veliký boj se zatrpklým a uraženým, na smrt uraženým bratrem, ale jeho vlastně ve skutečnosti největší boj byl s Bohem, aby porozuměl tomu, jaký Bůh skutečně je, že to nejde takhle v životě dělat, že tudy cesta nevede a on tam dostane nové jméno a ten boží posel změní to jméno z Jákob, lstivý, úskočný na Izrael, bojující s Bohem, bojuje Bůh. On říká, ty jsi bojoval s Bohem a ty jsi obstál. A od té doby vlastně boží lid, potomci Jákobovi, jsou nazýváni Izraelem. Ti, kdo bojují s Bohem, já tomu rozumím, takže to má jakoby by dvojí výklad, že je to ten zápas s Bohem o to jeho požehnání, ale zároveň, že Bůh bojuje s námi jako parťák, jako ten, kdo nás podpírá, kdo je v tom životě s námi a bojuje s námi za ten život, za jeho požehnání, za poznání jeho samého. A to byl tak velký boj, že byl Jákob zraněn v kyčli, odešel od Jaboku jako kulhající. A je to přivádí na takovou zvláštní myšlenku, že Pán Bůh někdy dopustí v našich životech různá zranění, odmítnutí, zklamání, proto abychom ho víc poznali, aby nám některé věci došly, jaký on je, abychom mu neutíkali. Ne, že by nám chtěl působit bolest, ale někdy nás musí i skrze bolest zastavit, skrze nějakou těžkou věc, aby nás naučil něčemu důležitému, protože přestože je Bůh dobrý a věřím tomu, že si přeje naše dobro, požehnání, aby se nám dobře dařilo, že ještě víc si přeje, abychom měli proměňován charakter, abychom se mu víc podobali, protože jsme stvořeni k božímu obrazu a jako křesťané jsme těmi, v nás žije Kristus a my jsme povoláni k tomu žít ten Ježíšův život na této zemi a ten život nám tady na zemi byl dán i proto, nebo hlavně proto, abychom nejenom Boha poznávali, ale stále více mu podobali. Naučili se nejenom o tom, jaký je, ale byli proměňováni do jeho podoby, aby byl proměňován náš charakter. Já to budu jako takovou přípravu na věčnost.
1: Ten zápas Jákoba s Hospodinem je pro mě vlastně stále takové zvláštní místo. Člověk by řekl, že Bůh, ten všemohoucí, prostě nějakým slovem nebo nějakou soft formou změní náš charakter, případně nás staví před nějaké volby, ale skutečně zápas. Jaký to mělo smysl? Co se měl naučit, Jákob?
2: Víš, já tam vidím, že bezprostředně před tím zápasem se Jákob modlí a připomíná Bohu, co mu řekl. Že Bůh mu řekl, vrať se domů a prokážu ti dobro, tomu Bůh slíbil. A Jákob říká, já nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, kterou jsi mi prokázal. Já jsem odešel z domova z holí a teď mám dva obrovský tábory a prosí za vysvobození. Už přestává jenom vymýšlet ty svoje, nebo používat ty svoje berličky, jak to nějak zajistit, aby uspokojil toho bratra ten jeho hněv, a stojí sám za sebe před Bohem a prosí o boží milost. Proč? Protože se bojí. On říká, já se bojím Ezava, aby nepřišel a nezabil mě jako matku nad syny. A znovu Bohu připomíná, když si řekl, určitě ti prokážu dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který nemůže být spočítán. A já tomu rozumím tak, že potom on posílá před sebou ty jednotlivé houfy s těmi dary a doufá, že usmíří práchu tím darem, snad mě milostivě přijme. Mně připadá, že ten zápas má obrovský význam a obrovské poselství pro nás, že nám je tam řečeno, že není cesta se schovávat. Není cesta před Bohem utíkat, dělat si věci po svém a říkat si, já to nějak prostě vymyslím, jak to dopadne, a snažit se do toho Pána Boha nějak tahat. Ale že ta cesta je tak jako Jákob, postavit se před Boha takový, jaký jsem. Přiznat si i ta svoje selhání. Přiznat si, kde jsem ulítl, co se mi nepovedlo, kde mám strach. Prostě na nic si nehrát. Pán Bůh nehledá, on nechce nějaké fráze od nás, nějaké naučené modlitby, ale on chce naše srdce. On touží po vztahu s námi, ne potom, abychom něco dělali tak, aby to dobře vypadalo, i když třeba zbožně. A to je ten zápas, podle mě, postavit se před Boha na férovku a vysypat to před ním, Bible to nazývá vylít svoje srdce a nebát se říct, Bože, já nemůžu, nebo Bože, já jsem tohle zkazil a nemám sílu na to napravit, nebát se říct, Bože, já se bojím, já se snažím vypadat jak hrdina, ale prostě ty víš, jak moc se bojím. Nebát se říct, já si nevím rady. Já prostě nemám moudrost. Lidi ode mě čekají, že budu dávat chytrý rady a já si nevím rady sám se svým životem. A to je ten zápas. Já si pamatuju s manželkou, kolikrát jsme prožili jako jednotlivci nebo i společně takové zápasy, kdy jsme plakali před Bohem a jsme i bušili do země, jako jak Pán Ježíš řekl, tlučte, bude vám otevřeno. A připadalo nám, že to jde do stropu ty modlitby, že je to jenom taková nějaká hra, jo, nějaký, že si něco namlouváme. A byl to kolikrát opravdu zápas o víru, o to říct, Bože, já tomu nerozumím. Já to nechápu, já si s tím nevím rady, ale já ti důvěřuju a já se tě nepustím, dokud mi nepožehnáš, dokud neuvidím tvoji tvář, dokud se s tebou znovu nesetkám a neprožiju, že jsi na mě nezapomněl, že o mě víš a i když mi to nevysvětlíš, tak mi dáš sílu jít dál. Tak tomu rozumím nějak, tomu zápasu. No. Ale neumím popsat, co se tam ve skutečnosti dělo, jak vypadal ten boží posel a proč ho jedním smrknutím neodpálil toho Jákoba, když to byl anděl. Já fakt nevím, jenom takhle si to vykládám pro svůj život. I am on the road, I'm trying to steal my destiny.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Pomyslným hrdinou dnešního pořadu je praotec Jákob. Člověk, který zažil docela dost velkých životních zvratů, ohrožení, nebezpečí, zápasů. A jak jsme slyšeli v minulém vstupu, ten nejdůležitější zápas neměl sám se sebou, ale vlastně s Bohem. O požehnání, o proměnu svého charakteru. Sledujeme tedy Jákoba při návratu z jeho 20letého pobytu u jeho strýce, mezi tím se oženil, dvakrát hned, měl řadu dětí, vrací se, usmiřuje se svým bratrem Ezauem, to je veliká věc. Jak vlastně pokračoval Jákobův život dál a jaké bylo finále toho jeho života?
2: Jestli bych, Katko, mohl prosím ještě upozornit na jednu takovou pro mě důležitou věc. Když Jakob jde po tom celonočním zápasu, protože svítá, vychází jitřenka, on jde, je zraněný, kulhá, tak on už se za nikoho neschovává. On už se nesnaží schovat, vymyslet nějaké metody nebo koho poslat před sebou, ale on jde v čele, jde před svou rodinou a on jde do toho střetu. Neví, jestli to přežije, ale je vidět, že on opravdu se setkal s Bohem a že z toho poseroutky, z toho člověka zákeřného, že je Izrael, boží bojovník, ten, kdo boje s Bohem, a jde v čele a projeví tak velkou pokoru, sedmkrát se pokloní před svým bratrem a tam je napsáno, že Ezau mu běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. A oba plakali. Tohle se mi moc líbí, tohle to vlastně prožil jako po mnoha letech i se svým synem Josefem, tomu se snad za chviličku dostaneme, pokud moc nerozpovídám, neuplyne nám čas. Ale mě znovu teď naskočil ten obraz marnotratného syna, který vypráví Ježíš o tom otci, který vyhlíží toho syna, jak se setkávají a ten otec ho objímá a líbe. A tady ty dva bratři se objali a Ezau se ptá, co to má jako znamenat, všechny ta stáda toho, říká, to je pro tebe, chci nalézt milost. A říká takovou zajímavou věc. On říká, víš, já když jsem tě viděl, tak jako bych viděl tvář Boží, laskavej si mě přijal, že si tady i tady uvědomuju na tomto místě, jak vzácná věc je smíření a odpuštění. Jako kdyby člověk viděl Boží tvář, když je někdo ochoten mu odpustit, když je někdo ochoten se smířit, jako by člověk se setkal se samotným Pánem Bohem a s jeho milostí. A oni se nakonec rozcházejí. Ten příběh se tak v jednu chvíli ošklivě zamotává, kdy Dýna je příliš zvědavá, jak to vypadá v jednom cizím městě a je tam zneužita a ti bratři ji pomstí, ale zase takovým záludným způsobem, tak, jak kdyby se do nich obtisklo to Jakobovo lstivé jednání. Vybijou to město pomocí vlastně nějakého podvodu, lži, nějakého takového skočného plánu.
1: V této části příběhu je Jákobovi přibližně kolik let?
2: On měl dospělý syny, už to byl prostě zralý člověk, patriarcha, jo, takový ten vůdce rodů.
1: Mířím k tomu, že i když Jákob vlastně prodělal možná svoji nejvýznamnější životní lekci v tom zápasu s Bohem a z toho, co si i ty říkal, vlastně vyplývá, že změnil svoje postoje, že se přestal schovávat, postavil se do čela své rodiny, zažádal nebo požádal svého bratra o usmíření, o milost, odpuštění. Stejně se Jákobovi těžké věci a možná takové podvody a podvůdky nevyhnuly ani v další části života, ale tentokrát to spíše sklízel od svých synů. Je to tak?
2: Tak, je to tak. Když vlastně ti synové dospěli, tak tam došlo nebo docházelo neustále k velkému napětí, protože podobně jako Jákoba protěžovala kdysi jeho maminka, tak on protěžoval kvůli Ráchel svého milovaného syna Josefa, daroval mu oblečení, nějaký pestrý plášť, a Josef to ještě komplikoval tou svojí náturou, kdy byl takový, byl asi hodně po tátovi, no, byl takový, je napsáno, že donášel na ty syny, chodil na ně žalovat, oni ho nesnášeli, byl to takový tatínkův mazánek, a teď ještě ty sny, přišel s tím, že měl sen, jak se mu klaní hvězdy a měsíc a slunce, a výklad toho snu měl být jako, že se mu jednou bude klanět otec i matka, bratři, a předtím se mu zdálo o snopech, jak ty snopy, které symbolizovaly jeho bratry, tak se klaní jeho snopu. A ty sny byly od Boha. Ono to tak i potom v životě nakonec bylo, ale pravděpodobně ten Josef jim to dával takovým nepříjemným způsobem na talíř a oni ho nenáviděli. Oni ho nesnášeli a vyvrcholilo to tím, když ho táta poslal za bratry, aby je zkontroloval, že někde pasou, a on je našel někde daleko od táty v pustině. A oni, když ho viděli, říkali, a vydá mistr snů, tak teď si to s ním vyřídíme, a rozhodli se, že ho zabijou. Tak daleko vyrostla ta zášť a nenávist v té rodině mezi nimi a Josefem, tak ten hřích počnul, že už byli našlápnutý na to se ho navždy zbavit. Ale nakonec se rozhodli ho hodit do nějaké cisterny, a když šeli kolem Midiánci s karavanou do Egypta, tak ho prostě prodali, nedbali na jeho slzy, nedbali na jeho pláč a prosby, a svýho bráchu prodali. A tátovi, a tady máme další podvod, se mu to vrací jak bumerang, tátovi nalhali, namluvili, že Josefa asi roztrhala divá zvěř, ukázali mu potrhaný plášť, který pomazali nějakou krví z kozla, a říkali, podívej, tohle jsme našli, asi byl sežrán. A ten Jakub byl nešťastný, je tam psáno o jeho šedinách, to znamená, už byl v pokročilém věku patriarcha rodu, a on prožíval ve svém životě další bolest, další zklamání, jak kdyby se mu to neustále vracelo. Jakoby nám Pán Bůh nejenom nastavoval zrcadlo, ale často nás nechá se potkat s důsledkem našich špatných rozhodnutí a těch hříchů, a přesto, že tam platí Boží milost, to, že jsme jeho, ale jakoby nás nechá někdy odžít i těžké věci, jakoby následky toho, co jsme rozsévali, co člověk rozsévá, také sklidí. Nemyslím, že v tom je nějaká boží pomstychtivost, ale že to je součást té boží výchovy, tak jak jsem o ní před chvilkou mluvil. Ten příběh je úžasný v tom, jakým prošel vývojem. 17-letý teenager Josef se ocitá v egyptském otroctví a je prodán do domu velitele faraonovi tělesné stráže Potýfara. A co tam je nádherné, tam čteme, že ale Bůh byl s ním. Bůh byl s Josefem, nezapomněl na něj, byla boží milost s Josefem, a Josefovi se dařilo. A na co sáhnul, tak se mu dařilo, ten Potýfar si toho všiml, tak mu všechno svěřil, ale na neštěstí si ho všimla jeho manželka Potýfarka, která ho začala svádět. A tohle si říkám, to je tak zvláštní okamžik v celém tom příběhu, kdy ten Josef, mladý kluk, nabušený hormony, navíc v určitém musel být velice zklamaný z toho, co se mu stalo, musel být plný bolesti, zranění, musel si klást otázky, kde je Bůh, proč to dovolil, co jsem udělal blbě, proč jsem takhle dopadl. A přesto ten Josef zůstal Bohu věrný. On tý Potýfarově ženě říká, tohle to nejde, tvůj muž mi svěřil všechno, ale ne tebe. A říká tam takovou úžasnou věc, on říká v podstatě, to by se Bohu nelíbilo. To by nebylo dobrý před Bohem. A zůstal Bohu věrný a vůbec se mu to nevyplatilo z krátkodobého hlediska, protože ta žena žalovala lživě, a zase je tady podvod, se nám to tady vrací jak bumerang, žalovala na Josefa, že ji chtěl zneužít, a Potýfar ho strčil do vězení, a místo toho, aby se mu... My jsme řekli, kde je Pán Bůh, proč se on nezastal, tak on zůstane věrný Bohu a je hůř. a dostane se do vězení. A tak to někdy bývá v životě. Ne vždycky vás pochválí lidé za to, když budete Bohu věrní, budete dělat to, co je správné. A on se dostal do vězení, ale my tam čteme, že s Josefem bylo Boží milosrdenství, že Bůh byl s ním.
1: Josefův příběh by opravdu vydal na román. To je spousta, spousta příběhů, zvratů, možná nespravedlností. Ale protože se dnes bavíme primárně o Jákobovi, pojďme se na to podívat teď jeho očima. On tedy ztrácí milovaného syna, zažívá další rozkol v rodině, protože ti bratři ho opravdu neměli rádi. Pak se nad ním Pán Bůh smiluje, on s Ráchel čeká druhého syna, ale při porodu Ráchel umírá. A tak Jákob přichází o svoji milovanou ženu. Jak to vlastně dopadlo? S Josefem se ještě potkal?
2: Je právě nádherné na tom příběhu sledovat tu Boží milost. Pán Bůh byl s Josefem, vytáhl ho po letech z těch těžkých věcí. Josef se stal vlastně po faraonovi nejvýznamnějším mužem v Egyptě, Safenat Panea, zachránce světa, který v podstatě svou moudrostí, kterou měl od Boha, zachránil Egypt před hladomorem, ale hlad nastal tam, kde Jákob žil se svou rodinou. A Jákob posílá své syny se stříbrem a s pytli, aby je přivezli plný obilí. Oni, ti bratři, se po letech setkávají s Josefem, samozřejmě ho nepoznávají a klaní se mu a tam najednou Josefovi dochází, jo, tohle jsem před lety viděl ve snu. Tady se to stalo. A díky tomu, že Josef byl schopen a ochoten bratřím odpustit, tak byl zachován ten rod, byl zachován, nebo ten boží plán se naplnil a bratři se vrátili, a to teď hodně zkracuji, doporučuji posluchačům, aby si přečetli tento nádherný příběh, a bratři se vracejí k otci Jákobovi a říkají, Josef žije a zve tě, bude ještě 5 let, bude trvat hlad a zve celou naši rodinu, abychom se uchýlili do Egypta a tam přežijeme. A Jakub tomu nevěří. On uvěřil tomu, že Josef je mrtvý. Ale když viděl ty dary, ty vozy, uvěřil. A teď se vrací, teď jde do toho Egypta a tam se po mnoha letech setkává s Josefem a zas takovým nádherným způsobem je tam obsáno, jak ten táta se synem se objímají a Josef pláče na náší svého otce. A tohle muselo být něco, to byl podle mě jeden z vrcholů Jákobova života. Kromě toho Bételu, kdy se potkává s Bohem, když utíká, kromě toho zápasu u toho jaboku, tak tohle vidím jako jeden z jeho dalších vrcholů svého života, kdy v slzách objímá svého ztraceného syna. Pro nás je to i takový předobraz té boží otcovské lásky a toho božího přijetí. A je zachován život. Díky odpuštění, díky milosti, tak je zachován život a naplňuje se boží plán. A Jakub ještě, myslím, já nevím, jestli 17 let, vidí syny Josefovi, žije v Egyptě, zemřel, umírá, když mu bylo 147 let a požehná nebo prorocky promlouvá do života každého z těch svých synů. A pak je tam taková krásná věta a potom vtáhl nohy do postele a zemřel. Zemřel prostě v pokoji. Tak ještě taková zajímavost, když on přišel do Egypta, Josef ho představil faraonovi, tak Jákob mu požehnal. Žehná prostě tak mocnému člověku, faraonovi, panovníkovi egyptské říše, tak mu žehná. No a pak dožije v tom Egyptě s prosbou nebo s takovým závazkem, aby ho vynesli, aby ho pohřbili tam v té zemi, kterou Pán Bůh mu zaslíbil. A tam jednou vyjde celý ten velký národ za Mojžíše a to už je jiný příběh. Takže boží plán se naplnil, naplňuje se i dnes a jsme toho součástí a obrovskou roli v tom hraje boží milosrdenství, boží věrnost, boží láska. Pořád.
1: Jsou pořady, u kterých si říkám, je škoda, že končí, protože bychom mohli povídat klidně celou další hodinu. Uzavřel se tedy život Jákoba, patriarchy Izraele, o kterém jsem si dnes povídala se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, moc děkuji za to, co jsi s námi sdílel, děkuji za tvůj čas a přeju ti boží ochranu a požehnání do všeho, co je před tebou.
2: Taktéž děkuji za pozvání, přeju tobě i posluchačům boží požehnání, milost a jak se na horách Kutných kdysi říkávalo, zdař Bůh.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Naslyšenou. Dal jsem svůj slib.

Příští díl ze série o slavných postavách Bible v pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 zazní v sobotu v 8 hodin ráno a jeho námětem bude postava Mojžíše. Kateřina Hodecová si do studia pozvala Jiřího Procházku. S Rádiem 7 vstupujete do poslední hodiny čtvrtku 30. července. Vysíláním vás provází Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování se už nějaký ten týden odvíjí život Suzany Wesleyové, tak jak ho vykreslila ve své knize Sandy Denglerová. Suzana začala dělat pravidelné domácí pobožnosti a k ním se začali přidávat i lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Samuel Wesley byl víc pryč než doma, což bylo pro rodinu a dorůstající děti těžké. Suzana se ujala jeho role a každý den věnovala jednu hodinu jednomu z dětí. Její příběh pokračuje v podání Rozity Mertové od 11:15.

kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe. Tak

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: Na Rádiu 7 teď pokračuje pravidelné čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží. Připomeňme si minulý děj. Díky tomu, že její muž, tedy muž Susany Samuel Wesley, byl často mimo domov, na Susaně ležela tíha domácnosti, péče o děti i rodinu. Musela Samuela zastoupit. Po požáru se podařilo postavit novou faru, ale sem opět odjel. Susana začala dělat domácí pobožnosti, na které přicházeli lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Samovi se nelíbilo, že manželka vede lidi z farnosti, ale nakonec se nechal přesvědčit, že je to dobrá věc. Dál čte Rosita Mertová.
1: Emília byla pěkné děvče. Bylo jí právě 20 a snoubil se v ní květ mládí s líbeznou zralostí. Ideální věk. Věděla, jak se zachází s dětmi,

A kromě toho byla velmi odpovědná. Za šťastného by se mohl pokládat muž, který by ji jednou dostal za ženu, pokud si jí vůbec někdo všimne. Emília mohla stejně dobře žít v klášteře, protože téměř nikdy nevyšla z domu a v Epfortu stejně nebyli vhodní kandidáti pro manželství. Susan se opřela o židli a naslouchala se zavřenýma očima jemnému hlasu Emílie. Tuto část dne měla nejraději. Emília ráda předčítala a Susan vychutnávala, že může své oči nechat odpočinout a jenom naslouchat. Sam zase jednou nebyl doma. Mladší děti a chůva šli spát a dům patřil Susan a Emílii. Matce a její dceři, učitelce a žákyni a nyní také přítelkyni s přítelkyní. Konec. Emília zavřela knihu. Bylo to lepší, než jsem čekala. Dva dánští misionáři v Trenkvíbaru, to znělo nudně. Když uvážíme, co všechno je potkalo a že si byli vědomi budoucích potíží, které tam budou mít, pak nechápu, proč tam vůbec šli. Oni tam nešli, oni byli posláni. V tom je velký rozdíl. Bůh je úmyslně vyslal do těch potíží. Jaká je v tom Boží dobrota? Susan se napřímila. Boží dobrota. Četla si vyprávění dvou dánů z jejich hlediska. Ale zkus to vidět z Božího hlediska. Jemu záleží nejen na těch dvou mužích, které vyslal, nýbrž i na ztracených duších v tom vzdáleném koutě. Misionáři trpěli, protože chtěli konat Boží vůli. Nešlo jim o vlastní život, nýbrž o životy ztracených, chápeš? Emília pokrčila rameny. Vím, že ti dva dánové nashromáždili mnoho pokladů v nebi. Potom se však rychle opravila. Nechci tím říci, že to dělali z tohoto důvodu, tak jsem to nemyslela. Ano, vím, souhlasím s tebou. Susan se zase opřela o své pohodlné křeslo. Ptám se často sama sebe, zda není ještě něco, co bych já mohla činit k Boží slávě. Nemohu tomu věřit, že to říkáš právě ty. Ty mu přece sloužíš každý den. Od ranní pobožnosti přes vyučování až po večerní pobožnost. To dělám stejně tak pro sebe jako pro Boha. Tak nabývám novou sílu. Ne, myslím něco, co bych dělala jenom pro Boha.

Emilín hlas zněl tak vážně a ustaraně, že Susan ustrašeně otevřela oči. Mami, ty ani netušíš, jak to bolí, když tatínek je tak často pryč. Honí se za penězi, které tu stejně nejsou, a přitom utrácí peníze, které tu také nejsou. Když je doma, pracuje na svých básních, které nikdo nečte. A pak zase odjede a pokouší se najít někoho, kdo by je snad přece jen koupil. Je však mužem víry, Emílie. Jeho motivy jsou čisté a to přikrývá mnoho chyb. Jistě, přikrývá, ale nepomůže to Jackiemu, který prakticky vyrůstá bez otce, a nepomůže to Charlesovi, který svého otce sotva zná, a nám, děvčatům... Emília hluboce vzdychla a svěsila ramena. Je to prostě hrozné, že je pořád pryč. To je vše, co mohu říci. Mrzí mne, že nechává celou výchovu dětí na tobě. A mrzí mne, že nemáme peníze ani na ty nejobyčejnější věci. Na pořádné šaty, na knihy, na nic. Nikdy jsem si neuvědomila, jak tě to skličuje. Ano, od doby, kdy jsem začala vypomáhat v domě, kdy jsem musela začít obstarávat chleba a zhánět aspoň trochu peněz, abych mohla zaplatit. Netušila jsem, jak je těžké živit tuto rodinu. Nenávidím neustálé dohadování. Susan si vzpomněla na dobu v Southworku, na své mládí, kdy Elizabeth smlouvala a ona, Susan, smlouvání nenáviděla a přísahala, že něco takového nikdy dělat nebude. A teď její vlastní dcera? V naší společnosti žel není místa pro inteligentní ženy, ale ty této situaci unikneš, když se vdáš. Ale neuniknu, když to budu posedávat. To jistě ne. Susan chvíli mlčky přemýšlela a zapuzovala myšlenky, které ji napadaly. Emílie, myslím, že jsme tě zanedbávali, tvůj otec a já. Hned mu napíšu a poprosím ho, aby ti našel místo a také tady se poohlédnu. Jsi vzdělaná, mohla bys vyučovat. Umístíme tě někde, kde budeš mít možnost najít si dobrého muže.

Emília se smála. Je hledání manžela pro mne tou tvojí zvláštní službou pro boží slávu? Dalo by se to tak nazvat, řekla Susan. Potom však zvážněla. Ne. Chtěla bych udělat víc. Charlesovi jsou 4 roky. S ním se ještě nedá mluvit o věcech, které nevidí vlastníma očima. Totéž platí o Kezi, které jsou 3. Pokud však jde o zbytek rodiny, víš, co udělám? K boží slávě začnu právě tady u svých dětí. Každému z vás věnuji hodinu svého času. Hodinu, kdy nás nebude nikdo rušit. Každý večer ji věnuji jednomu dítěti. Nějak si čas uděláme. Ty myslíš v pondělí Molly, v úterý Hetty a tak dále? Přesně tak. Co si o tom myslíš? Kdo se zrodil v pondělí, ten se s každým rozdělí. Kdo je zrozen v úterý, ten jeho den důvěry. Kdo se zrodil ve středu, ten nemá nic než bědu. Kdo je zrozen ve čtvrtek, ten má práce nadbytek. Kdo se zrodil v pátek, ten je milý chlápek. Kdo je zrozen v sobotu, ten má tvrdou lopotu. Kdo však na svět přišel v neděli, ten je milý, radostný a veselý. Kde jsi to slyšela? Dole, u Hestery, kde jsem byla ubytovaná, když dům shořel. Susan potřásla hlavou. A vy, děti, si ještě po tolika letech pamatujete takový pohanský nesmysl a přitom nedovedete pořádně časovat řecké sloveso. Ale nejsme zas tak hloupí, abychom tomu věřili. Je to jen taková dětská říkanka. Emília sfoukla svíčku, dala knihu na poličku a zamířila ke schodišti. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, zlato. U schodů se zastavila. Mami, který den jsem se vlastně narodila?

Ti dva dánští misionáři by si ani ve snu nepomysleli, že jejich příběh jednou pohne nějakou matku k tomu, aby svému 9letému synu Jackiemu věnovala každý čtvrtek 1 hodinu. Susan neměla čas přemýšlet o tom, jak zvláštním způsobem má činnost jednoho člověka vliv na druhé, byla příliš zaměstnána pochybnostmi. Bude si moci udělat čas? O čem bude celou hodinu mluvit s jedním jediným dítětem? Všechny její děti byly zvyklé se neustále pohybovat ve větší skupině. Pondělí patřilo Molly. Bylo jí 16 a překypovala životem. Molly zřejmě neměla problémy se svým postižením, prostě je ignorovala. Susan byla mile překvapena, že se dokonce chce vdát a mít děti jako ostatní, a její představy o dobrém manželovi byly naprosto rozumné. V úterý byla na řadě Matt Able. Hetty Wesleyová měla bouřlivou, romantickou povahu. Snila o princích na bílých koních, což plně odpovídalo jejímu věku 15 let. Susan měla v tomto věku podobné představy. Středa patřila Nancy. 10letá Nancy vypadala na první pohled nevýrazně a netečně. Susan ji teď lépe poznala a ocenila její jemný, klidný a metodický způsob myšlení. Dělala na první pohled poněkud suchý, nudný dojem. Susan se těšila, že toto děvče teď pozná lépe. Ocenila její jemné, tiché, metodické způsoby. Ve čtvrtek byl na řadě John, zvaný Jackie, její oharek vyrvaný z plamenů. V něčem čiperný a chytrý, v mnoha jiných věcech těžkopádný a uzavřený. Byl naprosto jiný než Sammy v 9 letech i než kterékoliv z děvčat v jakémkoliv věku. Pátek byl den Patty. Bylo jí teprve 5. Od té doby, co odrostl Sammy, měla Susan poprvé čas věnovat se malému dítěti. Patty jí ukázala, co u všech ostatních dětí promeškala, když byly malé a na svět přicházelo jedno za druhým. Sobota patřila Charlesovi. Dělal dojem, že nikdy nevyrostl z dětské impulzivnosti, zcela jako jeho otec. Ještě než se naučil číst a počítat, oplýval vědomostmi a nápady, jak své znalosti uplatnit, i když často dosti neobvyklým způsobem. V neděli Susan věnovala po hodině svým dcerám Emílii a Siuky. Jako mnoho jejich projektů k boží slávě, například domácí pobožnosti, také tato činnost sloužila Bohu a uspokojovala i ji. Její nejistota, co bude celou hodinu dělat, zmizela. Záhy se ukázalo, že vymezená doba nestačí, aby probrali všechno, co měli na srdci. Začala znovu psát věroučnou příručku pro děti. Sestavila komentář k apoštolskému vyznání víry, aby děti pochopili liturgii. Napsala také výklad desatera. Vědomosti, které ve své hlavě nahromadila, mohla teď uplatnit. A to jí dávalo dobrý pocit uspokojení.

Když Semi chodil už několik let do školy, uvědomila si najednou, že i její dorůstající dcery brzy opustí rodné hnízdo. Byla šokována, když Sem a Semi v roce 1714 obstarali Jackiemu místo na přípravné škole s vyhlídkou na studium v Oxfordu. Jak jí to mohli udělat? Byl to přece její malý muž v domě a bylo mu teprve necelých 12. Ve věku 25 let se Semi v Londýně zamiloval a oženil. Tento mladý muž nebyl jen inteligentní a vzdělaný, po svém otci také zdědil všechny dobré vlastnosti a jen málo těch špatných. Semiho básně byly přijímány daleko lépe než básně jeho otce a dovedl hospodařit s penězi. Od 17 let pravidelně posílal Susan peníze, aby podpořil bratra a sestry, které ani neznal. Ke konci roku 1716 poslali také Charlese na školu. Vzali jí ho stejně jako předtím Jackieho. Přitom mu bylo teprve 8 let, když opouštěl matčinu výchovnou, vzdělávací, ukázňující a formující péči. Byl příliš brzy zbaven jejího silného vlivu. Susan se cítila krutě zrazena, od mužů vůbec a od jejich mužů zvlášť. Věděla, že tyto myšlenky nejsou křesťanské, nepodařilo se jí však je potlačit, ať se o to snažila sebe víc. Suky se vdala za nevychovance Dicka Ellisona, především proto, aby unikla chudobě. Susan byla touto volbou hořce zklamána. Snažila se nedávat to najevo, ale asi se jí to nedařilo. Sem, který se netajil svými názory, nazýval Dicka nádorem rodiny. Byl skutečně bolestivým vředem. Emilia dostala místo jako učitelka v Gainsborough a s finančním přispěním svého strýce Matthewa a bratrů si nakonec otevřela vlastní školu. Musela tvrdě pracovat a Susan se po ní stýskala. Nancy si brzy našla muže. Jmenoval se Lambert. Byl to klidný, dost nevýrazný mladík. Dobře se k sobě hodili. Jednoho rána se Susan vzbudila a uvědomila si, jak rychle se její rodina zmenšuje. Musela myslet na vlastní matku, když děvčata a chlapci odcházeli hledat štěstí ve světě, aby je sotva kdy našli. Teď byla Susan ve stejné situaci. Jeden chlapec však štěstí našel. Její bratr Sam, génius rodiny, získal značné jmění obchodováním se společností East India Company. Chtěl se roku 1724 vrátit se svým bohatstvím do Anglie. Susan teď bylo 55 a 14 let už neporodila žádné dítě. Mohla na nějaký čas klidně opustit domácnost. Poprvé po 35 letech se vypraví domů a uvítá svého bratra. Nebyla sice už delší dobu upoutána na lůžko, ale to neznamenalo, že je v plné síle. Cesta dlouhá 150 mil byla přece jen velice namáhavá. Odolala mateřské touze a nezastavila se ve Westminsteru, aby tam objala svého Semiho a Charlese. Místo toho jela přímo do doků v Billingsgateu. Doky a trh s rybami vypadaly přesně tak jako kdysi. Stále ještě bylo cítit páchnoucí vodu a staré ryby. Zněly tu stejné pronikavé hlasy prodavačů, kteří chtěli udat své nasolené tresky, jež vypadaly stejně jako před 35 lety. Malé šalupy se pohupovaly vedle statných galér a kupci a rybáři přicházeli a odcházeli. Jeden si stěžoval na potíže při proplouvání kolem pilířů London Bridge, jiný diskutoval o cenách sépií a mušlí. Rybářky všechny překřikovali, aby prodali své slizké zboží. Nic se tu nezměnilo. A Susan si připadala jako v dávných dobách. Probouzely se vzpomínky na mládí, kdy se potulovala po docích, aby dostala co nejlevnější ryby. A tam to musela být Semova loď, ta žlutě natřená, její plachtový už bylo skoro svinuto. Pomalu vplouvala v mírném vánku do přístavu, rychlostí pomalého chodce.
Susan šla po nábřeží kolem zvědavců a kupců a uhýbala ručním vozíkům. Loď společnosti East India Company majestátně přirazila k pobřežnímu molu. Všechny plachty byly spuštěny. Susan slyšela volání námořníků a viděla lanoví, které bylo silnější než její pas. Srdce jí poskočilo. Tolik se těšila na shledání. U lodního zábradlí se tísnily postavy, až byl konečně přistaven můstek, který zaduněl o přístavní hráz z kamene a dřeva. Několik mužů přešlo po můstku, jeden z nich byl jistě pasažér. Susan se protlačila k můstku. Ne, to nebyl on. Ani ten druhý to nebyl. Susan ucítila zvláštní tlak v žaludeční krajině. Kde byl Samuel?

Čekala ještě drahnou dobu poté, co poslední pasažér opustil loď. A pak vystoupila na můstek, aby poprvé v životě vkročila na lodní palubu. Zjistila, že byla stejně pevná jako země. Promiňte, prosím, oslovila prvního muže, kterého potkala. Hledám jistého pasažéra, Samuela Ensleyho. Muž na ní letmo pohleděl. Ensley? Je mi líto, paní, neznám. A už se zase věnoval skládání hrubého lana. A kdo by ho mohl znát? Zeptejte se tam na zádi. Děkuji, zaváhala. Kudy se jde na záď? Muž ukázal pohybem ruky k zadní části lodi. Pochopila, že zde jenom překáží. Námořníci a dělníci vytahovali ohromné balíky a bedny na palubu a Susan téměř nenašla místečko, kudy by se kolem nich protáhla. Všude byli volající a spocení dělníci. Na zádi byla ohromná kajuta s barevnými ornamenty a dveřmi, které jí připomínaly dubové dveře kostela St. Mark's. Vnější ornamenty vzbudily její zvědavost, jak to asi vypadá uvnitř. Neměla však možnost vstoupit. Ze dveří vyšla impozantní postava. Muž se krátce zastavil a mžoural, než si oči zvykly na světlo. Promiňte, vy se zde jistě vyznáte. Jistě, jsem kapitán. Hledám svého bratra, Samuela Ensleyho, jednoho z pasažérů. Ne, paní, nebyl na této lodi. No, umím číst. A nápis říká, že je to jeho loď ze Spice Island. Ensley se jmenuje, je mu asi 65, dobře oblečený, uhlazených způsobů a jeho oči a vlasy jsou podobné mým. Kapitán na ní dlouho hleděl. Najednou dostala Susan z tohoto pohledu a z celé situace strach. Ne, je mi líto, paní. Ukažte mi prosím seznam vašich pasažérů. Jeho rysy stvrdly. Jak si přejete? Jeho jméno najdete jen na začátku, nikoli na konci. Záhy těžce onemocněl a na jeho přání jsme ho vysadili na pevninu. Je to zapsáno v lodním deníku. A jeho věci, jeho zavazadla? Ty má s sebou, paní. Tam, kde teď je. Susan chtěla ještě něco říci. Chtěla slyšet, že její nejhorší obavy jsou zbytečné. Pochopila však, že už nic nezjistí. Mumlala si, že se tedy musí vrátit a protlačila se kolem nahromaděného nákladu na palubě. Uvězněna mezi dvěma nosiči, došla přes přistávací můstek na pevninu. Kdo jí jen pomůže? Vláda zřídila vyšetřovací kancelář pro záležitosti mořeplavby. Sem bude vědět, kam jít a na koho se obrátit, nebo také sem, i když se v obchodních záležitostech nevyzná tak dobře. Záhada se nikdy neobjasnila. Ani Samuel, ani bohatství, které údajně vezl domů, se nikdy nenašlo. Úřady připustili, že celá věc je tajemná, tvrdili však, že v tom nic nemohou podniknout. Susan strávila ještě pár dní v Londýně. Pomalu si zase oživila všechno to, co kdysi tak často vídávala a vnímala. Podívala se do katedrály St. Paul, s jejíž stavbou se začalo v době jejího narození a která byla teprve před 14 lety dokončena. A pak se zase vrátila do malého, špinavého a ospalého otvortu. V srdci cítila podivné prázdno.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračovat už předposlední 15. částí budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:15.

chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.

O bezpečí v Božím náručí, i když odpovědi nepřicházejí hned, zpívala Emma Nissen na Rádiu 7 krátce před půlnocí. A tak mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, předat mikrofon dál. Z brněnského studia se loučí Daniel Zeman, který se zase za nějakou dobu těší na slyšenou.

0: Je tu půlnoc, vážení a milí posluchači Rádia 7, naladili jste si nás. Poslední červencový den je 31. července, je pátek a začíná noční vysílání na Rádiu 7, kterým vás dnes bude provázet Kateřina Fridrichová. No a jak už bývá naším dobrým zvykem, pojďme si představit pořady, které v tom dnešním nočním vysílání uslyšíte. Pohromy ohlašené troubícími anděli v knize Zjevení budou tak rozsáhlé, že na jejich popis nestačila teologu Johnu Vernonu McGeemu ani celá minulá relace světem Bible. V jejich výkladu proto budeme pokračovat dnes od 12:15. Jan Dismas Zelenka patří mezi české barokní skladatele. Ačkoliv jeho dílo bylo v 16. století bráno jako zcela nemoderní a zastaralé, v pozdější době našlo své posluchače. My si poslechneme Ouverture a set Concertini in F a dílo Hypochondrie in A. Pořadem po jedné hodině provází Ondřej Kias. Ve čtení na pokračování se odvíjí život Suzany Wesleyové, jak ho vykreslila ve své knihy Sandy Denglerová. Suzana začala dělat pravidelně domácí pobožnosti a k ním se začali přidávat i lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Samuel Wesley byl víc pryč než doma, což bylo pro jeho rodinu a dorůstající děti těžké. Suzana se ujala jeho role a každý den věnovala jednomu hodinu jednomu z dětí. Její příběh pokračuje v podání Rozity Martové 15 minut po druhé raní. Blízká spolupracovnice Přemysla Pitra, žena, která opustila rodné Švýcarsko a usadila se v meziválečném Československu, žena, která kvůli Bohu a dětem obětovala mnohé a mnohé oběti věděla a přinesla ji s láskou. To byla Olga Fircová, která celý život byla tou druhou ve stínu slavnějšího inspirátora. Nahlédnutí do jejího příběhu nabízí Řeka života ve 3 hodiny. Tvrdnoucí lidskému srdci věnoval Charles Stanley už své minulé vyučování. V dnešním vydání doteku nám ve 4:15 vysvětlí, co stvrdnutí srdce způsobuje a jaké to má důsledky. Střídmost jako zdroj naplněné představuje poslední díl série Pozor křehké. V pořadu Klika. Poslechněte si od 5:00 více o tom, jak je třeba vidět za, vidět srdcem. Probírat téma life, tedy život, a nedotknout se rodiny, to je samozřejmě nemyslitelné. K lekci konverzace o blízkých i vzdálených příbuzných, ale také o rozdílech a podobnostech v kultuře britské a české zve Elza v programu Life Plus o 17:30.
1: My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music. I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens.

0: Ve výkladovém cyklu Světem Bible pokračuje teolog John Vernon McGee v pasáži z knihy Zjevení o pohromě ohlašované troubícími anděli. Odkryje klíčový rozměr lidské existence, naše osobní rozhodnutí pro Ježíše Krista. Zároveň zazní varování před budoucími soudy. A právě vědomí této neúprosné reality a odpovědnosti lidstva by nemělo vyvolávat paralyzující strach. Naopak, okamžitě probudit naši vůli k činu. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v závěru našeho minulého pořadu jsme vstoupili do 9. kapitoly. Přečetli jsme si z ní pouze první verš. Zatroubil pátý anděl a viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Doktor McGee nám už posledně vysvětlil, že se jedná o hlubokou šachtu té propasti. A pokud jde o tu hvězdu, která spadla na zem, přemýšleli jsme, co to může znamenat, co to může být. Není to obyčejná hvězda ani ten meteorit, o kterém jsme uvažovali posledně, protože tahle hvězda dostává klíč a dále uvidíme, že s tím klíčem manipuluje. Takže tahle hvězda je personifikována. Mluví se tu vlastně o nějaké neobyčejné osobě. Náš učitel nám vysvětlil, že tou hvězdou je Satan. Izajáš 14.12 podle kralického textu píše: Jakž to, že si spadl z nebe, o Luciféře vnitře vycházející, poražen si až na zem, ještě zemdlíval národy. Lukáš 10.18 podle ekumenického překladu: Řekl jim Ježíš, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. A apoštol Pavel ve 2. Korinským 11.14 píše: A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Tyto citáty nám umožňují přesvědčení, že tu jde o Satana. Apoštol Jan o něco později potvrdí, že Satan byl doslova vypuzen, byl vyhnán z nebe a

svržen na zem. Viz později zjevení 12, verše 7 až 9. Jestli jsme přijali jako fakt, že tahle padající hvězda je Satan svržený z nebe, pak nás bude zajímat, co dělá. Ocitá se dole a bere klíč od propasti. Je zřejmé, že je mu to od Boha dovoleno. Klíč je symbolem autority a moci. A to obojí, autorita i moc, je mu svěřena od Boha. Hluboký jícen propasti. To je vyjádření vzdálenosti ke dnu, vysvětluje náš teolog. Ve zjevení 20, ve třetím verši, uvidíme, že propast je vlastně bezedná jáma. Výrazy propast a Hades můžeme brát v jistém smyslu jako synonyma, avšak propast a peklo zdaleka nejsou totéž. Pán Ježíš pravděpodobně mluvil o této propasti v Matoušovi 12:40. Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryby 3 dny a 3 noci, takť bude syn člověka v srdci země 3 dny a 3 noci. Pán tu hovoří o svém sestoupení do srdce země. Ježíšovo tělo ve skutečnosti nebylo pohřbeno do země, bylo jen vloženo do nové hrobky. Nelze říci, že bylo fyzicky nějak v srdci země. Spíše máme Matoušovými slovy vyjádřeno, že sešel do propasti, zřejmě tedy do hádu či do šeolu, čili do sídla mrtvých, vysvětluje náš učitel. Když pán Ježíš mluvil o smrti bohatce a Lazara, Lukáš 16, verše 19 až 31, dal jasně najevo, že místo zvané řecky Hades má dvě oblasti, dvě části oddělené hlubokou propastí. Umřel bohatec a šel do místa muk. Chudý žebrák Lazar zemřel a šel k Abrahamovi, do takzvaného lůna nebo do klína Abrahamova, čili do ráje, jak to místo nazval pán Ježíš. Když pán Ježíš umřel, sešel tam dolů, aby potom vyšel jako vítěz. Jsem přesvědčen, že toto měl Pavel na mysli, když prohlásil, že jaté vedl vězně, Efeským 4:8. Pán Ježíš sestoupil do této propasti, čili do hádu, aby vyhlásil vítězství a aby oznámil, že jeho vykupitelské dílo je již vykonáno. Nepatří se, abychom byli dogmatičtí tam, kde písmo mlčí a vytvářeli si nějakou příliš konkrétní představu, kterou písmo neuvádí. Například nemá smysl, abychom se zabývali otázkou, kde ona propast topologicky je. Ku příkladu, zda je skutečně na spojnici zemského povrchu a nitra země. Hades, či propast, je místo, které musíme brát doslova. Představa, že nebe a peklo jsou jen pohádkové mýty a že nebe je překrásný ostrov zavěšený někde ve vesmíru, to neodpovídá učení Božího slova. Bible učí, že nebe je stejně konkrétní místo jako to, na kterém dnes žijeme. A zrovna tak je skutečné i peklo. Na poslední období velkého soužení je tedy klíč k propasti předán Satanovi. Takže ten dostává svobodu, jakou doposud nikdy neměl. Jsem přesvědčen, že tím je vysvětleno, proč lidé nebudou moci během toho období umírat, i když si to budou přát. Satan je chce udržet naživu. Druhý verš 9. kapitoly nás posunuje zase kousek dál. Otevřela ta hvězda jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece. A tím dýmem se zatmělo slunce i všecko ovzduší. Z propasti se tedy vyvalí kouř jako z mocné sopečné erupce a pokryje celou zem. Objeví se zde smog nejhoršího druhu. Věřím, že správné a naprosto nejvhodnější je i zde doslovné pojetí tohoto verše, přimlouvá se náš vykladač.
Třetí a čtvrtý verš pak přidávají další poznámky. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem. Byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni boží pečetí na čele. Podle mne se to ani nedá popsat, povídá starý Američan. Apoštol Jan používá obraznou řeč jako jediný možný způsob, jak o těch hrozných tvorech mluvit. Jsou to kobylky, ale s velice neobvyklými vlastnostmi. Nicméně tato pohroma s kobylkami je stejně skutečná, jako byly skutečné kobylky v Egyptě. O přicházející invazi kobylek prorokoval mimochodem i Joel ve své první kapitole. Rozdíl mezi kobylkami zde a těmi, o nich se zmiňuje Joel, je v jejich vlastnostech a v předmětu jejich ničivého působení. Tyto zde bodají jako škorpioni a napadají lidi, ale jenom některé lidi. Ty, kteří nejsou označeni boží pečetí na čele. A pátý verš dodává, ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž, aby je po 5 měsíců trýznili. Byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. Škorpion se podobá mořskému raku a žije na mokřinách, překračuje rámec biologie náš kazatel. Žihadlo má v ocasu a jeho bodnutí sice není smrtelné, ale je velice bolestivé. Takto jsou nám vylíčeny zdejší kobylky. A jak na to všechno budou reagovat lidé na zemi? V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Jak jsme už v předchozím textu 9. kapitoly Zjevení viděli, Satanovi, či té hvězdě spadlé z nebe na zem, je dán klíč od hlubokého jícnu, od hluboké propasti. Tak je označeno místo, kam přicházeli duchové zemřelých uplynulých věků. Věřím, že tam se po své smrti odebral i Pán Ježíš, aby oznámil vykoupení, které uskutečnil na kříži. Satan si v té době, která je nám zde textem Zjevení právě popsána, nebude přát, aby lidé umírali. A jde tu právě jen o ten dav jeho lidí, který je napadán kobylkami. Lidé budou hledat smrt, budou se pokoušet o sebevraždu jinými slovy, ale nebudou schopni ji spáchat. Ukazuje nám to na bezvýchodnou hrůzu o něch dnů. Důvod, proč tito lidé nebudou moci zemřít, i když si to budou přát, je možno konstruovat různě. Někdo vidí vysvětlení v satanových záměrech trápit lidi té doby, protože mu k tomu bude dána větší příležitost než kdykoliv v dějinách. Jsou ovšem i tací, kteří si myslí, že to může být Bůh, kdo těmto lidem nedovolí zemřít. A sice proto, aby se hříšný člověk tváří v tvář setkal s důsledky své vzpoury, s důsledky, před nimiž není úniku.

Způsob pak těch kobylek podobný byl koňům připraveným k boji a na hlavách jejich byly jako koruny podobné zlatu a tváři jejich jako tváři lidské. A měli vlasy jako vlasy ženské a zubové jejich byly jako lvů. Měli také pancíře jako pancíře železné a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji. A měli ocasy podobné štírům a žihadla v ocasích jejich byla a moc jejich byla škodit lidem za 5 měsíců. V 9. kapitole knihy Zjevení jsem četl verše 7 až 10. Popisuje se tu něco hrozného, tajuplného, nepřirozeného. Přední část hlavy toho hmyzu připomíná lidský obličej a jeho tykadla lze přirovnat k dívčím vlasům. Prorok Joel srovnává zuby této kobylky se zuby lva, 1. kapitola 6. verš. Mnozí se také zmiňovali o tajemném zvuku, který vydává tento hmyz. Někteří se pokoušeli srovnávat tento popis kobylek dokonce z letadly. Vzpomínám si, praví náš stařec, že jsem v mládí slyšel jistého kazatele, který řekl, že jelikož tyhle kobylky mají žihadlo v ocase, půjde asi o bombardéry z děly v zádi. Zní to sice pěkně, ale my jsme už dávno přešli od vrtulových letadel k tryskovým a vstoupili jsme do věku laserových střel. Možná někdo bude chtít přirovnávat tyhle kobylky k raketám, ale já je nechci přirovnávat k ničemu, co je známo dnes, protože nejde o zbraň, která se dnes používá, nýbrž o specifický prostředek, který bude použit v době velkého soužení. Měli moc škodit lidem po 5 měsíců. Bude to 5 měsíců nevýslovné agonie pro všechny, kdo budou napadeni těmito nepřirozenými kobylkami. A dále se to v našem textu v 11. verši píše, měli pak nad sebou krále, anděla propasti, jemuž jméno židovsky Abaddon a řecky Apollyon. Tyto zvláštní kobylky se od obyčejných liší i tím, že mají nad sebou jakéhosi krále. V přísloví 30:27 je řečeno, že ty běžné kobylky v přírodě naopak nemají žádného krále. Králem či vůdcem těchto kobylek, které má jako svůj nástroj v rukou sám Satan, je pravděpodobně jeden z padlých andělů, nějaký přední Satanův služebník. Jemu je svěřeno, aby vedl tenhle první nájezd na zemi. Účelem je zastrašení, nahnání strachu. Jeho jméno znamená ničení, ničitel, hubitel. To se shoduje s tím, co nám kdysi pověděl prorok Daniel, že totiž démonský svět padlých andělů je stupňovitě rozdělen, má svou vnitřní hierarchii. V listu Efeským se dozvídáme, že i boží andělé jsou členěni, jsou rozlišeni, pokud jde o jejich pozici. A 12. verš v naší 9. kapitole nám pak říká tohle. První běda pominulo a hle, už jsou tu 2 další. První běda nás uvedlo do 2. poloviny velkého soužení a jeho dopad trval 5 měsíců. Ta další 2 běda zřejmě pokryjí zbytek celého období. Je tu varování napovídající, že dál to bude ještě horší. Zatroubil 6. anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas od 4 rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil 6. andělu držícímu polnici. Rozvaž ty 4 anděly, spoutané při veliké řece Eufratu. Zjevení 9.14 podle ekumenického překladu. Když tedy v pořadí už 6. anděl zatroubil na polnici, zazněl rozkaz od rohů zlatého oltáře.
Zlatý oltář mluví o modlitbě. Obrazně o ní mluvil i onen, který byl kdysi dávno ve stánku úmluvy zde na zemi. Zlatý oltář, od něhož tu zní hlas, je týž, na jakém anděl obětoval ještě před zahájením troubení andělů na polnice. Viz Zjevení 8, verš 3. Šestý anděl nyní zatroubil a navíc dostává rozkaz, aby uvolnil čtyři anděly svázané při řece Eufratu. V zápětí přijímá pověření, které mu uděluje hlas znějící od rohů zlatého oltáře. Věřím, že je to hlas Kristův, vysvětluje náš doktor McGee. Kristus totiž rozlomil sedmou pečeť a to uvedlo na scénu všechno, co souvisí s polnicemi. V dalším dějství ještě uvede sedm bytostí a sedm nádob hněvu. Ti andělé, kteří jsou nyní osvobozeni, jsou očividně zlí. Jejich uvolněním zároveň zemi zachvátí další ničivý příval. Proč ale byli drženi svázaní právě u řeky Eufratu? Ačkoliv je dost těžké dát jednoznačné vysvětlení, nelze přehlédnout, že z hlediska písma je tato zeměpisná oblast výjimečná. Tady někde byla totiž zahrada Eden. Zde má počátek lidský hřích. Někde tady byla spáchána také první vražda. Rozpoutala se tu první válka. Tady začala potopa, která pak zaplavila celou zemi. Zde také vyrostla babylonská věž. Do této oblasti byli přivedeni Izraelité při babylonském zajetí a celý Babylon byl zdrojem nevídaného modlářství. Zde se tedy také naposledy vzedme vlna hříchu na zemi během období velkého soužení. Eufrat ve skutečnosti představuje dělící čáru mezi východem a západem. Pravděpodobně se prostřednictvím této řeky a tohoto území v minulosti uplatňoval jistý vliv, který zabraňoval hordám z východu proniknout na západ. Ale ten vliv, jak vidíme, má být zlomen. Jen mimochodem jeden Napoleonův výrok. Čína je spící obr a Bůh se slituje nad generací, která ho probudí. No a my jsme ho probudili, povídá náš stařec spoza oceánu. A dnes se má až příliš k životu. Čína představuje snad čtvrtinu všeho obyvatelstva světa. Když sečtete všechny lidi na východě, v orientu, za řekou Eufratem, o níž tu byla řeč, dělá to zaručeně většinu lidstva. Dejme tomu, že se jednou dají do pohybu. Příteli, jednoho dne k tomu opravdu dojde. Od dob Alexandra Velikého měl svůj čas bílý člověk. Éra kolonialismu, pokud jde o bělochy, je však už za námi. Probouzejí se tmavé rasy.

0: Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvakrát miliony milionů. Slyšel jsem jejich počet. Zjevení 9, 15 a 16 podle ekumenického překladu. Ještě kralicky. I rozvázáni jsou ti čtyři andělé, kteří již byli připraveni k hodině a ke dni a k měsíci a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí. A byl počet vojska lidu jízdného 200krát tisíc tisíců, nebo slyšel jsem počet jejich. Připravení na hodinu, den, měsíc a rok. Dokonce i přesná hodina je už stanovena. Tehdy dojde ke strašným událostem, které ukončí mnoho, mnoho lidských životů. Mají pobít třetinu lidí. Při zvuku šesté polnice zahyne třetina lidstva. Z počátku těch hrůz velkého soužení jsme viděli záhubu čtvrtiny lidstva. Teď je to zase z toho zbytku třetina všech žijících lidí. Takže v čase velkého soužení vlastně víc než polovina zemského obyvatelstva najde svou smrt. Není divu, že Pán Ježíš řekl, a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Matouš 24:22. Velikost armády, která tu vystupuje na scénu historie, je úžasná. Početně asi 200 milionů. Kdybychom se pokusili o jmenovitý průměr těchto čísel a zeměpisných představ, dá se říci, že Čína, Indie a Japonsko by snadno mohly už zítra poslat do zbraně takovýhle počet vojáků. Východ má v současnosti obrovskou populaci. Bůh, pomoz bílému člověku, šeptá náš stařec, až budou tito andělé propuštěni, protože pak nebude mít naději. Pasáž, kterou máme zde před sebou, vypovídá o rozsáhlé invazi démonského světa, který je reprezentován kobylkami, tedy o jejich nájezdu na zemi ve velkém. A nyní je tu podnět ještě navíc k celosvětové válce. Vlastně jsme dosud na této zemi ještě neměli skutečnou světovou válku, do níž by se zapojil každý národ. Ale taková válka propukne v čase velkého soužení. A těch 200 milionů vojáků jsou to v skutku lidé? Jak jsem se už zmínil, přemýšlí Maggie, mohli by být. Ale upřímně řečeno jsem přesvědčen, že tuto invazi ve skutečnosti bude řídit a motivovat celý svět démonů. A bude to další důsledek toho, že Satan otevřel dveře vstupu do oné bezedné jámy. Následující popis jezdců nám tento fakt ještě dál potvrdí a vy si jej, milí posluchači, můžete sami přečíst v 17. a 18. verši 9. kapitoly knihy Zjevení. Náš pořad nyní končí, k těmto veršům se vrátíme zase při našem dalším setkání.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán. No a pokračovat budeme zase dnes ve 20 hodin a 15 minut.

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Evangelium podle Jana, 1. kapitola, 12. verš.

světové strany máme pořád čtyři. Silnice a cesty míří nejdřív tam a potom zpět. A počítá se pořád

0: Hodinu po půlnoci posloucháte noční vysílání Rádia 7. Vaší průvodkyní je dnes Kateřina Fridrichová, která vás tímto vítá u té následující hodiny. Ještě přidám, že je pátek 31. července a teď nás čeká klasická hudba. Bude tu totiž Ondřej Kias, který vás provede dnešním koncertínem a jeho tématem, nebo spíše autorem, kterého si pro dnešek zvolil, je Jan Dismas Zelenka.
1: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes budeme poslouchat hudbu českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky. Postava tohoto skladatele, který žil v letech 1679 až 1745, je opředena mnoha tajemstvími a dohady. Neexistuje žádný Zelenkův portrét, nedochovala se žádná jeho korespondence. Do 30. roku jeho života chybí přesnější údaje téměř úplně. A přitom byl za svého života v Praze známá skladatelská autorita. Většinu svého života ovšem Zelenka prožil v cizině, především v Drážďanech, kde působil jako kontrabasista ve dvorní kapele. Několikrát usiloval o místo kapelníka, ale nikdy neuspěl, i když za něj pravidelně zaskakoval. Osobně se Zelenka znal s největšími mistry své doby, Bachem i Händlem. Je doloženo, že Bach si jeho tvorby velice vážil. Podobně jako on upadl Zelenka po své smrti v zapomnění. Ale už v 19. století o něm vznikla první monografie a některé jeho skladby si opsal i Bedřich Smetana za svého drážďanského pobytu. V posledních desetiletích je pak, zvláště v souvislosti s hnutím takzvané autentické interpretace, stále více hráván i nahráván, a to i v Německu a Francii. Po Zelenkovi se dochovalo poměrně hodně skladeb, asi 200. Většina z nich je určena pro liturgické potřeby. My si dnes ovšem poslechneme jeho orchestrální skladby. O okolnostech jejich vzniku nevíme skoro nic. Pravděpodobně poprvé zazněli v Praze u hraběte Hartiga kolem roku 1723. Nejprve zazní Ouvertüre a Sette Concertanti in F, sestávající z pěti částí. Ouvertüre, aria, menuet, siciliano, folie. A potom skladba s překvapivým názvem Hypochondrie in A. Hraje orchestr Collegium 1704, zařízení Václava Luxe. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Kias.

Z dnešního koncertína je to všechno a v premiéře se na vás v neděli v 15 hodin těší s novým dílem Kateřina Hodecová. Uslyšíte polky Bedřicha Smetany.

Bude mě pevně držet nebo podrží mě, tak to vyznávali Keith a Kristin Getty v písni He Will Hold Me Fast. Nahráli ji v roce 2016 na albu Facing a Task Unfinished. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a teď jedna rusky zpívaná píseň, ukrajinská zpěvačka, interpretka Darina Kučanji v nočním vysílání Rádia 7.

Jsou 2 hodiny. Znělka nočního vysílání vám prozradila, že posloucháte Rádio 7 a na něm právě zmíněné noční vysílání. Je pátek 31. července, poslední červencový den v roce 2026 nám teprve začíná a co si budeme připomínat tuto hodinu, znovu si pustíme čtení na pokračování, je to totiž repríza dalšího dílu a tentokrát čteme z knihy, která se jmenuje Suzana Wesleyová, služebnice boží a autorkou je Cindy Denglerová, číst vám bude potom Rosita Mertová a to od 14:15 a do té doby samozřejmě připravená hudba.